Dvě hodiny po půlnoci. Posloucháte noční vysílání Rádia 7 a od mikrofonu je vám průvodkyní dnešním nočním vysíláním, které má datum 17. července. Kateřina Fridrichová, ta vás také zve k poslechu čtení na pokračování, které uslyšíme v této hodině. Sledujeme život mladičké Susan, která se stane později Susan Wesleyovou, matky slavných zakladatelů metodismu Johna a Charlesa Wesleyových. A jak se její život vyvíjel a jak dlouho to trvalo, než jí její sem vyznal lásku, tak to se dozvíte od 14:45.

prosíme tě za náš národ, vždyť se k bálům utíká. Za lásku zaměnili vášeň, jména stejná jsou, ale jedno dává život a druhé smrt.

za ty, kdo jsou sami uprostřed nás a neví, jak nám to říct. A tak zbývá zpráva, řvoucí z plných plic, že osamění to je bolest, která život užírá a přitom stačí

V minulé části jsme ve čtení na pokračování sledovali dospívání a zrání mladé Susany, která postupně vnímala, že postavení ženy v církvi její doby je pouze role manželky a matky. Ona však toužila po vzdělání, četla řecky, latinsky a chtěla studovat. To byla v 17. století doména mužů. Samuel Wesley, mladý muž a student teologie, jí imponoval, rádi si spolu povídali a nesměle si vyjadřovali svou počínající lásku. Sam jí prozradil svůj úmysl pozměnit si jméno i další plány do budoucna. Suzaně nejvíce záleželo na tom, aby se líbila Bohu. V rodině se jim vedlo hůř a hůř, ubývalo otcových příjmů. Matka zemřela a otec chřadl. Suzana se musela starat o domácnost. Sem získal teologický titul a o rok později se stal farářem. Po 7 letech jí konečně vyznal lásku. Čtvrtou část čtení na pokračování z knihy Sandy Denglerové, Suzana Wesleyová, služebnice boží, čte Rosita Mertová.

Susan zvedla hlavu a napřímila se v posteli. Venku se začalo rozednívat. Zacloumala mužem, pokojně spícím vedle ní. Je čas vstávat, Seme. Seme, strčila do něj. Ještě chvilku. Ne, vstávej. Ostrý hlas teď nahradil další štulec. Susan si sedla na pelest postele. Drahnou chvíli se zdálo, že bude zvracet. Vzduch v malém bytě byl nedýchatelný a stejně jako každé ráno i dnes Susan těžce snášela, že musí vyměnit teplou pokrývku za studené oblečení ve studené místnosti. Suky, miláčku, proč musíme každý den vstávat ve stejnou dobu, jíst ve stejnou dobu, mít pobožnost ve stejnou dobu? Pomalu to začíná být trochu monotónní. Později budu mít větší chuť k modlitbám, řekněme tak za 2 hodiny, možná, že již o hodinu dříve. Pořádek a pravidelný běh dnes zaručují, že se nic důležitého nevynechá. Nikdo nemá nic proti tomu, že i v jinou denní dobu budeš mít chuť se modlit. Dodržuješ-li však pořádek, budeš se modlit, ať budeš mít chuť nebo ne. Neměli bychom příliš dát na náhlé nápady a pocity. Znamená to, že nedáš ani na pocity vůči svému novomanželovi? Obrátila se a pohleděla mu do očí. Snažíš se jen oddálit vstávání a k tomu je ti každé téma dobré. Vstávej! Susan vklouzla do domácích bot. Byl jenom z bavlny a o mnoho studenější než kožené trepky, na které byla zvyklá. Při své příští návštěvě ve Spitalyardu bude muset myslet na to, aby si odnesla své staré boty. Zahalila se pevněji do vlněné šály a na ohniště postavila hrnec s ovesnou kaší. Sem šel k hromadě klestí a snažil se rozdmíchat zbytky doutnajícího ohně. Hodiny vždy rozvrhneš přesně, ale musíš to také dělat s kaší. Rád bych se jednou najedl do syta. Přesně totéž říkali Izraelci na poušti a potom jim pán poslal křepelky, až se jim z toho udělalo špatně. Pán ti dá všechno, co potřebuješ. Já vím. Sem foukal do žhavých uhlíků a díval se do malých plaménků. Někdy mám pochybnosti o tom, zda bylo správné odmítnout nabídku námořního kaplana. 70 liber ročně je víc než dvojnásobek toho, co vydělávám teď jako vikář. Byly doby, kdy se v domácnosti tvého otce spotřebovalo 30 liber měsíčně. Kdybys přijal to místo, byl by se splavil po 7 světových mořích a já bych se stále ještě tahala s rybářkou o cenu úhoře. To mi je přece jen milejší, když jsme spolu a máme společnou domácnost. A to by vůbec nebylo možné, kdyby ses stal námořním kaplanem.

Zatímco se Sam věnoval ranní toaletě, začala Susan stlát postele. Před oknem se krátce zastavila. Bylo to malé okno, jediné v tomto malém bytě. Na protější straně bylo vidět stěnu dalšího domu. Do temné uličky mezi domy vyprázdnila obsah nočníku, jak to dělávala každé ráno. Oheň se mezi tím rozhořel a Sam zavěsil hrnec trochu níž. Susan zamíchala kaši a přinesla misky a lžíce. Misky byly z pěkné keramiky vyrobené v Chelsea. Lžíce ze Sheffieldu koupila v malém obchůdku u mostu. Do výbavy skromného malého bytu ještě přispěla dalšími věcmi. Pokrývkami, obrazy a trochou kuchyňského nádobí, které měla ze Spitalyardu. Kdyby se byla vdala chudá, jako většina dívek v jejím věku, pak by nebylo možné, aby přispěla těmito pěknými věcmi k vylepšení těsných a zatuchlých místností. Její a Samův život by byl bez nich mnohem smutnější. Voda na čaj už konečně vařila. Zatímco si Sam holil zbytky vousů, Susan slila čaj. Oba zasedli ke stolu ve chvíli, kdy venku vycházelo slunce a zlatými paprsky zalilo malé okénko. Sam poprosil o boží požehnání pro královské manžele Viléma a Marii a o moudrost při současném napětí s Francií. Před boží tvář předkládal celou církev a její duchovní i vlastní malý zboreček v nuzné části jižního Londýna. Potom poděkoval za čaj a ovesnou kaši. Susan zvedla lžíci a opět ji položila. Vidíš se mě? Proste a bude vám dáno. Ráno vůbec nemám chuť na kaši. Můžeš mít také mou porci. Snad se jednou najíš do syta. Sam svraštil čelo. Není ti dobře? Nic vážného. Mám trochu divný pocit v žaludku. Jinak to je dobré. Po snídani následovala společná pobožnost, při níž měla Susan dojem, že pro Sama je to příprava kázání na příští neděli. Potom se vydal na návštěvy, jak činíval často a rád. A Susan si na jednu nebo dvě hodiny vytáhla své staré, zatuchlé knihy a studovala. Susan milovala tyto chvíle klidu. Už ve Spitalyardu se na dlouhé hodiny zahloubávala do studia, přemýšlela o zásadních otázkách i o zvláštních problémech a vždy se přitom něčemu naučila. Tu někdo zaklepal na dveře tak jemně, že Susan zprvu myslela, že se přeslechla. Potom se klepání ozvalo znovu, odložila knihu a otevřela.

Před dveřmi stála dívka. Bylo jí možná 14 nebo 15, jistě ne víc než 16, a byla zřejmě těhotná. Promiňte, že vás ruším. Paní, měla byste chvilku času? Ano, pojďme dovnitř. Dítě či žena překročila práh a zastavila se. Její oči bloudily od květované pokrývky až k malému obrazu od Poussina na protější stěně. Susan přerušila mlčení. Poussin byl Francouz a papeženec, ale jeho obrazy se všude cení a jeho témata jsou často biblická. Tento obraz objevila moje sestra na bleším trhu. Byla jste asi bohatá, než jste se vdala, jak vidím. Ano, dařilo se nám dobře, ale bohatá jsem stále, neboť mám dobrého muže. Sedni si. Děkuji, paní. Dívka si opatrně sedla na kraj kuchyňské lavice. Ach, kdybych tak měla dobrého muže. Ty zřejmě máš muže, ale ne dobrého, že? Dívka se rozhlížela po tmavošedých prknech na podlaze, nezačervenala se však. Měla jsem mnoho mužů, paní. Teď však nemám žádného. Kdo by také chtěl děvče s velkým břichem? Ne, žádný muž, žádné peníze. Možná, až se mimino narodí, muži zase přijdou. Udělám čaj, řekla Susan, která byla ráda, že se mohla odvrátit a věnovat se přípravě vody, čajníku a čaje. To jí poskytne čas, aby o tom přemýšlela. Prostitutky znala jenom z vyprávění, ale ve skutečnosti ještě s žádnou nemluvila. A toto děvče se ani nestydí. Není si zřejmě vědomo toho, že dělá ostudu Bohu a lidem. Proč jsem přišla, paní? Nevěděla jsem, kam mám jít. Jistě ne za panem farářem, je to muž. Chtěla jsem raději mluvit se ženou. O čem? O své duši. Mám takovou touhu po náboženství. Alespoň si myslím, že je to ono. Jenom nevím, kde mám hledat. Nejsem z těch, kdo jsou v kostele vítáni. Čaj byl hotov. Susan ji nalila.

0: Dívčiny oči se rozšířily.
1: To jsou krásné šálky. Tak vznešené. Z tak jemných šálků jsem ještě nikdy nepila. Ty jsou vzácné. Děkuji, paní.
0: V beznaději jejich očí zasvitla jiskřička tepla. Susan si k ní přisedla.
2: Jsem Susan Wesleyová. A jak se jmenuješ ty?
1: Molly. Příjmení nemám. Moje matka v tu dobu nebyla vdaná.
2: A ty toužíš po náboženství. Co si představuješ pod pojmem náboženství?
1: No, Boha, církev, uctívání Boha.
2: Mohu ti přečíst něco z Bible?
0: Susan položila Bibli na stůl vedle svého šálku. Otevřela ji v Janově evangeliu.
2: Tady.
0: Přečtu ti, co Ježíš řekl učedníkům krátce před svým utrpením. To znamená, než zemřel a vstal z mrtvých. Kapitola 15, verš 10. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce.
1: Nebo zde u Jakuba. Jakuba mám nejraději. Je tak praktický. Zde, na konci první kapitoly.
0: Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.
1: Nemohu se chránit před poskvrnou světa. Já jsem poskvrněná.
2: Ale nemusíš být pořád. Bůh odpouští hříchy. On tě zase může očistit, tak to stojí v Bibli, ale musíš ho poslechnout. Neřest a smilstvo jsou proti jeho přikázáním.
1: Ne, tomu nerozumíte. Vy jste se narodila jako vznešená. Já jsem se narodila jako poskvrněná. Vždycky jsem byla poskvrněná. Nikdy jsem nebyla jiná. To je všechno, co vím.
0: Její hlas se stišil.
1: Prostě už jsem taková.
2: Musím o tom přemýšlet.
0: Zatím jsem se ještě s takovými problémy nesetkala. Nedovedu si však představit, že by tě Bůh odsoudil k takovému životu a neměl pro tebe východisko. Apoštol Pavel říká v prvním listu Korintským, doufám, že verš dokážu ocitovat doslova. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Z toho můžeme usuzovat, že i pro tebe je ještě naděje. Východisko.
1: Nevím.
0: Molly svraštila čelo.
1: Je to řemeslo, paní, jako každé jiné.
2: Ne, jako každé jiné. Je to jako řemeslo zloděje, který krade, ačkoliv to Bůh zakázal. Nebo lichváře, který je také hříšníkem, i když je dobře oblečen. To není živobytí, které se Bohu líbí. Říkáš, že hledáš náboženství. Líbit se Bohu, to je pravé náboženství.
1: Vím, jak to myslíte, ale já to nedokážu. Prostě to nedokážu.
0: Molly sklopila oči a hleděla do čaje. Susan položila svou ruku na ruku děvčata.
2: A já nevím, jak bych ti pomohla. Je mi to líto.

Molly zírala na její ruku. Velké oči se jí naplnily slzami. To je prvně v životě, co se mě někdo dotkl tak jemně jako vy. Tak starostlivým dotekem. Položila svou druhou ruku na obě ruce. Paní, dám si záležet. I když ještě přesně nevím, jak... Dobře, uvidíme. Ze tří rukou teď byly čtyři. Dole u přístavu bývají ženy, které tam každý den kupují ryby a chodí dům od domu, aby je prodávali. A těm, co prodáváš ryby, je jedno, jaké máš břicho. Ale musíš umět dobře smlouvat. Myslíš, že by to bylo něco pro tebe? O tom jsem ještě nikdy neuvažovala. A pokud jde o kostel, choď tam pravidelně. Dobře poslouchej a uč se. Když něco uděláš špatně, vyznej svou vinu a řekni si, že už to neuděláš. A když se dítě narodí, přijď a nech se požehnat. Požehnat? Ano, po narození dítěte je požehnání. Říká se tomu uvedení matek. Koná se mimo bohoslužby. Nemusíš mít strach, že se objevíš před celým sborem. Je to ve vedlejší místnosti. Myslíte, že ostatní nebudou mít námitky? Kdyby ti někdo dělal potíže, pošleš ho za mnou. Na Molinných tvářích se ještě leskly slzy, ale v očích teď bylo světlo. Ach, paní, jak ráda bych žila tak, jak se to líbí Bohu. Její ruce svíraly Suzaniny ruce. Teď ale raději půjdu. Děkuji, že jste si pro mne udělala čas a děkuji za výborný čaj. Dívka se zvedla. Susan ji doprovodila ke dveřím, ještě jednou jí stiskla ruku a pak hleděla za ní, jak procházela dlouhou, tmavou chodbou.

Zavřela dveře a na chvíli se o ně opřela. Má vyprávět Semovi o tomto zvláštním setkání? Neměla chuť ani důvod něco mu tajit, ale kdo ví, zda bude mít pochopení. Farář zpravidla nechce být spojován s hříšnicemi tohoto druhu. Navíc teď Susan právě vykonala církevní službu. Službu, která vlastně zasahovala do kompetence jejího muže. Církevní služba byla doménou mužů, nehledě na to, že se pro počestný a slušný dům nehodilo, aby hostil taková padlá stvoření. To se v slušných kruzích netolerovalo. Existovaly sice kurtizány a konkubíny, a to i ve vznešených domech, to však bylo něco úplně jiného než obyčejná šlapka. Ne, Susan si celou záležitost raději ponechá pro sebe. Tiché klepání ji vyrušilo z myšlenek. Otevřela dveře. Paní, promiňte, že vás ještě jednou obtěžuji, ale mám několik přítelkyň, které jsou ve stejné situaci jako já. Mohu jim říct, aby si s vámi promluvili? Samozřejmě, Molly zajásala. Děkuji, paní, děkuji. A už byla pryč. Susan si všimla, jak se její chování změnilo. Jako by teď měla hlavu vzpřímenou a kráčela jistěji. To byla odpověď. Přijde-li ještě více takových děvčat, stane se z celé záležitosti skutečná služba, na kterou se nehodí jiné označení. Susan teď bylo jasné, že o návštěvě nikomu neřekne. Ani Semovi. Vrátila se ke svým knihám, avšak nedokázala se soustředit. Pokud si vzpomínala, označovala krásu vždy za rozmar přírody, za výsadu, která některým ženám byla dána, jiným nikoli. Ale v tomto případě se jednalo o jiný rozmar přírody, o němž nikdy neuvažovala. Co kdyby se sama narodila jako nemanželské dítě v londýnské stoce, a ne v bezpečí a péči rodiny uznávaného duchovního vůdce. Sotva by měla šanci. Nebyla by znala Boží přikázání, nebyla by mohla číst a studovat a nevěděla by, jak se líbit Bohu. A nemohla by se připravovat na to, aby jednou vešla do nebe. Ta dívka, o 5 let mladší než Susan, v tomto věku neznala nic než život nevěstky. Rozmar přírody?

Když se vrátil sem na oběd domů, Susan stále ještě přemýšlela o důsledcích náhody. Muž jí něžně políbil a objal déle než jindy. Jak se cítíš? Ujde to, děkuji. Susan se do něho zavěsila a opřela si hlavu o jeho rameno. Elizabeth mi dala seznam příznaků začínajícího těhotenství. Některé z nich jsem u sebe zjistila. Možná, že to je vysvětlení. Objal ji. Na jeho mladické tváři se objevil radostný úsměv, který naplnil malý příbytek sluneční září. Že by malá Suky? A když to bude chlapec, jak ho nazveme? Když si pomyslím, že můj otec, můj bratr a můj muž se jmenují Samuel, nemám asi příliš mnoho možností. Nazvu ho Eleazarem. Sem se hlasitě a radostně zasmál a přitáhl ji k sobě blíž. Oběd počká, řekl a políbil Susan dlouze a vroucně, až měla dojem, že se všechny problémy světa najednou rozplynuly. Všechny až na jeden. Pokud to byla pravda, že je na cestě malá Suky nebo malý Semi, a vypadalo to tak, pak se toto dítě narodí zde, mezi londýnskou spodinou. Nikoli ve Spitalyardu nebo na jiném klidném místě. Ano, dítě Susan Ansleyové Wesleyové se narodí tam, kde žijí dívky jako Molly a muži, kteří těmto dívkám platí. Její dítě bude vyrůstat v prostředí, které se nemůže líbit ani jí, ani Bohu. Jak snadno jí přešel přes rty verš o východisku z pokušení, který ocitovala dívce, kterou rozmar přírody uvrhl do takové situace. Teď bude muset tento verš vštěpovat dítěti, které od narození bude žít uprostřed všech těchto pokušení. Susan Wesleyová zřídka kdy mívala strach z něčeho, co jí život nachystal. Teď však strach měla.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. A dnes budeme knihu otevírat znovu ve 12.15.

0: Když zní tvé jméno, tak se jmenuje píseň kapely V-Vision, která právě dospívala v nočním vysílání Rádia 7. Tak doufám, že jste měli tak trošku chuť věčnosti. Tak se totiž jmenuje album, na kterém se tato píseň nachází, je z roku 2015. Vy posloucháte noční vysílání Rádia 7, toho, které je tu pro vás 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. A také rádia, které nevysílá reklamy, ale je podporováno svými posluchači. No a tak se tu a tam na vás obracíme, zda byste nezvážili naši podporu.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

3 hodiny posloucháte noční vysílání Rádia 7, a to v pátek 17. července. Společnost vám od mikrofonu Rádia 7 ještě stále a ještě chvíli bude dělat Kateřina Fridrichová. A co uslyšíte v následující hodině, je tu pořad Řeka života, pořad, který se věnuje životům věrných a zajímavých křesťanských osobností. Tentokrát si představíme Františka Urbánka.

0: Pravděpodobně víte, že mnozí američtí prezidenti mají živý kontakt s některým z duchovních a řeší s ním svoje vlastní pochybnosti i otázky víry. Ale možná už nevíte, že i my jsme v historii měli státníka, který měl a udržoval blízké kontakty s jedním z reformovaných duchovních. Mluvím o prezidentu Masarykovi a o tom, s kým se potkával, kdo byl ten, který mu měl možnost také přinést světlo evangelia do života. Toho už vám představí církevní historik Robert Hart, kterého vítám u mikrofonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak představujte, o kom dnes mluvíme.
1: Tak tím můžeme je František Urbánek, kazatel nejprve reformované církve, nebo farář reformované církve, a potom díky vlastně takovému osobnímu duchovnímu vývoji kazatel tehdy svobodné církve reformované, později jednoty českobratrské a tedy dnešní církve bratrské, i když ten název církve vlastně Urbánek už nezažil. Je to muž, který se s Masarykem seznámil ještě jako mladý, nebo relativně mladý vikář v době začátku svého duchovenského působení, a vlastně s Masarykovou rodinou byl v velmi úzkém kontaktu i později, když Masaryk byl prezidentem, a dokonce i po jeho smrti vlastně ještě s jeho dětmi v kontaktu dál. A kromě toho, že s Tomášem Garrigue Masarykem setkával a můžeme snad říct duchovně mu sloužil, tak se také vlastně objevuje jako ten, kdo promlouvá na pohřbech členů Masarykovy rodiny i Tomáše Garrigue Masaryka samotného.
0: Čím byl výjimečný, kromě tedy styků s prezidentskou rodinou, kazatel František Urbánek?
1: Já myslím, že do určité míry, kdybychom to vzali chronologicky, tak svým způsobem velmi významný už je jeho původ, teď myslím spíš na to, řekněme, rodinné zázemí, které ho určitě velmi silně formovalo. On pocházel z reformované rodiny, z Nymburska. A jeho otec byl statkářem, ale ta rodina vlastně měla poměrně hluboké evangelické kořeny. Před tolerančním patentem, vydaným v roce 1781, byly tajnými evangelíky a dočetl jsem se, že ještě dědeček Františka Urbánka byl vlastně za to tajné evangelictví dokonce vězněn, takže je to evangelická reformovaná, tedy rodina s hlubokými duchovními kořeny. A dá se říct, že tohle to klima duchovní v podstatě Urbánka provází už od dětství, od raného mládí. Velmi silně si zamiloval heidelberský katechismus, což je jeden z takových nejvýznamnějších reformovaných dokumentů reformovaných církví, s takovým tím vyznáním v té odpovědi na první otázku, co je s tvým jediným potěšením v životě i smrti, se odpovídá: mým jediným potěšením v životě i smrti je, že nejsem sám svůj, ale svého věrného spasitele Ježíše Krista. To potom pokračuje dál, ale je to vlastně, řekněme, něco, co ho nějakým způsobem formovalo od dětství, je to určitý vliv rodiny. To samozřejmě neznamená, že i Urbánek nemusel projít určitým duchovním vývojem, který má někdy i velmi, velmi zajímavé cesty, ale dá se říct, že vlastně určitý velmi zdravý a dobrý základ prostě měl už z domova.
0: Kazatel Urbánek se narodil v roce 1866 a zemřel v roce 1948, což znamená, že žil ve velmi dynamické napjaté době. Zažil obě světové války a zažil i komunistický půč v roce 1948 a v závěru tohoto roku potom tedy umírá. Když se díváte teď pohledem historika zpátky na jeho osobnost, měl nějaké rysy, vybavení, obdarování, u nichž se dá z dnešního pohledu říct, že byly důležité právě pro tuto dobu?
1: Já myslím, že skutečně to časové rozpětí jeho života je dobou obrovských zlomů a zvratů, ať jsou to tedy dvě světové války, tak je to i doba vzniku republiky. A myslím, že můžeme rozhodně říct, že Urbánek patří mezi ty boží služebníky, kteří nějakým způsobem vždycky mají touhu sloužit nejenom velmi úzkému okruhu lidí, ale celé společnosti. To, co určitě patří mezi Urbánkova obdarování nebo velmi silné důrazy, je právě zvěstování evangelia. Zvěstování evangelia o Pánu Ježíši Kristu, které ale u něj nemá jaksi ten, i když samozřejmě primární důvod pro to zvěstování evangelia je spása lidské duše, záchrana člověka z hříchu, obnovení jeho vztahu s Bohem, ale vždycky zároveň u Urbánka, jakožto vlastně reformovaného teologa, je i ten zájem o proměnu celého lidského života vlastně mocí Božího slova, mocí evangelia, což potom znamená, že se ten člověk vlastně stává lepším občanem nebo lepším příslušníkem celé společnosti. Čili vlastně dá se říct, že Urbánek vědomně, jak si duchovně působí i v tom smyslu, že chce vychovávat i, řekněme, lepší lidi, lepší občany, ať už ještě v dobách před první světovou válkou, kdy ještě neexistuje republika, tak i potom v dobách první republiky. Čili tady určitě ten jeho, řekněme, evangelizační záběr, prostě ta touha přivádět lidi k Pánu Ježíši Kristu a jak si skrze obrácení je vést ke zbožnému životu, podřízenému Božímu slovu, vlastně má zároveň i ten rozměr, prostě pokud bude víc takhle duchovně obrácených, obnovených křesťanů, tak to bude mít prospěch pro celou společnost. S tím se pojí určitě ještě další rys, který musíme zmínit, a to je jeho, řekněme, hluboké sociální cítění, a zase je to vlastně působení jaksi s dosahem do širší společnosti, kdy on prostě se dokáže přiblížit těm nejpotřebnějším, zakládá siročince, třeba siročinec ve Chvalech nebo potom na Podkarpatské Rusy ve Svaljavě, a snaží se vlastně těm sociálně nejpotřebnějším sloužit a pomáhat jim nejenom zvěstováním evangelia duchovně, ale vlastně i pomáhá jim v otázkách hmotného zabezpečení, hledání práce a podobně. Čili tohle je svým způsobem Urbánkova odpověď na potřeby té velmi rozjitřené doby, když si uvědomíme, že on se narodil v roce 1866 krátce po prohrané válce Rakouska s Pruskem, což je doba obrovských změn. Je to doba určitého vrcholu českého národního obrození, které potom vrcholí ve vyhlášení republiky, kdy vlastně si sílí to vědomí nebo hledání české svébytnosti v rámci rakousko-uherské monarchie až přes to období, velmi těžké období první světové války a potom budování nového státu, tak je to vlastně Urbánkův výrazný vklad. Prostě stává se mužem, který chce lidi vést k záchraně věčného života, k věčnému životu v Kristu, a vést je k tomu, aby prostě celý jejich život se proměnil, sloužil Boží slávě a i obecnému dobru, a osobně to vlastně podepírá nebo slouží vlastně těm sociálně nejpotřebnějším lidem i později jako kazatel nově založeného sboru na Žižkově, což je jedna z čtvrtí, kde vlastně žijou poměrně nízké sociální vrstvy obyvatelstva.

0: Posloucháte pořad Řeka života. Dnes si s Robertem Hartem, církevním historikem, povídáme o Františku Urbánkovi, kazateli Svobodné církve reformované. Kazatel Urbánek sloužil evangeliem půl století, jestli se nepletu, téměř stejnou dobu stál v čele církve. Kde vlastně vzniklo to jeho rozhodnutí dát se na dráhu duchovního?
1: To jeho rozhodnutí velmi úzce souvisí s jeho vlastním duchovním životem. Takovým asi velmi výrazným podnětem nebo impulzem je setkání s Alojzem Adlofem a vlastně Svobodnou církví reformovanou, nebo možná přesněji křesťanským spolkem mladíků. S ním se setkává na gymnáziu, ještě jako student gymnázia, a Adlof ho vlastně přivádí, jakožto tedy studenta z reformované církve, přivádí ho do kruhu Svobodné církve reformované, té církev, která vzniká v roce 1880 vlivem působení amerických misionářů v Praze a vlivem takového duchovního probuzení. Přivádí ho vlastně do těch, řekněme, probuzeneckých kruhů, do kruhu křesťanského spolku mladíků, což je vlastně taková tehdejší mládež, ale velmi, velmi intenzivně misijně činná, a vlastně mnoho lidí tahle ta služba vlastně jako je přivedla k duchovnímu obrácení. A dá se říct, že vlastně v těchto z těch kruzích dochází svého duchovního probuzení František Urbánek, a toho nějakým způsobem potom po gymnáziu, které ukončilo v roce 1885, vlastně nasměrovalo na studia teologie. Prostě chce nějakým způsobem dál sloužit lidem. Vlastně jakoby sám přijímá Pána Ježíše Krista za osobního pána a spasitele svého života. Tam se datuje tahle zkušenost někdy do května 1883, čili ještě v době studií, a potom se vlastně vydává na studia teologie, která tedy absolvuje vlastně na významných teologických učilištích tehdejší doby, vlastně na třech nebo čtyřech teologických učilištích. Jednak studuje ve Vídni, potom dál navštěvuje univerzitu v Lipsku, v Halle a nakonec ještě v Berlíně. Na všech těchto z těch místech vlastně potkává velmi výrazné duchovní a teologické osobnosti tehdejší doby. Zároveň je to doba v podstatě pro něj osobně relativně těžká. Už jenom ten jeho nástup na univerzitu nebo na ta studia ve Vídni se musí odložit vlastně skoro o rok, a to vlivem jeho poměrně těžkého úrazu. Během jednoho prázdninového pobytu prostě spadl ze skály kdesi na Šumavě, a přestože za začátku to vypadalo jako celkem bez komplikací, tak ale se stalo, že následkem toho pádu si natrhl plíci, která se později zanítila, a vlastně bylo z toho v podstatě skoro roční vážná nemoc. Nicméně v té vážné nemoci se vlastně ještě více prohloubil jeho vztah k Pánu Ježíši Kristu, až vlastně k plné jistotě spasení na základě Kristovy oběti.
0: Můžeme zmínit nějaké vlivy, které formovaly Urbánkovu teologii?
1: No, jak už jsem zmínil, on vlastně na všech těch univerzitách potkává velmi výrazné teology, především tedy z reformovaných kruhů, ale zároveň často ovlivněné důrazy probuzeneckými. Ve Vídni je to třeba profesor Böll, což je vlastně reformovaný teolog, zdůrazňující jednak vlastně jakoby důležitost určitého konfesijního reformovaného zakotvení, a přitom zároveň vlastně ten probuzenecký důraz na osobní duchovní život. V Lipsku potom potkává výrazného hebrajistu a starozákonníka Friedricha Deliche, který je takovou jednou z nejvýraznějších osobností tehdejší doby toho hebraistického a starozákonního bádání. V Berlíně potom se setkává zase na opačnou stranu s jedním z nejvýraznějších liberálních teologů a historiků dějin dogmatu Adolfem Harnackem. Je zajímavé, to zmiňuje literatura, že pro Urbánka bylo velkým překvapením, že Harnack s tak jakoby liberálními názory a často odmítáním, úplným odmítáním autority písma je ale člověk, který se v soukromí modlí, který vlastně setkání se studenty rámuje i osobní modlitbou a který skazatelný vlastně působí v podstatě úplně neliberálně. Z toho, jak si Urbánek nějak, bychom mohli říct, zjistil nebo vyvodil, že tehdejší liberální teologové vlastně vnímají nebo žijí v určitém vlastně rozporu mezi jakýmsi veřejným působením, kde skazatelny působí jako světkové víry, ale zároveň svým, řekněme, teologickým nebo badatelským akademickým působením v podstatě úplně podkopávají to, čemu sami stále ještě věří. To pravděpodobně asi i působilo na Urbánka tak, že přestože sám prošel takovým kratším, řekněme, kriticko-teologickým obdobím, tak pravděpodobně ho to působilo, ho to vedlo k tomu, že se ještě určitěji v podstatě vydal tím reformovaně probuzeným směrem.
0: Jaký byl soukromý život kazatele Urbánka? Měl rodinu, kde žil?
1: Po těch studiích on vlastně vykonává takzvané vikářské zkoušky, to je v roce 1891 na podzim, v listopadu, a tím pádem může vlastně začít sloužit, nastupuje do pražského sboru reformované církve, to je sbor u Klimenta, jakožto vikář. Jeho úkolem je tedy pomáhat místnímu faráři, což byl Benjamin Košut. To je hodně zajímavá postava, která je nicméně vlastně orientovaná spíš tak jako racionalisticko-osvícensky, což ve společenství s Františkem Urbánkem, poměrně probuzenecky orientovaným reformovaným služebníkem, působí určitá napětí, ale zároveň vlastně Urbánek je přinejmenším tolerován svým nadřízeným a jeho úkolem je vyučování dětí, příprava konfirmandů ke konfirmaci. Později vlastně se i, dá se říct, pastýřsky velmi intenzivně věnuje těm mladým lidem a skrze ně vlastně i jejich rodičům. Právě takhle se dostává do rodiny Tomáše Garrigua Masaryka, jehož vlastně dceru Alici připravuje ke konfirmaci, protože Masaryková rodina patří vlastně k tomu pražskému reformovanému sboru, takže vlastně Urbánek se dostává právě tímto způsobem do kontaktu s Masarykovou rodinou. Zatím je stále ještě svobodný, když jste se ptala na tu jeho rodinu. Vlastně žení se až později na Valašsku, na Hrubé Lhotě, kam se vlastně dostává v roce 1894 jakožto budoucí nástupce faráře Jana Karafiáta a vlastně tady v tomhle prostředí si nachází svoji manželku Emilii Jehličkovou z Proseče, se kterou potom vlastně měl 5 dětí.
0: Z Valašska už potom mířil Urbánek přímo do Prahy?
1: To je poměrně složitá historie. Jan Karafiát, poměrně rozhodný reformovaný teolog probuzeneckého typu s takovým velmi intenzivním důrazem na kázeň v církvi a na zkrátka dobře budování krásné církve po vzoru staré jednoty bratrské, si Urbánka vyhlédl právě pro jeho takovou rozhodnost a důraz na osobní obrácení a věrnost v kázni církve. Takže v roce 1895 skutečně byl Urbánek zvolen karafiátovým nástupcem na Lhotě, ale to jeho působení se velmi brzo vlastně dostává do určitých napětí a konfliktů v tom sboru, ve kterém je. Dá se asi říct, že Urbánek, na rozdíl od Karafiáta, i když vlastně velké většině to jejich směřování je stejné, tak Urbánek je takový, řekněme, misijně určitější. Zatímco Karafiát mnohem víc očekával, že prostě pán Bůh jaksi svrchovaně, často až skoro bychom mohli říct bez lidských prostředníků, obrátí lidské duše, tak Urbánek mnohem evangelizačně určitě i vede lidi k osobnímu obrácení. Je i takový, řekněme, pastýřsky možná důraznější, snad bychom to tak mohli sformulovat. A možná je i ještě o něco radikálnější i v té otázce prosazování biblické kázně v církvi, než možná Karafiát, i když v tomhle tom asi jsou si hodně zpříznění. Ale Urbánek vlastně naráží na otázku křtu nemluvňat, a to především u rodičů, kteří vlastně žili světským způsobem života. On jako farář měl ale povinnost podle jaksi pravidel té reformované církve jaksi křtít ty, kteří patřili do jeho farnosti. A v téhleté době v podstatě prochází takovou krizí svědomí v otázce křtu nemluvňat, zvlášť tam v tom případě tedy, kde vlastně má křtít děti rodičům, kteří prostě žijí vlastně nekřesťanským způsobem života. Ale dá se říct, že asi vůbec ta otázka křtu nemluvňat je u něj v podstatě velmi, velmi tíživá a v podstatě dospívá k tomu, že jeho posláním není křtít, předně křtít, ale předně zvěstovat evangelium a vést lidi k obrácení. Čili prožívá nějakou krizi svědomí, která ale v rámci té reformované evangelické církve v podstatě není řešitelná, protože on jako farář prostě má povinnost ty děti křtít, a když vlastně potom z důvodu svědomí teda odmítne tuhle tu křestní praxi, tak je vlastně suspendován. Je odvolán ze svého úřadu v lednu 1898. Není mu umožněna ani žádná jiná služba v reformované církvi, a tak musí vlastně ze služeb té reformované, jaksi státem řízené církve odejít. Odchází za obživou do Prahy a vlastně dá se říct, že on i jeho rodina prožívá vlastně několik let poměrně existenčně velmi těžkého období. V tomhle období mu vlastně pomáhá zase Tomáš Garrigue Masaryk, který ho vlastně, dá se říct, zaměstná jako externistu v časopisu Naše doba, prostě umožní mu psát články s náboženskou tématikou nebo s duchovní tématikou pro tenhle ten časopis na témata, která mu vlastně sám nějakým způsobem stanovuje, a dá se říct, že vlastně asi 2 roky je to jediný příjem, který Urbánek má. Už v té době vlastně od roku 1899 už mají první dceru, takže je to poměrně složité období. Druhou takovou osobností nebo druhým takovým člověkem, který mu vlastně pomáhá po tom příchodu do Prahy, tak je jeho dávný přítel Alois Adlof. Starší, on byl o 5 let starší než Urbánek, a ten ho vlastně po tom příchodu do Prahy v tom roce 1898 jak si přivádí do kruhu svobodné církve reformované, takže vlastně už od toho roku 1898 Urbánek pomáhá Adlofovi, který je v té době už kazatelem vlastně pražského sboru té svobodné církve reformované, pomáhá mu občas v kazatelské službě, dokonce vlastně už od toho roku 1898 je v takovém jakoby užší poradní skupině misionářů, kteří tu svobodnou církev reformovanou vedou, i když vlastně sám ještě není členem té svobodné reformované církve, ale i z těch důvodů existenčních a potom především vlastně z té potřeby využít to duchovní obdarování, které Urbánek má, vlastně Adlof navrhuje misionářům, aby v podstatě přijali Františka Urbánka na plný úvazek jako druhého kazatele toho pražského sboru, kterým se tedy stává někdy v březnu v roce 1900. Takže tím vlastně jakoby přichází do kontaktu nebo úzkého kontaktu se svobodnou církví reformovanou. To je ta církev vznikla tedy v rámci toho, nebo na základě toho duchovního probuzení a působení amerických misionářů. Přičemž ta svobodná církev reformovaná je tedy církev nezávislá na státu, čili reformovaná co do teologie a hlavních teologických a konfesijních důrazů, podobně jako ta církev reformovaná, která je v konečném důsledku tedy z hlediska hlavních rozhodnutí řízená státem. Tato církev je tedy státem neuznaná a státem nepodporovaná.
0: Hlavním působištěm kazatele Urbánka byl nicméně Žižkovský sbor. Kdy ten vznikl nebo kdy tam odchází?
1: Ta duchovní práce na Žižkově je vlastně velmi starého data, už vlastně v těch 80. letech 19. století, kdy ta svobodná reformovaná církev vzniká, tak tam vlastně je určitá skupinka věřících, která teda patří do toho pražského sboru, to je zatím jediný pražský sbor, čili Urbánek asi 2 roky pomáhá Adlofovi jako druhý kazatel sboru, ale velmi, nebo stále víc se dá říct, vlastně slouží právě lidem na Žižkově, a dá se říct, že si vlastně zamiloval tu velmi i sociálně potřebnou Žižkovskou oblast, Žižkovskou čtvrť a v roce 1902 na podzim vlastně je 20 členů pražského sboru propuštěno a zakládá vlastně pod Urbánkovým vedením, zakládá se vlastně jakoby nový sbor na Žižkově, který tedy Urbánek vede, kde působí vlastně jako pastýř až do roku 1937, čili dlouhých 35 let.
0: Jak se ta práce vyvíjela? Bylo to přece jenom období, stále jsme tady v době Rakouska-Uherska, nicméně pomalinku se schyluje k první světové válce. Ta doba je napjatá různými věcmi, vlivy. Jak se v takové době zvěstuje evangelium?
1: Nevím, jestli dokážu odpovědět až na takovéhle jakoby otázky týkající se běžného života, ale možná, že nám hodně napoví už jenom to, jak se ten sbor scházel. V podstatě ta, nemůžeme asi říct modlitebna, protože to ještě nebyla budova, která by tomu sboru patřila zdaleka, ale ten shromažďovací prostor nebo prostor pro bohoslužby toho žižkovského sboru vzniknul zkrátka tak, že Urbánek pořídil, pronajal vlastně tři malé byty a se svolením majitelky je prostě probourali ty příčky a ze tří bytů takhle vznikl jakýsi tunel. Tak se o té místnosti údajně vyjádřil jeden ze zahraničních řečníků, který tam sloužil v Chlumově ulici na Žižkově, kde tedy probíhala velká většina jednak samozřejmě nedělních shromáždění, ale potom i postupně vznikajících biblických hodin, které zpočátku byly zároveň i jakýmisi osvětovými přednáškami, což teda byl požadavek ze strany úřadů, že třeba by byly jaksi i obecně vzdělavatelné přednášky a to byla podmínka pro to, aby vlastně tam mohlo být i setkávání církve vlastně. Čili vidíte, že to je doba začátku 20. století, kdy sice zvěstování evangelia a existence svobodných církví je zcela legální a přesto vlastně nějakým způsobem naráží pořád ještě na určité problémy ze strany úřadů. Určitě to už nejsou problémy, řekněme, z doby před rokem 1880, které si třeba zažil Alois Adlof, když odmítal chodit na katolické náboženství, ale přesto vlastně někdy ty úřady jsou stále ještě nějakým způsobem rezervované. Žižkov, můžeme asi říct, byla čtvrť se s velmi špatnou pověstí, nejenom, že tam byly sociálně poměrně špatně situované vrstvy obyvatelstva, ale samozřejmě ta špatná pověst se vázela určitě na otázku mravnosti a kriminality. Nicméně zdá se, že Urbánek byl asi velmi vhodným člověkem právě pro takovéhle prostředí. Přestože studoval na čtyřech univerzitách, tak údajně se uměl velmi, velmi přiblížit prostě i těm nejobyčejnějším lidem na ulici. Uměl jim sloužit, uměl jim prostě předat jednoduchým způsobem evangelium. I ta jeho kázání byla vlastně velmi prostá, taková perlička, možná taky poukáže na ten jeho vztah k těm chudým lidem. Urbánek se svojí manželkou ani nenosili snubní prsten, protože prostě mít zlato na ruce mezi chudými lidmi by mohlo působit prostě při nejmenším pocitově špatně pro lidi, kteří zdaleka neměli na to takový prsten mít. Takže vlastně začíná to z velmi skromných začátků, kdy se Urbánek, kromě toho, že tedy slouží slovem, káže, pořádají se tam ty vzdělavatelné přednášky a později stále víc biblické hodiny, tak zároveň vzdělává svoje spolupracovníky, v podstatě vychovává starší z těch lidí, které v tom sboru má a tak postupně ten sbor vlastně se rozrůstá. A zdá se, že tenhle ten sociální rozměr vlastně spojený s tím takovým věrným důrazem na Krista, na evangelium je něco, co prostě ty lidi na tom Žižkově nějakým způsobem přitahuje a proto vlastně se ta práce poměrně rychle rozvíjí a daří.

0: Pořadu Řeka života, který právě posloucháte, dnes mluvíme o kazateli Svobodné církve reformované Františku Urbánkovi. My jsme tady už mluvili o tom, že měl blízké vztahy s rodinou Masarykovou. Dá se mezi Masarykem a Urbánkem mluvit o přátelství, nebo do jaké míry spolu třeba sdíleli ty Urbánkovy hodnoty v Kristu a v duchovním životě?
1: To je, řekl bych, hodně složitá otázka, složitá skutečnost a myslím si, že i, aspoň to je můj pohled, často je to skutečnost opředená i různými, nesnad možná mýty, ale přinejmenším zbožnými přáními mnoha křesťanů. Jestli hovořit o přátelství, přiznám se, že bych si asi nedovedl nebo nedovolil použít to slovo přátelé, i když možná z našich dnešních hledisek tam určitý přátelský vztah byl, přinejmenším rozhodně vlastně sdílení o těch nejdůležitějších věcech člověka, to znamená o otázkách víry a duchovního života. Masaryk samozřejmě byl především prostě realistický filozof, politik, jeho vztah ke křesťanství byl vlastně, řekněme, liberálně kritický. Vyrostl, žil v katolickém prostředí, v roce 1880 vlastně vystoupil z katolické církve a vstoupil do církve reformované, ve které tedy oficiálně byl i v té době vlastně, kdy se s Urbánkem poznávají, proto vlastně se s ním Urbánek setkává. Snad můžeme říct, že si Tomáš Garrigue Masaryk velmi vážil té Urbánkovy hloubky a takové, řekněme, vyznavačské určitosti. Určitě i proto Urbánek sloužil na pohřbu Masarykova syna Herberta, který umírá v době první světové války. Později v roce 1923 čte vlastně konkrétní biblické texty na pohřbu Masarykovy manželky Charlotte. Později v roce 1937 stejným způsobem slouží na pohřbu samotného Masaryka a ještě v roce 1948 po úmrtí Jana Masaryka vlastně slouží na pohřbu i Masarykova syna. Nakolik Urbánek ovlivnil Masarykův náhled na křesťanství, se přiznám, že nedokážu tuhle otázku nějak víc zodpovědět. Nicméně ti, kteří kazatele Urbánka ještě pamatovali, tak dosvědčují, že vlastně v závěru života prvního československého prezidenta Urbánek připomínal Masarykovi 14. kapitolu Janova evangelia, kde se mluví o tom, že nebo Ježíš mluví o tom, že v domě jeho otce jsou mnohé příbytky a Urbánek mu vlastně jaksi tohle ten Ježíšův výrok doplňuje tím vlastně skoro následujícím výrokem Pána Ježíše o tom, že já jsem ta cesta, pravda i život. A údajně, podle tedy svědků, kteří to měli dosvědčeno od Františka Urbánka, měl Masaryk odpovědět, tak to je. I nakolik to znamená jakýsi hluboký bytostný příklon Masarykův ke Kristu v tom, řekněme, spasitelném slova smyslu, biblickém slova smyslu, tak jak tomu asi rozumí křesťané v evangelikálních kruzích, to nedokážu povědět, ale asi tohle je jeden z takových výrazných momentů Urbánkovy služby prezidentu Masarykovi. Další takové svědectví je doloženo, že Masaryk rád Urbánka někdy i zval na hrad prostě k diskuzím a víme o jedné události, kdy se kazatel Urbánek omluvil panu prezidentu Masarykovi, že nemůže přijít, protože má modlitební setkání ve sboru. A zdá se, že pravděpodobně prezident Masaryk si ho proto ještě víc vážil, protože viděl, že prostě ty priority má určitým způsobem poskládány velmi poctivým způsobem.
0: Už jsme zmínili, že doba, ve které Urbánek žil, byla velmi dynamická. Měl jako teolog nějakou vnitřní odpověď na to, co se dělo, na všechny ty hrůzy obou válek a potom v závěru jeho života i na ten nástup komunistů k moci? Ví se něco o tomto?
1: Myslím si, že asi kdybych měl říct nějakou hodně jednoduchou, možná snad i zjednodušující odpověď, že jeho odpověď by byla taková, že zkrátka a dobře smíření mezi lidmi je možné pouze v Kristu. a nejenom mezi lidmi, ale i mezi národy, a že proto je právě tak důležitá úloha kazatelů a vůbec celé církve, že je třeba zvěstovat lidem smíření v Kristu, smíření s Bohem v Pánu Ježíši Kristu, v jeho kříži a v jeho vzkříšení. A to je skutečnost, kterou když člověk s vírou osobně přijímá, tak je to skutečnost, která působí smíření i mezi lidmi navzájem a umožňuje vlastně mírové soužití ve společnosti a mezi jednotlivými národy. Tohle by asi určitě byla jedna z jeho odpovědí i na ty vyhraněné skutečnosti a velmi těžké skutečnosti jeho doby. Smiřte se s Kristem a přijměte odpuštění, které vám umožní vlastně smířit se i s druhými lidmi. Zároveň je to velký důraz na to, vlastně staňte se lidmi, kteří pracují pro Boží království a tím pádem pracují i pro společnost. Staňte se řádnými, poctivými, pilnými občany svojí země.
0: Dnes se křesťané dívají na politiku a veřejný život často s nedůvěrou. Jak to bylo tady v té době právě nabité různými událostmi, které nebyly právě růžové?
1: Nevím, jestli dokážu zase odpovědět nějak vyčerpávajícím způsobem, ale určitě ta rezervovanost vůči politice, kterou známe z dnešní doby i z řad křesťanů, rozhodně nebyla taková, prostě zvlášť v té době první republiky. Je to prostě, až bych řekl, období poměrně nadšeného budování státu, po kterém prostě mnozí z nich, jakožto Češi, toužili dlouhá desetiletí předtím. Čili je tam prostě velmi silný důraz na to, aby i v politice, ale i v občanském životě prostě převládal ten rozměr poctivosti, spravedlivosti a pilné a poctivé práce v tom povolání, které se každému jednotlivému člověku dostává. To znamená, že jak práce politická, tak práce, řekněme, občanská nebo nepolitická je prostě stejně vysoce ceněná, pokud je ten vykonávána k prospěchu celé země, k prospěchu celé společnosti. Což je mimochodem tedy vlastně rozměr, který je velmi blízký Masarykově pojetí občanského a politického života. Prostě je to ten důraz na tu drobnou, poctivou práci, která vlastně mění kurz celé té společnosti. Nejsou to nějaká radikální předvolební hesla nebo rádoby velké sliby, které slibují obrovské zvraty, ale je to poctivá práce. Čili i politika je poctivá práce, která sama o sobě může velmi dobře posloužit prostě životu celé společnosti. Možná tady si neodpustím jednu poznámku na adresu křesťanů v politice, kteří na mě někdy působí právě tak, jakože to obrovsky změní celé klima v zemi, když křesťané přijdou do politiky. Aniž by vlastně se ti křesťané, kteří přichází do politiky, politikou nějak skutečně zabývali. Prostě možná někdy mají dojem, že jaksi zvrátí politickou scénu k nějaké lepší kultuře jenom tím, že prostě přichází jako křesťané. Myslím si, že i ta Urbánkova odpověď, a tady by zase souzněl s Masarykem, zněla v tom smyslu, že určitě potřebujeme věřící lidi v politice, ale také lidi, kteří nejsou jenom křesťany, ale taky dobře rozumějí svoji práci a dělají ji poctivě.
0: Kazatel Urbánek potom sloužil nejenom jako kazatel, ale také stál dlouhou dobu přímo v čele Svobodné církve reformované.
1: Ano, vlastně dá se říct, že už velmi záhy po tom, co se stává kazatelem Svobodné církve reformované, tak je povoláván do nejprve církevního výboru a potom rady Svobodné církve reformované. V roce 1904 se dokonce spolupodílí s Alojzem Adlofem na novém vyznání víry a zřízení, tedy řádu té Svobodné církve reformované. A vlastně potom je vlastně velmi často povoláván konferencí do téhleté role. Svobodná reformovaná církev se v roce 1919 mění na jednotu českobratrskou, tam mění ten název a dá se říct, že vlastně František Urbánek v čele rady té jednoty českobratrské působí prakticky nepřetržitě od roku 1919 až do svojí smrti v roce 1948, což je nějakých asi 16 období, kdy byl tedy předsedou rady. Čili rozhodně vlastně patří mezi nejvýraznější osobnosti té jednoty českobratrské, dnešní církve bratrské v první polovině 20. století.
0: O Františku Urbánkovi jsem si povídala s církevním historikem Robertem Hartem. Děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji.
0: Pořad připravila Kateřina Hodecová.

Pořad Řeka života dnes přiblížil kazatele Františka Urbánka, který se narodil před 160 lety. Premiéra ve středu 10 hodin dopoledne a můžete se těšit na Vlastu Švejdovou.

4 hodiny. Posloucháte noční vysílání Rádia 7 a od mikrofonu vám společnost stále dělá Kateřina Fridrichová. Ta vás vítá v pátek 17. července u další hodiny nočního vysílání a tentokrát nás čeká pořad doteky z biblického vyučování Charlesa Stanleyho. Tentokrát nás bude zajímat, kdo či co je skrytý nepřítel lásky, tak si pořad nenechte ujít od 4 hodin a 15 minut.

pokoj tvůj v duši, vím, že nade mnou bdíš ty sám. A už je tomu tak, zas mám pokoj tvůj v duši.

My sami teď bdíme, ale ještě lepší, když nad námi bdí náš Pán Ježíš Kristus. To byl Jan Knížek, píseň Vím, že nade mnou bdíš. Posloucháte noční vysílání Rádia 7 a po následující písni kapely Rent Collective nás čeká další díl pořadu Doteky. Tentokrát, jak už jsem zmínila, to bude o nepřátelích, skrytých nepřátelích lásky. Thou art the treasure that rust cannot weather. Thou art

0: Vítejte u pořadu Doteky, biblického vyučování Charlese Stanleyho. Jistě to znáte, mnohokrát se do života vplíží nenápadný postoj či stanovisko a stane se překážkou naší schopnosti prožívat Boží lásku i lásku lidí. Bůh nám od těchto nezdravých postojů nabízí oproštění. První krok k osvobození je rozpoznání problému. Charles Stanley nám dnes pomůže identifikovat skrytého nepřítele lásky. Čte Pavel Hromádka.
1: Tragédie zničených vztahů spočívá v tom, že ať už se jedná o přátelství nebo manželství, lidé hledají příčinu nebo řešení na nesprávném místě. Často skysnou krásná přátelství a to, co vypadá jako pěkné manželství, se může rozpadnout. Proč vlastně dobrá přátelství končí a krásná manželství se rozpadají? Právě o tom chci dnes mluvit v pořadu, který se jmenuje Skrytý nepřítel lásky. Nejdřív si prosím najděte první list Korinským 13. kapitolu. Určitě si vzpomínáte, že toto je kapitola, kterou apoštol Pavel umístil mezi ty, z nichž jedna pojednává o duchovních darech a druhá o daru jazyků. A v této 13. kapitole prvního listu Korinským mluví o tom, jaká je láska. Pak přichází k verši 11. a říká tu něco nesmírně zajímavého. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Pavel tady vyjadřuje, když jsem dospěl, tak dětské věci, které se v dětství ke mně hodily, se už nehodí do mé dospělosti. Proto jsem je překonal a ze svého života odstranil. Jsem přesvědčen, že ve větě překonal jsem to, co je dětinské, nás apoštol Pavel upozorňuje na skrytého nepřítele láskyplných vztahů. Může jít o vztah v manželství mezi přáteli či spolupracovníky, nebo táty s mámou ve vztahu k dětem a dětí zase k rodičům. Všechny takové vztahy se občas pokřiví a rozpadnou a výsledkem je bolest, často následovaná rozchodem a rozvodem. Zármutek, neodpuštění a všechno ostatní, co z toho většinou nakonec povstane. Proto bych rád ze všeho nejdřív rozpoznal a identifikoval aspoň něco z toho, o čem jsem přesvědčen, že je takovým skrytým nepřítelem lásky. Skutečný problém totiž nastává, když se díváme jen na povrch, takže neobjevíme, v čem je zakopaný pes. A napětí, stres, zármutek, bolest a zraňování budou jen dál pokračovat až do chvíle, kdy dojde ke zpřetrhání vztahu. Pavel tu říká, dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě, komunikoval jsem tak. Ale teď, když jsem vyrostl a dospěl, tyto dětské věci jsem odložil. Jsem přesvědčen, že nepřítel lásky se skrývá ve slovech to, co je dětinské, dětské věci. Nemyslím tím, že bychom jednali jako děti nebo se dopouštěli věcí, které děti normálně a přirozeně dělají. Ale jde tu o to, co se stalo součástí našeho myšlení a našeho způsobu života, když jsme ještě byli děti. Všichni máme v myšlení takový myšlenkový rastr či systém, který vznikl pod vlivem toho, co jsme slyšeli, co jsme zažili, co jsme viděli, a ovlivňovalo nás právě to prostředí, ve kterém jsme vyrůstali. To všechno se stalo součástí našeho myšlení a uvažování. Takže od svého dětství jsme si podle toho vykládali celý život. Dívali jsme se na věci, uvažovali a hodnotili i reagovali na základě těch vysvětlení, které byly vysoce ovlivněny nám předanými dětskými způsoby, které jsme přijali a naučili se je. Nikoho jsme se o ně neprosili. Prostě nám byly předány a v nich jsme vyrůstali. Proto nám zasahují do života a ovlivňují ho. A když někdo tvrdí, že ho minulost nijak nezasáhla a nijak neovlivňuje, chci vám tady ukázat, proč to není pravda. A právě proto také tvrdím, že dětské způsoby jsou takový skrytý nepřítel láskyplných vztahů. Podívejme se aspoň na některé z nich. Jedno z těch dětinskostí, které jsou dost rozšířené a mnoho lidí se s nimi celý život vláčí, je možné formulovat slovy moje přijetí záleží na mém výkonu. A protože se podle toho vaši rodiče chovali, anebo s vámi podle toho zacházeli, dospěli jste k přesvědčení, že máte-li získat jejich přijetí a lásku, musíte si je vysloužit zcela určitým způsobem jednání. Proto se v životě snažíte nějak vypadat a možná se u vás vyvinulo jakýsi rozměr perfekcionalismu, takže jste si to zabudovali do života jako standard. A podle toho se také všude chováte. Třeba v zaměstnání nebo ve všech svých vztazích. Jeden z postojů, který vám pronikl pod kůži a dostal se vám do myšlenkového systému, zní: jestli mám získat přijetí, musím podat určitý výkon. Musím vyhovět. Tragédie spočívá v tom, že si sami určujeme standard. No a samozřejmě svého standardu dosáhnout je vždycky vyloučené, protože nikdo není dokonalý. Proto v životě děláme celou řadu chyb a sami sebe pak zahrnujeme výčitkami a otloukáme to sami sobě o hlavu. Další mylný názor, který často řadíme do svého životního systému, je: jestli chceš, aby tě Bůh miloval, musíš dávat velký pozor na svoje chování, protože Boží láska je podmíněna tvým jednáním. Někdy nás toto učili rodiče proto, aby s námi mohli lépe manipulovat a abychom ze strachu z Boha dělali to, co si oni přejí. Nebo se to mohlo stát tak, že jste jako dítě chodili do kostela, bylo vám tak 6, 7, 8 let, kazatel sboru vám tehdy připadal 3,5 metru vysoký, něco jako Mojžíš. Proto jste všechno, co řekl, brali jako řeč přímo od Boha. A slyšeli jste od něj větu: jestli chceš, aby tě měl Bůh rád, musíš dělat to nebo tohle. A pak to tohle ještě konkretizoval. Musíš si číst Bibli a modlit se, nikdy nesmíš chybět ve sboru, když se tam něco děje, a také musíš dávat peníze do sbírky, protože jinak tě Boží soud nemine. Možná to neřekl přesně takhle, ale vy jste to takhle pochopili. A říkali jste si: má ty dobroto, jestli mě má Bůh milovat, tak musím tohle všechno dělat. A když to dělat nebudu, tak si jeho láskou vůbec nemohu být jistý. Ano, přesně tohle se nám dostalo do myšlenkového systému. Nebo lidé často svým vnitřním sluchem slyší: jsem nedostatečný, jsem neschopný a nikdy to nezvládnu. Někdy to způsobí dominantní otec či matka, kteří podle toho se svým dítětem jednají. Například máma, která své dcerušce za žádných okolností nedovolí pohybovat se v kuchyni. Neotravuj mě tady, vidíš, že vařím. Ty by ses mi tu jenom pletla, jen si běž hrát s panenkami, nebo si dělej něco jiného, co chceš. A přitom tady je maličká dáma, která se chce učit vařit. Proto by ráda byla se svou maminkou. A chce v té kuchyni opravdu něco dělat. No a tak dělá. Na takovém nepořádku přece není nic špatného. Ale dojde k tomu, že to, co slyší, jsou slova odmítnutí. To neumíš, jsi neschopná, to nepůjde. I kdybychom se pokoušeli upéct třeba koláč, tak ti upadne, nebo bude upatlaný a vůbec nebude hezký, to nejde. Takže tím se tento pocit dostane do jejího myšlení. Nebo máme například kluka, který chce taťkovi pomáhat stříhat trávník. Tady dochází k zajímavé věci. Tatínek mu to nedovolí ve chvíli, kdy se mu moc chce sekat, a pak ho k tomu nutí, když už potom syn vůbec netouží. Dnes zatím takový tatínek říká: jdi mi z cesty, synku, udělám to sám, stačím na to. V podstatě tím svému synovi sděluje: ty na to nestačíš, nezvládneš to, nebudu s tebou pracovat. A tím předá svému dítěti do podvědomí přesvědčení, že za nic nestojí, a s tím kluk pak vyrůstá. Mohli bychom takhle pokračovat do nekonečna a povídat si o tom, jak lidé myslí a co ovládá jejich myšlenkový systém, a že nikdo o nic takového nežádal, ale cestou životem takové věci pozbíral, tím, že to vidí, slyší, nebo ho to někdo naučí. Mohou to být rodiče, mohou to být přátelé, mohou to být učitelé, může to být kdokoliv. Byl bych rád, kdybychom si uvědomili, že právě to často bývají skryté, skutečně hluboko ukryté kořeny našeho života, kterým vůbec nevěnujeme pozornost. Co tedy máme dělat? Podíváme se na to. Už jsme v předešlých setkáních měli před sebou obrázek člověka netrpělivého, žárlivého, nelaskavého arrogantního, pyšného, egoistického a chlubivého, který musí vždycky hrát první housle, musí být vždycky všude první a je na to velice citlivý. A když se necítí zrovna dobře, tak se k němu radši moc nepřibližujte, protože jeho výbuch se vám pak sesype na hlavu. Možná vás přitom napadlo, to je problém mého manželství. To je problém tohoto vztahu. To je problém lidí, se kterými pracuji. Přicházejí do práce a jsou naprosto z formy. A to pak ničí vztahy. Nic z toho ale není problém. Ve skutečnosti jde o hluboce zakořeněné příčiny. Tím nechci říct, že zmíněné věci nejsou faktory, které se na tom podepisují. Jen říkám, že máme-li se vypořádat se skutečným problémem, musíme se vrátit až k tomu dětskému ve svém životě, co jsme si často vůbec neuvědomovali. Pavel řekl, když jsem dospěl, když jsem se stal mužem, odložil jsem je. Prohlásil jsem je za neúčinné a nefunkční. Z toho plyne, že bez ohledu na to, o jaký kořen se konkrétně v životě jedná, je možné s tím něco dělat. Teď se společně podívejme, jak toto vše dopadá na naše vztahy s lidmi. Řekněme, že máme člověka, který říká, v mém systému myšlení je to, co jsem vždycky slýchal, a to je, že moje přijetí závisí na tom, co dělám. Teď si představte, že se jedná o přátelství anebo o manželství. Člověk vstupuje do manželství s přesvědčením, že proto, aby mohl být přijat, musí napřed podat patřičný výkon. Co tedy udělá? Bude se snažit vyhovět až nad svoje síly. A bez ohledu na to, jak moc se snaží, pořád nemá jistotu, že ho ten druhý přijme. Jeho standard je příliš vysoký. Pořád se obává, nejsem si úplně jistý, jestli opravdu myslí, co říká. Sice se ze všech sil snažím, ale nejsem dokonalý. A vím o tom, že nejsem dokonalý. A ta troška hněvu sama na sebe, bude nesmírně výbušná. Jak to dopadne? V tom vztahu ve vás narůstá napětí, stres a konflikt. Člověk, který vstupuje do vztahu s přesvědčením, že jediná cesta k tomu dělat Bohu radost, vede přes určité chování. A když podle toho nejednáte, tak vás tedy asi Bůh nemá rád. Jaké to nese důsledky? Jestli jste věřící, pak kdesi v koutku své bytosti víte, anebo si nad tím aspoň kladete otazník, že když nevěříte, že vás Bůh za všech okolností miluje, pak nemáte jistotu a část té nejistoty vám v životě převálcuje všechno ostatní. Vůbec nejde o to, co se konkrétně děje. Jestli jde o vaše děti, ženu, nebo muže, či rodiče. Jestli v sobě nosíte tuto nejistotu, a kladete si otázku, mohlo by se stát, že mě Bůh třeba nebude mít rád? Tato nejistota vámi pronikne a prosákne do všech vztahů. Jak si můžete být něčím v životě jistí, když nemáte jistotu, že vás miluje Bůh? Problém tkví v tom, že ty skryté narážky, vzkazy či poznámky, které jsme slýchali dávno v dětství, nás v dospělosti bolí a zraňují. Není to něco, o co by člověk stál, ale přesto se to děje. Tyto věci vždycky do všech vztahů zasahují pustošivě. Proto se musíme ptát, co s tím uděláme a jak. Existuje jeden způsob, velmi často ho lidé používají, aby se vypořádali se svými problémy, a ten můžeme shrnout do věty, je to tvoje vina. Když se ty vzpamatuješ, všechno bude v pořádku a nebude co řešit. A tak obvinují a obvinují. Víte o tom, že když z něčeho obvinujete druhé lidi, nic se tím nespraví? Prostě to nefunguje. Není to boží způsob. To další, co lidé zkoušejí, je, že toho druhého neustále pozorují. A když se jim daří mít po ruce aktuální záznamy jeho chyb nebo selhání, mohou tak ospravedlnit svou kritiku. A tak jen zvyšují tlak. Ale ani toto nic neřeší. Naopak, tím se problém jen vygraduje. Následně takový člověk často odmítá podívat se sám na sebe. A to ze dvou důvodů. Za prvé, pro některé lidi je mimořádně obtížné říct, mýlil jsem se, udělal jsem chybu, je mi to líto, prosím tě, můžeš mi odpustit. Jen při pouhém pomyšlení na něco takového mají pocit, že mají plnou pusu lopuchových kuliček nebo písku. Prostě jim to nejde přes rty, protože jejich pýcha dosáhla takového stupně a natolik je ovládá, že nic takového jednoduše nemohou vyřknout. Promiň, prosím, odpusť mi, protože jsem neměl pravdu. Toto za žádnou cenu neřeknou a neřeknou. Jak to tedy je dál? Odejdou pryč. Od nevyřešeného problému prostě odkráčejí. Tento způsob řešení problému si osvojila většina lidí. Jaký je však boží způsob řešení dětských věcí, které nám pronikly do života a pod kůži, se kterými jsme vyrostli a srostli a které nás teď brzdí, ničí, zraňují a způsobují nesmírnou škodu? To první je přiznat si to. Přiznat skutečnost, že mám přinejmenším částečný podíl viny na tomto konkrétním zhrouceném vztahu, na přátelství či manželství a podobně. Přiznat, že ve mně může být cosi, čeho jsem se doposud vůbec nechtěl dotknout. Částečně to musí být i moje vina. Musím se na svůj podíl viny podívat. Druhý krok pak je rozhodnutí, že ten kořen problému najdu a že si zjistím odpovědi na otázky, proč reaguji tak, jak reaguji. Proč jednám tak, jak jednám. Co mě to vlastně motivuje. Vidím tohle všechno, co je na povrchu. Ale jaké jsou kořeny? Co to je to něco zasutého v mé dávné minulosti, co mě nutí reagovat a jednat s lidmi tak, jak to dělám? Dokud nebudu ochotný podívat se tomu důkladně na zoubek, a dokud se nerozhodnu najít kořen problému, do té doby se můj velký problém povleče dál a bude mi do všeho pronikat. Proto Pavel říká, že je potřeba nejdřív takové věci odložit. Je tedy potřeba se ptát, jak se to dělá. Nejdřív je potřeba si to přiznat. Ano, část problému jsem já. Možná dokonce velká část problému. Možná většina. A za druhé, zjistit si hluboko ve vlastním srdci, v čem ten kořen problému je. A za třetí, budu hledat radu podle boží vůle. Teď dávejte dobrý pozor. Neřekl jsem jen hledat nějakou radu. Když nehledáte radu u člověka, který chápe principy božího slova a který vás bude stále vracet do božího slova, kdo sám je hluboce zbožný a na jehož životě je to vidět, když nebudete hledat radu u takového člověka, ale u jakéhokoliv poradce, může se vám stát, že jen ještě hlouběji zabřednete do svých problémů a rozmnožíte je. Když hledáte u někoho pomoc a v rozhovoru se nikdy neozve jméno Ježíš, Bůh ani Bible, když poradce vůbec nemluví o duchovních zásadách, a když ve vás navíc vzbuzuje pocit, že jste oběť, pak se, přátelé, odtamtud potřebujete dostat tak rychle, jak jen to jde. Protože to, co vám říkají, se v podstatě dá shrnout do slov. Přivedu tě k tomu, že se na sebe podíváš a chci, aby se cítil jako chudinka. Takové tvé maličké já. A dokud si myslíte, já jsem ten chudák a je vám v tom dobře, tak to jen krmí, co si ve vás, co vás nakonec dostane a zničí. Hledejte tedy radu podle božího slova. Moudrou radu. Další krok je ze všech nejtěžší. Jestli opravdu chcete, aby se váš vztah uzdravil, následující krok je nesmírně důležitý. Je to kapitulace. Bože, ať mi řekneš cokoliv. Ať cokoliv po mně budeš chtít. Přesně to udělám. Chci jen to, co chceš ty. Cokoliv po mně budeš chtít, přesně to udělám. Jestli tohle nejste ochotni udělat, pak tím vlastně blokujete tok božího ducha do svého života. V podstatě tím říkáte, ano, chci se s tím vypořádat, ale budu to dělat takhle. Mám na to zcela jasný a konkrétní názor. A v průběhu řešení svého problému se budu držet své minulosti i svých dětských způsobů a cest, protože jsem s nimi celé ty roky žil a prostě se jich nemohu jen tak zbavit. No možná se některých přece jen zbavím, ale pochopte, že je to součást mého myšlení a tak na mne nemůžete svalovat všechnu vinu. Ne, prostě nemohu říct, že udělám všechno, co mi Bůh řekne. V tu chvíli a právě tam si přiškrtíte a zavřete přívod toku Božího ducha. Když člověk opravdu chce svoje vztahy napravit a dát do pořádku, musí se naprosto, absolutně a totálně podřídit Boží vůli. Proto je tak nesmírně důležité, abyste hledali pomoc u věřícího poradce. Protože lidé, kteří neznají Boží slovo, vám nějaké řešení poradí a přitom Boha postaví na úplně vedlejší kolej. Nemůžete totiž mít dobré vztahy, zdravé, uspokojující a naplňující, aniž by se Bůh na nich přímo a aktivně podílel. Proto pokud budu trvat na něčem dětském z minulosti, protože to mám zabudované do myšlenkového systému, nepouštím do svého života Boží působení. A to poslední, co je nutné, je spolehnout se na Boha. Nevidím svou cestu jasně, nemám tušení, jak to bude dál, ale Bože, budu ti věřit a budu se na tebe spoléhat. Když tedy svůj problém vyznáte a přiznáte, a když se rozhodnete najít jeho kořeny, když si vyhledáte pomoc věřícího poradce, plně se odevzdáte Bohu a budete mu věřit, pak se mě možná zeptáte, zaručíš mi, že když tohle všechno udělám, tak se moje vztahy uzdraví? Nezaručím. Nemohu to zaručit ani já, ani nikdo jiný. Něco vám ale zaručit mohu. Vztah se možná neuzdraví, ale vy se uzdravíte. Protože když se budete řídit uvedenými kroky, uzdravíte se. Když odevzdáte svůj život Bohu pod vedením věřícího poradce a podle Božího slova, a když se spolehnete na to, že Bůh bude ve vašem životě pracovat a působit, když ho začnete následovat, vy sami se uzdravíte. Uzdravený vztah závisí na dvou lidech, tedy na obou stranách, ať se jedná o kamaráda, rodiče nebo manželského partnera. Je jedno, o jaký vztah se konkrétně jedná. Aby se vztah dal do pořádku, aby se uzdravil a byl zase šťastný, jestli vůbec kdy šťastný byl, vždycky to vyžaduje obě strany. Proto vám to nikdo zaručit nemůže. Dokonce ani Bůh ne. Ale přátelé, když vám do života vstoupí uzdravení a naplnění, pak bez ohledu na to, co se stane, Bůh to všechno promění ve vaše dobro. Protože sám řekl, že používá naše situace i naše okolnosti pro naše dobro a pro svou slávu. Můžete si to přečíst v Pavlově listu Římanům v 8. kapitole 28. verši. Může to být situace strašná. Může to být těžké a bolestné. Bůh to obrátí ve vaše dobro, když budete ochotni přiznat svou zodpovědnost, když se rozhodnete dostat se problému na kloub, když vyhledáte pomoc věřícího rádce, když se naprosto poddáte Bohu a spolehnete se na něj. V takovém případě to vše promění ve vaše dobro. Pavel řekl, že když dospěl, odložil dětské věci. Přátelé, dokud se těch dětských způsobů budete držet, i když jste se při dorůstání a dospívání naučili jistě také spoustu dobrých věcí, přesto si také sebou nesete ničivé jedovaté kořeny, které, když se s nimi nevypořádáte, budou vám ničit a devastovat vztahy. A to všechno se začne rozplétat, když svou důvěru a svoje spolehnutí věnujete Ježíši Kristu jako svému spasiteli a zachránci. A když mu odevzdáte svůj život, to je první krok. Jakmile jste Bohu ve víře svůj život odevzdali, dovolíte Bohu začít pracovat a projít tím. A jak už jsme řekli, vyznáte to. Možná je to něco ve mně, co není v pořádku. Rozhodněte se najít kořen problému, radu věřícího odborníka a plně se poddejte Bohu a spolehněte se na něj. Přitom vám absolutně nikdo nemůže říct, co přesně se ve vašem životě začne dít, jako výsledek vašeho odevzdání. Jedno je ale jisté. Bůh vás uzdraví. Udělá z vás takového člověka, jakého vás chtěl mít, když vás stvořil. Způsobí, že dospějete emocionálně, duchovně i tělesně. A bude z vás celý a vnitřně zdravý člověk. Přátelé, nikdo z nás nemá tu spokojenost a radost, kterou si Bůh pro nás přeje, dokud neprožijeme na vlastní kůži, co znamená nechat se uzdravit.
0: Naše schopnost milovat nikdy nevyroste, dokud se nevypořádáme s problémy hluboko zakořeněnými v nás. Bůh nabízí osvobození od bolesti z odmítnutí, a to například pomocí kroků nastíněných v dnešním pořadu Doteky. Zařaďte si je do života, abyste mohli být osvobozeni pro lásku. Apoštol Pavel v prvním dopise Korinským ve 13. kapitole popisuje sílu lásky. Od prvního verše píše, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl. Jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno to poznání. Ano, kdybych měl tak velkou víru, že bych i hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko? Všecko, co mám. Ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. A veršem 13 to všechno uzavírá. A tak zůstává víra, naděje a láska. A největší z té trojice je láska. Další díl pořadu Doteky uslyšíte v premiéře v neděli ve 20 hodin a 15 minut.

Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku. Přísloví 27:19.

Je 5 hodin. Posloucháte noční vysílání Rádia 7. Od mikrofonu je vaší průvodkyní dnešním nočním vysíláním Kateřina Fridrichová. Ta vás také zve k poslední hodině, ve které nás čekají hned dva pořady. Bude to pořad Klika a bude to také Live Plus. Oba pořady, které patří do nočního vysílání v pátek, ještě přidám datum, je 17. července. A teď už nás čeká zamýšlení nad křehkými věcmi, protože je tu Petr Hůš a jeho série v pořadu Klika, která se jmenuje Pozor, křehké.

Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Někdo píše blog, někdo jiný natáčí podcasty. Já píšu a také natáčím Kliku. Klika je o tom, čím aktuálně v životě procházím, o čem přemýšlím a co si řeším. A je to z úhlu pohledu víry v Pána Boha a taky se do toho promítá mé zkoumání moudrosti Božího slova Bible. Když píšu tento díl Kliky, tak je po 7 hodině ráno, sedím v Liptovském Mikuláši v McDonaldu, dal jsem si kafe a jdu psát. Já jsem teď na cestě na Ukrajinu, vezu tam do uprchlického tábora speciální pračku na 12 kilo prádla a také mikrovlnku. Čeká mě jednání v Košicích, v Michalovcích, v uprchlickém centru a také v uprchlickém táboře v Poljaně a v Užgorodu. Ty jednání jsou o tom, že chystáme další pomoc pro Ukrajinu a potřebujeme domluvit, jak ty věci udělat dobře a efektivně. Chystáme totiž další dva kamiony humanitární pomoci a tak všechno potřebujeme dobře naladit. Musím ale říct, že jsem někdy unavený a mám silné pochybnosti. Má to smysl to, co děláme? Mám to dělat já? Vždyť to může udělat někdo jiný, kdokoliv jiný. Podle čeho se mám v životě rozhodovat, co mám dělat já? Vítejte v pořadu Klika, dnes na téma, co můžu udělat já.

0: Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu. Odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu. A moudrost, abych je uměl od sebe odlišit. To napsal Arthur Miller, americký dramatik. Ale dříve, daleko dříve a trošku jinak, tohle řekl Aeschylus, velký řecký dramatik. Tohle také citoval náš prezident Zeman při svém uvedení do úřadu. Je to modlitba, Bože, dej mi klid přijímat věci, které změnit nemohu. Tak často se zneklidňují chováním druhých, zničenou přírodou, inflací, násilím, no a třeba někdy jenom počasím. Rozdíl mezi reaktivním a proaktivním chováním je, že reaktivní je to, že nadávám, stěžuju si, trápím se, anebo jenom reaguju na něco. To je reaktivní chování. Proaktivní je to, co můžu udělat, jak můžu předcházet té situaci, než vznikne. A vlastně tady přecházím už do té druhé části modlitby. To je ta proaktivita. Dej mi, Bože, odvahu měnit věci, které změnit můžu. Můžu totiž jenom láteřit a nebo si najít místo svého vlivu. Co je to, co změnit můžu? Během války na Ukrajině a pomoci, která se rozběhla pro uprchlíky a taky pro lidi, kteří jsou zasaženi válkou na Ukrajině, tak humanitární organizace Člověk v tísni vybrali 2 miliardy na pomoc Ukrajině. A tak si říkám, je potřeba, abych pomáhal já? Vždyť všichni tak nějak pomáhají. Není to závislé jenom na mě. No jo, ale když tohle si řeknou všichni, tak nikdo pomáhat nebude. A ten samý Člověk v tísni, nebo ta samá organizace Člověk v tísni, mají jedno hezké heslo. Co můžeme udělat my, uděláme my. Možná jsme znepokojení tíživou situací maminek samoživitelek, samotou seniorů, nebo neekologickým přístupem našeho okolí, nedostatkem alternativní kultury, anebo absencí aktivit vedoucích k osobnímu duchovnímu růstu. A dokonce nemusíme vždycky vnímat jenom nějakou větší oblast, ale třeba vnímáme jenom jednu maminku, jednoho seniora, odpad v lese a možnost uspořádat hezký koncert nebo uspořádat duchovní seminář. Jak získat od Pána Boha odvahu měnit, co můžu změnit? Jak nebýt jenom pasivním, reaktivním člověkem, který je utrápený, ustěžovaný nebo rezignovaný, ale na druhou stranu, jak se nestát bezbřehým a uhnaným aktivistou, který se vrhá do všech nenaplněných potřeb? Filipským, 1. kapitola, 9. až 10. verš. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě více a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží. Moudrost rozpoznat, co změnit nemůžeme a co změnit můžeme, tak apoštol Pavel říká, že zdrojem pro tohle rozpoznání je láska. Ta souvisí s poznáním a vnímavostí. Láska je zdroj rozpoznání, na čem záleží. Římanům 12.2. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Tady znovu ten samý apoštol Pavel říká, naše mysl potřebuje upgrade, restart, obnovení, abychom rozpoznali, co je vůle Boží, co je dobré, co je Bohu milé. Mi osobně je v životě milé, když mi manželka udělá dobré kafe, nebo když mi poškrabe záda. To já mám neskutečně rád. A nebo když mi řekne, táto, ty jsi šílenec. To je ne urážka, to je pro mě kompliment. Tak přemýšlím, co je Bohu milé a co je v jeho srdci. A jak můžu vůbec zjistit, co je v Božím srdci? Kazatel, 3. kapitola, 11. verš. On všechno učinil krásně a v pravý čas a lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Bůh dal lidem do srdce touhu po věčnosti. Dal do našeho srdce touhu po něčem, co nás přesahuje, na čem záleží, co je dobré. Tak se chci zeptat sebe, ale také každého z nás, co už je tak nějak delší dobu v našem srdci. Je to třeba tíživá situace maminky samoživitelky, osamocený senior, poškozování přírody, nebo nedostatek alternativní kultury, absence duchovní inspirace v našem společenství. Ta otázka je, Bože, mám to dělat já? Ale není tato otázka, tato modlitba zároveň už odpovědí? Protože pokud žiju svůj vztah s Bohem, nedal Bůh něco ze svého srdce, už dávno něco do mého srdce? Možná někdy to, co pokládáme jako otázku, je zároveň od Pána Boha odpověď.
1: Pane, ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím, dej, ať aspoň trochu

Tak a mám tady pro nás cvičení pro příští týden. Co mi Pán Bůh dává do srdce? Co je to, co já můžu změnit? Jak to zjistit? Možná skrze modlitbu. Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu. Odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu. A moudrost, abych je uměl od sebe odlišit. A to je z dnešní kliky všechno. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a pokud byste si chtěli tenhle díl poslechnout ještě jednou nebo některé z předešlých dílů anebo o klice chcete dát vědět svým známým, tak můžete kliku najít na podcastových serverech anebo v archivu Rádia 7. Tak mějte se pěkně a třeba zase za týden.

Ve středu od 8.30 nás čeká téma Pozor křehké s podtitulem Nikdy se nevzdáme. Pokud byste si pořad Klika chtěli poslechnout třeba znovu, pak ho najdete v archivu na webu Rádia 7 a nebo také v podcastových aplikacích pod jménem pořadu.

Půl šesté ráno a čas na další díl pořadu Life Plus s naší rozhlasovou lektorkou angličtiny Elzou Rendl. Tentokrát nás čeká píseň, která se jmenuje Egypt.

Končí noční vysílání Rádia 7 dospívala Emma Neeson, která téměř poslední hudební tečka, protože nám samozřejmě zbývá i ta píseň, se kterou se rozloučíme, ale ještě bych vás chtěla pozvat k dalšímu vysílání Rádia 7, hned k tomu rannímu, které tu bude po 6. hodině. Dočkáte se dalšího čtení z Bible a také se samozřejmě dočkáte dalších pořadů, které jsou připraveny na pátek 17. července, ale to už nebude se mnou, protože od mikrofonu Rádia 7 se s vámi loučí Kateřina.

Šestá hodina odstartovala dnešní ranní vysílání. Je pátek 17. července a od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Andrea Audová. Pátek bývá pro mnoho z nás oblíbeným dnem. Je to den, kdy už je víkend na dohled a kdy se o něco lehčeji pracuje, kdy se můžeme těšit na odpočinek, setkání s blízkými nebo prostě jenom na trošku volnější tempo. No, ať už je pro vás víkend výjimečný, nebo je to den jako každý jiný, přeji vám, aby ten dnešní pátek vám přinesl něco hezkého. Něco, co vás potěší, povzbudí nebo vykouzlí úsměv na tváři. A pokud k tomu bude moct přispět aspoň malým dílem Rádio 7, budeme moc rádi. Tady je přehled pořadu. Začněte svůj den s klidem a modlitbou. Připojte se k tichému času, který vysíláme každé ráno ve 6:45. Mít dostatek jídla a dobré přátele, se kterými se mohu o pokrm dělit, jistě vede ke vděčnosti. Jak se vděčnost promítá do večeře páně, vysvětluje Roman Toušek v 6:45. Letní festivaly jsou v plném proudu a na jeden srpnový naláká ranní telefonát 7:30. Po 8. ranní v další části Bible Guideu uslyšíme obraz Ježíše jako zeleného stromu, který byl poražen, aby přinesl život suchým stromům, tedy nám. Nezpůsobovat, aby Duch Svatý chodil působit jinam. I tohle je jedna z vět, která zazní ve třetím setkání věnovaném doteku a dotýkání. V pořadu Uši k duši ho naladíte od 8:30 a řeč bude o božím dotýkání. Od 9:30 se červeného broučka s tečkami zeptáme, kam poletí. No a Petra Rause na život tohoto významného pojídače mšic. Letní kaleidoskop patří báječnému hmyzu kolem nás. Nasbírat hudební inspiraci je možné na různých místech světa. Marie Tesárková si k tomu nachytání nových nápadů vybrala místo velmi vzdálené, a to konkrétně Austrálii. Dostaneme se na západní pobřeží do Pertu, ale také se například dozvíme, jak se chovat při střetu s ptáky emu. Zváni jste v 10 hodin. Tak to je ochutnávka pořadu, která je pro vás pro to dnešní ranní vysílání připravena. Přeji vám příjemné ráno a pokud budete s námi, tak ať se vám hezky poslouchá.

Než vám pustím další písničku, mám pro vás pozvání k tichému času, krátkému zamyšlení a ztišení nad Biblí s modlitbou. Dnes budeme číst z Markova evangelia z 5. kapitoly od 24. do 34. verše. Tedy až dozní hudba, je tady tichý čas.

Markovo evangelium, 5. kapitola, 24. až 34. verš. Veliký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která už 12 let krvácela. Mnoho vytrpěla od lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo a bylo jí čím dál hůř. Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž, dotknuli se aspoň jeho roucha, budu uzdravena. Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena. Ježíš vnitru ihned pocítil, že z něj vyšla moc, otočil se v davu a zeptal se, kdo se dotkl mého roucha. Jeho učedníci mu řekli, vidíš, že se na tebe tlačí dav a ptáš se, kdo se mě dotkl? On se ale rozhlížel, aby viděl, kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s ní stalo, přistoupila v posvátné úctě před ním, padla na kolena a pověděla mu celou pravdu. Ježíš jí odpověděl, dcero, tvá víra tě uzdravila, jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení. Ta žena nepřišla za Ježíšem proto, aby si s ním povídala. Nechtěla na sebe upozorňovat, naopak chtěla zůstat skrytá. 12 let krvácela. 12 let byla podle tehdejších pravidel nečistá. 12 let žila na okraji společnosti. Nejspíš se naučila být neviditelná, neobtěžovat, nezabírat místo. Ale řekla si, když se dotknu aspoň jeho šatu, aspoň kousíčku, budu uzdravena. Dotkne se a uzdravení skutečně přichází. A mohl by se zdát, že tím příběh končí, jenže Ježíš se zastaví a začne hledat toho člověka, který se ho dotkl. A proč? Copak nestačilo to uzdravení? Já si myslím, že ne, protože Ježíš nepřišel a nepřichází uzdravit jen její nebo naše tělo. Přichází uzdravit celý její příběh. Když před něj žena předstoupí celá rozechvěná, Ježíš neřekne, ženo, neřekne ty uzdravená, ale řekne jediné slovo, řekne dcero. Jakoby jí vracel něco, co jí nemoc dávno vzala. Nejen zdraví, ale identitu. Celých 12 let jí okolí možná definovalo tím, co se jí dělo. Byla tou nemocnou, tou nečistou, tou, která je lepší se vyhnout. Ale Ježíš ji definuje jinak. Říká jí, jsi dcera. Nejsi tím, co se ti stalo. Nejsi svým zraněním, svou nemocí. Nejsi svou minulostí, ale patříš do Boží rodiny. Přemýšlím nad tím, kolik z nás si sebou nese podobné nálepky. Jsem ta, která selhala. Jsem ten, kterého opustili. Jsem ta, které bylo ublíženo. Nebo jsem ta, která nebude nikdy dost dobrá. A Ježíš dnes možná i nám říká něco mnohem hlubšího. Nejprve nám vrací to jméno, než začne řešit všechno ostatní. Možná právě proto při Ježíšově křtu zazněla slova ty jsi můj milovaný syn. A tady zaznívá dcero. Protože Boží uzdravení často začíná tím, že nám Bůh Otec připomene, komu patříme a kým jsme. A teprve z této jistoty se může pomalu proměňovat celý náš příběh. Pane Bože, děkujeme ti, že chceš a jako jediný můžeš tvořit nové věci v našem životě. Můžeš přepsat celý náš příběh, pokud ti to dovolíme.
Děkuji ti za to, že jsi z nás vyvolil ne pro to, co jsme zvládli, ale pro to, kým jsme, pro nás samotné. Děkuji ti za to, že i když my sami si nepřipadáme hodni, ty nás navzdory naší touze se schovat a být neviditelní vyzvedneš, hledáš a oslovíš. Pomoz nám to přijímat. Pomoz nám, prosím, i ten dnešní den více porozumět tomu, kým pro tebe jsme, porozumět tvé oběti i tvé nabídce, mít s námi vztah, spolupracovat s námi. Zveme tě do toho dnešního dne a děkujeme ti.

O večeři páně je série biblických úvah Romana Touška. Jak se vděčnost promítá do našeho prožívání večeře páně i do každodenního života, tak nad tím se budeme zamýšlet ve 7:15. Vděčnost, to je vůbec něco, co stojí za to si znovu a znovu připomínat. A není to jen biblická výzva. I řada psychologických výzkumů ukazuje, že lidé, kteří vědomně pěstují vděčnost, bývají spokojenější a lépe zvládají náročné životní situace, no a často prožívají i hlubší vztahy s druhými. Tak možná i to dnešní ráno je dobrou příležitostí zastavit se a poděkovat Bohu, alespoň za jednu věc. A třeba právě to promění pohled na celý den.

Před biblickou úvahou ještě zazní píseň Above All Powers, nad všemi mocnostmi, nade všemi královstvími, nad všemi trůny, nad celou zemí si ty, Bože.

Minule jsme mluvili o Večeři Páně s pohledem do budoucnosti. Je to chvíle, kdy nám sám Pán Ježíš Kristus obnovuje naši naději. Ujišťuje nás o tom, že máme naději. Máme kam jít. Máme Pána, za kterým můžeme jít. Ať stojíme v jakékoliv situaci, ať je naše situace jakkoliv z našeho pohledu bezvýchodná. Jestliže jsme v Pánu Ježíši Kristu a jestliže očekáváme na jeho přítomnost, potom máme naději. Dnes se pojďme podívat na Večeři Páně jako na příležitost, kdy můžeme vyjádřit našemu Spasiteli naši vděčnost, kdy máme příležitost ho opravdově chválit a uctívat. Budeme také mluvit o tom, jak se vlastně tváříme u Večeře Páně. Jaká je atmosféra, když slavíme tak slavnou věc? Večeře Páně je slavností pokání a odpuštění. A s tím souvisí to, co ve velké míře našemu slavení Večeře Páně chybí. A to je radost. V Lukášovi v 15. kapitole čteme známá slova Pána Ježíše. Stejně bude větší radost v nebi nad jediným hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Pán Ježíš se velice často setkával s hříšníky a tato setkání měla jeden společný jmenovatel. Oni spolu stolovali. Nic ale neukazuje na to, že by hříšníci prožili nějaké obrácení předtím, než se s nimi Ježíš setkal u stolu. Nebyla to sama účast u stolu s Pánem, která znamenala toto obrácení? U Zachea dokonce vidíme, že byl pozván ke stolu předtím, než se stačil obrátit. To neznamená, že by se z Večeře Páně měla stát evangelizační metoda, ale významným způsobem to může dát zrcadlo našim řádům a motivům dotýkajících se pohledu na hříšné kolem nás. Nejsme to my, kteří zveme k Večeři Páně, ale je to Pán sám. A jeho postoj k hříšným z písma známe. Večeře s Ježíšem byla pro ty hříšníky večeří radosti. A je takovou i dnes. Vyznání hříchu na začátku Večeře Páně nám připomíná, že navzdory vykoupení se nás stále dotýká hřích, ale zároveň to, že se přesto a možná právě proto smíme této svaté večeře účastnit. A to proto, že smrt Páně, kterou v této slavnosti zvěstujeme, pro nás znamená odpuštění hříchu a nové očištění. To, co ale vidíme při slavení Večeře Páně v našich církvích, jsou dost často pohřební výrazy v obličeji, sklopené zraky bez sebemenšího náznaku úsměvu či radosti. Samozřejmě, že ne všude a ne vždy, ale obecně se to tak zřejmě říci dá. V tom se zásadním způsobem odlišujeme od první církve, o které čteme, že po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Snažíme se prožívat Kristovo utrpení na kříži, ale není na nás vidět to, co toto utrpení pro nás přineslo. Jeden bratr z mého sboru to vyjádřil slovy, že při Večeři Páně vždycky prožíval smutek nad Kristovým utrpením. Ale že si naštěstí uvědomil, že Kristovo vítězství toto utrpení mnohonásobně překlene. Právě tak, jako rodička už po narození dítěte nemyslí na porodní bolesti. Korinský sbor měl podle toho, co mu Pavel píše, problém v tom, že chtěl vítězství bez kříže. V našich církvích máme problém možná opačný. Přijímáme Kristův kříž, takže jsme, anebo aspoň se tak tváříme, vážní a posmutnělí, ale máme problém přijímat jeho vítězství, které znamená naše osvobození a radost. Největší katastrofou je, když účastníci Večeře Páně nevnímají ani jedno. Pouze se tváří tak, jak se to očekává. Samozřejmě platí, že vnější projev není ten nejpodstatnější, protože Bůh hledí k srdci.
Spíše bychom si tedy měli říci, že výraz v našich tvářích by měl pravdivě odrážet stav našeho srdce. A naše srdce by mělo hořet láskou k Pánu Ježíši, hořet vděčností za spasení a touhou žít ve všech projevech života s Kristem a v Kristu. Večeře Páně nám svým způsobem ukazuje pravou podstatu chvály, tedy oslavy Hospodina. Zvěstujeme smrt Páně, dokud nepřijde. Při pohledu na Ježíšův kříž a jeho utrpení smíme hluboce vnímat vděčnost a chválu, protože celé utrpení i smrt Ježíš přinášel pro naši záchranu. Navíc při večeři Páně se můžeme radovat proto, že se v ní setkáváme se vzkříšeným Pánem. Radujeme se s tím, který nás zachránil, ale bytostně si uvědomujeme cenu naší záchrany. V tomto napětí se pohybuje naše oslava Boha. Vděčnost Pánu Ježíši za záchranu byla jedním z předních motivů pro slavení večeře Páně v první církvi. Slovo eucharistein znamená vzdát díky. Objevuje se v samotných slovech ustanovení večeře Páně, kdy Ježíš vzal chléb, vzdal díky a lámal jej. Ale navíc označuje celou tuto slavnost. Motiv vděčnosti při večeři Páně vidíme mimo jiné i ve spisu učení 12 apoštolů, kde se mluví o večeři Páně buď jako o díku vzdání, anebo o lámání chleba. Konkrétní návod na díky Bohu předchází i uzavírá samotné vysluhování. Je tam napsáno toto. Ohledně díku vzdání, tak to budete děkovat. Nejprve o kalichu. Děkujeme ti, Otče náš, za svatou révu Davida, tvého služebníka, se kterou si nás seznámil skrze Ježíše, svého služebníka. Pak o nalámaném chlebu. Děkujeme ti, Otče náš, za život a za poznání, s nímž si nás seznámil skrze Ježíše, svého služebníka. Po nasycení takto vzdáte díky. Děkujeme ti, svatý Otče, za tvé svaté jméno, které jsi usadil v našich srdcích, a za poznání, víru a nesmrtelnost, s níž si nás seznámil skrze Krista, svého služebníka. Přistupujeme-li tedy k večeři Páně, nesnažme se uměle se vcítit do Ježíšova utrpení. Máme-li hřích, pak ho vyznejme a přijměme odpuštění. A slavme večeři Páně s jásotem nad Ježíšem.

zabezpečit jiným způsobem. Jsme vděční a vzdáváme ti díky. Učíme se ti důvěřovat, bude zpívat Nicole Nordman krátce před 7 hodinou raní.

Sedmá hodina je tady a my vám přejeme dobré ráno z Rádia 7. Od mikrofonu vás zdraví Andrea Audová. My máme za sebou první hodinku dnešního ranního vysílání, ale to nejhezčí může být klidně ještě před námi. Čekají nás další písničky, pořady i ranní telefonát. Ten uslyšíte tradičně v 7:30. Dnes se spojíme s Tomášem Samiecem z organizačního týmu festivalu SAM v Orlové. Festival letos ponese téma Samoděj a společně si povíme, co návštěvníky čeká, jaké novinky organizátoři připravili a proč stojí za to vyrazit právě tam. Než se ale k našemu hostovi dostaneme, čeká nás půl hodinka hudby a přidáme ještě další pozvánky na další křesťanské akce, které se v nejbližších dnech uskuteční. Jsme rádi, že posloucháte Rádio 7. Přejeme vám příjemné ráno.

Píseň Světlost tvé zpíval Lubomír Honek. No a teď navážeme písní od Kirsten s názvem Až zmizí tma. Kristýna na otázku, proč tato píseň vznikla, odpověděla, kolikrát slyším, proč je na světě tolik zla. Jenže málo kdy se zeptáme, a odkud se vlastně bere tolik dobra. Dobro je všude kolem mě, i když svět zná bolest, strach, nemoc či samotu. Přesto ve mně žije naděje, že přijde den, kdy zlo přestane mít poslední slovo. A já čekám na ten den s radostí.

Píseň kapely Nad čarou dozněla ve čtvrt na 8 na Rádiu 7 v pátek 17. července. No a pokud nahlédneme do kalendáře, najdeme pod tímto datem jméno Martina. Martina je krásné jméno a je to samozřejmě ženským protějškem jména Martin. To má svoje počátky ve starém Římě a jde o přídavné jméno vytvořené ze jména pohanského boha války Marta. Znamená tedy Martův, či ten, který patří Martovi. Jestli máte doma nějakou Martinu, možná právě teď je ten správný čas poslat jí pár milých slov. No a všem posluchačkám, které nosí toto jméno, přejeme krásný svátek, ať je ten dnešní den naplněný radostí. A tady je písnička pro vás, písnička od Miriam Chovancové V Bohu jsem nádějný. Je to písnička jen pro vás a je o identitě v Bohu.

Krátce před 7:30 dozněla píseň od Adonai o pomíjivosti života, o závislosti na Ježíši, o tom, že ve starostech vytrváme ve víře a v naději. No a teď už nás dělí jenom jedna píseň od ranního telefonátu a já se v ní pokusím spojit s Tomášem Samětcem z organizačního týmu festivalu Sam v Orlové.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
3: Ranní telefonát Rádia 7.
4: Letní festivaly jsou dobrou příležitostí zažít nové věci, potkat zajímavé lidi a naplnit volné dny smysluplným programem. Stejně tak tomu může být i na 27. ročníku festivalu Sam v Orlové, který se chystá od 13. do 16. srpna. Jaký bude letošní ročník? To zjistíme od Tomáše Saměce z organizačního týmu. Tomáši, vítejte ve vysílání. Krásné ráno.
5: Krásné ráno vám i všem, kdo nás poslouchají.
4: Tomáši, jak byste představil sám někomu, kdo o něm nikdy neslyšel?
5: Pánečku, tak to je těžká otázka. Já jsem naprostý insider, který jsem zažil letos po 27. Tak si musím teďka představit vlastně, co to znamená, jaké to je nikdy neslyšet o Samu. Tak jo, dobře, zkusím to. Sám je letní původně sjezd alternativní mládeže, z toho se nám vlastně vyvinula ta zkratka SAM, která původně znamenala tato tři slova, ale jelikož jsme zjistili, že už nejsme ani mládež, ani alternativní, tak jsme upustili od těch tří slov a říkáme tomu jenom SAM, ale o tom třeba nikdy jindy. SAM se koná v Orlové, na místě, kde spousta lidí cíleně nezajede, ale přesto je to místo, kde to žije. Je to místo, kde je fajn a je to místo, kde existuje Boží církev a dokonce na takovém místě, které si historicky nese určitou stopu, určitou takovou, jakože víme, že Orlová má takovou reputaci zvláštního náročného místa, tak na takovém místě fungujeme a vytváříme sjezd, který je pro spoustu účastníků srdeční záležitostí a proto se tam letos sejdeme po 27.
4: Festival má tady už mnoho ročníků za sebou a jak se tu dobu proměnil a co zůstává hlavní myšlenkou festivalu?
5: Hlavní myšlenka je strávit o prázdninách několik dní spolu, kdy nám bude dobře a kdy budeme mít možnost nejenom se setkat s lidma, které už přes čtvrt století mnohdy známe, ale kdy budeme moci duchovně načerpat ve formě, která je nám z té doby, kdy jsme byli mladí, velice blízka, to znamená letní akce, kde se lidi scházejí, kam přicházejí zajímaví hosté, kde probíráme z tisíce stran zajímavá témata, ale taky svým způsobem to všechno prožít trošku jinak, než nabízejí velké křesťanské akce, velké festivaly. Sám vždycky byl komorní akcí. V nejnarvanějších letech nám jezdilo třeba maximálně 100-120 lidí. Na večerní koncerty potom třeba někdy přijede i 300, ale zůstává komorní akcí, která se děje na zahradě kostela a v kostele a v blízkém okolí a všechno běží tak nějak v pohodě. Sám je akce, která má v pohodu vlastně za svoje klíčové slovo. Jestli se za těch 27 let nějak proměnil, tak především v tom, že my jsme se proměnili. Já jsem teda a několik dalších známých jsme lidmi, kteří ano, letos se uvidíme po 27. A opravdu po 27 letech se člověk hodně promění, ale v mnohých nás zůstalo to mladické hledání, zajímání se o nové věci, zajímání se o to vidět staré věci novýma očima. A proměnili jsme se taky v tom, že mnozí z nás už mají svoje děti a ty taky přijíždějí na sám. A ti, co byli první v tomto oboru, tak dokonce jejich děti už nám pomáhají sám organizovat, jako třeba v letošním roce pro nás vybíral kapely teď už dospívající syn původního zakladatele Samu Dana Češlera.
4: Letos jste zvolili téma samoděj. Proč právě toto téma?
5: Tak asi bych na to měl odpovědět nějak hrozně fundovaně a křesťansky, ale víte, my máme jeden cíl každý rok, a to dát tomu samu název, ve kterém, nebo ten headline, ve kterém se znova objeví ta tři písmenka sam. A 27 let už prostě hledáme slova, ve kterých bude sam, a začíná to být náročné. Takže po různých sambách, samovarech, samizdatech letos jsme došli k tématu samoděj, ale zjistili jsme, že je to slovo, které se nám líbí už proto, že je takové jedním svým způsobem divoké, svým způsobem bohaté, svým způsobem provokující, protože samoděj to je popis nebo název pro člověka, který funguje sám za sebe. Objevuje se tenhle ten pojem v mytologii, objevuje se v nepříliš křesťanském prostředí. Samoděj může být někdy rozuměn taky jako zaklínač, jako člověk, který jen tak prochází krajinou a proměňuje věci k lepšímu, nejčastěji svým způsobem, ale zjistili jsme, že něco takového od nás očekává i Bůh. Nicméně nás nenechá úplně na tom samodějství a hledá v nás takové trošku zvláštní, trošku někdy trošku střelené, odvážné, radikální proměňovače svého okolí, kteří ale budou fungovat ve spojení s ním. Takže tohle to je jedna strana toho slova samoděj, druhá strana je to, co všechno to může znamenat v nejrůznějších oblastech lidského chování, konání, v nejrůznějších oblastech lidské kultury. A to zase přijedou nám nastínit naši hosté, ať už řečníci, muzikanti, vedoucí workshopů. Vybírali jsme samé hosty, kteří svým způsobem tuhletu rovinu toho samodějství jak splňují, že prostě dělají něco neobvyklého, něco zvláštního, nějak neobvykle proměňují svoji společnost a současnou kulturu.
4: Tak to jsem teda zvědavá, jak dlouho to s těmi slovy ještě vydržíte.
5: Ale až dojdeme k tomu, že nám zůstalo pouze slovo samec, což je moje příjmení, tak se končíme.
4: Tomáši, na co se mohou účastníci letos těšit? Přicházíte s nějakými novinkami?
5: Novinkami nemůžu úplně slíbit, protože po 27 letech už novinky příliš vymýšlet nejdou. Mezi novinkami máme třeba letos nový vizuální styl, který nám taky omladili naši mladí spolupracovníci, ale mezi novinkami můžeme taky vždycky vidět nové hosty, kteří nám přijíždějí, ať už jsou to někdo, kdo nám bude povídat nebo kdo nám bude hrát. Rádi k nám zavítají vždycky hosté, kteří už u nás dříve byli, jako třeba letos k nám po mnoha letech přijede Pavel Hošek, bude povídat, jak už to tento samoděj dokáže, prostě bude zpracovávat to téma toho samodějství. No, já jsem to možná trošku hodně rozkošatil toho povídání. Bude povídat hlavně o tom duchovním rozměru Karla Kryla, což je teďka jeho velkým tématem, ale taky nám povede jednu bohoslužbu, ve které bude hovořit o tom, zda netoužíme někdy o zneužití moci. Mimochodem, Pavel Hošek má dneska narozeniny, tak kdokoliv se ho s ní potkáte, tak mu popřejte. A že vzkažte mu, že se na něho v Orlové moc těšíme. Pokud vás zajímají další novinky, tak navštíví nás například v sekulární společnosti docela známý hybatel Jiří Paš, což je spisovatel, myslitel, člověk, který dělá zajímavé vlny ze současné společnosti. Potom přijede například Honza Kršňák, což je člověk, který pomáhá lidem zpracovat naši digitální závislost a nějakým způsobem s ní zapracovat. Navštíví nás například Filip Dadej, což je iluzionista. Navštíví nás třeba spisovatel Jan Tkáč, který je autorem Kroniky beskydských draků, což je Další rovina toho slova samodějství, ta určitá fantazi rovina. Nemusíte se bát, že tady v okolních Beskydech by se vyskytovali draci, ale různí procházkáři a výletníci prostě v krajině uvidí častokrát krásné věci, které nějakého dracha třeba připomínají a tak ho vyfotí a Jan Tkáč z nich udělal půvabnou knížku, ve které všechny tyhle ty bytosti katalogizuje a tedy. To vás ještě zajímá.
4: Tomáši, ten program je opravdu velmi pestrý, ale z vašeho předešlého povídání je zřejmé, že to není jenom o tom pódium, o programu na pódiu, ale o tom setkávání. A mě by zajímalo, jaké jsou možnosti setkání, jaké jsou platformy, jaké aktivity v tomto ohledu ten festival nabídne.
5: Takže pokud odhlédneme od programu, který se bude dít ať už v kostele, nebo v přednáškovém sále, nebo na venkovní scéně, tak to setkávání se děje u dobré kávy, to setkávání se děje u dobrého čaje, v přírodě, děje se u sportování, děje se v naší oblíbené, už skoro legendární čajovně, což je vyloženě takový meeting point, kde ať už tam třeba přijdete sám, tak za chvíli si někým povídáte, protože takhle tak to tady prostě chodí. Můžeme se potkat například u sportování, můžeme se potkat jen tak prostě u společného stravování, protože se častokrát vedle vás sedne někdo, koho jste ještě neznali a za chvilku se znáte.
4: Tomáši, je možné se ještě přihlásit, nebo už máte úplně plno? A případně, kde tedy najdeme více informací o festivalu?
5: Začal bych na našich webových stránkách, kde postupně doplňujeme program, už tam je vyloženě z 95% všechno, co by účastníky nebo zájemce o SAM mohlo zajímat. Najdete nás jednoduše na webu samorlova.cz. Tam zjistíte, že registrace stále ještě běží, protože jsme si dovolili tuto záležitost posunout až na nejzazší možný termín, který nám organizačně nebude komplikovat fungování. Takže kohokoliv sám zajímá, tak se může přihlásit vložně až do neděle před samem. To znamená, teďka to nedokážu říct prostě z hlavy, kolik jo, to je, ale když začínáme 13., takže nějakého toho 10., ještě možnost přihlásit se je.
4: Hostem našeho ranního telefonátu byl Tomáš Saměc z organizačního týmu festivalu SAM. Tomáši, děkuji, že jste si udělal čas na nás a představil nás váš festival a přeji vám, ať se ta akce vydaří.
5: Moc vám děkuji za poslouchání a vám všem krásné ráno a krásný pátek.
4: I my vám přejeme krásné ráno.

Píseň Matouš zpíval Honza Nedvěd a Pavel Helan a toto píseň je z alba Nečekaně darované ticho. Teď už nás čeká Corey Asbury a jeho písnička Reckless Love. Je to píseň o nezdolné a až absurdní reckless boží lásce. Člověk si ji nemůže zasloužit. Bůh nechá ostatních 99 ovcí a půjde hledat jednu ztracenou.

Dozněl Cary Asbury a jeho píseň Reckless Love. Absurdní až nezdolná boží láska. Ještě dvě písničky nás dělí od 8 hodiny a zprostředkuje nám je Jiřina Gina Čunková a bude to píseň Zlomeným uvnitř. Takové vnitřní, niterné přání. Pomoz nám, ať zůstaneme věrní. No a potom Filip Mana a jeho píseň To nikdy se stává o životě s Bohem po boku navzdory okolnostem.

0: Kam jste zašli? Hrdinové víry. Kratičce na vrcholu. Slávou jste žili. Pýcha však předchází pád. Čteme v přísloví. A je to tak. Hej, tam přilba spasení. Tady pás pravdy.
1: Tam přilba spasení. Tady pás pravdy.
0: Tento meč prorezli, našli děti v poli. A my, co vám vyseli na
1: rtech,
0: je nám teď smutno. Chtěli jste ohromit svět velkou víru.
1: Chtěli jste ohromit svět velkou víru.
0: Kéž byste uznali, že vlastní silou nelze bojit.

0: Svatí kráčejí tiše se zdviženou hlavou.
1: Svatí kráčejí tiše se zdviženou
0: hlavou. S písněmi na rtech.
1: S písněmi na rtech.
0: Ach, proč je tak málo odvážných autorů,
1: co umí
0: pod tlakem psát?

0: Známá znělka ohlásila 8. hodinu, je pátek 17. července a od mikrofonu vás zdraví Andrea Audová. Za malou chvíli otevřeme další pokračování pořadu Bible Guide a i dnes budeme společně listovat knihou Ezechiele a uslyšíme obraz Ježíše jako zeleného stromu, který byl poražen, aby přinesl život nám, suchým stromům. No v 8:30 nabídneme pořad Uši k duši. Pokračovat bude série O doteku a dotýkání, tentokrát s důrazem na boží dotýkání a působení Ducha Svatého. Po 9:30 nás čeká letní kaleidoskop s Petrem Rausem. Tentokrát se podíváme na jednoho z nejoblíbenějších broučků, slunečko sedmitečné. A kam vlastně létá a proč je tak užitečné? No a v 10 hodin potom pořad Za obzor a ten nás zavede do daleké Austrálie s Marií Tesárkovou, navštívíme Perth a budeme hledat hudební inspiraci a dozvíme se třeba o tom, jak se zachovat při setkání s Emu. Tak to je naše nabídka pro následující chvíle. Jsme rádi, že jste s námi. Přejeme příjemný poslech Rádia 7.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 17. kapitola. Prorok v této kapitole předpovídá porážku vzpoury judského krále Cidkiáše, kterého králem ustanovil Nabukadnezar. Toho Cidkiáš zradil, když se vzbouřil a spolehl se přitom na pomoc Egypta. Zradil tím nejen babylonského krále, ale také Boha, který si jeho zradu nepřál. Tuto předpověď Bůh ukázal v obraze orla, což je Nabukadnezar, který odlomil část stromu a odnesl jej pryč. To byli Izraelci zajatí ještě před zničením Jeruzaléma. Orel zároveň zasadil semeno, ze kterého vyrostla vinná réva, to je král Cidkiáš. Tato réva se ale sama vykořenila z dobré půdy a chtěla přijímat vláhu od jiného orla, egyptského faraona. Touto vzpourou ale vinná réva zcela uschne. Král Cidkiáš bude poražen Nabukadnezarem. Předpověď končí takto. Nuže, tak praví panovník Hospodin. Jakože jsem živ, obrátím na jeho hlavu, tedy Cidkiášovu, že pohrdl mou přísahou a porušil mou smlouvu. Nastražím na něj svoji past a uvázne v mé síti. Odvedu ho do Babylonu a tam budu soudit za to, jak mi byl nevěrný. Nejlepší vojáci z celého jeho vojska padnou mečem a ti, kdo zůstanou, budou rozehnáni do všech stran. Tehdy poznáte, že já, Hospodin, jsem promluvil. Proroctví ale končí předpovědí Mesiáše. Bůh sám zasadí vrchní špičku stromu a z ní vyroste strom, ve kterém se všichni ptáci uhnízdí. O tom čteme. Tak praví panovník Hospodin. Já vezmu snítku ze samé špičky cedru, útlou ratolest vytrhnu z jeho koruny a na vysoké hoře si ji zasadím. Z Izraelců, kteří se vrátí z Babylonu, povstane Mesiáš. Ten je zde, stejně jako v knize proroka Izajáše, popsán jako výhonek, který vyraší. V Izajášovi čteme. Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Špička cedru, která přežila dobu babylonského zajetí, zapustí kořeny. Ze zbytků Izraele se pak narodí ten, kterého posílá Bůh. Vyroste jako proutek z pařezu zničeného Izraele. A tento proutek se stane stromem. Vypustí ratolesti, vydá plody a bude cedrem překrásným, ve kterém se všichni ptáci uhnízdí a všichni najdou stín pod jeho větvemi. O takovém stromu mluvil také Ježíš. Řekl, nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. To zrnko je sice nejmenší ze všech semen, ale když vyroste, je větší než jiné byliny a je z něj strom, takže ptáci přiletí a uhnízdí se v jeho větvích. V tomto Ježíšově podobenství je člověk, který rozsévá semeno Bůh. Semenem je pak zde myšlen sám Ježíš. Sice přišel skromně a téměř nepoznán, ale jeho příchod přinese množství ovoce. Ze semene, které padlo do hlíny a zemřelo, vyrostl strom plný ovoce. Nyní se mohou jeho semena dál šířit. Ježíš byl vzkříšen a jeho život je nyní přístupný všem. Stačí ze svého srdce udělat tu dobrou půdu a vírou přijmout Ježíšovo semeno nového života. Pokud to semeno zakoření, stane se jednou také stromem. I my budeme díky Ježíši vzkříšeni a náš život přinese Bohu ovoce. Ezechiel pokračuje. Všechny stromy v kraji tehdy poznají, že já jsem Hospodin. Já snižuji strom vysoký a nízký zvyšuji. Zelený strom nechám usychat a suchý rozkvétat. To říkám já, Hospodin, já to učiním. Bůh svým vtělením obrátil smrt v život. Ježíš, který byl jediným skutečným zeleným stromem, tedy člověkem žijícím podle vůle Stvořitele, se dobrovolně stal suchým. Všichni lidé jsou totiž suché stromy. Tak to Ježíš řekl po cestě na Golgotu. Šlo za ním veliké množství lidu i mnoho žen, které nad ním plakali a naříkali. Ježíš se k ním obrátil. Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi. Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým? Ježíš zde předpověděl jednak zkázu Izraele po svém odmítnutí, ale také ukázal, že on, zelený, živý strom, bude obětován za suché, mrtvé stromy, tedy za nás. Osud všech suchých stromů je stejný. Budou pokáceny nebo sami padnou k zemi. Žádný suchý strom se nemůže sám oživit. A proto se Ježíš, zelený strom, nechává porazit. Jeho smrt má totiž moc oživit suché stromy. Jak píše apoštol Pavel, Bůh je tak nesmírně milosrdný. Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé, ve vinách. Jste spaseni milostí.

0: Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase v pondělí v 8 a v 18 hodin. Pořad připravil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Předchozí díly najdete také na webu nebo na všech podcastových platformách.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

země, co na vodu čeká. Jsem zrno, co neklíčí a chce klasem být. Jsem jenom potokem a toužím být řeka. Jsem spadané jehličí, co nechce jen tlít.

jak hrnčíř svůj čbán. Zjasni mé tápání a odpust mou vinu. Já chci být přítel tvůj, tu touhu mám.

Jan Kryštof dozněl na Rádiu 7 necelých 10 minut před 8:30. Dnes je pátek 17. července a svátek slaví Martiny. Před námi je v programu pořad Uši k duši, ve kterém mimo jiné zazní věta nezpůsobovat, aby Duch Svatý chodil působit jinam. Třetí díl série o doteku a dotékání už, nebo dotýkání už o 8:30. A teď si dáme Ellie Holcomb a její píseň Love Never Fails. Láska nikdy neselže, láska je trpělivá, laskavá, nikdy nesklame. Pomoz mi, Pane Bože, věřit, že je to pravda.

0: O doteku mluvíme v pořadu Uši k duši, v pořadu, ve kterém se pravidelně setkáváte s moderátorkou Lucí Endlicherovou a psychologem Markem Macákem jako hostem tohoto pořadu. Ahoj Marku, vítej.
1: Ahoj.
0: My jsme zatím mluvili o doteku jako fyzickém kontaktu mezi dvěma lidmi. Dobře, mluvili jsme i o tom, že je možné zažívat tu haptickou část života i skrze dotýkání se nějakých věcí, ale pořád to bylo o něčem, co člověk fyzicky zažívá. Já bych teď ráda se dostala do oblasti, v níž mluvit o doteku je už hodně symbolická věc a zároveň je to něco, co je důležité podle mého v našem pořadu otevřít. Totiž o božím doteku. Když jsem přemýšlela o téhleté sérii, tak jsem jako takový highlight měla neustále v hlavě ten asi jeden z nejznámějších obrazů vůbec, ten výsek fresky v Sixtínské kapli, kde Adam natahuje prst směrem k Bohu a je tam ten malinký prostor mezi těmi jejich dvěma prsty, aby se dotkli, ale je to tam. Je tam prostě ten dotek jako symbol života, jako symbol nového začátku, jako symbol stvoření. A tak bych právě o božím doteku v životě člověka mluvila ráda. Možná úplně na úvod bychom mohli mluvit vůbec o tom, jestli je to, co se děje stále. Jestli stále Bůh je ten, kdo se člověka, života člověka chce dotýkat a jakým způsobem to dělá.
1: Cože v Kristu Bůh ukázal, že je ochoten přijít k nám velmi na tělo, jo, na blízko. Takže to boží stělesnění tak je významnou součástí toho, čemu věříme. A zároveň jako předpokládáme, že za stvořením, druhá strana stvoření, tak je boží záměr, jo? Že všechno spočívá, říká Pavel, když tam cituje někoho, že v něm se pohybujeme a v něm jsme. Jo? V podstatě Bůh nás drží pohromadě, Bůh drží svět pohromadě a my se koupeme v Bohu nějakým způsobem. Tak v tomhle smyslu je nám blíž než my sami. Jo, je nám blíž, než jsme schopni možná zachytit nebo vědomě prožívat. Myslím, že v tom smyslu se nás Bůh dotýká velmi na blízko. Samozřejmě nevždy to musíme vědomě zažívat. A ty jsi říkala, že je to symbolické v tom božím dotýkání. Já si myslím, že je to sice symbolické, ale právě stělesněné. Vidíme to v tom, že třeba Ježíš má tělo, takže když se mě dotkne někdo, kdo je součástí jeho těla, tak v tu chvíli se dotýkám Ježíše, se dotýkám svého bratra, své sestry. Jsou to doteky, které se dějou v Bohu a prostřednictvím jeho a v jeho režii a v jeho vůli. Jo? Takže jo, Bůh se nás dotýká.
0: Když to řekneš takhle, tak to je vlastně moc hezký obraz toho, že Bůh skutečně přichází na dotek v lidech kolem nás. A na druhou stranu i tady určitě platí nějaké hranice, o kterých jsme mluvili minule a předminule. Kdyby se chtěla dostat tady do té duchovní roviny, do nějakého božího doteku v mysli člověka, v nějakém božím přicházení směrem k člověku, tak tohle je něco, co je Bibli v průběhu dějin zaznamenáno a popsáno. I tady by mě zajímalo, zda se to děje stále. Jak to rozpoznat vlastně?
1: A myslím, že to je něco, čemu se učíme. Rozpoznat boží přítomnost. Někdy to zažíváme a nevíme, že to byl on a zpětně nám to dojde. Že to byl on, že se nás dotknul a zpětně člověk až potom, když si zjistí víc a když slyší příběh, já nevím, evangelia a tak zjistí, jo, to znám, to jsem zažil, vnímal jsem, že tu někdo je a že mě někdo nese a že se mě někdo občas nějak dotýká a časem zjistíte, že to byl Bůh a jaký to byl Bůh a jaký Bůh je a začnete být schopni si ho více všímat a rozpoznávat a více se s ním nějak jako dotknout cíleně a vědomně. Ale myslím, že je to o postupném rozpoznávání se. Poznávat jeho hlas, poznávat jeho oslovení je o tom, že když s ním trávím čas, tak se naučím ho trošku vnímat za rohem po každý nebo ve všem a zároveň jsem schopen rozlišovat trošku mezi tím, kdy mi něco chce sdělit a kdy si já spíš něco do něčeho vmýšlím. Jo. A možná i rozlišit potom ale to, že když se mě chce Bůh dotknout třeba prostřednictvím někoho, a když někdo využívá dotek anebo kontakt se mnou způsobem, který nenese boží vůli, protože to se taky může stát a může se to stát i v církvi, že někdo blízkost, ať už vztahovou nebo i fyzickou, tak vám chce vnutit, anebo používá způsobem, který je manipulativní, anebo který nerespektuje hranice. A v tu chvíli to není blízkost, která nese Božího ducha. Jo, že Bůh takový není. Takže jsou pak doteky, ať už teda v tom abstraktním smyslu slova, jo, kontakty, anebo doteky i fyzicky, které vlastně nejsou o něm. Proto je tak tragické, když se v církvi, teď máme různé kauzy o zneužívání a tak, je tak tragické, když dotek v tom duchovním prostoru, tak se spojí s nerespektováním hranic člověka a s jejich masivním zneužitím a nabouráním. To je přesně proti smyslu toho způsobu, kterým se Bůh dotýká člověka.
0: My jsme mluvili o tom, že je možné vymanit se z toho doteku člověka tím, že ho odmítnu, zvlášť pokud tam člověk cítí něco, co mu není příjemné, že je to dobré udělat. Je možné takhle odmítnout i boží dotek? Je možné i z božího doteku se takhle vymanit?
1: Nevím za definitivně, ale myslím, že Bůh nás tomhle respektuje a že ve chvíli, kdy já ho odkláním a kdy já ho nechci a tak, takže že častokrát jako poodstoupí a čeká. A nebo nás přepadne někdy jindy jiným způsobem, který je, ale no, je to o tom, že on hledá k nám cestu způsobem, který nás nechce poškodit a zničit, ale který nás chce probudit. Protože Bůh je jakoby dobro, jo. Bůh je ztělesnění lásky. Bůh je láska sama, ta skutečná. Ne ta manipulativní, ne ta nebezpečná, ne ta, která nerespektuje hranice. Je to láska, která se vydává, která umírá, která je bezelstná. A víš, že to nejlepší, co můžeme v životě mít, je kupat se v něm, jo. Je být v něm. Takže ve chvíli, kdy my se jeho lásce odcizujeme z různých důvodů, právě protože se třeba bojíme, připisujeme mu motivy, hledáme v něm věci, které vycházejí z toho, jak pokřivený je náš pohled díky druhým lidem, kteří nám ho dobře nezobrazovali. Tak on potom hledá způsob, jak nás vtáhnout do toho, aby jsme se chtěli ho dotknout, aby jsme chtěli přijmout jeho dotek. Takže on nás tak jako zkouší to na nás, jo. Ale myslím, že umí poodstoupit. A myslím, že umí taky zmoknout. Myslím, že se umí schovat, prostě čekat, až my ho začneme vyhlížet. Ale mám zkušenost, že někdy se mě dotknul jako nečeká ve chvíli, kdy jsem ho nejméně hledal. Jo? Někdy jste na odchodu od Boha a najednou zjistíte, že mu stojíte tváří v tvář a že se vás právě dotýká. Podobně jak se v mezilidských vztazích se vám to může stát. Můžete někoho z ne třeba dobrých důvodů tak od něj odcházet, protože vám připomíná něco v životě, čemu nechcete čelit, nebo se cítíte příliš méně cení na to, aby s tím člověkem jste měli vztah a podobně. Můžete ho odmítat. Někde najednou uprostřed toho, on si k vám najde cestu a vy zjistíte, že je tady opravdu pro vás a že vás má opravdu rád a že je to jedno, čeho se bojíte a že se na to necítíte, ale že ten vztah je opravdový. A myslím, že to někdy zjišťujeme s Bohem.
0: Zároveň já úplně rozumím té chvíli, kdy člověk zažívá ten strach. Víš, když jsi mluvil o tom, že Bůh je láska a ten dotek jeho do života člověka je vždycky správný a dobrý a něco, co nás posouvá. Tak se mi úplně vybavil Jonáš, jak chtěl před Bohem utíkat, jak dostal nějaký úkol, ale vlastně šel úplně na druhou stranu, než kam ho Bůh posílal. Právě proto, že mu ten boží dotek, specifický v tom úkolu, který od Boha dostal, nebyl příjemný. A tak se vůči němu
1: Ano.
0: Jonáš vymezuje.
1: On je láska, jo, ale on taky není amorfní. Jo. On je láska se záměrem. Jo. On je láska, která má tvár. On je láska, která nás často chce vtáhnout do věcí, které se nám můžou nelíbit. Ne proto, že by nám chtěl právě ublížit, poškodit nás, ale protože nás vede do života lásky a sebeobětování a do života zájmu o druhé a tak dál, právě jak to tomu Jonášovi vadilo. Takže Bůh je láska, která nám může být velmi v něčem děsivá taky svým nárokem, který z něj vychází. C.S. Lewis, když poznal realitu Boha a když se obrátil, tak říkal, že byl, už nevím přesně, jak to řekl, ale že byl jeden z nejvíce vyděšených konvertitů na britských ostrovech, jo? Protože se cítil být propadnut Bohem, cítil se být tím zaskočen, a viděl, že přistoupit na jeho realitu a žít v doteku a v kontaktu a v blízkosti s ním bude znamenat překopat celý svůj život, bude znamenat vzdát se věcí, bude znamenat nechat někoho jiného v jeho životě udávat krok a že je to vlastně opuštění sebe sama. A tam se hraje o to, zda ten, ke komu se takhle opouštím, tak je opravdu dobrý. A myslím, že k tomu v těch postupných jako různých dotecech s Bohem tak dorostáme až postupně a že se učíme na ně vsadit a vlastně se mu vydat a vlastně se jim nechat plně obejmout a plně obejmout jeho. To se učíme asi celý život a je to postupné budování důvěry. Pakliže k té důvěře je důvod. Pán Bůh se nám musí taky jakoby dokázat jako spolehlivý. On to dělá, ale může to trvat roky. A jenom to, že se obrátím v jednu chvíli a že si představuju, že blízko s Pánem Bohem znamená, že budu zažívat jenom pozitivní věci a že se bude dít to, co chci a podobně, že ta důvěryhodnost je založena na tom, že Pán Bůh je Santa Claus, tak to časem, když zraje naše víra, tak vlastně narazí na hranice reality. Na hranice toho, že Pán Bůh nás volá k nějaký formě života, že nás bude frustrovat někdy, že je to někdo, kdo, když budeme s ním žít v tom kontaktu a v tom doteku jako vzájemném, tak že vlastně to bude někdy i nepříjemné, ale že je dobrý. A to se učíme až postupně.
0: Úplně se mi u toho vybavuje to, co píše apoštol Pavel, když říká, že ani tak nejde o to, že jsme Boha poznali, ale že jsme od něj byli poznáni.
1: Ano,
0: Připadá
1: ano.
0: mi, že s tím dotykem je to podobné, že jako mnohem víc než o to, že my se Boha nějak dotkneme, jde o to, že on se dotýká nás, že on je ten, kdo vychází na tu cestu směrem k člověku jako první.
1: No, ale tam je ještě to, že jako Pán Bůh o nás ví asi všechno, jo. A myslím si, že i ten Pavel tady mluví o tom, o té naší straně toho být Bohem poznán. Že vlastně je důležité nechat se jim poznat. Je důležité ze své strany otevřít ty dveře a ze své strany se nechat chytnout. A tohle právě je ta výzva duchovního růstu. My se rádi necháváme Bohem poznat tehdy, když se cítíme dobře a sympaticky. Ale ve chvílích, kdy se necítíme dobře, anebo když máme dojem, že jsme oškliví a že jsme nějakým způsobem završeníhodní, že na nás není dobrý pohled, tak v tu chvíli se nechat poznávat někým a nechat se dotknout někým, tak je vlastně velmi těžký. Možná se i podle toho pozná duchovní růst, že jsme schopni časem vrůstat do důvěry Bohu takovým způsobem, že se necháváme jim poznat a trošku se jako odkryjeme před ním i ve chvílích a naučíme se, že se to dá a že to není problém žít odhaleně před Bohem a s vědomím nějakého sebeodhalení před ním i ve chvílích, kdy bychom se radši schovali. Nechat se jim obejmout i ve chvíli, kdy vlastně se necítíme na obejmutí.
0: Mohu já být božím dotekem v životě druhého člověka?
1: Jednoznačně. No, ale většinou se nám to stane tehdy, když se díváme směrem k Bohu, než když se snažíme být božím dotekem v životě druhého člověka. Jo, když si z toho uděláme job, tak většinou tím vyplašíme Ducha Svatého a on jde dělat něco někam, kde má prostor. Tak myslím, že jo, ale že se to děje nejvíc tehdy, když jsme prostě nasměřovaní k Bohu a když milujeme druhé a jsme sami sebou, jo. Že Pán Bůh se nás dotýká častěji tam, kde o tom nevíme. A tam, kde se snažíme za každou cenu být tím božím dotekem, tak často spíš se snažíme buď si zasloužit něco, anebo se cítit líp sami ze sebe, anebo být důležití pro druhé a podobně. A to jsou věci, které vyhánějí božího ducha. Takže myslím, že nejlíp se Bůh dotýká přes nás druhých tehdy, když my prostě žijeme svoje životy a spočíváme v Bohu a necháme se jim vést. Udělat si z toho biznis, být dotekem božím v životě druhých lidí, tak většinou je riskantní. A to je velká výzva pro všechny lidi, co dělají v církvi, jo? Co dělají v církvi jako profesionálně, protože to mají trochu v popisu práce a snadno se tam ztratí ta rovina té reality. Toho, že Pán Bůh nejčastěji se druhých dotýká tehdy, když my umíme před Bohem sami se nechat dotknout a vlastně být slabí. Jo? Naše vlastní zranitelnost před Bohem je zdrojem božích doteků v životech druhých lidí.
0: Nezpůsobovat, aby Duch Svatý chodil pracovat jinam. Tak to je to, s čím odcházím z toho našeho dnešního povídání. Děkuji, Marku. A budu se těšit, že zase za týden se společně setkáme, až se vysíláním rozezní známá znělka pořadu Uši k duši. Ten se pro tuto chvíli uzavírá, a tak se loučí Lucie Endlicherová.
1: Marek Macák.

Ten dnešní díl pořadu Uši k duši si můžete poslechnout ještě v pondělí v 19.45. No a příští týden už předposlední část série o doteku, která ponese název Dotek jako naděje smyslu.

Bože, já v tvé milosrdenství však doufám. Moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal. Žalm 13:6.

nezahrnujně mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližním mluví o pokoji, srdci však mají závěr.

0: a dnešního ranního vysílání. Od mikrofonu vás i nadále zdraví Andrea Audová. Děkujeme, že jste si dnes naladili Rádio 7. Ať už jste doma, na cestě, v práci nebo si jen dopřáváte klidné letní ráno, jsme rádi, že můžeme být jeho součástí. Za malou chvíli vám nabídneme pravidelné kalendárium a v 9:30 se můžete těšit na kaleidoskop s Petrem Rausem. Petr byl dlouhá léta součástí našeho týmu a jeho velkou vášní je svět hmyzu. Právě díky jeho nadšení vznikla celá série těchto pořadů, kterou s radostí připravovala naše kolegyně Broňa Procházková. Dnes se společně podíváme na malého červeného broučka s černými tečkami. A pokud je pro vás Rádio 7 místem, kam se rádi vracíte, připomínáme, že naše vysílání může vznikat jen díky štědrosti našich posluchačů. Děkujeme vám všem, kteří nás podporujete svými modlitbami i finančními dary. Moc si toho vážíme.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

O naději a o důvěře, která je mnohem více rozhodnutím než pocitem, bude zpívat v následující písni kapela Casting Crowns. Píseň má název Oh My Soul a Mark Hall tuto píseň složil v den, kdy se dozvěděl, že má rakovinu. Promlouvá v ní ke své duši a přesvědčuje ji, aby to nevzdala, stejně jako David v jeho biblických žalmech, kde promlouvá ke své duši a upokojuje ji. Moje duše, nejsi sama, je místo, kde se bude muset strach setkat s Bohem, kterého znáš. Vydrž, je jen jeden další den, on vytvoří cestu. Ukaž jim, jak to dokážeš odevzdat, protože nejsi sám. Casting Crowns a kapela Oh My Soul, o moje duše.

0: Víte, kdy otevřel Walt Disney první Disneyland a kde to bylo? Tak o tom a nejen o tom už za chvíli v kalendáři.
1: Je lehčí mlčet a s davem jít, než pozvednout hlas.

0: Kalendárium.
1: Tak pojďme teď nahlédnout do kalendária s datem 17. července. V roce 1918 došlo v Rusku k vyvraždění carské rodiny. Bolševici popravili cara Mikuláše II. S rodinou. V roce 1945 byla zahájena Postupimská konference, jejímž cílem byla dohoda o poválečném uspořádání Evropy a budoucnosti poraženého Německa. Zástupci vítězných mocností USA, Sovětského svazu, Velké Británie a Francie jednali v německé Postupimi do 2. srpna. Z 17. července roku 1955 otevřel Walt Disney první Disneyland v kalifornském Anaheimu. Jeho přáním bylo vytvořit místo, kde by si společně užívali čas děti i dospělí. Dnes patří Disneyland k nejnavštěvovanějším zábavním parkům na světě. Z 17. července roku 1674 se narodil Isaac Watts, anglický autor hymnů a zbožných písní. Je mu připisováno autorství více než 750 hymnů. Mnoho jeho písní se dodnes používá a bylo přeloženo do mnoha cizích jazyků. Watsovy písně se lišily od ostatních především proto, že jejich autor nečerpal náměty k psaní textů jen z Bible, jak to bylo do té doby v Anglii zvykem. Inspiroval ho jeho vlastní život a prožitky, které může člověk ve vztahu s Bohem zakoušet. Z 17. července roku 1876 se narodil český diplomat Kamil Krofta. V prvorepublikové vládě zastával před vypuknutím druhé světové války post ministra zahraničí. I po rozpadu společného státu Čechů a Slováků věřil v jeho obnovu, zapojil se do domácího odboje. No a v roce 1944 byl zatčen a vězněn na Pankráci a v Terezíně. Zemřel na následky věznění nedlouho po osvobození v roce 1945. V roce 1988 se narodil řecko-katolický biskup Pavol Peter Gojdič. Pavol Peter Gojdič zasvětil svůj život Bohu a boji proti totalitám, které chtějí zotročit člověka. V době slovenského štátu vystupoval ostře proti politice prezidenta Josefa Tisa. Po roce 1948 zase odmítal komunistickou nadvládu. 28. září roku 1950 byla administrativně zrušena řecko-katolická církev, jejímž hlavním představitelem na Slovensku Gojdič byl. O rok později je biskup zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen. Zemřel na následky mučení a krutého věznění v den svých 72. narozenin ve vězení v Leopoldově. V roce 1950 umírá Evangeline Boothová, 7. z 8 dětí Williama a Catherine Boothových a byla to 4. generálka armády spásy. No a v roce 1967 umírá John William Coltrane, americký jazzový saxofonista. Coltrane je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností moderního jazzu. Svou hrou zásadně ovlivnil generace saxofonistů a v druhé polovině 50. let spolupracoval také s legendárním Milesem Davisem. Mimo jiné na dnes již kultovním prvním albu Kind of Blue. A tímto jménem uzavíráme dnešní kalendárium, které pro vás připravuje Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Už jen jedna píseň nás dělí od kaleidoskopu, který bude o životě nadšeného a významného pojídače mšic. Tak o tom si bude Broňa Procházková povídat s Petrem Rausem. No a možná dojde i na otázku, kam poletí. Letní kaleidoskop patří báječnému hmyzu kolem nás. Tak teď ještě píseň U tebe jsem v bezpečí a potom už kaleidoskop a slunečko sedmitečné.

0: Děti se hmyzu často bojí, začnou pištět, když po nich leze. Výjimkou ovšem je kulatý brouček, který, když leze po prstě, tak se říkává Beruško, Beruško, kam poletíš? Do nebíčka nebo do peklíčka? No a podle toho známého vtipu ten rozmrzelý brouček pak odpoví, že už jste 10. člověk, který se ho na to dnes takto hloupě ptá. Prozkoumat Berušku se vydáme v dalším setkání s Petrem Rausem. Petře, vítej.
1: Ahoj.
0: A příjemný poslech čtvrt hodiny, která ukazuje krásu i pestrost světa hmyzu, přeje z Rádia 7 Broňa Procházková. Petře, dělával si to s Beruškou? Ptával ses, kam poletí?
1: Neptával jsem se, ale dělával jsem to, nechával jsem ji odletět. Tady ovšem musím trošku povědět, pokud bychom se drželi korektního českého názvosloví, tak u Berušky bychom se po nějakém létání asi neptali. Protože oficiálně Beruška se jmenuje Acellus aquaticus a je to vodní korýš, který žije ve vodě, má plno nožiček a se slunéčkem sedmitečným, což je správný český název toho brouka, o kterém se bavíme, nemá ale vůbec nic společného. Ale slunečku sedmitečnému se Beruška běžně říká, takže se tím nebudeme trápit. Jenom je dobře vědět, že žije ta skutečná Beruška a že žije ve vodě. Slunečko sedmitečné, ano, Rusové mu říkají boží kravka. Brouček, kterého se opravdu nikdo nebojí, navzdory tomu, že je jedovatý. To málo kdo ví. A kdo má nějakou kožní alergii, tak sice si může nechat Berušku lézt po prstě, ale určitě by ji neměl zmáčknout nebo nějak dlachnit, protože ona koleními klouby vylučuje takovou žlutou tekutinu, která je jedovatá a může být velmi alergenní.
0: Takže když se mi objeví na prstě tady tato žlutá látka, tak raději umýt ruce.
1: Umýt.
0: Ještě se vrátím k tomu dětství. Petře, ty jsi byl dítě, který se hmyzu nebojí, který nepiští, když na něj leze. Takhle jsem to slyšela. Je to tak?
1: Je to tak. Maminka vzpomínala, že když mě vyndala poprvé z kočárku, tak jsem se zajímal o mravence. To bylo to, co mě hned zaujalo a zůstalo mi to až do dnes.
0: Takže ta entomologie už od kočárku.
1: Tak, tak.
0: Já jsem na začátku zmínila, řekla jsem kulatý brouček. Neřekla jsem červený brouček, protože u té barvy jsem znejistila, jestli ji mám říci, protože v dnešní době, aby to byl jasně červený brouček, se sedmi tečkami to není tak úplně běžné. Ty variace Berušky toho kulatého stvoření s tečkami, těch barev je spousta. Jak je to?
1: Protože slunéček je spousta. Mnoho druhů, to slunéčko sedmitečné, které bývalo nejběžnější, vypadá vždycky stejně. Tam ta barevná variabilita prakticky není, nebo aspoň v našich podmínkách ne, ale můžeme potkat jiné podobné slunéčko dvojtečné, které je v té nominální, tedy té základní formě, o něco menší, červené a má dvě tečky. Černé, na každé krovce jednu. Ale stejně tak může být černé a mít na sobě čtyři červené tečky. To jsou ale jenom barevné variace, variety. Každý jedinec může vypadat jinak, nemá to žádný pevně daný genetický základ, není to v žádném případě jiný druh, protože tady ti jedinci se spolu navzájem běžně páří a děti takových párů potom zase můžou být všelijaké, buď červené s černými tečkami, nebo černé s červenými tečkami, tak se to tam u nich míchá a střídá. A pak jsou ještě jiné druhy. Najdete malé žluté slunéčko se spoustou černých teček, hnědé slunéčko s bílými tečkami, v poslední době u nás velmi rozšířené slunéčko imigrant z Číny, které je tomu našemu trošku podobné, ale ty tečky má jinak, vypadá jinak, tak divně, když se na ně podíváme. Trošku se ho bojíme, protože je agresivní, řeknu ne, že by žralo jiná slunéčka, ale tím, jak je životaschopné, plodné, tak ta naše slunéčka pomalu vytlačuje, je jim konkurentem. Ale to se tak stává, když přijde něco někam, kde to nemá být doma.
0: Pojďme za tou naší beruškou, troufnu si to říct, za tou beruškou, kterou známe z Ferdy Mravence Ondřeje Sekory. Tak co si o ní povíme?
1: Je to dravec. Je to dravec a jeho základní potravou jsou mšice. A řekl bych, že je to vlastně druhý největší žrout mšic, tedy ten, kdo chrání vlastně rostliny před nájezdy mšic. Tím nejvýznamnějším predátorem, který mšice hubí, jsou larvy pestřenek. Pestřenky jsou takové ty mouchy, které znáte z lesních průsmíků, jak stojí ve vzduchu a pak vždycky popoletí kousek dál, tak jejich larvy také žerou mšice. A řekl bych víc než ta slunéčka, nebo jsou početnější, ale slunéčko je významný, nebo především zase larvy, ale nejenom, ale larvy slunéček jsou významný predátor, který hubí mšice. S těmi mšicemi je to zajímavá věc. Ono není snadné se jich zbavit, což vědí všichni zahrádkáři a všichni, komu se mšice dostali na nějakou rostlinu, třeba i v květináči. Mšice jsou totiž neobyčejně plodný hmyz. Ten jejich životní cyklus je poměrně složitý. Ve většině případů se tam střídají okřídlené a bezkřídlé generace a část těch nebo ty bezkřídlé generace bývají partenogenetické, to znamená samice rodí mláďata bez oplození samcem. Je to vlastně vegetativní množení, tak jak ho známe od rostlin. A navíc, protože tam není potřebný ten přínos samčího jedince, tak se stává, že ta embrya mšice jsou gravidní, jsou těhotná ještě v těle matky. Takže ona mšice porodí dítě, které už má v sobě embryo a v zápětí porodí další a další a další, takže ty generace jdou v neskutečném tempu, rychle za sebou. Profesor Obenberger za první republiky kdysi měl jakýsi odhad, že kdyby všechny mšice, co se narodí, zůstaly naživu, takže během roku by celou planetu pokryly metrovou vrstvou. A je to taková docela důležitá úvaha, zejména pro ty, kdo mají za to, že je potřeba zachovávat život všeho, co se narodí. Skončilo by to katastrofou, protože už v základu stvoření evidentně je očekávání, že ty mšice budou žrány, že z jejich těl budou žít jiné skupiny tvorů, protože jinak by to všechno velmi rychle skolabovalo. Takže smrt je součástí stvoření. Tady to je jeden z příkladů, kde to vidíme velmi, velmi zřetelně. A slunéčka do tohoto procesu patří a jsou jedněmi z těch, které pomáhají ten stav mšic snižovat a zároveň z toho sami profitují.
0: Na zahradě potkávám mšice, bohužel ano, jsou tam, mám je tam. Potkávám i tam také slunéčka, ale potkávám tam i mravence u těch mšic.
1: To je zajímavá poznámka. Zatímco slunéčka mšice žerou, mravenci si je chrání. A pokud někde jsou mšice a jsou u nich mravenci a přijde tam sluníčko, tak ho ty mravenci poženou pryč. A pokud je někde těch mšic hodně a vedle je větvička, na které žádná mšice není, tak mravenec tu mšici opatrně přenese ještě na tu zdravou větvičku, aby se nám ty mšice pěkně rozšířily po rostlině. Proč to dělají? Tam je základem složení rostlinné šťávy. To, co mšice sají z rostliny, to je tekutina, která obsahuje velmi mnoho cukrů, a velmi málo bílkovinných látek, tedy velmi málo dusíkatých látek, tedy velmi málo bílkovin. Ale pro stavbu těla živočicha, tedy té mšice, je potřebný úplně jiný poměr cukrů a dusíkatých látek. Takže mšice se potřebuje toho nadbytku cukru nějak zbavit. A má to zařízené tak, že její trávicí soustava má takovou podobu, že hned od začátku, my bychom řekli od jícnu, ta trubice trávicí směřuje nejdřív ke konečníku, U konečníku se otočí, udělá takovou kličku a vrátí se zpátky a potom vytváří už normální podobu trávicí soustavy, jako to má jiný hmyz. A v téhleté kličce dochází k vylučování nadbytečných cukrů přímo do konečníku a mšice je vystřikuje, potom ty sladké kapičky cukrového roztoku vystřikuje ven. To je to lesklé, co vidíme kolem kolonií mšic na listech a na větvičkách. Ty větvičky jsou lepivé, protože to je roztok cukru. A to ti mravenci chodí lízat, proto si ty mšice pěstují. Ale chodí na to nejen mravenci, pokud jsou tyhle ty mšice v korunách stromů, také produkují tolik cukru, tak na to létají včely. A tahle ta, člověk by řekl v uvozovkách, mšičí hovínka, samozřejmě je to tam ta zkratka, není to produkt trávení, ale takhle to vypadá, včely olížou, dostanou do svého volátka, v údu to vyzvrací, tak jak každý med, a my tomu říkáme med medovicový a máme ho rádi. Takhle vzniká.
0: Ondřej Sekora to vyjádřil tím, že ti mravenci tam měli ty krávy, které dojili, tak to byly ty mšice.
1: Ano, je to tak.
0: Petře, všimla jsem si, že ty jsi člověk, který uvidí ten boží hlas, uslyší ho i z té přírody. Evokuje ti něco tady tento způsob trávení cukru, vylučování cukru? Bereš si z toho něco pro sebe?
1: Myslím, že jo. Je to taková, v případě těla mšice, taková zkratka. Ta mšice nasaje tu rostlinnou šťávu, ale ten nadbytek cukru je pro ní zlý. A ona se snaží se toho cukru hned zbavit. Ještě než se spustí trávicí proces, dostat ho pryč, zbavit se ho. Myslím si, že to je i pro nás, nebo pro mě to je jakési avízo, že ve chvíli, kdy potkám něco zlého, něco, cukr sám o sobě samozřejmě zlý není, ale v tom množství už je nebezpečný a tak se to stává i nám. Může jít o věci, které nemusí být nějak zvlášť zlé, ale jsou ve špatném kontextu, ve špatném množství nebo jakkoliv zasazené. Jakmile něco takového rozpoznáme, tak je potřeba se tomu postavit hned a hned se toho zbavit. Říkává se, že člověka napadají špatné myšlenky. Tak to prostě je a vlastně to není problém. Problém je, když si tu špatnou myšlenku podruhé přivolám, když se jí nezbavím hned, když jí já poskytnu prostor, pozvu si ji do života a začnu si ji hýčkat a pěstovat, začnu ji zkoušet trávit třeba. Mšice se toho zlého zbavuje hned a myslím si, že to je dobrý příklad.
0: My jsme začali slunéčkem a já bych nechtěla skončit u mšic, ale chtěla bych skončit i tím slunéčkem na tom prstu. Opravdu, když to slunéčko odlétá z prstu, tak je to velmi, velmi efektní, jak zvedne ta červená křídelka. A teď vlastně nevím, jsou to křídelka?
1: Jsou to křídla, je to první pár křídel, který ovšem v případě brouků je silně sklerotizovaný, tedy je tuhý, tvrdý, mluví se o krovkách. A je zajímavé, slunéčka stejně tak jako téměř všichni brouci využívají ty roztažené krovky jako nosnou plochu. A ten druhý pár křídel, ten se potom pohybuje a vytváří tu hnací sílu, která brouka žene. Takhle to funguje skoro u všech druhů brouků s jednou výjimkou. A to jsou zlatohlávci. Zlatohlávci mají na vnějším okraji krovek z každé strany takový výřez. Ten okraj je takový pozvednutý. A zlatohlávci, když chtějí vyletět, krovky pozvednou, vystrčí křídla a letí vlastně se zavřenými krovkami. Takže nemají žádné nosné plochy, letí jako střela, jako kamínek vystřelený z praku. A protože někteří zlatohlávci v Africe, tedy ti takzvaní goriáši, jsou pěkně velcí, tak pak se stane, když se takovýhle letící, řeknu kamínek v uvozovkách, potká s autem, tak nerozbitné sklo auta je za chvilku, nebo v okamžiku na padrť.
0: Je jasné, že okno auta nepoletí do nebíčka, ale skončí někde tam dole v peklíčku. Petře, děkuji za dnešní setkání, děkuji za dnešní výpravu do světa hmyzu a těším se opět na tu příští.
1: Já se těším.
0: Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková, jejím hostem byl Petr Raus.

Ten dnešní díl Kaleidoskopu o slunečku sedmitečném si můžete poslechnout ještě v pondělí v 16 hodin. No a příště to bude o mouše. Kaleidoskop s Petrem Rausem uzavřel naši dnešní ranní programovou nabídku a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit. Přeji vám krásný letní den, ať už vás čeká práce, odpočinek nebo třeba cesta na dovolenou. A pokud nám chcete udělat radost, napište nám, odkud nás posloucháte. Vaše zprávy nás moc potěší. Mějte se krásně, užijte si dnešní den a především buďte s Bohem. Od mikrofonu se loučí Andrea Audová.

Dal jsem svůj slib, abych cestou tvou šel, abych sám sebe dal tobě jen. Jednou jsem řekl, že můj smysl budeš ty sám. Jednou

0: Cestovatelský pořad Za obzor navštěvuje daleké kraje a země, kam se vydáváme prostřednictvím lidí, kteří dané místo navštívili. U dnešního cestování vás vítá za mikrofonem Pavel Kohl. Naše cesta dnes povede až na opačný konec zeměkoule, konkrétně do Austrálie, kterou navštívila Marie Tesárková. Tu taky vítám ve studiu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Na začátek našeho povídání si zemi ještě představíme v rozhlasové pohlednici.
2: Austrálie je nejmenší z osídlených světadílů. Zároveň je šestou největší zemí světa. To dohromady jde proto, že celý světadíl je tvořený jediným státem. Téměř 2/3 celého území přitom tvoří západoaustralská plošina. Rozsáhlá pouštní oblast v podstatě bez života. Obydlené je především jižní pobřeží země. Rozloha země činí více než 7,5 milionu kilometrů čtverečních. Žije zde téměř 24,5 milionu obyvatel. Hlavním městem je Canberra, ovšem tím největším Sydney. Nejvyšší hora Mount Kosciuszko měří 2230 metrů nad mořem. Břehy Austrálie omývá na západě Indický a na východě Tichý oceán. Teprve od 19. století se kontinent nazývá Austrálie, z latinského Australis jižní. Do té doby býval kontinent označován jako Nové Holandsko. Od 18. století pak patřil mezi britské kolonie. I dnes je Austrálie členem Commonwealthu. Důkazem bývalé anglické nadvlády je například to, že se zde dodnes jezdí vlevo. Současná podoba uspořádání Austrálie se formovala na počátku 20. století. V té době také vzniklo současných 6 teritorií. Nový Jižní Wales, Jižní a Západní Austrálie, Viktorie, Queensland a Tasmánie. Ve stejné době mezi sebou soupeřili Sydney a Melbourne o post hlavního města. Vyhrála ovšem neznámá a v té době velmi malá Canberra. Ta si tento status podržela dodnes. Austrálie může uspokojit mnohé touhy po dobrodružství. Její návštěva je nejvhodnější v době, kdy Evropě vládne zima. Ocitnete se totiž uprostřed léta. K cestě do Austrálie se nechá zlákat nejeden milovník přírody. Místní fauně a flóře se jen tak něco nevyrovná s ptakopisky, ježurami, klokany, psy dingo, koalami nebo kasuáry se jinde než na nejmenším světadílu nepotkáte. Každý kout Austrálie nabízí něco zajímavého ke zhlédnutí a je těžké zvolit kam dříve. My se dnes vydáme do západní Austrálie. Jde o největší australský spolkový stát, který se rozkládá v celé 1/3 západní části země. Metropole této oblasti, Perth, má přes 2 miliony obyvatel. Zajímavé je, že Perth je nejodlehlejší velkoměsto světa. Do dalšího lidnatého města, Adelaide, je to 2130 kilometrů. Pokud se vypravíte z Perthu do Adelaide autem, strávíte na cestě přes 28 hodin. Pojedete-li obráceně, můžete to stihnout o 2,5 hodiny rychleji. Na trase totiž přejedete časovou hranici, která leží přibližně v polovině cesty. Naštěstí je zde zavedena vnitrostátní letecká linka, která vás mezi městy dopraví za nějaké 3 hodinky. Jméno Perth pochází z názvu středověkého hlavního města Skotska, a další Perthy byste našli v Tasmánii, ve Spojených státech nebo v Kanadě. Město si nejlépe prohlédnete z kopce nad ním, na kterém se rozkládá rozsáhlý King Park. Nabízí se zde úžasný výhled na záliv, řeku Swan River a obrovský most, který přes ně vede. Zajímavá je i věznice v přístavní části Perthu, ve Fremantlu. Právě zde před mnoha lety přistávali první přistěhovalci. Ekonomika spolkového státu Západní Austrálie je zaměřena především na těžbu železné rudy, hliníku, zemního plynu a zlata, což je vidět všude kolem. Právě v těchto oblastech v minulých stoletích vládla zlatá horečka. Velkou část státu tvoří poušť a vyprahlé oblasti. 70% obyvatel žije v aglomeraci kolem hlavního města.
0: V Když se řekne Austrálie, tak se mi vybaví klokani, koaly, Sydney. Co konkrétně táhlo do Austrálie tebe?
1: Mě teda paradoxně ne úplně ta příroda nebo ten stát jako takový, ale inspirace hudební a nějaká křesťanská, jakoby, protože jsem se setkala s několika Australany a chtěla jsem zažít něco, co třeba oni tady mi předali.
0: Takže hlavně hudební zážitky.
1: Asi hlavně hudební inspirace a nějaký jakoby jiný duchovní rozměr, než tady zažívám v Čechách.
0: Tak pojďme se přesunout do Austrálie. Jaká byla cesta? Přece jenom je to na druhém konci světa, tak jak se tam cestuje?
1: Cesta byla dlouhá, ale vcelku příjemná. Z Prahy vlastně jsem odlítala a přestupovala jsem v Dubaji a potom už přímo jsem doletěla do Perthu, což je západní pobřeží Austrálie, takže to není tak daleko jako třeba Sydney nebo Melbourne.
0: Budeme se pohybovat v okolí Perthu. Přistáneme v Austrálii, dosedneme. A jaký byl ten první dojem při dosednutí?
1: Dojem byl velmi příjemný, protože jsem odlítala na začátku února. Takže u nás tady byla velká zima, asi minus 10 stupňů a já nevím, kolik sněhu. A když jsem přistála v Perthu, tak tam bylo asi 25 stupňů. Takže to bylo první takový jako dojem, že já mám ráda léto a teplo, takže to jsem byla nadšená. A no, a lidé, některé už jsem tam znala, takže to bylo příjemné taky, že jsem je mohla znovu vidět. A těšila jsem se na ně a přivítali mě na letišti, takže to bylo moc fajn.
0: Nějaká známost tady, nebo odkud se takhle člověk z Čech potká s Australany?
1: A to je právě přes organizaci NLI, ve které je sbor, do kterého já patřím v Kolíně, a Apoštolská církev je zapojen do tohoto projektu a vede ho právě Australan Steve Windham, který se snaží skontaktovat české církve s hosty ze zahraničí, ať už z Anglie nebo z Austrálie. A právě díky němu jsem měla možnost se tady v Čechách setkat s některými z nich a trošku je tak poznat z toho pohledu, co oni dělají v Austrálii, čím se zabývají. A přišli mi jako velmi příjemní lidé a když potom ten Steve Windham, který to má na starosti, přímo nabízel možnost, že bychom mohli, kdo by chtěl, kdo by měl peníze na to, mohl odjet do Austrálie, tak jsem to brala jako příležitost poznat nové věci a tak jsem odjela.
0: Jen tak, nebo předcházela určitá příprava?
1: Tak určitě příprava nějakých schraňování financí, protože to není úplně levná záležitost, ale vesměs to rozhodnutí odjet přišlo jako velmi, tak řekla bych, ze dne na den, protože jsem si říkala, že už jsem dlouho nikde nebyla a tu inspiraci prostě, myslím si, že je důležité nabírat. A když ta příležitost se naskytne, tak jsem po ní sáhla a jsem ráda, že jsem to udělala.
0: Přistáli jsme tedy v Perthu. Jaké je to město samo o sobě, nebo jaký je Perth?
1: Perth je velmi rozlehlé město. A překvapilo mě třeba, že ač je to prostě velkoměsto, dejme tomu 1,5 milionu obyvatel, tak jsou tam místa, kdy projíždíte kolem ohrady s koňmi, s krávami a s dalšími jinými zvířaty a přesto pořád je to vlastně Perth. Takže je to velmi, velmi rozlehlé, všechno je třeba se doporovat autem povětšinou, takže ale ač je jako takhle velké, tak působí velmi poklidným dojmem, že nevím, jestli to bylo tím teplem a létem, jakoby tam, které zrovna bylo, ale na mě to působilo velmi přívětivě a poklidně, až tak jako dovolenkově, přitom to nebyla jejich dovolená, ale já jsem tam se cítila velmi dobře.
0: Říkám si, že na té západní části Austrálie je hodně pouští. Je Perth taky pouštní město, nebo je tam hodně zeleně?
1: Myslím si, že sám o sobě Perth není úplně pouštní, protože je obklopen vodou. Vlastně z jedné strany je Indický oceán a z druhé strany je řeka. Swan River se jmenuje. A takže To samotné město mi připadalo celkem zelené. Možná ty okrajové části už potom byly suší, ale ten střed a centrum určitě zeleň mělo a moc hezkou. Přímo nad městem je park, ze kterého je nádherný výhled na celé město a to bylo třeba jedno z míst, kde jsem trávila volné chvíle a moc jsem si to užívala.
0: Nějaké další místo v Pertu, takové zajímavé, které třeba nenajdeme na každé turistické mapě?
1: No přímo v Pertu, tam, jak říkám, asi nejvíc ten park, který byl spojen s botanickou zahradou. Pak jsem ještě navštívila druhou botanickou jakoby zahradu, nebo oni tomu říkali botanická zahrada, pro mě to byl taky spíš jako park, kterým se dá projít. To se jmenovalo Araluen Garden a to bylo krásné místo. Tam tím, že ta příroda je úplně jiná, právě kvůli tomu podnebí, tak pro mě to bylo strašně krásné tam procházet a vidět prostě ty rozdíly mezi naší přírodou a tamní přírodou. To bylo fajn místo. Jinak mě asi nenapadá úplně nějaké jiné zajímavosti, nebo co mi přišlo zvláštní je, že jako třeba u nás města mívají náměstí, tak tam nic takového není, nebo aspoň jsem to tak jako nenašla. Tím, že je historie Austrálie spojená hodně s Británií, tak tam mají třeba ulici, která je stavěná v duchu Londýnské ulice, tak to je možná jedna zajímavost. Doluje se zlato v Austrálii, tak jsem měla možnost navštívit mincovnu, kde se razí mince dodnes a tak jsme i to prošli s tou prohlídkou, tak to byla taky zajímavost.
0: Je tam hodně turistů, když tam není tolik zajímavostí, přesto jezdí tam turisti.
1: Myslím si, že ano, protože Perth má krásné pláže, to jsem teda zapomněla říct. Myslím si, že jako pro turisty je to právě hezký v tom, že přímo třeba se dostanete vlakem až na pláž nebo kousíček od pláže, dojdete si to pěšky. Takže myslím si, že v tom je to velmi příjemné, že se člověk dostane na hezké místo, aniž by musel cestovat prostě strašně daleko z toho centra přímo. A to jsem teda taky se mi to moc líbilo, že jsem mohla navštěvovat tyhle ty místa.
0: Říkám si, 1,5 milionu obyvatel, to už je větší jak Praha. Musí tam být docela život i možná po nocích, nebo jak tam vlastně funguje ten život v takovémhle městě australském?
1: No to mě překvapilo, že třeba já teda úplně nemůžu říct, že bych ten noční život trávila přímo ve městě, spíš jsem ho trávila s rodinou, kde jsem bydlela. Ty bydleli spíš v okrajové části Pertu, protože tam je levnější bydlení než potom v tom centru. Ale co mě třeba překvapilo je, že obchody a nějako i jakoby různé podniky se zavírají celku brzo. Takže třeba kolem 5. hodiny už je zavřeno. A co mi tak říkali, tak že prostě tráví čas spolu, což jako je pro mě bylo nezvyklé, že tady v Čechách je to běžné, že člověk vyrazí ven, ale jedna třeba z možností, jak trávit večer, což se mi velmi líbilo, tak byl takový jakoby piknik prostě v parku. Byly stánky s jídlem z různých kultur, člověk si tam mohl vybrat cokoliv koupit, ale ne, že by si to vzal domů, ale prostě si tam třeba přinesl deku, posadil se, byla puštěná hudba, děti tam mohly tancovat a nevím co. Každý prostě si to zařídil, jak chtěl, ale zase taková jakoby poklidná atmosféra, teplo a to bylo velmi příjemné.

0: Zmínili jsme jídlo takhle v parku a to je oblíbená otázka v tomhle pořadu. Tak bych se chtěl zeptat na jídlo, takové možná typické australské, co se tam dá koupit, zajistit.
1: Nevím, jestli tak typické australské, asi každý bude vědět, že Australané jedí klokany maso. Tak to jsem měla možnost ochutnat. Bylo to velmi dobré a asi bych to přirovnala možná trošku k hovězímu masu, nic tlustého, ale jinak si myslím, nevím, co dalšího typického je, ale mám pocit, že tím, jak Austrálie samotná je hodně multikulturní, tak i to jídlo je prostě bráno ze všech možných kultur, hodně z asijských zemí, protože je to tam blízko, takže indická jídla jsou oblíbená, nebo thajská, čínská. Já třeba osobně mám moc ráda ty tahle asijská jídla, takže to mi chutnalo moc.
0: Takže na tom trhu nebo u toho parku se dalo pořídit od indické, tajské
1: Ano.
0: poklokaní maso
1: Ano,
0: a
1: dokonce jsem tam viděla, myslím, stánek i s německými klobásami. Ale já jsem teda víc ocenila ta asijská jídla.
0: nějaké české speciality nebo něco z Čech bylo
1: Z
0: možné?
1: Čech, ne přímo na tom trhu, ale díky vlastně setkání s jednou paní, která tam emigrovala za komunistů, tak tam mě vlastně řekla o místě, kde prodávají český medovník, což Australané vůbec neznají a je to jako taková pochoutka pro ně. A takže jsem i ten obchod našla a dala jsem ochutnat mým australským hostitelům a moc jim chutnal. Takže to bylo jediné asi místo s nějakou českou kuchyní, nebo jestli se to dá nazvat.
0: A na Čechy samotné je možné narazit, tedy krom třeba té paní, co emigrovala, tak jestli tam
1: A
0: nějaký další.
1: já jsem se informovala vlastně, než jsem tam jela, jestli jako jak velká třeba je tam nějaká ta komunita, tak je tam několik tisíc Čechů a Slováků, kteří vloženě mají jakoby komunitu i na Facebooku, se nějak píšou a potkávají a právě i ta paní, se kterou jsem přímo mluvila, tak mi říkala, že třeba pořádají různé táboráky a nebo nějaké jiné jakoby zvyky z Čech a Slovenska, že se setkají ta komunita a takhle se jakoby prostě snaží potkávat, mluvit česky. Já jsem teda tu příležitost neměla jakoby ve větším množství lidí z Čech a Slovenska, ale asi se dvěma českými jako lidmi jsem se tam přímo setkala. Na ulici třeba jsem několikrát se mi stalo, že jsem potkala, že jsem za sebou třeba slyšela češtinu, ale možná tak dvakrát za celou tu dobu, co jsem tam byla.
0: A jinak je to angličtina.
1: Angličtina. A pak ty jazyky různých asijských zemí přistěhovalců, kteří tam se přistěhovali, no.
0: Jsme trošku zmínili lidi, jací tam jsou. Jací tam tedy jsou Australané nebo i ti emigranti, kteří tam přišli později.
1: Jak jsem říkala, že je to hodně multikulturní, tak právě je to hodně vidět i v ulicích. Lidé jsou velmi, jak bych to řekla, jako barevní. Každý z jiné země, bych řekla. Ale nebrání jim to jako v nějakém přijetí jedni druhých nebo vůbec nějaké komunikaci mezi sebou, což se mi velmi líbilo. I třeba ve sboru, kde já jsem byla, i tam to bylo vidět, že prostě to není tak, že by tam byly pouze rodilí Australané, ale různě i přistěhovalci z jiných zemí. Co třeba já jsem měla možnost se setkat, vím, že tam jsem se setkala s rodinou z Francie, se slečnou z Afriky, z Indie, z Makedonie a no určitě bych se našli další národnosti, které tam bydlí.
0: A jací jsou ty lidé povahově? Jsou hodně otevření.
1: Určitě jsou velmi přátelští, otevření a přívětivý hodně. To se mi moc líbilo, jak třeba v obchodech, tak i v komunikaci mezi sebou. Lidi, kteří se třeba neznají, vůbec se potkají na ulici a nemají problém se začít bavit nebo pochválit někomu něco. A to bylo moc příjemné. V Čechách mám pocit, že to nezažíváme až tak úplně často.
0: Lze říci, v čem je ten rozdíl mezi tou australskou otevřeností a tou českou takovou zatrpklostí nebo
1: Nevím, co úplně na to má vliv, možná i to počasí, že má svůj podíl na tom, protože když je slunečno, my sami jsme možná víc veselější a tam mají slunečno vlastně po většinu roku, v zimě nemrzne, takže je to spíš větrno, deštivo. Možná to je jeden z faktorů, který ovlivňuje tu jejich otevřenost. Myslím si, že je to možné i díky tomu právě, že každý jsou odinut a musí spolu nějak vyjít, tak možná nemají takové, nevím jako úplně přesně důvod, ale být mezi nimi bylo velmi příjemné.
0: To byla zajímavá setkání s Čechy nebo různými národnostmi. Byly i nějaká, na které je třeba, nebo na které se hůř vzpomíná, takové ty horší zážitky, nějaké problémy s někým?
1: Asi jenom jedno jsem měla nepříjemné setkání. To bylo s jednou ženou, která nejspíš byla aboriginka, což jsou obyvatelé, kteří jsou přímo z Austrálie. Co mi říkali vlastně lidé, se kterými jsem se setkala, tak mě tak vlastně řekli, že s těmi aboriginci je často problém, že jsou hodně nepřizpůsobiví a mají třeba hodně často sklony k pití alkoholu a prostě, že je těžké s nimi být. Já jsem nemohla to nijak posoudit, protože jsem se s nima nesetkala až právě jednou, kdy jsem seděla na nádraží a jedna paní za mnou přišla, něco mi říkala, ale v tu chvíli jsem, nerozuměla jsem jí, protože ať už měla jak zvláštní přízvuk, nebo jsem dávala pozor na něco jiného. A když jsem vlastně nereagovala na její prozbu, což jsem až později pochopila, že si chtěla sednout, tak mi začala velmi sprostě nadávat a to teda nebyla vůbec příjemná zkušenost. Ale nechci to jakoby přičítat tomu, že byla aboriginka, i když z těch jakoby popisů mi to jako k tomu svádí. Ale to byla asi jediná moje nepříjemná zkušenost s lidmi tam.
0: Chtěl jsem se zeptat na ty aboričínce, kolik jich tam tak je, nebo jak se s nimi dá, jak moc setkat.
1: Já úplně nemám představu, kolik, jako číselně. Asi jich není úplně mnoho. Myslím si, že žijí hodně jakoby na okraji měst, takže tam jsem se ani já příliš nedostala. Když jsou v centru, tak právě je to tak, že posedávají různě, jako třeba u nás bezdomovci na nádražích nebo tak. Ale bohužel jako nemůžu, nevím přesně, kolik jich tam je.

0: cestovatelském pořadu Za obzor navštěvujeme Austrálii a konkrétně jsme v městě Perth s Marií Tesárkovou. Zmínili jsme, že Perth je obklopen mořem, ale zároveň nějaké větší vzdálenosti jsou i pouště. Napadá mě příroda. Pojďme se podívat trošku na australská zvířata, co tam žijí, co jsou poblíž, se kterými se setkala.
1: Tak určitě, když se mluví o Austrálii, tak první, co člověka napadne, tak jsou klokani. A já jsem měla možnost se setkat s klokany. Na místě, to nebylo teda přímo v Perthu, to jsme jeli do města Busselton a Dunsborough a přímo do nějakého centra, kam jezdí lidi na dovolenou, kde si mohou pronajmout chatičku a prostě tam stráví třeba týden jako v přírodě. Tak to je místo, kde klokani se tak jako zbíhají a rádi otravují až lidi, ale jsou velmi, velmi přátelští, že nejsou nějak agresivní a my jsme tam vlastně jeli jenom asi na hodinu nebo na dvě právě proto, abych se s klokany mohla setkat. Koupili jsme si krmivo pro ně a mohli jsme je krmit a oni nám jedli přímo z ruky a mohli jsme se je pohladit a byl to strašně krásný zážitek pro mě. Až na to, že spolu s nimi tam ještě chodí ptáci emu, což je taky vlastně jedno ze zvířat typické pro Austrálii, kteří už tak roztomilí nejsou, ale snaží se to krmivo dostat taky, ale nemají takové, že jo, tlamičky, ale mají zobáky, takže se mi i stalo, že prostě roztrhl třeba ten pytlík s tím krmivem, tím zobákem, tak to nebyla příjemná zkušenost. Dozvěděla jsem se díky tomu takovou novou informaci, že pokud se setkáte s ptákem emu a chcete ho nějakým způsobem zastrašit nebo odehnat, tak je třeba dát ruku nad hlavu s pěstí jako nahoře a tím, když se dostanete vlastně nad jeho hlavu, tak on má pocit, že jste vyšší než on a couvá. Takže to byla moje taková nová zkušenost, kterou jsem si mohla sama vyzkoušet a opravdu to fungovalo, takže to bylo fajn.
0: Když se potkáme s medvědem, tak zalehnou, když se potkáme s emu, tak zvednout ruce.
1: Přesně tak.
0: Říkám si, že v Austrálii žije i spoustu hadů a jedovatých zvířat. Bylo tam nějaké nebezpečí třeba mezi těma klokanama nebo i jiná zvířata, která mohly ohrožovat?
1: Já jsem se nesetkala s žádnýma jako volně žijícíma plazama nebo ještěrama, nebo já neviděla jsem ani pavouky, ani nic, což mě lidi hodně jako varovali, když jsem tam jela, že si mám dát pozor na pavouky, hady a ještěrky a nevím co všechno. Nevím, asi jsem nebyla na místech, kde zrovna se vyskytují. Jedině jak vlastně, kde jsem je potom mohla vidět, tak bylo takové centrum života, jakoby akvacentrum se to jmenovalo, kde všechny tyhle zvířata byla. Tak jsem je mohla vidět v akváriu, což nebezpečné nebylo. Jediné, co jsem jako viděla naživo z těch, já bych řekla, slizkých zvířat, tak je rejnok. A to bylo taky vlastně díky rodině, se kterou jsem tam mohla cestovat, tak jsem se právě dostala na jednu pláž, kde připlouvají rejnoci jednou za čas a nechávají taky se krmit lidmi nebo rybáři, kteří tam házejí odpadky z ryb, tak tam prostě připlouvají a nechávají dokonce na sebe šáhnout a nejsou až tak jako nebezpeční, jako asi normálně by rejnok byl, pokud byste ho potkali ve volné přírodě někde na jiném místě. A já teda, ač jako nejsem vůbec příznivec podmorských živočichů a vůbec nějakých takovýchhle tvorů, tak jsem se tam dostala až skoro jako náhodou, protože všechno, že jo, jsem musela řešit v angličtině a bohužel slovo rejnok v mém slovníku nebylo. Takže když jsem jako tušila, že půjdeme krmit nějaká zvířata, ale až těsně předtím, než jsme se tam dostali, tak mi došlo, co to bude za zvířata a netušila jsem, jak můžou být velcí. Ty mohly mít v průměru klidně přes metr. A takže jediné, k čemu jsem se teda odvážila, bylo jako vlézt do té vody a šáhnout na rejnoka. Ale byl to zajímavý zážitek, ale asi bych to úplně nezopakovala znovu. No, tam až vlastně později jsem se dozvěděla, že rejnok má na ocase takový jako bodec nebo něco, čím může člověka zranit. Kdybych to asi věděla dopředu, tak nevím, jestli bych se odvážila vůbec tam vlézt do té vody.
0: A byl to aspoň příjemný a silný zážitek nebo nějaký
1: Jako určitě to byl silný zážitek, nevím, jestli úplně příjemný. Jako jsem ráda, že jsem si to vyzkoušela, neodvážila jsem se teda ho krmit, protože tam zase oni mají jakoby otvor, ústní otvor, kterým prý jenom jakoby nasávají tu stravu, ale když mi řekli, že by jakoby mohli na chvilku vcucnout i moji ruku, tak jsem se neodvážila to udělat, protože opravdu jako mořská zvířata úplně nemám ráda.
0: A jsou ještě nějaká zvířata, která jsme nezmínili a měla si možnost je vidět? Napadají mě třeba koaly, ty jsou taky takové typické australské.
1: Ty jsou ale asi ne zrovna pro tu oblast, kde já jsem byla, takže koalu jsem viděla akorát v zoo, kam jsem se šla podívat. Takže mám pocit, že mi říkali, že žijí v jiné části Austrálie, kam já jsem se nedostala. Takže jiná zvířata, nevím už asi, to bude asi všechno, co jsem tam viděla.
0: A když bychom od zvířat přehlédli k rostlinám a k tomu zelenému, co tam roste, bylo tam něco zajímavého? Takového?
1: Zajímavé je, když jdete po ulici a před barákem vám roste palma. Tak to byla běžná situace, to tam bylo hodně. Další zajímavost mě překvapilo, že když bylo hodně horko, tak ve vzduchu byla cítit taková citronová vůně nebo eukalyptus. Ten tam hodně roste. Tak to bylo velmi příjemné, to bylo jako kdybyste si navonili prostě auto nějakou voňavkou a přitom to byly stromy, které tam rostou. Jinak celkově příroda je hodně jiná, mají hodně vysoké stromy, ze kterých vyrábějí asi nábytek a další věci. Právě ty palmy, ty tam byly hodně, no to se asi jako pak musí vidět, těžko se to popisuje slovy.

0: před písničkou jsme mluvili o zvířatech, ale ještě předtím si říkala, že jsi byla v rodině ubytovaná. Mm-hmm. Můžeš říct si více, jak jsi dostala do takové australské rodiny?
1: No, to právě souviselo s tím, že jsem tam jela jakoby na stáž do církve a díky právě kontaktům člověka, který mi to zprostředkoval, tak ten sbor mi zajistil rodinu, ve které jsem mohla bydlet. Shodou okolností to byl člověk, který byl právě předtím už i v Čechách, takže jsem vlastně znala toho otce z rodiny, kde jsem byla. A bylo to velmi zajímavé. Vlastně ta rodina, byly tam 3 děti, už téměř dospělé všechny. Ta jejich jakoby otevřenost a očekávání, že se budu cítit jako doma, byla velmi zajímavá, protože vlastně první den, kdy já jsem tam přijela, tak mi řekli, jako, že ať si vezmu, co chci a cítím se prostě jako doma, ať prostě nic neřeším, udělám si snídani a tak. A pro mě jako Češku bylo velmi, jako, velmi těžké to jako udělat opravdu, protože mám prostě zábrany jít a otevřít si ledničku nebo něco prostě jen tak uvařit, když tam celá rodina je doma. Takže ze začátku to bylo velmi úsměvné, když tam byli doma, tak jsem skoro nejedla. ale postupně si myslím, že jsme se zžili a asi to pro mě bylo i nové v tom, že v Čechách už další dobu žiju sama, takže jakoby zase zžívat se s lidmi, nějak fungovat, prostě chtělo to čas, no.
0: Jaký je takový život v australské rodině?
1: Myslím si, že je to velmi podobné. Možná, co je trošku jiné, tak je jakoby uspořádání toho dne. Oni teda normálně chodili do práce, snídani si každý právě dělal tak jako sám. Oběd obecně v Austrálii řeší tím způsobem, že si dají třeba jenom nějaký sendvič nebo něco velmi malého a večeři mají společnou. Takže tu jsme vždycky jako rodina trávili doma a asi to není specifikum Austrálie, ale té rodiny, kde jsem byla, je, že se ty členové rodiny střídali ve vaření večeře, takže i mě zapojili do tohoto takového kruhu, nebo já nevím, prostě do toho chodu rodiny, takže jsem jim vařila nějaké věci, ne asi úplně české, jako typicky české, ale snažila jsem se, aby to bylo pro ně jiné než normálně. Tak to bylo zajímavé, chuťově to jídlo mi přišlo ze začátku hodně jiné právě. Jinak se mi snažili hodně jako pomoct v tom, abych nemusela pořád sedět doma, což bylo od nich strašně hezký, že se snažili prostě mi naplánovat třeba nějaký výlet nebo být součástí právě nějakých akcí ve sboru. Nebo že jsem se mohla naučit něco nového s nimi a celkově musím říct, že mě přijali velmi vřele a bylo to moc fajn.
0: Měla jsi možnost právě s tou rodinou třeba cestovat někde? Tak, nebo provedli tě po Pertu a okolí?
1: Určitě ze začátku mě vzali na nějaká jakoby stěžení místa v Pertu přímo, právě třeba do toho parku, o kterém jsem mluvila, že potom jsem tam trávila ráda čas. A právě jeden víkend jsme strávili v těch městech Dunsborough a Busselton, o kterých už jsem mluvila, kdy jsme vyjeli vlastně do takového kempu přímo u pláže a z něho jsme právě cestovali na ta místa se zvířaty, o kterých už jsem mluvila předtím. Takže to byl jeden víkend, který jsme strávili takhle společně s těmi rodiči a s jednou dcerou. A jinak jsem příliš necestovala právě proto, že oni přes týden pracovali. Já jsem neměla auto a asi bych si ani netroufla řídit, protože se tam jezdí vlevo. Takže jediná moje možnost po tom cestování byla vlakem, což nebylo tak náročné. Připadalo mi to, jako kdybyste cestovali metrem v Praze. Celkem se to v tom dalo zorientovat. Takže to bylo moc fajn a jsem se tak jako cítila jako nezávisle, když jsem potom mohla cestovat sama vlakem. Ale to bylo v rámci města, už to nebylo jakoby za jeho hranice.
0: Mě zaujalo, že jsi říkala, že se jezdí vlevo. Byly tam nějaké komplikace s tím, nebo jak jsi to vnímala, to, že auta najednou přijíždí z jiné strany a značky jsou možná obráceně, než by si čekala?
1: Tak ze začátku mi to trošku trvalo jít na správnou stranu auta si sednout, ale největší problém jsem měla při přecházení silnice, kdy už tak jako automaticky má člověk zažité, že se dívá prostě vlevo, aby věděl, jestli něco jede. A tam se mi stávalo velmi často, že jsem přišla k silnici a nevěděla jsem, na kterou stranu se podívat. Takže jsem čekala, až pojede nějaké auto, abych věděla, abych se zorientovala. A takový paradox je, že jsem se vrátila do Čech a teď jsem zmatená natolik, že taky nevím. Takže doufám, že to brzo přejde a zvyknu si zase na ten normál.
0: Možná ještě poodhlédněme od církve, od toho výletování a prohlížení města. Jakou jsi měla náplň toho týdne, toho času, co jsi tam byla? Mm-hmm. Bylo to jenom být v církvi a na výletech?
1: Bylo to vlastně několik dnů v týdnu jsem se zavázala, že budu pracovat online pro Českou republiku, pro kancelář, kde pracuji, apoštolské církvi, takže jsem vyřizovala prostě běžné věci, jako dělám tady v Čechách. 2 dny v týdnu potom další jsem pomáhala v kanceláři Urban Church s běžnými praktickými věcmi, jako přípravy, různé konference a nebo prostě s dalšími věcmi. 1 den v týdnu večer právě byla hudební zkouška, které jsem se zúčastnila. A v neděli jsem teda byla součástí chval, takže to bylo víceméně toto. A když jsem měla volný čas, tak to bylo víceméně, jsem ho využila tak, že jsem právě poznávala město, chodila jsem na procházky, přemýšlela jsem. Musím se přiznat, že zpočátku mě to trošku stresovalo, protože jsem zvykla hodně pracovat, nebo mi jako furt pořád něco dělat. A tam najednou jsem byla v situaci, kdy jsem měla volno a vlastně jsem nemohla úplně jako dělat něco strašně jako aktivně. Ale uvědomila jsem si, že to je vzácný čas, že v dnešní době jsme všichni strašně uspěchaní. A jsem tak věděla, že to byla taková boží řeč možná do mýho života, abych se zastavila občas a přemýšlela, co mi Bůh chce říct. Takže tyhle ty chvíle vlastně si moc jich vážím a chtěla bych, abych byla schopná tohle dělat i v tom běhu, který prožívám tady v České republice.

0: pojďme se vypravit do sboru. To je asi i hlavní část, kvůli které si tam jela. Mm-hmm. Trošku nabrat inspiraci hudební. Jaké to bylo? Jaká je hudba v Austrálii? Pojďme se dostat trošku hlouběji do tohohle tématu.
1: Mm-hmm. Tak tam v tom sboru, který já jsem navštívila, hrají chvály z sboru z celého světa, protože je pro ně velmi jednoduché přebírat písně prostě z Ameriky, z Anglie a z jiných částí, protože je to všechno v angličtině. Takže vesměs třeba hráli písně, které my i třeba tady známe z různých YouTube videí, jako Bethel Church, Jesus Culture, Elevation Worship. Takže to bylo, že to nebylo pro mě úplně nové, možná třeba výběr písní, že úplně my je tady nehrajeme nebo neznáme úplně všechny, ale ten mě samotnou nadchl ten duchovní náboj, který do toho vkládali, a že to prostě není, v tom sboru to nebylo nikdy jenom o tom, že odehrajeme píseň a hrajeme další, ale byl tam prostor pro nějakou spontánní chválu, spontánní prostě čas, kdy jsme se mohli modlit, mohli jsme prostě zažívat boží dotek, a to se mi velmi líbilo, no. Ten sbor, ve kterém jsem byla, tak je Urban Church. Funguje teprve asi 3 roky, takže nebyl úplně velký, což někdo možná by řekl, že to není moc místo pro inspiraci, ale pro mě to zase bylo taková příležitost nebo taková možnost si říct, že aspoň můžu vidět, jak to funguje v takovém menším, dejme tomu 200 lidí ve sboru bylo, a že to není třeba úplně nereálné potom to přenést k nám do Čech. I když u nás jsou ještě třeba menší sbory, ale pokud bychom aspoň trochu rostli, tak že jakoby můžu potom nějaké ty zkušenosti, které jsem tam nabrala, přenést i k nám. A jsem moc vděčná, že jsem mohla tam být přímo zapojená ve chvalách, takže jsem i aktivně s nimi mohla přímo na pódiu hrát na klávesi, a byla to zajímavá zkušenost určitě.
0: Zaujalo mě ta velikost sboru. 200 člený sbor je u nás už dost veliký. Nevím, jestli znám nějaký, pár jich znám, ale není jich mnoho. Tam je to běžné, nebo to je, jsou ještě větší sbory?
1: Jsou tam právě i mnohem větší sbory. I v tom městě, kde i v Perthu přímo, jsou sbory, které mají několik tisíc lidí. A právě třeba Urban Church vyšla z jednoho takového sboru, a tím, že má teprve 3 roky, tak si myslím, že ještě nemá tolik lidí, ale že jako několik takových velkých sborů tam je, několika tisícových. Co já jsem třeba měla možnost jenom se podívat na setkání chváličů asi 2 zborů, které jsou takhle velké, tak jenom na tom setkání chváličů třeba bylo 100 lidí. Takže to bylo taky zajímavé, že to někde prostě funguje úplně jinak než u nás.
0: A v čem je to jiné, nebo jak to funguje jinak? Jaké jsou rozdíly od toho tady českého prožívání víry, chvály a toho v Austrálii?
1: Jiné, asi je to v těch možnostech, si myslím, že tam vlastně, jak jsem říkala, mají možnost hrát písně z celého světa bez toho, aby je museli překládat, museli to nějak jako předělávat pro svoje možnosti. Většinou mají kapelu dostatečně velkou, aby si zahráli i ty aranže, které slyšíme prostě ve videích. A taky jsou hodně variabilní, většinou to funguje tak, že nemají jednu danou kapelu, která by se střídala s jinou kapelou, a třeba hráli jednou za měsíc každá jako jiná kapela každou neděli, ale funguje to tak, že mají rozpis, kam se lidé napíšou, kdy můžou, kdy jsou prostě k dispozici, a jsou nahraditelní, takže prostě několik kytaristů, kteří hrají to samé a jsou schopni se jakoby nahradit, a mají jednoho koordinátora, který to všechno dává dohromady, a potom teda mají zkoušky. A jak jsem říkala, tak v neděli je právě prostor pro to, aby to nebylo jenom jako odehrané, ale i to nějakým způsobem vedou právě do uctívání, do proroctví a nějakých modliteb za uzdravení třeba a tak.
0: takovéhle věci jsou běžné i v těch ostatních církvích, nebo je to taková výjimečná tady ta jedna?
1: V té církvi, co jsem byla, tak to je běžné a myslím si, že na to hodně se zaměřují, že chvály jsou takový stěžejní prvek celého sboru, protože i pastor sám byl dříve vedoucí chval právě v jednom tom velkém tisícovém sboru, několika tisícovém. Takže je to něco, co tak asi přirozeně, na co klade důraz a i kolem něj se právě zhromažďují lidé stejného ražení a nějak jakoby hudebně nadaní schopní. V těch dalších sborech jsem nebyla úplně, jako nemůžu říct, jak to tam funguje, protože jsem byla asi na jenom jedné bohoslužbě, která byla zaměřená pro mladé dospělé, to znamená od 20 výš. A tam to bylo hodně tak jako mladistvě laděné a bylo to zase jiné než v Urban Church, kde jsem chodila každý týden. Takže nedokážu to úplně porovnat, protože jsem nestihla navštívit ty ostatní sbory.
0: Ještě si říkám, že takhle velký sbor, tam jsou určitě od rodin, malých dětí přes dospívající až po starší, nebo je to více zaměřený třeba na rodiny, nebo jaké vlastně složení toho sboru věkové třeba, nebo i národnostní možná.
1: Národnostně je to taky multikulturní, jako celá Austrálie, určitě tam najdete lidi ze všech možných koutů světa a generačně si myslím, že je to od malých dětí až po staré lidi. Opravdu jsem jako nevnímala, že by tam byla jenom jedna skupina lidí, což mi přišlo jako zajímavé to soužití jejich, že opravdu dokážou spolu fungovat jak mladí, tak staří. A pro děti určitě dělají speciální programy v neděli. Mladí dospělí mají taky svoje setkávání, i mládež se setkává během týdne, ale v tu neděli potom tam se sejdou všichni a v takové jednotě chválí a prostě poslouchají Boží slovo.
0: Jak tam fungují takhle dohromady takhle velké sbory? Mají nějaké společné akce, setkávají se i sbory mezi sebou?
1: V té době, kdy já jsem tam byla, tak Urban Church pořádala konferenci prorockou, kde si myslím, že bylo spoustu lidí i z jiných církví toho města. I právě v různých přestávkách občas se mnou začal bavit někdo, koho jsem v životě neviděla, i když to byli skoro všichni tam, protože to bylo ze začátku hned po mém příjezdu. Ale právě jakože ani nevěděli, že jsem třeba z Čech, protože tím, jak tam každý jako vypadá úplně jinak, taky ani nenapadlo, že nejsem jako z Austrálie, ale když jsem začala mluvit, tak to hned bylo poznat. Takže to byla určitě příležitost, kdy lidé z jiných sborů mohli jakoby poznat, jak funguje Urban Church a jakým směrem třeba vede své bohoslužby a učení. Ale jinak za ty 2 měsíce, co já jsem tam strávila, tak neměli nějaké jiné společné setkání, ale vím, že občas dělají třeba na Velikonoce nebo na jiný asi jako společný významný dny setkávání, že mají třeba bohoslužbu na pláži, ale jako nemůžu říct, že bych to zažila, takže úplně nevím. Ale ta spolupráce jako mezi sborama určitě funguje, protože i s pastorem jsem se o tom bavila,

0: nechat se jimi inspirovat. I vůbec, když se třeba bavím s někým, tak jakoby přemýšlet nad tím, co pozitivního můžu třeba získat z toho rozhovoru, který s člověkem mám, jak se můžu inspirovat jeho vírou, jeho postojem k Bohu. A určitě přemýšlet, co se mi hodně líbilo, když jsem se bavila, my jsme měli téměř každý týden s pastorem takové setkání, kdy jsme hodnotili, jak se mi tam líbí, co tam prožívám a co, s čím jsem prošla. A vůbec to, jakoby přemýšlet hlouběji nad životem a věcmi, kterými procházím, tak to je určitě věc, na kterou bych nechtěla zapomínat ani tady v Čechách. A určitě další věc, kterou nechci zapomenout, je prostě celý život se inspirovat. Jo, že to nestačí, že to není jenom o tom, že člověk vyjede na druhý konec světa, ale že i v Čechách můžeme nacházet inspiraci právě v druhých třeba, nebo v normálních životních situacích, kterými procházíme.
1: Zmínili jsme spoustu inspirace, spoustu věcí, které si načerpala. Bylo něco, co ti chybělo na druhou stranu? To, co tam třeba tady českého mělo být a nebylo?
0: No, já ani nevím, jako určitě mi chyběli moji přátelé a rodina, ale zas na druhou stranu nebylo těžké se s nimi spojit, protože v dnešní době internetu jsme si mohli zavolat, napsat, takže jako nemůžu říct, že bych tam strádala po něčem, co tady v Čechách mám a tam jsem to neměla. Takže asi úplně nemám nic takového.
1: Blížíme se k závěru našeho povídání. Možná by stálo za to takové malé shrnutí. Když se řekne Austrálie, co se vybaví? Co se ti vybaví? Vzpomínky, cokoliv.
0: Když se řekne Austrálie, určitě mám v sobě takový hřejivý pocit, že takovou radost, že jsem mohla tu cestu absolvovat, ať už kvůli vztahům s lidmi, které můžou pokračovat dál, i když už tam nejsem. A modlím se, aby třeba, ať už oni mohli přijet za mnou, nebo já se tam znovu podívat. Určitě taková vnitřní moje motivace poznávat další místa, ať už v Austrálii nebo i jinde na světě, ale určitě bych se ráda tam vrátila někdy a ať už třeba ještě do jiných měst se podívat, to je jedna třeba z tužeb, kterou v sobě teď nesu a mám.
1: Cestovatelském magazínu Za obzor jsme docestovali zase zpátky do Čech z daleké Austrálie, kde nás provázela Marie Tesárková. Děkuji za rozhovor, za inspiraci, za povzbuzení a těším se zase třeba někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Od mikrofonu se loučí také Pavel Kohl.

Pořad Za obzor, který vyplnilo vyprávění Marie Tesárkové o jejím pobytu v Austrálii, si můžete naladit ještě v neděli po 19. hodině. Za týden ve stejnou hodinu jako dnes, tedy od 10. dopoledne, se vrátíme na cestě kolem světa, kterou podnikli manželé Tomáš a Eliška Vachutkovi, kteří si s Pavlem Kólem povídají o své další zastávce, kterou byla Indie. Je pátek 17. července 2026. První prázdninový měsíc vstoupil do své druhé poloviny, což znamená, že děti mají už čtvrtinu prázdnin za sebou. Rozhodně ale nemusí smutnit, protože ještě čeká dost a dost volných dnů, během kterých jim i vám může dělat společnost také vysílání našeho Rádia 7, kterým vás v tuto chvíli od mikrofonu provází Milan Remeš. Pojďme se společně

Jsou okamžiky, kdy nemusíme rozumět tomu, co čteme. Podobně na tom byl i Pavel Šmídla, který nerozuměl Bibli. Dostal ale jednu radu, která mu pomohla nejen ve čtení, ale i s odpověďmi na mnohé otázky. Jakou radu dostal, si poslechněte v relaci Život víry. Vysíláme ve 11:15. V 17. století, kdy žila Susana Wesleyová, jejíž životní příběh sledujeme ve čtení na pokračování, měly ženy jedinou roli. Měly se starat o domácnost, děti a manžela. Susana byla jiná, byla velmi vzdělaná a už jako mladé děvče vedla teologické debaty se svým otcem farářem. Není tedy divu, že se provdala za muže, který se také farářem stal. Byla ženou řádu, což se ukázalo jako výhra pro rodinu a rozhodně nehodlala trávit čas pouze doma u vaření. Čekala své první dítě a byla šťastná. To ještě netušila, co ji a jejího muže čeká. Z knihy Susana Wesleyová Služebnice Boží čte ve 11:15 Rosita Mertová. Už po třetí se v pořadu Rozmarína vrátíme ke kapitolám o efektivním rodičovství. V repríze rozhovoru s Eliškou Vondráčkovou z Brněnského centra pro rodinu a sociální péči se tentokrát zaměříme na komunikaci v rodině a na to, jak pravdivě vyjadřovat své emoce. Poslouchejte po 13:00 odpolední. Písničky, přání a povzbuzení, to všechno a jistě mnohem víc se vejde do času mezi 14:00 a 15:00. Záleží také na vás, posluchačích, jak budou vypadat dnešní písničky na přání. A písničky budou znít nejen mezi 14:00 a 15:00, ale po celý den. I nyní, kdy k vám posílám líbezné tóny chválicích skupin Křesťanů Ostrava a Hillsong Worship, ať vám přinesou potěšení a povzbuzení. Tam, kde právě jste.

S každým mým dechem tě budu chválit, Bože, dospívali Hillsong Worship. Po následující písničce Čekáme na tebe skupiny EFOD už zazní příběh Pavla Šmídla v relaci Život víry, tak zůstaňte s námi.

0: Další z životních příběhů o setkání a životě s Bohem nabídne následující pořad, který pro vysílání Rádia 7 připravila Kateřina Hodecová. Přeji vám dobrý poslech.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: U mikrofonu mám Pavla Šmídlu, člověka, kterého se ptám na to možná nejdůležitější v životě. Jak jste poznal Pána Ježíše Krista?
3: No tak já jsem napřed chodil do katolického kostela jako malý kluk, protože jsme vyrůstali v katolické rodině. A tam se mi to moc nelíbilo, protože to bylo takové jednotvárné a takové monotónní a pořád dokola ty oběti. Tak jsem prostě potom vyrůstal a na víru jsem zanevřel, nebo se mi to nezdálo zajímavé a praktické pro život. A pak jsem vystudoval průmyslovku, šel jsem na vysokou školu a můj švagr s mojí sestrou se obrátili u adventistů a tak mě to zajímalo, ta jejich cesta, tak jsem se taky někdy zúčastňoval těch sobotních shromáždění a tam mě to trošku oslovilo, protože to bylo zajímavé a řešili se takové praktické životní otázky, tak jsem potom šel po neúspěšné cestě na vysoké škole. Když jsem přerušil z psychických důvodů, tak jsem šel na vojnu a po vojně jsem se vrátil a šel jsem na 2 roky do Krkonož na jednu boudu sloužit a jako správce domovník a tam jsem se taky seznámil s křesťanama v Trutnově a začalo mě to velice zajímat, protože jsem měl plno otázek, na které mi nikdo nedokázal zodpovědět, tak jsem se tam zúčastnil shromáždění a začal jsem číst Bibli. A tu Bibli jsem jí moc nerozuměl, takže jsem to na chvilku odložil, ale protože jsem se stále nemohl spokojit se svým životem, tak jsem se snažil přijít věci na kloub, tak jsem se modlil a chtěl jsem, aby se mi to nějak osvětlilo, abych měl takový vnitřní zrak na to písmo, abych tomu rozuměl i čtení mezi řádky a co vlastně Bůh mi chce tím říct. Tak jsem navštěvoval různé shromáždění, nebyl jsem nikde členem žádné církve, ale líbilo se mi, že můžu chodit z jedné církve do druhé a tam porovnávat jejich učení. Tak jsem potom se vrátil z Krkonoš zpátky a vznikala tady nová církev bratrská, do které jsem chtěl chodit a bavilo mě to, že je to takové neformální a seznámil jsem se tam s jedním kazatelem, který byl laický kazatel a který mě hodně na moje otázky dovedl odpovídat logicky a smysluplně, tak jsem se s ním skamarádil a on mě řekl, že mi něco chybí a já jsem pořád nevěděl, co mě chybí a v čem jsem zaostával a že to prostě tomu nerozumím ještě úplně. Tak on mě řekl, že jsem ještě nepřijal Ježíše jako svého pána a spasitele do svého srdce a že stojím ve dveřích a nemůžu projít těma dveřma, že se nějak vzpírám a že bych to mohl udělat, že se mi jako otevře úplně obzor. Tak já jsem to potom udělal na jednom takovém skupinovém shromáždění u kamarádu tady v Drahotuších a prožil jsem takové vnitřní ujištění, že Bůh existuje, že mě miluje a že chce pro mě mít takový dobrý plán pro můj život a že se můžu rozvíjet a můžu se prostě setkávat s ním každý den a můžu se k němu modlit a můžu na něho spoléhat, že on mě nikdy neopustí, tak jsem to udělal a tak se mi hodně jako ulevilo a otevřel se mi prostor pro setkávání znovuzrozených křesťanů, kteří udělali to samé jak já a kteří taky toužili potom po té pravdě a po té lásce a po tom milosrdenství a odpuštění, tak jsem byl rád, že jsem to s něma mohl absolvovat a že jsem mohl kráčet tou cestou s nimi a že jsem mohl navštěvovat sbor a tam jsem se mohl radovat s ostatními a ujistit se, že Bůh má pro mě plán a má pro mě nějaké řešení mých životních situací a tak jsem byl rád, že jsem se s nima jako mohl stýkat.
2: Na vašem příběhu mě moc potěšilo, že jste nehledal laciné odpovědi svých otázek, ale opravdu jste šel po podstatě věci. A tak si říkám, dneska máte ještě nějaké otázky?
3: No, objevují se stále nové a nové. Tím, jak čtu písmo a jak se modlím a jak se snažím plnit Boží vůli, tak se snažím prostě ty otázky na ně zodpovídat z písma a někdy se mi to daří, někdy se mi to míň daří, ale podle toho, jak žiju, tak poznávám, že někdy hřeším a někdy nedělám to, co mám konat, tak se mi ta cesta k Bohu trochu uzavírá a tak se mi nedaří v životě a není to všechno o tom, že by člověk žil snový nějaký krásný život, ale jsou tady překážky, je tady hřích, je tady to zlo, které se snaží nám znemožnit cestu k Bohu a cestu k pravdě a tak snažím se číst různé knihy a snažím se to srovnávat s písmem, abych věděl, co je důležité a co je méně důležité a kde je ta pravda a kde je lež. A tím, že se odvracím od hříchu a snažím se žít čestný a spravedlivý život, tak tím se mi ta cesta otvírá a tím se mi ty otázky zodpovídají a vím, že to je nikdy nekončící proces, který jako člověk musí absolvovat a hledat a nacházet a vím, že když se snažím žít jako dobrý život, tak ta pravda a ta láska v tom písmu se mi otevírá a ty otázky už nejsou tak palčivé, které nedokážu vyřešit a vysvětlit, tak se mi upozaďují, už to není tak důležité a vím, že na ty otázky nemám nějak tlačit a nemám se nějak se snažit je zodpovědět, protože to není důležité v mém životě a mám se soustředit spíš na to, co je tady a teď a co můžu vykonat pro dobro lidí a pro druhé a tak se snažím tak žít dál a objasňovat si, co je důležité a co je méně důležité.
2: Měl byste pro někoho, kdo nás poslouchá a třeba ještě nepatří Pánu Ježíši, nějak stručně říct, v čem je bonus života s Bohem, co člověk má, když má Krista?
3: No tak je to především v tom, že člověk nedělá nějaké zbytečné věci, které nemají žádný smysl a nezabředává se do nějakých problémů a snaží se tu cestu hledat ve shodě s Boží pravdou a tím se vyvaruje různých chyb a různých kotrmelců v životě a nedostatků a když ví, kde má hledat odpovědi, tak se snaží tu situaci vyřešit tak, aby byl spokojený on, aby byla spokojena jeho rodina, aby se všecko vyvíjelo tak, jak si to pro nás Bůh připravil, protože věřím, že Bůh má s každým člověkem svůj plán a má nějaký smysl ten náš život v tom, že objevujeme ten plán pro svůj život a ty cesty, kterými se máme dát a který máme jako se z toho radovat, že Bůh má pro nás takové skryté kamínky many a můžeme se spolehnout, že když chceme žít s Bohem, že On nám vždycky tu cestu ukáže a dá nám v pravou chvíli nahlédnout na ten správný postoj a to správné řešení otázky, které je pro nás nejvýhodnější a nejdůležitější a můžeme tak růst a můžeme tak se vzdělávat a můžeme tu cestu s Bohem mít, protože On nás má rád a chce pro nás to nejlepší a když toto víme, tak s tím Pánem Bohem je to ta cesta snazší a nemáme nějaké zbytečné mindráky v životě a různé jako neštěstí, kterými se můžeme vyhnout a kterými můžeme to všechno vyřešit a můžeme se spolehnout na Boha, že on má pro nás vždycky odpověď. A když jsme citliví na Ducha Svatého, tak tu odpověď najdeme ve svém srdci a můžeme jít dál a můžeme se spolehnout, že všechno se v dobré obrátí a že všechno zase má nějaké řešení a všechno má nějaký důvod, proč se to stalo.
2: Když mluvíte o Božím plánu pro život člověka, rozpoznal jste ten Boží plán pro sebe?
3: No, je to, můj život je dost takový složitý a který jsem si to tím vlastně způsobil všechno sám. A ten Boží plán pro můj život je, abych žil čestně a spravedlivě, abych žil pro druhé, abych nebyl sobec a nežil jenom pro sebe. A abych se taky mohl radovat z těch věcí, které Bůh pro mě připravil, abych je nacházel. Určitě je to společenství v církvi, je to společenství v rodině, radost z podpory rodiny a taky hledání partnerky a hledání smysluplného vztahu dvou lidí, které je velice důležité, protože Bůh říká, že není dobré člověku být sám. A taky, abych rozvíjel svůj talent, který jsem zdědil po otci a který je hudební a abych se vzdělával v hudbě, abych činil radost Bohu svou hudbou, abych oslavoval Boha a abych taky měl smysluplnou práci, která by mě naplňovala, ve které bych našel uplatnění, aby ta práce měla a byla radost a nebylo jenom trápení a nebylo to jenom čisté vydělávání peněz a nějaké takové zhromažďování hmotných statků a taky, abych prostě měl radost ze života, abych každý den nacházel nějakou drobnou radost, abych nesmutnil, abych se netrápil ničím a abych všechno odevzdal Bohu, který mě miluje a který to vždycky se mnou myslel dobře a abych se taky radoval a spoléhal na ostatní, že se můžeme navzájem za sebe modlit a že můžeme řešit svoje problémy ve sboru a v církvi a mohl se podílet na tom správném chodu církve a tom správném směrování, aby jsme se radovali a měli účast na bohoslužbách, kdy se člověk občerství a tak se člověk jako raduje z toho, že je v církvi a že je mezi bratrama a sestrama, kteří jsou živými kameny církve a je to takový život, který je smysluplný a který dává naději do budoucna a který má nějaký důvod a má nějaký smysl a má to všechno. Prostě je to ku prospěchu věci a Bůh se raduje z toho, že lidé hledají jeho vůli a že se snaží žít ten charakterní a radostný život v Bohu a tak nacházet každý den nějaký důvod, proč jí dal.
2: Jste zmínil církev a to je dnes docela otázka, protože mnoho lidí si rádo žije svoji víru v takovém nějakém tom individualistickém módu. Pro vás zjevně církev je důležitá. Proč?
3: Církev je důležitá z mnoha důvodů. Taky se v písmu píše, že brány pekel církev nepřemohou, takže se snažím chodit do církve a snažím se žít společně se sborem a řešit ty problémy a mít na to nějaký vliv, protože v té církvi je radost a je tam Duch Svatý a je tam takový pocit blaha, že z toho světa, který nás jenom chce uštvat s různýma honbama za něčím, co nemá smysl a co nemá žádný opodstatnění, tak v té církvi nacházím takovou oázu radosti a svatosti a nějaké takové sounáležitosti mezi bratrama a sestrama, že jsme na jedné lodi a že to společně můžeme všechno zvládnout, že ti lidé přemýšlí jinak, než přemýšlí tento svět a snaží se žít podle desatera a podle božích zákonů a taková, je tam takový vnitřní pokoj, člověk nalezne v církvi takový klid v duši, mír se všemi lidmi a tu sílu pro další život a pro odpuštění a pro nějaké takové radování se z toho, že v té církvi je to společenství a že je tam taková radost a že se můžeme milovat navzájem, protože Bůh nás miluje, tak v té církvi je ta láska se stonásobně zvýší a můžeme se navzájem milovat a můžeme se modlit jeden za druhé a odpouštět si hříchy.
2: Druhým pilířem života věřícího člověka je bezesporu Bible, Písmo svaté. Vy jste říkal, že na začátku jste Bibli četl, ale moc jste ji nerozuměl. Čím je pro vás to biblické poselství, ta zpráva dnes?
3: Tak dnes v takovém uspěchaném a dost hektickém světě, kdy se dějou jedna záležitost za druhým, tak při tom čtení písma, když jsem přijal Pána jako spasitele, tak mě to osvětlil Duch svatý a nacházím tam odpovědi na moje otázky, které se týkají i Izraele a i tohoto dění v tom světě, jako v globálním světě. A jsou tam odpovědi na ty nejistoty a na to tápání a na ty nedostatky, které člověk má, tak tam nachází oporu v evangeliu, že Pán Ježíš zemřel za celý svět a že vstal z mrtvých a že tou smrtí to nekončí a že se můžeme radovat, že máme v nebesích věčný domov a že nás Bůh miluje a že nás nikdy neopustí a že má pro nás nejenom na tomto světě, ale i na tom světě v Božím království má pro nás plno úkolů a plno práce a plno radosti a že se můžeme s Pánem Ježíšem setkávat už tady a království sebou, že jsme žili čistý a svatý život a že se můžeme radovat z toho, že Bůh je s námi spokojený a že má na nás svatý vliv a že v tom písmu svatém nacházím ten soulad s bratrskou nebo s církví a různě s tím Božím slovem a to, že to Boží slovo je jednoznačné ano, ano nebo ne, ne a že tam v tom Božím slově nacházím takový pokoj a takový klid a mír, který se mi dává do srdce, že je to taková jistota v tom dnešním světě, taková opravdu perla a je to kniha knih, která mi dává i s objevováním s konkordancí, když to studuju a různě, když se na to soustředím do hloubky, tak mi to dává takový vnitřní klid a mír a pocit, že Bůh je živý a že nesložil zbraně a že můžeme bojovat proti tomu zlu a můžeme Božím slovem toho původce zla můžeme odzbrojit a můžeme to Boží slovo použít jako útočnou zbraň proti původci zla a proti tomu, že nás napadají různé myšlenky negativní a že můžeme ty negativní myšlenky odzbrojit tím Božím slovem.
2: Máte nějaký oblíbený biblický úsek nebo verš?
3: V celé Biblii je krásné, že se prolíná, že můžeme stále nacházet na první stránce i na poslední souvislost a spojitost a že můžeme hledat a stále nacházet nové a nové věci s tím, že pokračujeme v tom hledání. Samozřejmě Janovo evangelium je takové nejsladší, takové nejvíc milostivé a nejvíc, Pán Ježíš asi Jana miloval nejvíc, tak to je takové krásné čtení a takové hladké, takové srozumitelné a jednoduché. A doporučoval bych čtenářům začít s Janovým evangeliem. A pak kniha Zjevení, to mě velice zajímá, dopisy různým církvím, které se tam objevují v knize Zjevení a které nám Bůh pomaličku odkrývá a snaží se nám, abychom tomu porozuměli a abychom všechny ty výjevy a ty úkazy, které jsou tam, aby jsme s nimi byli ztotožněni, aby jsme to chápali, aby jsme se z toho radovali, že to není jenom hrůza, která se valí na tento svět. Poslední doby budou hodně o válka, hodně o hladomoru, ale je to taky radost, že se Pán Ježíš pro nás vrátí a že můžeme se spoléhat na jeho slovo, že se všechno vyplní podle toho, jak je napsáno.
2: Ještě třetí pilíř nebo důležitou oblast života křesťana chci zmínit nebo zeptat se vás na ní, a to modlitbu. Modlitba, to je takový fenomén, možná každý člověk si ji trošku představuje jinak, ale jaká je vaše zkušenost s modlitbou?
3: Modlitba je důležitá v životě člověka, protože při modlitbě se člověk spojí s Bohem a není to jenom vykládání naučených frází a je to hlavně rozhovor, kdy očekávám na Boha a vlastně tím, že se pokořím, tak tím mi dává Bůh do srdce ty správná slova, ty správné věty a ta modlitba je důležitá pro klid a pro pokoj v srdci a pro takové ujištění, že Bůh mě slyší, že mi rozumí, že mi dává odpovědi a že se snažím být v Bohu souladu s Bohem při té modlitbě, že můžu se spolehnout na to, že on mě odpoví, že mě vyřeší ten problém a že se můžu modlit jako jeho slovy, že očekávám na to, co Bůh chce v mém životě udělat a při té modlitbě se dozvím, jakým způsobem asi mám činit a jak se mám zachovat a je to takové stišení před Bohem a taková pokora a pokoj, že při té modlitbě člověk zjistí, jak ho Bůh miluje a jak ho se snaží mu porozumět a snaží se mu víc stříc a je to ta v takovém hektickém světě dneska je to takový klid a mír a taková radost a pokoj, že můžeme se s Bohem spojit a že ho můžeme pochopit a můžeme dělat ty skutky lásky a porozumění a můžeme se radovat, že je Bůh s námi.

O svou duchovní cestu hledání a nalézání se v relaci Život víry podělil Pavel Šmídla, se kterým natáčela Kateřina Hodecová. K jeho příběhu se můžete vrátit ještě v sobotu ráno od 5.15, v neděli o 10:45 dopoledne a také v pondělí v 18.30. Pokud byste chtěli druhým lidem přiblížit i vy příběh vaší cesty k Bohu a jeho cesty k vám, kontaktujte nás na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. Za týden bude v Životě víry hovořit Marie Komendová. Pokud rádi posloucháte svědectví o životě s Bohem, nabízí vám také pořad Stopy, kde bude v pondělí od 8.30 sdílet svůj příběh naše bývalá kolegyně Lucie Endlicherová. Posloucháte Rádio 7, ve kterém s vámi po písničce Pavla Helana a Petra Bendeho Aj Bůh nahlédneme do kalendáře.

Písnička Pavla Helena a Petra Bendeho si pohrávala se zajímavou myšlenkou, jaké by to bylo, kdyby v dnešní době různých internetových aplikací existovala i aplikace iBůh. Rozhodně se těším na dobu, kdy nás velký bůh I am, tedy já jsem, bude mít u sebe a budeme si s ním moci popovídat o čemkoliv. Ale slíbil jsem vám pohled do kalendáře, tak tady je. Dnes je 17. července a v českém kalendáři objevíte krásné jméno Martina. Je u nás velmi oblíbené, nosí ho přes 80 tisíc dívek a žen. Jednou z nich je i moje sestřenka z Prahy, na kterou mám krásné vzpomínky. V mládí totiž veslovala a když mi občas při setkání podala ruku, měl jsem pocit, že ji mám ve svěráku. Jméno Martina je samozřejmě ženským protějškem jména Martin. To má své počátky ve starém Římě. Jde o přídavné jméno vytvořené ze jména pohanského boha války Marta. Znamená tedy Martův, či ten, který patří Martovi. Tak na ty své Martiny a Martinky nezapomeňte, popřejte jim a splňte jim nějaké přání. Třeba by si přáli přijíždět na bílém koni jako Martinové, tak je vemte na hypoterapii. A i když podle jména patří Martovi, hlavně dneska doma nebojujte. Jedině by to bylo její přání a v tom případě doporučuji polštářovou bitvu, ať se nikomu nic nestane. A ještě mám další tip. Vezměte je na výlet do Disneylandu, do Paříže nebo přímo do Spojených států, protože dnes si také připomínáme otevření toho úplně prvního Disneylandu v roce 1955 v Kalifornii. My dnešním oslavenkyním také přejeme den plný radosti, veselosti a boží blízkosti. A přibližně 15 minut před polednem jim z Rádia 7 posíláme hezkou písničku zpěvačky, která dnes také slaví svátek Martiny Belejové. Stále pre mňa máš.

To byla kapela Ovce a píseň na motivy 46. žalmu, který mimo jiné říká: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. Do pátečního poledne zbývá 6 minut, které vyplní Martin Benz a skupina Rent Collective se svou písní Salt and Light, která zpívá, že jsme sůl a světlo světa.

Bylo 12 hodin a prázdninový pátek s datem 17. července 2026 vstupuje do své druhé poloviny. Společnost vám dělá Rádio 7 a také moderátor Milan Remeš. Dnes má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Přes den se zejména v západní polovině Čech čekají přehánky nebo bouřky, které se během odpoledne a večera mají vyskytnout na většině území. Teploty 26 až 31 stupňů Celsia, jižní Morava bude jako obvykle ještě o stupeň teplejší. Pokud bydlíte nebo trávíte dovolenkové chvíle na horách, tam by teploty neměly překročit 25 stupňů. Osvěžovat by nás měl mírný větřík, který v bouřkách zesílí. Bouřky mohou doprovázet přívalové deště a menší kroupy, tak pokud vyrážíte na nějaký pěší výlet, určitě nezapomeňte na pláštěnky a pro každý případ sebou vezměte i pár hrnců, ať máte kam schovat hlavu před případnými kroupami. Přeji vám, ať už se dnes setkáte s čímkoliv, ať to ve zdraví přečkáte a ať vám k tomu přispěje i naše vysílání, které vám ve čtvrt na jednu nabídne další díl knihy o Suzaně Veslijové ve čtení na pokračování, v jednu hodinu pořada Rozmarína, který

vyplní povídání o efektivním rodičovství a nyní vás pozvu ke společné modlitbě za dnešní odpoledne. Bože, budu zpívat o tvé síle. Nad tvým milosrdenstvím hned z rána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého. Moje sílo, o tobě chci žalmy zpívat. Bůh je přece hrad můj nedobytný, Bůh můj milosrdný. Nebeský Otče, děkuji ti za tvé slovo, které nám připomíná, kým jsi a jaký jsi. Děkuji ti za to, že nás provázíš i tím dnešním dnem, že díky tobě můžeme žít a dýchat a zažívat tvé požehnání i tvé milosrdenství. Děkuji ti, že jsi s námi a že nás chráníš, často i před námi samými. Prosím, aby se i dnes v životě každého z nás rozhojňovala tvá láska, moc tvého slova a s nimi i tvůj pokoj, radost, vděčnost, pokora, pravda, milosrdenství vůči bližním. Dnes prosím za všechny, kteří prožívají samotu, kterým odešli jejich blízcí. Buď jim na blízku a povzbuzuj a potěšuj jejich srdce i mysl. Pomoz nám, abychom byli všímaví a měli pro tyto lidi otevřené srdce. Děkuji ti, pane Ježíši, že jsi nám ukázal, že ti záleží na každém člověku a že ty sám si často přicházel k opuštěným lidem i k těm, nad kterými všichni ostatní zlomili hůl a přinášel si jim do života přijetí, uzdravení, světlo a naději. Pomoz nám, abychom i dnes kráčeli ve tvých šlépějích a nechali se tebou vést. Ochraňuj prosím všechny, kteří jsou na cestách, táborech, před bouřkami a dalšími vlivy počasí. A chtěl bych k tobě pozvednout i ty, kteří vedou naši zemi. Prosím, jednej i v jejich srdcích, aby se nehnali jen za svými ambicemi, ale měli na srdci i druhé. Aby v jejich životě vítězila pravda a čestnost a spravovali dobře tuto zemi. Děkuji ti, že můžeme vědět, že ty sám jsi svrchovaným vládcem a pánem nade vším. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.

Adam Egy dospíval písničku I'm going with you, jdu s tebou, ve které zpíval, že se nebude strachovat o zítřek, protože ví, že Bůh ví, kam ho vede. Před námi je City House Music písničkou Domov a poté už četba na pokračování.

Ve čtení na pokračování opět vstupujeme do 17. století, kdy žila Susanna Wesleyová. Minule jsme sledovali, jak se provdala za Sema Wesleye. Byla ženou řádu a manžel si stěžoval, že ho nutila pořádku a pravidelnosti. Peněz na zbyt neměli. Žili v malém skromném bytě, který se Susanna snažila zútulnit, jak jen to šlo. Jednou u jejich dveří zaťukala mladá prostitutka. Susanna nikdy s nikým takovým nemluvila. Její návštěvnice toužila po Bohu a věděla, že v církvi není vítána. A tak jí Susanna začala vyprávět o Pánu Ježíši a číst z Bible. Molly odešla s prosbou, zda může přivést více svých kamarádek. Tak začala Susannina nová služba. Když zjistila, že je těhotná, byli s manželem šťastní, ale její dítě bude vyrůstat v nuzném prostředí, kde žijí prostitutky jako Molly. Zvládnou to? To uslyšíte jí za chvilku.

Susan sevřela ruce v pěst a potlačila výkřik. Snažila se soustředit všechnu svou sílu na spodní část těla. Tak je to dobré, Suky, ještě jednou. Celé tělo se prohnulo bolestí, až se najednou uprostřed té změti ozval pláč dítěte. Byl to naléhavý, silný křik zdravého novorozeněte. Ještě jednou, Suky, a je to. Pára z teplé vody téměř zakryla tlustý, kulatý obličej porodní báby. Stala jste se matkou zdravého synka. Bůh žehnej tomu malému a jeho životu ve službě páně. Amen. Susan klesla vyčerpaně na lůžko. Měla oči zavřené a chvíli nedělala nic jiného, než že těžce oddychovala. Naučila se pro tuto chvíli jeden biblický verš nazpaměť a teď měla potíže, aby si na něj vzpomněla. Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina, ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk. Jan 16, číslo verše zapomněla. Bible měla pravdu jako vždy. Už teď, sotva to měla za sebou, si nedovedla přesně vybavit, jak bolestivé byly ty poslední hodiny. Bylo asi dobře, že vzpomínka na porodní bolesti rychle vyprchá, neboť tento porod neměl být jejím jediným. Chovala jste se velmi dobře, Suky. Nevycházela jsem z údivu, vždyť to je vaše první dítě. Jste silná žena nejen tělesně, ale také na duchu. Kéž by všechny ženy, kterým pomáhám, byly schopny chovat se tak dobře. Porodní bába položila malý raneček do Susaniny náruče. Susan odkryla dvěma prsty jeden cípek, aby se podívala. Malá, svraštělá, červená tvářička se skřivila zřejmou nevolí. Susan se usmála. Celý otec má nádherně proměnlivou tvář jako on. Dává každému najevo, jak to vypadá v jeho nitru. Asi se mu nelíbí, že se narodil. Porodní bába se hlasitě zasmála. Jen si vzpomeňte, byl v teple a v pohodě, vám by se to líbilo? Pro radost, že na svět přišel člověk. Susan cítila, jak jí radost prostupuje celým tělem. Sem sice o tom nikdy nemluvil, ale ona věděla, že v hloubi duše doufal, že bude mít syna. Samuel Wesley II. Ohromné. Děkuji, pane. A co je tohle? Na tváři Samuela II. Se objevilo mateřské znaménko. Malý flíček, který měl tvar moruše. Moruše, její oblíbené ovoce. Porodní bába spolu s pomocnicí odsunula Susan, aby jí upravila postel. Susan odpočívala a nechala si všechno líbit. Měla za sebou těžkou hodinu. Zasloužila si klid. Porodní bába natřásla Susan polštář. Tak, teď zase vypadáte pěkně. Mám sem poslat vašeho muže? O, ano, prosím. Bude rád, že je to syn. Porodní bába se usmívala. Jste šťastná žena. V tomto okolí je mnoho děvčat, která nemají muže, jenž by byl hrdý na své dítě. Rozmar přírody. Tato dvě slova jí stále znovu přicházela na mysl. Teď také. A kazila jí radost. Človíček se narodil na svět, ale jaký to byl svět? Měla vůbec právo, aby se radovala? Sem vešel nadšený jako vždy. Na chodbě dokonce objal porodní bábu. Ženě se to zřejmě líbilo. S úsměvem řekla. Paní Suky, zastavím se za pár hodin. Vždyť je to váš prvorozený a budete potřebovat ještě několik rad a pokynů. Teď si však odpočiňte, ano? A už zmizela. Mlčenlivá pomocnice cupitala za ní. Sem Susan něžně políbil. Pak opatrně vzal uzlíček s malým do ruky. Jeho tvář zářila.

Sem druhý, narozený uprostřed února, rostl a prospíval. S jarem pak přišli stehlíci a červenky, ladoňky a petrklíče a potíže v církvi. No, potíže bylo možná silné slovo. Většina lidí oceňovala Semova mocná kázání, to, že jim mluvil do svědomí, jiní se však tímto mocným kázáním cítili dotčeni, neboť peníze a blahobyt zatvrdili jejich svědomí. A vlivem Suzaniny tiché služby přišlo skoro každou neděli několik děvčat z ulice. Sedali úplně vzadu, aby naslouchali Božímu slovu. Nikdy nespůsobili problémy nebo rozbroje. Některým ze vznešených a bohatých by jistě bylo prospělo, kdyby naslouchali se stejně pokorným srdcem jako tato děvčata. První neděli v červnu, když čekala na zahájení bohoslužeb, uvažovala Suzana o jednom místě Lukášova evangelia. Aby je našla v Bibli, opřela si Sema druhého na chvilku o rameno. Tady to bylo, Lukáš 18. Pyšný farizeus a pokorný, bohatý celník prosí o Boží požehnání a jenom celník je dostal. Uvažovala, zda by neměla navrhnout Semovi, aby o tom někdy kázal. Když přemýšlela o slovech pyšný a pokorný, vešel do kostela vedoucí farář v doprovodu zřejmě vysoce postaveného muže. Ač pan rektor byl Semovým přímým nadřízeným v církvi, ještě nikdy, pokud si Suzana dokázala vzpomenout, neslyšel Sema kázat. Pozvali ho bohatí a nespokojení členové farnosti, aby se Sema zbavili? Ať se stane vůle páně. Suzana věc předložila Bohu a bedlivě sledovala vznešeného pána, který přišel spolu s farářem. Sem jasným a libozvučným hlasem zahájil bohoslužbu modlitbou páně a krátkou modlitbou před biblickým čtením. Potom četl z desatera, jak to činíval každou první neděli. Následovalo kýrie, epištola, evangelium a vyznání víry. Vše probíhalo jako obvykle. Sem oznámil vyloučení dvou dvojic ze sboru a měl několik dalších oznámení. V přímluvách zmínil také nějakou moli. Suzan se zarazila. Věděla, že ve sboru bylo několik žen tohoto jména. Měla na mysli tu určitou? A pak přišlo kázání. Jak dnes ráno promluvil do svědomí pyšným a vysokomyslným, možná to byl důvod, proč se chtěl farář Sema zbavit, protože tak jasně hřměl na základě Božího slova. Suzana, která nikdy nebyla lhostejná k Semovu poslání, ho milovala víc než kdy jindy. Byla vysluhována svatá večeře páně. Všechno proběhlo podle řádu. Suzana znala liturgii nazpaměť a měla proto dost času nenápadně sledovat faráře a jeho společníka. Jaký to byl asi člověk? Když šla dopředu, aby přijala svátost, Sem se zastavil a požehnal svému synovi. Tak to činíval pokaždé. Zřejmě si nic nedělal z toho, že má dnes vznešenou návštěvu, alespoň to na sobě nedal znát. Gloria, požehnání a už sbor proudil ven do nádherného jarního slunce. Suzana se prodírala ke dveřím, aby se postavila vedle Sema. Všechny starší dámy museli ještě pošimrat malého Semiho na bradě. Vedle Sema stál farář a zdravil členy farnosti, kteří možná ani nevěděli, kdo jim to podává ruku. Semovi nepřátelé to věděli. Suzana spatřila jednoho z nich. Neznala jeho jméno, ale věděla, že ten muž v ošumělém kabátě je jedním z největších křiklounů. Obrátil se svým velikým orlým nosem k rektorovi a zeptal se: Nože, pane, co si myslíte o našem vikáři? Kázání bylo výborné, vykonává svůj úřad svědomitě. Co říkáte, Johne? Určitě. Bylo to poprvé, co vznešený pán promluvil. Já jsem jenom hříšník, jako každý, ale když někdo mluví pravdu, tak to poznám. Přál bych si, aby všichni kazatelé v církvi byli tak pomazáni duchem.
Muž svůj dlouhý nos nepatrně ohrnoval. Mumlal něco, co znělo jako zcela moje mínění. Neznělo to však moc přesvědčivě. Rychle zmizel mezi dveřmi. Farář hleděl za ním a pak se obrátil k Semovi. Myslím, že bychom se také měli rozloučit. Co myslíte, Johne? Bylo to dobré, Wesley. Dobrá práce. Slyšel jsem o vás a jsem rád, že vás teď poznávám osobně. Dovolíte? Můj přítel John Sheffield, markýz z Normanby. Sam pohotově odpověděl. Je mi ctí, pánové, a to je má žena Susan, rozená Ensleyová, a náš syn Samuel. Mluvili ještě o nevýznamných věcech, ale Susan uvažovala, na který stupeň v nepřehledné britské šlechtické hierarchii je třeba markýze zařadit. Došla k závěru, že bude někde mezi vévodou a hrabětem. A pak vážení hosté odešli. Když poslední návštěvníci opustili budovu a diákoni zamkli dveře, připojil se Samuel ke své ženě na společné cestě domů. Spitalfields jistě nebyla nejlepší část Londýna, avšak červen patří k nejkrásnějším měsícům v roce. Vzduch byl vlhký a teplý, vyvolával v člověku opojný pocit radosti a očekávání. Susan měla stejně opojný pocit radosti, neboť Sam tentokrát zvítězil. Potíže tím však nebyly vyřešeny. Během léta asi ještě narostou, avšak momentálně se cítila dobře. Nejen, že se farář Samuela zastal, ale i markýz, ať byl jakýkoliv, jím byl nadšen.

Překypující radost skutečně dlouho netrvala. Susan věděla, že nevydrží. Sam doufal, že ano. Sam byl snílek. Susan nikoli. Skutečnost neustále přistřihovala jeho krásné sny, jako zahradník v létě přistřihuje živý plot. Ne, realita nebyla Samovou přítelkyní. Susan byla realističtější, milovala to, co je metodické, stálé, praktické. Její snaha zavést řád se už začínala přenášet i na Sama. Dvě odpoledne v týdnu pracoval na svém kázání, další trávil tím, že psal básně, z nichž zatím žel žádná nebyla zveřejněna. Dvě další odpoledne byla věnována jeho zamilovanému projektu. Psal články a básně pro časopis Athenian Gazette. Tento časopis byl původně nápadem Johna Dantona, který jej vydával, ale o jeho obsah se především staral Samuel. Časopis vynášel něco málo peněz, které malá domácnost velice naléhavě potřebovala. Kdyby toho nebylo, těžko by asi přežili. Malý Sam vyžadoval daleko více času, než si Susan představovala, a přece nedovolila, aby jí miminko připravilo o denní čas ke studiu. Život matky mohl být jakkoliv náročný, avšak Susan byla rozhodnuta, že se těmito povinnostmi nenechá zcela ovládnout. V červenci dostal Sam dopis ze South Ormsby. Susan se mu dívala přes rameno a prohlížela si pečeť. Kde je South Ormsby? Hned se to dozvíme. Odpověděl jsem a zlomil pečeť. Aha, je tu zpráva, že prvního dne v měsíci shromáždil James své oddíly u řeky Boyne v Irsku. William se tam s ním střetl a porazil ho na hlavu. Jamesovy ztráty byly třikrát větší než Williamovi. Tím má William trůn zajištěn. Susan zamumlala něco nesrozumitelného. Když jsem četl dál, náhle se změnil výraz jeho tváře. Místo. Nabízejí mi místo v South Ormsby. Tamní farář zemřel, sešlostí věkem. A teď mi nabízejí, abych nastoupil na jeho místo. A kde je South Ormsby? Místo odpovědného faráře, už ne vikářské místo Suky. Vlastní farnost, tam bych se mohl mnohému naučit, jak vést malý sbor. Později bych pak mohl převzít větší sbor. Má tam být 200 duší. 200 ve sboru nebo ve vesnici? To z toho není jasné. Ani další věci nejsou jasné, ale když farář zemřel stářím, pak asi dlouho nepsal žádný dopis. Nemají v tom praxi. Sem. Snílek.

A kde tedy je Saums Ormsby? Někde poblíž Lincolnu, myslím. Ale to je přes 100 mil na sever od Londýna. Píšou něco o 150 mílích. A jak přišli zrovna na tebe? V Semově pohledu byla samolibost a triumf. Na doporučení jejich dobrého přítele a rádce Markýze z Normanby. A ty to místo přijmeš? Samozřejmě, jedinečná příležitost. Potom se však výraz Semovy tváře zachmuřil. Ale stop, ty jsi městské dítě, vždycky jsi žila zde a nevíš, jak to na vesnici chodí. Možná bych si celou věc měl ještě promyslet. Ty jsi v mém životě na prvním místě. Nesnesl bych pomyšlení, že jsem tě učinil nešťastnou někde v bažinaté pustině přes 150 mil severně od skutečného domova. Ne, už se nerozpakuj. Přijmi to místo. Postavení a krása jsou rozmary přírody. Prostředí však nikoli. Nechtěla bych vychovávat Semiho zde mezi děvčaty z ulice. Saums Ormsby bude mnohem lepším prostředím. Sem zmateně hleděl na svou ženu. Děvčata z ulice? Rozmary přírody? Co to má znamenat? Ať leží Saums Ormsby kdekoliv, nám oběma nabízí nové možnosti. Tobě jako faráři a mě jako matce. Přijmi to místo. Čím dříve, tím lépe. Sem dal své ženě jeden ze svých typických polibků, kterými jí dával najevo své nepokryté nadšení. Doběhnu rychle do přístavu a zjednám povoz. Oběd je ve 12. To přece bývá vždy. Smál se a byl pryč, aby uskutečnil svůj nejnovější sen. Ale život není sen. To Susan věděla od malička. Ale Sem to zřejmě do dnešního dne nepochopil.

Ormsby mělo daleko k tomu, čemu se říká ideální. Při nejlepší vůli si takové označení nezasloužilo. Bylo vzdálené mnoho mil od Lincolnu, jediného většího města v okolí, krčilo se na vyježděné, blátivé cestě, přilepeno ke kluzkým břehům nekonečných močálových vřesovišť a k lesům Lincolnshireské náhorní pláně. Tu a tam se tísnilo několik ponurých, malých usedlostí mezi hubenými pastvisky, ohrazenými kamennými zdmi, za nimiž Susan občas objevila osamocený strom nebo keř. Tato divočina jí připadala jako cosi živého, jako netvor, který jí z lesů a údolí šeptal: neměla si sem chodit, věděla si dobře, že zde není tvé místo. Susan však tyto hlasy ignorovala a hluboce vdechovala vůni bažin a lesů. Močály a lesy mají zvláštní pronikavou vůni rozkladu a přece zde nebyla cítit špína a kal jako v Londýně. Ve vesnicích a na samotách viděla uličníky všeho druhu a otrhané, slabomyslné staré lidi, trouchnivinu chudoby. Avšak jejich tváře zdaleka neměly ten beznadějný výraz, který znala od chudých lidí v Londýně. A nikde neviděla dívky s očima děvčat z ulice. Když ujeli půl věčnosti po zablácených cestách, kterým se říkalo silnice, dorazili konečně na faru přímo vedle malého kostelíka. Těch 206 duší, o nichž byla v dopise řeč, tvořilo všechno obyvatelstvo vesnice a možná, že připočítali i několik psů. Při cestě obcí napočítala Susan 36 domů. Fara sama, chalupa z vepřovic, s okny bez skla za okenicemi, zřejmě pocházela ještě z doby římské okupace. Byla ovšem vzorně uklizena, za což byla Susan hospodníkám z vesnice velice vděčna. A protože se právě odstěhovala z velice malého bytu, měla Susan v domku s podkrovím dosti místa pro všechen svůj nábytek. Chudoba a ubohost stlumili nakrátko Semovo nadšení a učinili z něho vystřízlivělého, smutného kajícníka. Pak však znovu zahořel pro svůj sen a pustil se do práce. Pomohl Voskovi nastěhovat věci dovnitř. Susan si zatím sedla do rohu a dívala se, jak zapadá slunce za stromy. Na kolenou houpala malého Semiho a ptala se sama sebe, zda ještě kdy spatří Londýn.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2024 Evangelická církev metodistická. Dnešní díl zazní ve vysílání ještě ve 23 hodin a 15 minut a pokračování již 6. si můžete na Rádiu 7 poslechnout v pondělí 4 hodiny popoledni. Nyní vám posílám Terezii Šterc a její hlubiny a také mi guardián, můj ochránce Jesuse Cabeja. Věc

Odjakživa jsi byl můj ochránce. Krok za krokem jsem cítil tvé teplo. Staral jsi se o mě jako o dítě. Jsem příčina a důsledek tvé lásky. Dospíval Jesus Cabello píseni vděčnosti o tom, jak ho Bůh uzdravil z leukémie. Když mu bylo něco přes rok, onemocněl touto formou rakoviny. Když mu byly 4 roky, vypadalo to s ním velmi špatně a v tomto okamžiku opuštění, zoufalství a odevzdání se jeho otec modlil. Je-li to Boží vůle, nechám ho jít, ale pokud zůstane, bude to proto, aby ti sloužil, Bože. A Jesus se skutečně uzdravil a svými písněmi dnes chválí Boha. Na dohled je 13. hodina, která na Rádiu 7 přinese relaci Rozmarína, která se již po třetí vrátí ke kapitolám o efektivním rodičovství. Jsme rádi, že jste s námi.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

písní kapely Crowder o síle modlitby dospělo prázdninové páteční odpoledne 17. července ke 13. hodině. A to je čas, kdy vám ve vysílání Rádia 7 nabídneme pořada Rozmarína, ve kterém si již po třetí povídá Petra Eliášová s Eliškou Vondráčkovou z Brněnského centra pro rodinu a sociální péči o efektivním rodičovství. Dnes se zaměří na komunikaci v rodině a na to, jak pravdivě vyjadřovat své emoce. Inspirující poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.

U poslechu Rádia 7 vítáme všechny, kteří ať záměrně nebo náhodou právě teď naladili Rozmarínu, pořad pro rodinu a o rodině. Na společně strávenou hodinku se těší Petra Eliášová. Dnes po třetí otevřeme problematiku takzvaného efektivního rodičovství, našeho rozhlasového minikurzu, který jsme před časem odstartovali s mým hostem Eliškou Vondráčkovou z Brněnského centra pro rodinu a sociální péči. Mluvili jsme už o příčinách zlobení dětí, o rozdílu mezi chválou a povzbuzováním. A cože si vezmeme na paškál dnes? Jestli mi od začátku chcete namítnout, že to je sice všechno hezké, ale základem všeho je dobrá komunikace, pak vám dávám za pravdu a naladili

jste dnes opravdu správně. Dnes budeme komunikovat o komunikaci mezi námi a dětmi, o vzájemném vyjadřování emocí a také o nedílné součásti komunikace, totiž o umění mlčet a naslouchat a ještě o mnohem dalším. No a ještě než přivítám hosta ve studiu a než si začneme povídat, tak si pojďme povídat s Markem Ebenem.

0: Kolik je lidí, tolik je cizích států. Tak to jsou slova z písničky Bratří Ebenu a někdy to tak mezi námi v té lidské komunikaci vypadá. Ale myslím, že každý z nás rodičů touží potom, aby se svými dětmi si rozuměl, aby dobře uměl komunikovat. Víme to, snažíme se a přesto to v praxi mnohdy drhne. A to na čem, tak tomu se budeme snažit třeba i dnes v Rozmaríně přijít na kloub. Vítám opět ve studiu Elišku Vondráčkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dnes se budeme snažit přijít na to, jak správně komunikovat. A tuším, že to, co nám mnohdy zamíchá kartami v té snaze o dobrou komunikaci, jsou naše emoce. Tedy to, že bychom chtěli něco správně, ale ono se nám to pak v té praxi zvrtne. Jaké tedy mají emoce správné místo v naší komunikaci? Patří tam?
1: Určitě patří emoce nejen do komunikace, ale do celého našeho života, a to i ty negativní emoce, které se nám nelíbí, které někteří lidé mají tendenci potlačovat a říct, budeme se tvářit, že žádné negativní emoce neexistují. Ale to je teda si myslím důležité si hned na začátku uvědomit a připustit, že negativní emoce, především ty, které nám nejvíc vadí, je hněv, něco nás zlobí, štve, rozčílí, tak ty v našem životě mají svoje místo a měli bychom si je naučit umět uvědomovat, včas uvědomovat, přijmout, ale zpracovat. Ne se tou emocí nechat ovládnout. A to nemusí být jenom ten hněv, ale může to být i strach, může to být paradoxně i radost, nějaké nadšení, touha po něčem. Tady toto všechno jsou emoce, které by měly zůstat níž než rozum. Rozum by měl být ten, který vede, ale emoce, které jsou přijaté a které jsou ovládané. Tam je dobré si představit, že ta emoce se nějakým způsobem vyvíjí. Ona nastupuje pomaličku a pak najednou vyletí do velkého gejzíru. A když ji nezachytneme včas v té době toho takového mírného nástupu, tak se nám s ním potom už pracuje velice těžko.
0: Takže je to takové zřídlo vodní, které když ho včas neskrotíme, tak nám pak vytryskne a popálí nás.
1: Možná. Já myslím, že právě u toho hněvu a právě rodiče, kteří se snaží být trpěliví a laskaví vůči svým dětem, toto velice dobře znají, protože dlouho vydrží, dlouho na sobě nechají dříví štípat a pak najednou to vybuchne jako to zřídlo. Proto je dobré to zachytit v té fázi, kdy na sobě nechávám štípat to dříví a říct si, ne, ta emoce ve mně už teď je nějaká a já s ní musím pracovat, ne ji potlačovat.
0: Než přejdeme právě tady k tomu vyjadřování hněvu v té správné míře a správnou formou, tak mě ještě pořád nedá mi pokoj otázka, co se stane, když bychom si v rodině řekli, že emoce to je nebezpečná kapitola, tak ji raději úplně vyřadíme. Budeme se snažit emoce moc nedávat najevo. Jsou takové rodiny. Co se může stát, jestli to jde zobecnit?
1: Tak mě tak jako první napadne brzo někdo, bude mít infarkt nebo žaludeční vřady, protože je to něco nepřirozeného. Já si vždycky takového člověka představím jako opravdu takového asketu, který na něm nikdy není vidět, že by ho něco rozhodilo nebo vyvedlo z míry a možná nejenom ty negativní, ale potom ani ty pozitivní emoce se v něm nedokáží projevovat. A vždycky každý člověk emoce prožívá. To je prostě běžná součást našeho života. A může se silou vůle určitě naučit tyto emoce potlačovat, stlačit do sebe, dovnitř, zapouzdřit a nechat v sobě nějakým způsobem schované. A třeba opravdu dokáže to, že v něm nikdy nevybuchnou. Dokáže se natolik takovýmhle způsobem ovládat, že ty emoce nikdy nevybuchnou. Ale když to není, když je to potlačení emocí, ne ovládání, ne zvládání emocí, tak to potlačení emocí opravdu někde se projeví. Někam se to v něm zatlačí a většinou se to potom projevuje nějakýma somatickýma onemocněním a opravdu není to přehnané, ty žaludeční vředy a nebo zase ten infarkt, kdy prostě to tělo to nedokáže unést.
0: Znám i mnohé názory dětí nebo dnes už dospělých, kteří říkají, já se dnes těžko učím dávat najevo lásku vůči svým dětem, právě v tom pozitivním slova smyslu, protože u nás se to nikdy nedělalo, u nás se nikdy city moc nedávaly najevo. Mm-hmm. Takže nemyslím teď jenom ten hněv,
1: ten negativní, ale i to pozitivní. Říkám, mně připadá, že je to strana jedné mince, kdy prostě když nedokážu vyjádřit svoje negativní pocity, tak se mě špatně vyjadřují i ty pozitivní. Toto bych měla umět v obou směrech. Samozřejmě na druhé straně tyto emoce, jak už jsme říkali, nemůžou vládnout našemu životu, nemůžou být tím tou lokomotivou, která prostě nás požene a budeme jenom zmítání těmito city. To by nás ovládali. My je musíme ovládat.
0: Tak a teď pojďme k tomu asi snad nejpalčivějšímu, co každý rodič řeší. Tedy, jak vyjádřit svůj hněv, to, že se zlobím, to, že něco není správně.
1: Tak ono nejde možná jenom o ten hněv vyjádřit, ale vůbec svoje požadavky. A někdy i v tom, i bez hněvu, ty svoje požadavky nedokážu vyjádřit takovým způsobem, aby to dítě přijalo. Ten problém může být v tom, že mám zažité třeba z dětství nějaké stereotypní způsoby, které jsem si jako dítě říkal, takhle nikdy nebudu mluvit, toto nikdy nebudu říkat. A najednou se slyším, že přesně toto říkám. Tak tam, když to vím, když znám ten způsob, co je mně nepříjemné a co by bylo příjemné, tak je to jenom trénink, jenom jde o to, abych to zkoušel, abych na to myslel, abych přemýšlel nad tím, co z té pusy vypouštím a myslím, že každý člověk se to je schopen naučit, je schopen po nějaké době třeba ty staré stereotypy překonat. Horší problém ale je právě, když se tam objeví ještě ta emoce, když ještě jsem rozčílená, tak tam už, i když třeba mám nacvičený nějaký dobrý způsob komunikace, tak mě to nejde. Tak vjedu do nějakého takového stereotypního vzorce, který nedokážu říct z jakého důvodu, ale každému jako první vypadne z pusy. Jako automatické takové ty věty, kterýma začnu působit na druhého člověka, ať už je to dospělý nebo dítě. A tam je problém v tom, že já začnu útočit nezačnu řešit ten problém, který je, něco není udělané nebo je něco špatně udělané, ale začnu útočit na toho člověka. Začnu útočit na jeho osobnost a obrátím se ne z toho problému, se obrátím na člověka. A potom narazíme na to, že ten druhý člověk nereaguje na obsah mých slov, ale právě na formu, jakou já to říkám, jakou já mu sděluju to, co po něm chci. A najednou mluvíme každý o něčem jiném. Každý, já mluvím o něčem a ten druhý slyší něco druhého. Když si řekneme nějaký příklad, jsou rozházené hračky a já neřeknu, jsou tady rozházené hračky, musí se to uklidit nebo běž to uklidit, a řeknu, ty seš tak nemožný, ty seš tak nepořádné děcko, to se to v životě nikdy nemůžeš naučit. To dítě v tu chvíli neslyší, že mluvím o rozházených hračkách a že řeším problém rozházených hraček, ale slyší, že ho v podstatě urážím, když to takhle řeknu, ono si to třeba takovýmhle způsobem nepředstaví, ale najednou cítí útok na svoji osobu, na svoji důstojnost, na hodnotu sama sebe. A v té chvíli vůbec nereaguje na to, že jsou rozházené hračky, ale reaguje na to, proč ten druhý člověk, proč ta máma, proč ten táta se mnou takhle mluví.
0: Takže to je takové to zobecňující hodnocení toho člověka. Ty seš ale hrozná, ty seš ale nepořádník, nikdy se to nenaučíš, zase je to tak jako vždycky. Takže z té konkrétní situace vydedukujeme něco, co vlastně není pravda?
1: No, možná to i je pravda. Možná je to skutečně dítě, které pořád ty hračky nechává rozházené a možná je to přirozeně nepořádník, který prostě to takhle nechává. Ale já bych měla řešit právě teď v tuto chvíli rozházené hračky a měla bych řešit to, že je potřeba je uklidit a že chci, aby se uklidili a že mě to vadí, že jsou rozházené. A to, že je dítě nepořádník, chodník, tak třeba je, třeba bude vždycky, vždycky bude takový chaotik. Jsou některé lidi, kteří nikdy nebudou mít ty tušky srovnané jednu vedle druhé. Ale to já to v této chvíli nevyřeším, možná to ani nikdy nevyřeším. A když takhle budu na toho druhého útočit, tak on ten můj požadavek nepřijme. A o co nám jde? Jde nám o to, abychom se doma v rodině domluvili, abychom se byli schopni ty svoje požadavky vyjádřit a ten druhý, aby je byl schopen přijmout a aby nevznikly takové ty hádky, takové to pnutí, které přetrvá třeba 2 dny, protože jsme se pohádali kvůli těm rozházeným hračkám. Tak když si uvědomíme, na co si dát pozor, je důležitá i forma. Nejde jenom o obsah, ale nejde o to, co říkám, ale i to, jak to říkám. A to, jak to říkám, by mělo být takovým způsobem, aby to toho druhého neohrožovalo, aby ho to neponižovalo, aby on neměl pocit, že útočím na jeho osobu. A my si lehko těch situací bychom si mohli vyjmenovat spoustu, ale stačí se vžít do role toho druhého. Jak by mě bylo příjemné, kdyby toto mě někdo říkal? Bylo by mě to příjemné, když se mně něco nepodaří nebo něco neudělám a třeba v zaměstnání šéf by na mě takovýmhle způsobem útočil. Tak taky to je ten jeho požadavek nepřijmu. Takže toto by mohlo být takové první hledisko, kterým já se jako rodič můžu orientovat.
0: Takže zachovávání důstojnosti.
1: Respektu, důstojnosti vůči té druhé osobě. Co pomáhá? Oslovit jménem. Někdy stačí, někdy ty děti přesně ví, co po nich chceme. A já můžu jenom zavolat Honzíku, nebo můžu zavolat Honzíku, hračky jsou tady. A to dítě už je třeba natolik už některé děti už ví, co já tím chci říct, jenom zapomněli, jenom se jim nechtělo, jenom odběhli něco jiného dělat. A třeba tato jediná větička pomůže v tom, že to dítě přijde a uklidí to.
0: Tady k tomu jménu mě napadá, někdo používá, když se někdo jmenuje Honzík, tak když chce takhle něco říct, tak řekne Jane nebo Honzo, řekne jakoby takovou přísnou variantu toho jména, jakože v tom už vyjadřuje, že teď se zlobí. Tak to je můj dotaz, jestli když řeknu Beruško, pojď si to uklidit, a použiju vlastně tu stejnou zdrobnělinu, kterou používám při vyjadřování těch pozitivních emocí, tak je to jedno, anebo jestli to, ta práce s tím jménem v tom třeba hraje nějakou roli.
1: Určitě, protože nejenom slova vyjadřují to, co chceme říct, ale i to, jak se tváříme, i to, jaký máme tón hlasu, i to, jakou variantu toho těch slov volíme. A samozřejmě, když řeknu Beruško, pojď si uklidit hračky, tak to dítě si vůbec není schopno z toho vyčíst, že nám na tom opravdu záleží. A bere to jako, no tak, jako je to takového něco příjemného, možná je půjdu uklidit, možná nepůjdu. I ochrana sama sebe jako rodiče, když použijete tady tohle přísný způsob, tak už jako kdyby sám připouštíte, že ty vaše emoce vzrůstají. Jo? Když jsem zvyklá říkat Honzíku a najednou řeknu, Jene, pojď si okamžitě uklidit ty hračky, tak je to jednoznačné, jasné, výrazné, přitom respektující, neútočící vyjádření toho, teď je opravdu důležité, abys to udělal.
0: Tak to bylo jméno, jako co můžeme použít, oslovení.
1: Je dobré, ne. Všechny tady tyto postupy, ještě bych řekla, jsou ty efektivní způsoby komunikace a když řekneme ty neefektivní, tak těm se říká komunikační bloky. A já si to vždycky představuju, jako když se vypustí ten komunikační blok, jako kdyby najednou spadl takový panelový blok mezi ty dvě osoby a už se k sobě nedostaneme. Už je tam ten beton, který naráží. A ono se asi nedá úplně přesně vyjmenovat, co jsou ty komunikační bloky a co nejsou komunikační bloky. Ta škála je strašně široká. Vždycky, nebo taková úplně nejjednodušší pomůcka je, když mám nějaký požadavek, tak by ten požadavek měl vycházet ode mě. Proto nejjednodušší způsob k vyjádření požadavku je takzvané já sdělení. To znamená, já něco chci, mě něco teď vadí, já přicházím s nějakým požadavkem a nebát se toho. Nejjednodušší komunikační blok je ty sdělení. ty jsi tady nechal nepořádek, ty seš takový, ty seš makový, ty to vždycky děláš, ty nikdy neuděláš. Už jak útočím to ty, tak automatická reakce toho druhého člověka je obrana. Bráním se, přestanu poslouchat, co po mně chceš a jenom se bráním tomu tvému ty sdělení. Takže toto by bylo takové úplně nejjednodušší rozlišení. A pak máme celou škálu, co rodiče můžou použít. Takže první je třeba to oslovení jménem a jedno slovo. Honzíku, hračky. Jedno slovo, které může pomoct. Další možnost je popis té situace, která mi vadí. Vidím, že je tady nepořádek. Vidím, že se tady válí hračky. Slyším, že hodně křičíte. Zase, takováhle jako jednoduchá věc, rodiče se na to někdy dívají strašně nedůvěřivě, ale už to může pomoct a někdy to funguje úplně zázračně. Žádná z těchto metod není samospasitelná, není vždycky za všech okolností fungující, ale je to typ, který se dá vyzkoušet. Takže kromě toho jednoho slova popis máme. Už tehdy, už přitom ty děti, když už ví, o co se nám jedná, když je to taková ta stále opakující se situace, jsou schopny na tohle zareagovat. A zase pozor, ne vždy. Další, co by mělo být takové pravidlo, jasně formulovat, co chci, ne tak všeobecně, ne tak tady je ale nepořádek. Co to znamená? No tak je tady nepořádek, tak jsme si to řekli. Ale já musím říct, já musím jasně říct, toto se mně nelíbí, nebo tady je potřeba teď toto dát do pořádku, tyhle hračky uklidit z koberce pryč. Při těch požadavcích další věc je důležité říct všechno za ráz. Když něco po dítěti chci, něco takového většího, tak je dobré mu to říct všechno. Ne říct jednu větu, dítě to udělá a říct no a ještě. Tak toho za chvilku dostanu, za chvilku ho to přestane bavit, za chvilku začne být naštvané.
2: Takže stručně, říct všechno,
1: co teď chci. Děti, teď zase, když zůstaneme u toho pokojíčku. Máte tady rozházené oblečení, rozházené hračky a neustlanou postel. Je potřeba to teď dát do pořádku. Očekávám, že to uklidíte do večerníčku. Jo, nějaké takové jasné informace, jasné požadavky. Mám na to jako rodič právo, toto je můj úkol, abych tomuhle děti vedl, takže se nemusím bát to říkat jednoznačně, jasně, přesně, úplně, prostě je to můj úkol v té rodině. Někdy se rodiče bojí a tak to tak jako různě obchází a nemohl bys a třeba, kdyby se ti chtělo, až budeš mít čas, tak si to tady pojď uklidit. No tak to je takové nic neříkající, rozplizlé. Ne, ta jednoznačnost, stručnost, přesnost v tom je velice jako dobrá a důležitá. Samozřejmě úsměv u toho může být. Pokud neprožívám tu emoci velice zlé a těžce, tak u toho můžu být milý a přátelský a usmívat se a prosím tě a slušný být k sobě. To je tam samozřejmé, si myslím. Takový to, že jsme rovnocenní partneři, to by tam mělo platit zase i u těch malých dětí. Ne já, pán a vládce tady v téhle rodině, tobě poroučím, ty malé děcko, abys to udělal. My jsme si říkali v nějakém tom předchozím setkání, že to dítě by mělo mít pocit, že je v rodině rovnocenný partner. Samozřejmě v uvozovkách rovnocenný. My jako rodiče víme, že jsme zkušenější, máme větší zodpovědnost, víc povinností, ale ta rovnocenost v tom, že třeba oba máme určitou zodpovědnost za to, aby tady bylo hezky, aby jsme se tu dobře cítili, aby jsme měli pěkně uklizeno, to už může mít opravdu to malé dítě, čtyřleté, klidně může tady tohle vnímat, že je důležité to, aby ono se podílelo na tom, aby jsme to měli doma hezké.
2: Má cenu už rovnou k tomu třeba vyjmenování úkolu už říkat sankce v případě, že to nebude. Vy jste zmínila večerníček, takže očekávám, že to bude hotové do večerníčku a když ne, tak se na ten večerníček nebudeme moc dívat. Je to tam nutné?
1: Víte co, já toto si myslím, že není dobré, protože vy když toto řeknete, tak už jako automaticky předpokládáte, že toto dítě neudělá. Problém. Vy mu jako dopředu nevěříte. Jo? Věřte těm svým dětem, dejte jim tu důvěru, dejte jim tu tu svoji důvěru a předneste na ně ty kompetence. Já vím, že ty to uděláš, abychom se třeba spolu mohli na ten večerníček dívat. Já se na to tak těším. Já teď udělám tady toto, ty udělej tady to druhé a společně se pak podíváme na večerníček, nebo společně si pak přečteme ten večerníček, nebo přečteme pohádku. Samozřejmě, když potom vidíte, že toto dítě nedělá, tak je tam dobré říct, protože že mělo by vědět, co se stane, když to nebude splněno. Ale až když budu vidět, že se to k tomu blíží, že to hrozí, že se to může stát, nebo když se to třeba bude opakovat, když se vám to stane po druhé. Ono zase, když si představíte sama sebe jako dospělého člověka, když vám někdo zadá nějaký úkol a teď bude půl hodiny před dokončením toho úkolu za váma chodit a říkat, ale jestli to nestihneš, jestli to neuděláš, tak uvidíš, co bude, co se bude dít. Tak to dospělého taky, jako mě by to vadilo, když si představím třeba šéfa v zaměstnání, že mě dá do týdne splnit nějaký úkol a přijde v půlce týdne a řekne mě, jestli to ale nesplníš, tak bude zle. Tak bych cítila, že mě nevěří, že mě tak nějakým způsobem vyhrožuje a zase bych to brala jako útok na svoji osobu. Stejně tak to dítě. Věřte jim, i když třeba vidíte, že tu činnost nedělají. Dá se upozornit nějak. Já nevím, jestli jsi z toho všiml, ale ta rafička už se posunula o půl hodiny, ten večerník už bude za půl hodinu. Dá se to říct nějakým takovým způsobem, abych to dítě upozornila, pomohla mu, aby tu svoji povinnost, ten svůj úkol splnilo, ale přitom ho neponižovala a dopředu nepočítala, že to stejně neudělá.
2: Tak to jsme měli jasné požadavky zachovávání respektu, důstojnosti, využití toho oslovení, tónu hlasu. Co ještě? Máme tam ještě něco?
1: Ještě bych tam zmínila takové to zaměření na ten problém. To právě někdy v tom, když už je ta situace vyhrocená, když se cítím třeba i jako rodič zraněný nebo zklamaný, nějakým způsobem se mě to hodně vnitřně dotkne, tak mám opravdu tendenci se zaměřovat na tu osobu dítěte a zevšeobecňovat to jedno, ten jeden jeho prohřešek ze všeobecnit na jeho povahu, nálepkovat, ty seš líný, ty seš neschopný, ty seš neposlušný, nepořádný, tady to už si tě zařadím do škatulky a teď ti to vmetu do tváře. My jsme si kdysi v tom předchozím setkání říkali, jak rodič, když dítě se mu mstí, tak rodič má tendenci to oplácet, to mstit se mu zpátky. A v tomto se to někdy stává. Dítě třeba nás zklame, opravdu nás zklame, ať už vědomně nebo nevědomně. A nás ta vnitřní bolest žene k tomu, že ho chceme zranit zpátky. Tak toto by měl ten rodič v té chvíli si opravdu hlídat. Nevím, jestli budu ten citát citovat přesně, ale je v Bibli, když se hněváte, nehřešte. Je to to, hněvat se můžete. Ano, hněv, to je jasný, že budu zraněná, budu rozhněvaná, bude mě to bolet, ale neměla bych v té chvíli hřešit a to je to ubližovat tomu druhému člověku. Ať už by tím, což je jasné, že ne, ale ani slovně. Někdy to ublížení slovem bolí víc než ten lepanec, než ten záhlavec, který by to děcko dostalo. Tak když ho takhle zraním, že mu řeknu, ty seš ale teda nemožný, neschopný, hrozné děcko, tak toho bude bolet a ponese si to mnohem díl, než kdyby dostal na ten zadek.
2: Když jste zmínila biblický citát, dlouho jsem si pamatovala ten verš Děti, poslouchejte své rodiče, ale hned v zápětí je Rodiče, nepopouzejte své děti, ano, k hněvu. A tohle asi do toho bude spadat, abychom my sami jim nedávali příčinu.
1: Je to tak, protože někdy rodiče třeba chtějí, ani si to neuvědomuje, ale chce získat takový, aby byl navrch nad tím dítětem, aby měl navrch. A dělá to takovýma způsobama tady tím, co jsme říkali, tím nálepkováním v tom hněvu, nebo i třeba posmíváním, zesměšňováním. No to je teda náš umělec, co jsi to tady dokázal, no mladý pán se předvedl. Jo, a to, když slyšíte, když si to představíte, zkuste si říct, kdybyste tak mluvili třeba se svým kolegou v práci, no tak se s váma prostě bavit nebude, za chvilku nebudete mít žádný přátelé kolem sebe. A těm dětem to děláme úplně tak nějak, ani nám nepřijde, že jim tím ubližujeme.
2: Často i srovnáváme třeba i s ostatními sourozenci, že podívej, no. Anička už to má dávno hotové a ty se zase loudáš.
1: Tak toto je někdy pro rodiče nepochopitelné, když jim říkáme, aby nesrovnávali, ať už se sourozencema nebo s cizíma dětma. A jedna maminka říkala, no já přece ale musím dát ten příklad, vždyť tomu jako pomůže, když bude mít ten příklad. Zase představte si sami sebe, když vám někdo dá příklad, podívej se ta sousedka, jak má pěkně uklizeno a navařeno a ty to nemůžeš stihnout v to poledne, abys to měla stejný. Sousedku budu nenávidět, sama sebe budu nenávidět a toho, kdo mě to říká, taky. Tak to bych úplně odsunula. Každé dítě je originál, každé dítě má svůj styl, svůj přístup, bude třeba v něčem jiném šikovné, v něčem jiném vynikat, nebo nebude vynikat v ničem, taky je to možné, ale nesrovnávejte děti, to určitě ne. A ten humor, ten patří do komunikace, patří určitě do rodiny. Humoru není nikdy dost, humor může být pořád, ale humor není zesměšňování a posmívání. Někdy se rodiče úžasně baví a připadají si strašně humorní, ale na úkor důstojnosti toho dítěte. Takže humor je jedna věc a posmívání, znevažování věc druhá. Ještě k těm emocím. My jsme úplně zase na začátku toho našeho povídání v předchozích dílech si říkali, jak se člověk někdy zaciklí v tom svém chování, že jede v tom stereotypu právě když ty emoce ho ovládnou. Proto rodiče prosím, aby poslouchali svoje emoce, aby poslouchali, co se v nich děje, co prožívají, které ty situace během dne, třeba si i napsat na papír, které ty situace v nás začnou vyvolávat takovou emoci, že se pak už nedokážem ovládnout, že už se opravdu vtáhnem do toho víru, do takového toho cyklu, který nás někam stáhne, kam bychom vůbec nechtěli. Když se nám podaří vysledovat ty situace, co vlastně je ten spouštěč, tak se s tím zazdá něco dělat. Dá se najít nějaká cesta, jak ten spouštěč obejít, nebo jak se mu vyhnout, jak mu předejít, preventivně vůči němu působit. A proto je dobré sledovat sám sebe. Proto je dobré třeba to večerní zpytování svědomí, které vůbec není na škodu, když si takhle zrekapituluju ten den a třeba si přiznám, aha, já jsem strašně vybuchla na to dítě, já jsem ho ponížila, křičela jsem na něho, byla jsem na něho nepříjemná, což se stane každému rodiči mnohokrát v životě. To prostě není rodič, který by se toto nestalo. A když se mi to ale stane, tak proč se mi to stalo? Proč jsem se do toho takhle nechala vtáhnout? Bylo to třeba tím, že jsem toho chtěla stihnout hrozně moc, nebo že ten den jsem toho měla moc, nebo jsem se zbudila a bolela mě hlava a už jsme to nezvládli, nebo se mě dotklo chování třeba někoho úplně mimo rodinu a najednou jsem to přenesla do té své rodiny. Tam těch příčin může být celá řada. Je dobré si toto takhle rekapitulovat a hledat ten začátek, kde to začíná.
2: Vracela byste se k tomu před dětmi třeba druhý den, když si to večer takhle uvědomím, tak druhý den to otevřít a říct, já jsem si uvědomila, že to a to.
1: Určitě není na škodu se dětem omluvit a vysvětlit jim, proč jsme něco nezvládli. Je hrozně hezké, když dětem řeknete, víš, já jsem byla tak unavená a já jsem na to neměla vůbec trpělivost se s tebou bavit nebo vydržet to a křičela jsem na tebe a to nebylo hezké, to jsi třeba nezasloužil nebo nemá se takhle mluvit mezi lidmi. A je hrozně hezké, když malé děti vás pak pohladí a řeknou, to je dobrý, mami. Oni rádi odpouští děti, děti milují svoje rodiče a budou vás mít rádi, i když se budete chovat úplně nemožně, protože chtějí mít rádi svoje rodiče. A když najednou vidí, že ten rodič je schopen přiznat, že něco udělal špatně, tak mu s takovým gestem a s takovým nadhledem jsou ochotní odpustit a jako říct ano, nic se neděje, že to člověka až dojímá.
2: Ještě mě napadá poslední takový možná stereotyp, do kterého spadáme, nevím, jestli je poslední, že někdy přílišně možná vyjadřujeme svoji lítost nebo to, že nás něco mrzí. Tolik mě mrzí, že ty hračky zase tady zůstaly rozházené, že jakoby dítěti dáváme za vinu, že já jsem teď smutná. Nevím, jak moc s tím to nakládat.
1: No, ono je možná to takové trošku citové vydírání, že? Takové to, tak teď
2: asi.
1: Bude maminka plakat, protože jsi tohle udělal. To tam podle mýho názoru nemá místo, protože my je potřebujeme dovést k tomu, aby udělali to, co potřebujeme, že? Tak může tam samozřejmě zaznít, teda já jsem z toho tak zklamaná teď a mrzí mě to a očekávám, že s tím něco uděláš. Vždycky by tam mělo být i ten konec, aby to dítě mělo možnost napravit to svoje chování, spravit to, udělat s tím, nějak to změnit, ale takové to vydírání, teď jsem nešťastná a to je další hřebík do mé rakve a to teda... To jsi mě neměl dělat, to mě teď úplně dostalo. Tak to klademe na děti velká břemena, která oni nejsou schopná unést.
2: Rozmarína běží, pustíme si písničku a po ní budeme pokračovat v našem povídání. Zpívá pro vás moja

0: Moja Brennen vám hraje v dnešní Rozmaríně. Pokračujeme v kapitolách z efektivního rodičovství dnes o komunikaci a vyjadřování našich emocí. Poprosím paní Elišku, aby shrnula to, co jsme si řekli v těch předcházejících 40 minutách, tedy co ze strany nás, rodičů k dětem, je dobré, prospěšné.
1: Tak mluvili jsme o tom,
2: že rodič má právo, dokonce bych řekla, má povinnost mít nějaké požadavky vůči dítěti. Jednoznačně, jasně, nemusí se toho bát, když tyto požadavky má. Na druhé straně, když je vyjadřuje, měl by dávat pozor na formu, jakou své požadavky vyjadřuje, a ta forma by neměla útočit na osobu dítěte. Dítě, ať už provede cokoliv, by mělo mít to vědomí, že je fajn, že je přijímané, že je hodnotný, dobrý člověk, přestože teď udělal něco špatného nebo něco naopak neudělal, a já mám tu představu nebo ten požadavek, aby to bylo napraveno, aby to bylo uděláno jinak nebo vůbec uděláno. Tyto dvě věci odlišovat. A rodičům moc kladu na srdce, aby se nebáli v těch svých požadavcích a v těch úkolech, které dětem dávají, být jasní a jednoznační, ať už tónem hlasu, tím, jak to řeknou, jak se vyjádří a jak si sami sobě věří.
0: No a pojďme to teď otočit. Dívali jsme se zatím na tuto problematiku směrem od nás, rodičů, k dětem, a teď směrem od dětí k nám. To bude asi náročnější, protože jsme tady dospělí a posloucháme zřejmě i sami dospělí, ale pojďme to zkusit. Hned v úvodu jsme řekli, že to, co dítě potřebuje, je, abychom mu naslouchali. To je ještě něco jiného než poslouchání. Co je to naslouchání?
2: Je to takové naladění na stejnou vlnu. To bych řekla, že je naslouchání. My jako rodiče se často setkáme s tím, že děti právě ty emoce prožívají. Děti ještě nepotlačují, děti je prožívají velmi bouřlivě a nám jako rodičům to někdy vadí. Někdy nám vadí, že děti jsou příliš emocionální, příliš citové, a zase vadí nám ten dětský hněv, dětský vzdor, vadí nám někdy i dětská radost, která může být příliš bouřlivá, příliš jasně projevovaná. A toto je pro rodiče těžké v každém věku, i u malých dětí, a potom, když máte dospívající děti, které zase ty emoce prožívají velice intenzivně a velice bouřlivě a neumí se s nima vypořádat, tak zase pro rodiče je to možná ještě těžší tady těmto emocím naslouchat tomu dítěti, které prožívá takovéto emoce.
0: No a co tedy s tím, když naše dítě svobodně prožívá své emoce, ovšem velmi bouřlivě, někde se vzteká nebo do něčeho kope, nebo jsou mnohé způsoby, a já mu mám dát prostor emoci vyjádřit, ale zároveň je to už třeba společensky nepřijatelné vůči ostatním lidem, vůči mně, co s tím?
2: Ano. To, co vy zmiňujete, to vztekání, kopání, válení se po zemi, to už je fáze té jeho dětské emoce hodně nezvládnutá, hodně přehnaně vyjadřovaná, kdy je to těžká situace pro rodiče, protože ji potřebuje vrátit zpátky a naučit dítě, jak tu emoci zvládat. Vždycky je jednodušší se učit na tom, kde je to snazší. A dětská emoce někdy je takový ten hněv, kdy se vám ještě nevsteká, ještě nezuří, jenom vidíte, že pění, že to v něm, že to těžce něco takového prožívá. A právě tam, když já jako rodič tu emoci potlačuji, nepřijmu, nechci o ní vědět, tak ona se u toho malého dítěte nepotlačí, ale přeroste právě v ten vztek. A někdy hodně rychle. Někdy se děti právě naučí zneužívat ty svoje emoce, ten hněv, na který mají právo, zneužívají ho a přeženou ho až do toho vzteku, do toho, kdy si tím vynucují něco, tlačí nás do toho, abychom jim vyhověli. Možná rodiče mají zkušenost s tím, že jedno dítě se vůči jednomu rodiči takhle chová, chová, ten vztek prožívá a vůči druhému ne. Čím to je, čím to bude? Asi tím, že u toho jednoho rodiče mu to funguje. Když začne tu svoji emoci takhle prožívat nezvládnutelně, už úplně v extrému, tak ten rodič mu ustoupí a on dítě dosáhne toho, co chtěl. A ten druhý rodič u toho to nefunguje. Ten jako kdyby to zatne hned v zárodku. A tam si to dítě nedovolí to přehnat do takového extrému. Proto zkusme se bavit o těch emocích, které ještě nedošly do takovéto fáze a dítě nám přijde nazlobené. Já se zlobím, mně se to nelíbí, ty jsi zlá, nebo ten kamarád je zlý. Neumí to dítě. Dítě to nikdy nebude vyjadřovat tím respektujícím způsobem, tak jak jsme si to vykládali v tom předchozím povídání. Bude vyjadřovat nerespektujícím, nevhodným, špatným způsobem. A co já jako rodič můžu udělat? První krok je to přijmout a nezlehčovat tu emoci. A to je někdy nejtěžší, protože já mám pocit jako rodič, že když budu říkat, a prosím tě, o nic nejde a co to přeháníš a nepředváděj se tady takhle.
0: A takže to nemůžeš tím, takhle říkat.
2: To takhle neříkej, to a to vůbec není pravda, co říkáš a on vůbec není tak zlý a on je úplně skvělý kluk. Tak to naopak přilívám olej do ohně. V této fázi, v té první fázi naslouchání dítěti je nejjednodušší a přitom to nejtěžší neříkat nic, mlčet. V té chvíli, když dokážu jako rodič aspoň chvíli mlčet a dovolit tomu dítěti, aby to ze sebe dostalo ven a aby mělo někoho, kdo jako kdyby to přijímá, to, co to dítě říká, tak udělám nejlepší službu. Může mě v tom jako rodiči pomoct taková myšlenka, že když přijmu emoci, neznamená, že s ním souhlasím. To je něco jiného. Když já dovolím tomu dítěti, aby ji na mě hodilo, aby to všechno na mě vychrlilo a ovládnu se a budu mlčet, někdy radím rodičům, aby si v té chvíli vzali bonbon do pusy, aby něco cucali, aby se kousli do tváře a opravdu vydrželi chvilku mlčet.
0: Krabička naslouchacích bonbonků.
2: Tak a toto vydrželi, tak tím někdy pomůžou tolik, že celá ta emoce tím odezní. To dítě to ze sebe dostane, má to komu říct, najednou cítí, že je někdo, kdo je ochoten připustit, že teď může dítě prožívat nějakou takovouhle špatnou emoci a bude mu to stačit. Už dál nebude pokračovat. Je to zkušenost, když ty děti jsou na to zvyklé odmala takovýmhle způsobem, že se s nima jedná, tak mnoho z nich opravdu nedojde do té fáze, že by nám chtělo tím vztekem dokazovat, že opravdu ta jejich emoce je takhle zlá. Pak můžeme pokračovat dál, kdy rodiče se snaží pomoct, že se vyptávají. Vyptávají se a dávají rady, co je potřeba udělat. A to zase není nic, co by ten člověk, který prožívá negativní emoci, chtěl slyšet. On chce jenom, aby ho někdo přijal, aby někdo přijmul to, že to opravdu takhle špatně prožívá. Přijmout to můžu zase tím, že jenom popíšu to, co vidím. Potom po té chvíli mlčení, jako rodič můžu říct, vidím, že teď bys hrozně toto chtěl, že hrozně toužíš po tady té hračce, že ta hračka se ti strašně líbí a moc bys o ní stál, že? A to je to stačí. A zase to dítě může pokračovat. Ta je tak krásná, ta je úžasná, já bych ji chtěl mít doma. Toužím po ní. Místo rad rodič může dát prostor k tomu, aby dítě došlo samo k nějakému závěru, k nějakému vyřešení. Zůstaneme u té hračky, u toho jsme v obchodě a dítě hrozně touží po té hračce a já můžu otevřít ten prostor a tohle bys chtěl, tady tohle autíčko bys opravdu asi chtěl třeba dostat jako dárek, že to by byl veliký dárek, to by se ti asi líbilo. A můžeme za chvilku vydržet u toho, že dovolím tomu dítěti si představit, že toto je ta věc, kterou bych chtěl. Dám tam prostor k tomu, aby to dítě si samo zvolilo, kterou variantu chce. Teď se do toho trošku zamotáváme, protože ono se to těžko...
0: Zajímá, jak odejdem z toho obchodu teď, ano.
2: Těžko se to popisuje, když... vejdeme do obchodu a vím, že toto je častá situace, kdy dítě se vzteká, že něco chce koupit. Zkušenost maminek některých je, že řeknou, můžeš si jednu věc vybrat do 10 korun. U větších dětí, které už dokážou, 6leté dítě už krásně dokáže odhadnout. Dítě jde a celou dobu v tom obchodě může vybírat, co si za těch 10 korun vybere. A některé ty děti si mění ty věci. Vybere si tuto tyčinku, uvidí za chvilku lízátko, vymění za druhou tyčinku. Za chvilku vymění za žvíkačky. Takovýmhle způsobem a dojdeme a máme to nakoupené. Toto je třeba dobrá varianta pro ten obchod. U těch velkých hraček, jak jsem začala popisovat, tam je dobré to s tím dítětem opravdu prožít. Dovolit mu, aby prožil tu touhu, že tady o tohle stojí, o tuto hračku stojí, ta se mu líbí, tu bych chtěl mít, já to s ním prožiju nějakou dobu. A opravdu, přestože to teď takto nezní, ale kdo to vyzkouší, tak když toto s tím dítětem tam si dám 5 minut na to, aby jsme takhle prožili, která hračka je hezká a která se mu líbí, tak velice je to snazší potom odejít z toho obchodu s tím, že žádnou hračku nekupujeme a že jsme domluveni, že třeba nějaké velké příležitosti, přesně tuhle máme vybranou, než když od začátku říkám, co to tady vykládáš, vůbec se tam nedívej, tam ani nechoď, to vůbec na to nemáme peníze, o tom se vůbec nebudeme bavit, že bychom tady na tu hračku se dívali. Tak tady tyhle dva póly, když máme, tak v té první situaci se to opravdu zvládne s nás a líp. Ale to jsme byli u touhy, ale když budeme u hněvu, u zlobení se na někoho, ten kluk je zlobivý, ten kluk je zlý, s tím ten mě hrozně naštval, případně i třeba nějaké vulgární slova. Zase, když použiju to stejné, že chvilku poslouchám, pak tou oznamovací větou, bez vyptávání, bez otázek, popíšu to, teď teda vidím, že jsi strašně rozčílený na toho kluka, nebo že už se s ním v životě nikdy nechceš kamarádit, že s ním nikdy nechceš sejít, tak otevřu ty dvířka, otevřu ten prostor, že to dítě samo mě začne něco vykládat, samo mě popíše, co se mu stalo a dokáže i samo zvládnout tu emoci mnohem líp, než když mu budu od začátku říkat, teda o kamarádovi takhle nikdy nemluv. To vůbec tady nechci slyšet, takový nadávání na kamarády.
0: Jenže jak teda rozlišit to, dát prostor pro vyjádření emoce a pro oddělení od toho, co je a není pravda? Nebo že opravdu někdo nadává třeba na paní učitelky nebo na ty kamarády, já opravdu to dítě mám nechat nadávat?
2: Ne? Tak, To je teď, co jste říkala, co je pravda. To je těžké, co je pravda, protože pokud ono prožívá tu emoci takhle negativní, tak to je v té chvíli pro něho pravda. I když třeba ta paní učitelka vůbec není nemožná a hrozná a zlá a já nevím jaká, ale on to takhle vnímá a teď v tuto chvíli je na ní hrozně naštvaný. Něco se ho dotklo a prožívá tu negativní emoci. A druhá věc je, že nadává. Druhá věc je, že někoho uráží a používá vůči němu nevhodný výrazy. To samozřejmě nemůžeme dovolit, že? Jak nemůžeme dovolit ubližovat druhému, tak nemůžeme dovolit vulgární nadávání. Ale dovolila bych to nějakou dobu takový, nechala bych dítě toto takhle říct, prožít to spolu, chvilku, neříkám 2 dny, 5 minut, 10 minut, nechám dítě, aby si vedle mě sedlo a toto mě všechno říkalo a vyjadřovalo i velice nevhodným způsobem to svoje naštvání. A pak můžu otevřít to, teda tebe to hodně naštvalo, ta učitelka, co se to dneska stalo ve škole, to muselo být hodně nepříjemné. A zase otevřu dvířka k tomu, že nemusí, ale může se stát, že to dítě mě popíše, co se stalo. Popíše a ve chvíli, kdy to popisuje a cítí, že je bezpečný prostor, že není nikdo, kdo by to bagatelizoval, kdo by už od začátku mu říkal, že je to nesmysl, tak při tom popisování mnoho dětí najednou tu skutečnost nahlídne tak, jak byla, jaká je ve skutečnosti, že vám popisuje, no ona mě dala 5, protože je úplně nemožná, je hrozná, protože je nespravedlivá a jak vám to začne popisovat, tak najednou popíše, no já jsem tam měl 3 chyby, jo, a to vůbec teda mě neměla dát tu 5. A teď vám to všechno takhle popíše a jemu to samotnému, i když to třeba neřekne nahlas, tak najednou mu to jako samotnému dojde, že to asi jako kdyby to právo tam bylo, že tam to právo na to, aby mu tu 5 dala, bylo. A vy mu nepomůžete tím, když řeknete, no kdyby ses učil, tak se nemusíš rozčilovat. A kdybys to napsal bez chyby, tak se nemusíš rozčilovat. Tím mu nepomůžete, tím mu nezvládne se, ta jeho emoce se nezvládne líp. No ale může se stát, že on používá ty nevhodný výrazy, že třeba opravdu nadává vůči někomu vulgárně, škaredě, sprostě. Tam je dobré, když odezní ta nejhorší emoce, tak třeba říct, dívej se, já vidím, že jsi hrozně naštvaný na tu učitelku, že teda fakt tě rozčilila, ale prosím tě, takovýhle slova teď nepoužívej. To zkus to vyjádřit nějakýma jinýma slovama. Učit to dítě, aby se naučilo, i když je naštvané, používat jiná slova než ty, kterým první přijdou na jazyk. Ona je to i dlouhá cesta a je to i náš příklad, jaký dáváme. Když já budu nadávat na lidi, kteří mě naštvou vulgárníma slovama, tak to dítě se to naučí stejně a bude používat stejný výrazy. Když si budu s manželem nadávat, tak se pak nemůžu divit, že opravdu stejně bude mluvit to moje dítě.
0: Jestli vás pozorně poslouchám, už to žel musíme shrnout, protože naše rozmarína je u konce, tak ta cesta je v tom přivést to dítě, vydržet to a přivést to dítě k tomu, aby samo nahlédlo na tu situaci.
2: Ano.
0: A vlastně došlo k nějaké sebereflexi, postupně samozřejmě a vzhledem k věku. A vymezovat hranice pro formu vyjádření těch emocí.
2: Přesně tak. A ať se rodiče nebojí toho, že když přijmou emoci, když mlčí v té chvíli, kdy se něco takového děje v dítěti, takže automaticky s tím souhlasí. To je něco jiného. Nemusím souhlasit s tou emocí, ale přesto ji můžu přijmout, přesto ty seš fajn, ty se tady rozčiluješ, nadáváš, seš úplně nespravedlivý vůči někomu druhému. Já to přijímám, ale to neznamená, že s tím souhlasím. To neznamená, že já prostě ti to všechno podepisuju, tady toto.
0: Děkuji vám za naše dnešní povídání. Vyrojilo se mi ještě mnoho dalších otázek, ale třeba na některé z nich odpovíme v našem dalším setkání, dalším pokračování. Přeji vám hezký zbytek dne a příští týden si nenechte ujít rozmarínu. Přeji vám pěkný zbytek dne. Zůstaňte s námi, zůstaňte s Rádiem 7.

Skončil pořad Rozmarína, která se dnes věnovala komunikaci v rodině, umění mlčet i naslouchat. Její reprízu naladíte ještě v neděli v 11 hodin. V dalším vydání Rozmaríny, které si můžete v premiéře poslechnout ve čtvrtek od 10 hodin, je připravena závěrečná část čtyřdílného cyklu o efektivním rodičovství, ve které si budou Petra Eliášová s Eliškou Vondráčkovou povídat o pravidlech a řádu. Páteční odpoledne 17. července překročilo na Rádiu 7 14. hodinu. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš a těší se na ty následující chvíle, které budou patřit jen vám a vašim písničkovým přáním. Tak zůstaňte s námi, těším se na vás.

0: Kdo nás posloucháte pravidelně, tak víte, že tato znělka oznamuje 14. hodinu, nebo tedy hodinku mezi 14. a 15., která patří vám a vašim písničkovým přáním. Začínají písničky na přání na Rádiu 7 a já vám teďka pustím jingle se všemi kontaktními informacemi, které můžete použít pro to, abyste si k nám do studia zavolali nebo napsali o písničku, kterou byste si přáli slyšet, nebo kterou byste naopak někoho rádi podarovali, udělali někomu radost, někomu, na koho myslíte, komu na vás záleží, nebo komu chcete třeba popřát k dnešnímu svátku nebo narozeninám. Tady jsou kontaktní informace.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

To byly kontaktní informace, které můžete využít pro to, abyste si napsali nebo zavolali o tu svou písničku. Já, abych vám dal nějaký čas, posílám a pouštím písničku Jana Knížka Vím, že nade mnou bdíš, a těším se na zprávy a telefonáty od vás.

To byla první písnička, kterou jsme dnes spouštěli, i když ta nebyla na ničí přání, tu jsem posílal já vám od Jana Knížka písničku Vím, že nade mnou bdíš. A během minulých a dalších dní, ale dnes se dovolala posluchačka Iva. Jsem vděčný za ten její telefonát. Je to jako, když se člověk těší na Vánoce a ví, že přijdou pohledy od rodiny nebo známých, tak je to každý den, se těšíme i na ty vaše telefonáty, i ty pravidelné, kdy si s vámi budeme moci prohodit pár slov, popovídat si, potěšit se navzájem, požehnat si navzájem. Takže posluchačka Iva se nám dovolala a dnes si přála písničku Učedníci. Já jsem našel písničku Labuť, doufám, že je to ta správná. Iva ji posílá všem posluchačům, také nám do rádia a jako vždycky milence do Prahy, Radce do Jilemnice a dědečkovi Mílovi do Vizovic. A já rád plním to dnešní přání a posílám vám Labuť od Učedníků.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a dohrála písnička Labuť od kapely Učedníci, kterou jsme hráli na přání naší posluchačky Ivy a kterou jsme posílali vám všem posluchačům, také nám tady do rádia a milence do Prahy, Radce do Jilemnice a dědečkovi Milovi do Vizovic. Vám všem, kteří jste byli zmíněni, přeji příjemné, krásné odpoledne. Doufám, že vám přináší radost i to naše vysílání. Já tady nemám zatím od vás žádnou další zprávu, nikdo zatím další nevolal, tak vás chci povzbudit k tomu, abyste se nebáli a napsali si o tu písničku, kterou byste chtěli slyšet v našem vysílání, anebo nám zavolali přímo do studia. Já vám teď pustím písničku Jenny Čunkové Miluji chvíle.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a došla nám další zpráva, za kterou jsem moc vděčný. Ahoj Milene i všem posluchačům. Prosím o Chicago Mass Choir. Písničku Vyber pro pěkný víkend. Děkuju, Jiří. Takže Jiří, děkuju za zprávu a vybral jsem písničku od tohoto chicagského pěveckého sboru I Want to Say Thank You. Chci ti říct děkuji. Takže ji posílám vám všem, aby vám udělala dobrou náladu před tím přicházejícím víkendem.

To byla písnička I want to say thank you, chci ti poděkovat od chicagského pěveckého sboru, kterou jsme hráli pro nás, pro všechny, aby nás tak naladila na ten přicházející víkend, kterou si přál pro nás, pro všechny posluchač Jiří. Takže Jiřímu děkujeme a já tady mám další písničkové přání, tentokrát od Lukáše. Dobrý den do Rádia 7, prosím o zahrání písně Svatý od skupiny Lift Up pro vás do rádia a všechny posluchače. Děkuju, Lukáš. Lukáši, my taky děkujeme a já vám i všem posluchačům pro radost posílám i tuto písničku Svatý od kapely Lift Up.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a dozněla písnička, kterou jsme nahráli na přání našeho posluchače Lucháše, kterou si přál zahrát pro všechny posluchače. Byla to písnička od kapely Lift Up Svatý. Já vám ještě jednou zopakuju všechny kontaktní informace, které můžete využít pro to, abyste si i vy zavolali nebo napsali pro tu svou písničku, kterou byste si chtěli nechat zahrát na našem rádiu. Můžete zavolat přímo sem do studia na telefon 515 535 485 nebo můžete poslat SMSku nebo WhatsAppovou zprávu na telefonní číslo 608 566 773. Můžete využít také Facebook a Messenger, tam stačí najít Rádio 7, a nebo můžete poslat i e-mailovou zprávu na adresu studio@radio7.cz. Takže tolik kontaktní informace a já tady mám další písničkové přání. Dovolala se nám posluchačka Emílie, která si přeje zahřát možná i to, i když říkala, že i tam na severu Moravy, odkud kde bydlí, tak je pořádné horko. Takže doufám, že to přežije všechno a že je tam nenavštíví i ty slibované bouřky, že to všechno přečká, a chtěl bych jí teda na její přání zahrát pro dobrou náladu i nám všem písničku od bratří Pospíšilů Má duše, nic se nelekej.

Dušenice nelekej, písnička od Bratří Pospíšilů, kterou jsme hráli pro dobrou náladu naší posluchačce Emilii a také nám všem, co posloucháme. Doufám, že Emilii potěšila a že ji taky povzbudila do těch dalších chvil toho dnešního dne, aby přečkala i to horko, které v domě má, a případně, a doufám teda, že tam nepřijdou i ty slibované bouřky. Já tady mám další písničkové přání, dovolala se nám Milena z Prahy, která by ráda nechala zahrát písničku Den co den od kapely Good Work Ivě a Radce. Ivě, která nám volala jako první dneska, a taky Radce do Jilemnice, takže tady mám a posíláme ji nejenom těmto dvěma dámám, ale i vám všem. Kapela Good Work, Den co den.

To byla kapela Good Work a písnička Den co den, kterou si přála zahrát Milena z Prahy svým kamarádkám Ivě a Radce a také nám všem. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a já tady mám další písničkové přání. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Nemůžem jinak od kapely Regiment. Děkuji a přeji pohodové odpoledne. Lenka. Lenko, plníme vaše přání a posíláme písničku od kapely Regiment Nemůžem jinak.

To byla písnička kapely Regiment Nemôžem inak, kterou si přála naše posluchačka Lenka. Mám tady ještě jedno písničkové přání. Dovolal se nám Honza ze Švýcarska. Ten měl takovou těžkou, teď nevím, jestli noc, nebo včera se jim stala taková věc, že nad nimi zapršel lokální mrak, který přinesl nejenom kroupy, ale taky hodně vody, a Honzovi to vytopilo sklep, také celé jejich vesničce nebo městečku. Tak zavolal a přál si pro sebe i pro své kluky něco od kapely Brouci, písničku Johoho. Já jsem ji našel, takže jimi pustím, aby jim tak při té práci, anebo po té práci těžké, udělala radost. A doufám, že už jim nic takového nepřijde tím směrem a že ta práce nebyla zbytečná. Takže tady máme, Honzo, pro tebe a nebo pro vás a pro vaše kluky tam a taky pro vás, posluchači. Užijte si písničku od kapely Brouci Johoho.

Takže to byly Brouci a písnička Johoho, kterou jsme v písničkách na přání na Rádiu 7 hráli Honzovi ze Švýcarska a také jeho klukům, kteří se asi doteď a možná stále ještě pachtí se zatopeným sklepem. Tak doufám, že jim i tato písnička udělala radost a povzbudila je a posílila do další práce. Já jsem tady dostal další zprávu od dědečky Míly z Valašských Vizovic. Pozdrav tu a pozdrav tam. Sem, tam, pozdrav také vám. Dobrý den dnes do rádia tam. Přeji krásný dnešní den i vám. V modlitebním rozjímání k pánu pánů, tomu, co slyší i mé volání. S pozdravem Šalom jen. Píseň Zkoumaj ma Bože. Prosím pro Ivušku, pro Milušku a pro všechny a tak dál. Volám za vás a pro vás, všechny poslouchající i všem moderujícím v Rádiu 7. Váš dědeček Míla z Valašských Vizovic. Já moc děkuji za ten krásný veršovaný pozdrav a posílám s radostí a vděčností písničku od Jany Zibalové Žalm 139 Zkoumaj ma Bože a doufám, že je to ta správná.

To byla písnička Jany Zibalové Zkoumajma Bože, kterou jsme hráli na přání našeho dědečka Míly z Valašských Vizovic a kterou posílal všem poslouchajícím i nám moderujícím rádiu, hlavně pro Ivušku a Milušku. Děkujeme za tu píseň i za to krásné přání, které jsme od dědy Míly dostali. Písničky na přání se pomalu chýlí ke konci a já tady mám ještě poslední přání, které bych rád poslal všem maminkám. Je to zajímavé, ale vím, že moje milá, milovaná mamuška poslouchá, a tak bych tuto písničku, kterou dnešní písničky na přání zakončíme, poslal nejenom jí, ale všem maminkám a všem, kteří vzpomínáte na svoje milované maminky. A jakou jinou písničku poslat než hymnu lásky od Miriam Kaiser. Takže se s vámi loučím dnes z písniček na přání. Nemusíte ale zoufat, další příležitost budete mít opět v pondělí mezi 14. a 15. kdy k vám písničky na přání z Rádia 7 opět přiletí. Takže teď se loučíme písničkou Hymna lásky od Miriam Kaiser.

písničkami na přání a písní Miriam Kaiser, Hymna lásky, která zpívala o lásce, kterou jsem já tak chtěl, nějak za kterou jsem chtěl poděkovat nejenom Bohu, ale taky našim maminkám, tak jsme se přehoupli přes 15. hodinu pátečního odpoledne s datem 17. července. Naladěné máte Rádio 7, jehož vysíláním vás provází Milan Remeš, který vám teď představí pořady, které během následujících hodin uslyšíte.

Mít dostatek jídla a dobré přátele, se kterými se mohu o pokrm dělit, jistě vede ke vděčnosti. Jak se vděčnost promítá do Večeře Páně, vysvětluje Roman Toušek v 15 hodin a 15 minut. Janova evangelia 13. kapitoly zavítáme ve 3:15. Zúčastníme se umývání nohou a jednoho z posledních Ježíšových vyučování.

16 hodin přistane ve vysílání letní pohlednice Broni Procházkové z Anejského kláštera v Praze. Vydejte se pod klenbu stišit smysly a zahlédnout krásu gotického umění. Letní festivaly jsou dobrou příležitostí zažít nové věci, potkat zajímavé lidi a naplnit volné dny smysluplným programem. Na jeden srpnový lákal i ranní telefonát, jehož záznam je připravený na 16:30. Obyčejný, všední, nestrojený a taky zvláštní, nečekaný, bolavý. Takový je svět, jak o něm hraje a zpívá skupina Trabant na desce Neslýchané z roku 2011. Ani tahle nahrávka nevypadla z červencové retrospektivy, kterou Interval věnuje právě téhle kapele. Zkoumejte ji spolu s námi po 17:00 odpolední. Po 18:00 večerní v další části Bible Guideu uslyšíme obraz Ježíše jako zeleného stromu, který byl poražen, aby přinesl život suchým stromům, tedy nám. Tolik přehled pořadů pro dnešní odpoledne a nyní vás zvu ke společné modlitbě za Ukrajinu a další oblasti, ve kterých zuří válka.

Nebeský Otče, i dnes tě chceme prosit za všechna místa, země i lidi, kteří trpí pod tíhou války. Ani si nedokážu představit, co všechno musí prožívat a s čím vším se musí potýkat vojáci na frontě v zákopech, když kolem nich lítají kulky a vybuchují nálože, když svými zbraněmi míří na druhého člověka. Co prožívají civilisté, ženy, děti a staří lidé, když jejich města bombardují, když nemají co jíst, co pít, neteče voda a nejde elektřina, když nemají co na sebe, když se kolem sebe nemají o koho opřít. Prosím tě za ně, za všechny, aby přes tyto těžkosti a útrapy prožívali tvou blízkost, tvou útěchu a povzbuzení, aby měli naději v tobě. Buď jim prosím posilou a dej, aby tyto války brzy skončily. Prosím za všechny, kteří navzdory nebezpečí jezdí do těchto míst pomáhat a přináší nejen materiální, ale i duchovní pomoc, laskavou náruč, naslouchající uši a podepírají ty, se kterými se setkávají. Ochraňuj je, prosím, a zmocni je v jejich službě. A prosím tě i za nás. Nedopusť, abychom zavírali oči a srdce, ale abychom viděli jako ten milosrdný Samařan své bližní, kteří potřebují pomoc, a abychom byli ochotní postarat se o ně a podělit se o to, co nám dáváš. Prosím tě i o tvé požehnání a vedení pro všechny, kteří pomáhají ve Venezuele, aby i tam byli solí a světlem tvé milosti a lásky a pomohli všem potřebným. Vzdávám ti chválu, Bože náš, a děkuji ti, že nás slyšíš a vyslýcháš naše prosby ve jménu tvého Syna, našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.

To byla písnička kapely Not an Idle, ten, který je větší než nebesa. Další písnička bude od kapely Terebint o krok dál a po ní už nás čeká biblické zamyšlení.

Jak se vděčnost promítá do Večeře Páně, vysvětluje Roman Toušek ve své biblické úvaze. Přeji vám dobrý poslech.

Minule jsme mluvili o večeři páně s pohledem do budoucnosti. Je to chvíle, kdy nám sám pán Ježíš Kristus obnovuje naši naději. Ujišťuje nás o tom, že máme naději. Máme kam jít. Máme pána, za kterým můžeme jít. Ať stojíme v jakékoliv situaci, ať je naše situace jakkoliv z našeho pohledu bezvýchodná, jestliže jsme v Pánu Ježíši Kristu a jestliže očekáváme na jeho přítomnost, potom máme naději. Dnes se pojďme podívat na večeři páně jako na příležitost, kdy můžeme vyjádřit našemu spasiteli naši vděčnost, kdy máme příležitost ho opravdově chválit a uctívat. Budeme také mluvit o tom, jak se vlastně tváříme u večeře páně. Jaká je atmosféra, když slavíme tak slavnou věc? Večeře páně je slavností pokání a odpuštění. A s tím souvisí to, co ve velké míře našemu slavení večeře páně chybí. A to je radost. V Lukášovi v 15. kapitole čteme známá slova pána Ježíše. Stejně bude větší radost v nebi nad jediným hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Pán Ježíš se velice často setkával s hříšníky a tato setkání měla jeden společný jmenovatel. Oni spolu stolovali. Nic ale neukazuje na to, že by hříšníci prožili nějaké obrácení před tím, než se s nimi Ježíš setkal u stolu. Nebyla to sama účast u stolu s pánem, která znamenala toto obrácení? U Zachea dokonce vidíme, že byl pozván ke stolu před tím, než se stačil obrátit. To neznamená, že by se z večeře páně měla stát evangelizační metoda, ale významným způsobem to může dát zrcadlo našim řádům a motivům dotýkajících se pohledu na hříšné kolem nás. Nejsme to my, kteří zveme k večeři páně, ale je to pán sám. A jeho postoj k hříšným z písma známe. Večeře s Ježíšem byla pro ty hříšníky večeří radosti. A je takovou i dnes. Vyznání hříchu na začátku večeře páně nám připomíná, že navzdory vykoupení se nás stále dotýká hřích, ale zároveň to, že se přesto a možná právě proto smíme této svaté večeře účastnit. A to proto, že smrt páně, kterou v této slavnosti zvěstujeme, pro nás znamená odpuštění hříchu a nové očištění. To, co ale vidíme při slavení večeře páně v našich církvích, jsou dost často pohřební výrazy v obličeji, sklopené zraky bez sebemenšího náznaku úsměvu či radosti. Samozřejmě, že ne všude a ne vždy, ale obecně se to tak zřejmě říci dá. V tom se zásadním způsobem odlišujeme od první církve, o které čteme, že po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Snažíme se prožívat Kristovo utrpení na kříži, ale není na nás vidět to, co toto utrpení pro nás přineslo. Jeden bratr z mého sboru to vyjádřil slovy, že při večeři páně vždycky prožíval smutek nad Kristovým utrpením. Ale že si naštěstí uvědomil, že Kristovo vítězství toto utrpení mnohonásobně překlene. Právě tak, jako rodička už po narození dítěte nemyslí na porodní bolesti. Korinský sbor měl podle toho, co mu Pavel píše, problém v tom, že chtěl vítězství bez kříže. V našich církvích máme problém možná opačný. Přijímáme Kristův kříž, takže jsme, anebo aspoň se tak tváříme, vážní a posmutnělí, ale máme problém přijímat jeho vítězství, které znamená naše osvobození a radost. Největší katastrofou je, když účastníci večeře páně nevnímají ani jedno. Pouze se tváří tak, jak se to očekává. Samozřejmě platí, že vnější projev není ten nejpodstatnější, protože Bůh hledí k srdci.
Spíše bychom si tedy měli říci, že výraz v našich tvářích by měl pravdivě odrážet stav našeho srdce. A naše srdce by mělo hořet láskou k Pánu Ježíši, hořet vděčností za spasení a touhou žít ve všech projevech života s Kristem a v Kristu. Večeře Páně nám svým způsobem ukazuje pravou podstatu chvály, tedy oslavy Hospodina. Zvěstujeme smrt Páně, dokud nepřijde. Při pohledu na Ježíšův kříž a jeho utrpení smíme hluboce vnímat vděčnost a chválu, protože celé utrpení i smrt Ježíš přinášel pro naši záchranu. Navíc při večeři Páně se můžeme radovat proto, že se v ní setkáváme se vzkříšeným Pánem. Radujeme se s tím, který nás zachránil, ale bytostně si uvědomujeme cenu naší záchrany. V tomto napětí se pohybuje naše oslava Boha. Vděčnost Pánu Ježíši za záchranu byla jedním z předních motivů pro slavení večeře Páně v první církvi. Slovo eucharistein znamená vzdát díky. Objevuje se v samotných slovech ustanovení večeře Páně, kdy Ježíš vzal chléb, vzdal díky a lámal jej. Ale navíc označuje celou tuto slavnost. Motiv vděčnosti při večeři Páně vidíme mimo jiné i ve spisu učení 12 apoštolů, kde se mluví o večeři Páně buď jako o díku vzdání, anebo o lámání chleba. Konkrétní návod na díky Bohu předchází i uzavírá samotné vysluhování. Je tam napsáno toto. Ohledně díku vzdání, takto budete děkovat. Nejprve o kalichu. Děkujeme ti, Otče náš, za svatou révu Davida, tvého služebníka, se kterou si nás seznámil skrze Ježíše, svého služebníka. Pak o nalámaném chlebu. Děkujeme ti, Otče náš, za život a za poznání, s nímž si nás seznámil skrze Ježíše, svého služebníka. Po nasycení takto vzdáte díky. Děkujeme ti, svatý Otče, za tvé svaté jméno, které jsi usadil v našich srdcích, a za poznání, víru a nesmrtelnost, s níž si nás seznámil skrze Krista, svého služebníka. Přistupujeme-li tedy k večeři Páně, nesnažme se uměle se vcítit do Ježíšova utrpení. Máme-li hřích, pak ho vyznejme a přijměme odpuštění. A slavme večeři Páně s jásotem nad Ježíšovým vítězstvím.

V dalším biblickém zamyšlení, které nás čeká zítra ráno v 6 hodin a 45 minut, uzavře Roman Toušek svůj sedmidílný cyklus věnovaný Večeři Páně. Závěrečná část má název Vyslání. Posloucháte Rádio 7, na kterém teď zazní písně kapely Kamis a Shilo Ben Hoda. Po nich nahlédneme do kalendária s dnešním datem a ve 3:15 vás pozvu ke čtení z Bible, ve kterém si dnes poslechneme 13. kapitolu Janova evangelia.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Dozněla písnička Shilo Ben Hoda The Hope, naděje. A přišla chvíle, kdy společně nahlédneme do kalendária s datem 17. července.
1: Kalendárium.

17. července roku 1980 došlo v Rusku k vyvraždění carské rodiny. Bolševici popravili cara Mikuláše II. S celou jeho rodinou. V roce 1945 byla zahájena postupimská konference, jejímž cílem byla dohoda o poválečném uspořádání Evropy a budoucnosti poraženého Německa. Zástupci vítězných mocností Spojených států, Sovětského svazu, Velké Británie a Francie jednali v německé postupimi do 2. srpna. Teď trošku z veselejšího soudku. 17. července roku 1955 otevřel Walt Disney první Disneyland v kalifornském Anaheimu. Jeho přáním bylo vytvořit místo, kde by si společně užívali čas děti i dospělí. Dnes patří Disneyland k nejnavštěvovanějším zábavním parkům na světě.

17. července roku 1674 se narodil autor hymnů a zbožných písní Angličan Isaac Watts. Jemu připisováno autorství více než 750 hymnů. Mnoho jeho písní se dodnes používá a bylo přeloženo do mnoha cizích jazyků. Wattsovy písně se lišily od ostatních především proto, že jejich autor nečerpal náměty k psaní textu jen z Bible, jak bylo do té doby v Anglii zvykem. Inspiroval ho jeho vlastní život a prožitky, které může člověk ve vztahu s Bohem zakoušet.

V roce 1876 se narodil český diplomat Kamil Krofta. V prvorepublikové vládě zastával před vypuknutím druhé světové války post ministra zahraničí. I po rozpadu společného státu Čechů a Slováků věřil v jeho obnovu. Zapojil se do domácího odboje. V roce 1944 byl zatčen a vězněn na Pankráci a v Terezíně. Zemřel na následky věznění nedlouho po osvobození v roce 1945.

V roce 1888 se narodil řecko-katolický biskup Pavol Petr Gojdič. Pavol Petr Gojdič zasvětil svůj život Bohu a boji proti totalitám, které chtějí zotročit člověka. V době slovenského štátu vystupoval ostře proti politice prezidenta Josefa Tisa. Po roce 1948 zase odmítal komunistickou nadvládu. 28. září roku 1950 byla administrativně zrušena řecko-katolická církev, jejímž hlavním představitelem na Slovensku Gojdič byl. O rok později je biskup zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen. Zemřel na následky mučení a krutého vězení v den svých 72. narozenin ve vězení v Leopoldově.

V roce 1950 umírá Evangeline Boothová, sedmé z osmi dětí Williama a Catherine Boothových. Byla to čtvrtá generálka armády spásy.

V roce 1967 umírá americký jazzový saxofonista John William Coltrane. Coltrane je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností moderního jazzu. Svou hrou zásadně ovlivnil generace saxofonistů a v druhé polovině 50. let spolupracoval také s legendárním Milesem Davisem, mimo jiné na dnes již kultovním albu Ki Kind of Blue. To bylo z dnešního kalendária s datem 17. července vše, jako vždy je pro nás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Na další se můžete těšit zase zítra.

To byla chválicí skupina Hillsong s písní Seed Light, vidět světlo, která zpívala, že díky Bohu se můžeme probudit a vidět jeho světlo. Po následující písničce Simi Bagušinové už se zaposloucháme do 13. kapitoly Janova evangelia.

Odovzdám se ti, u tebe se obrátím. Keď prší z oblakou, lieč ma prosím hociako. Keď prší z očí mi, aj so šatami mokrými,

0: Před velikonočními svátky už Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě, miloval je až do konce. Ještě před večeří ďábel vnukl do srdce Jidáše, syna Šimona Iškariotského, že ho má zradit. Ježíš vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu. Vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem. Nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jimž byl přepásán. Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu řekl:
1: Pane, ty mi chceš mít nohy?
0: Teď ještě nechápeš, co dělám, odpověděl mu Ježíš, ale později porozumíš. Petr mu řekl:
1: ty mi přece nemůžeš mít nohy.
0: Ježíš mu odpověděl: když tě neumyji, nebudeš mít se mnou nic společného.
1: Pane,
0: zvolal Šimon Petr,
1: nemyj mi jen nohy, ale i ruce a hlavu.
0: Ježíš mu řekl: kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž o svém zrádci, proto řekl: ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim: chápete, co jsem vám udělal? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, nebo tím jsem. Když jsem však já, váš pán a mistr, umyl nohy vám, máte i vy mít nohy jeden druhému. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám. Amen, amen, říkám vám, služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víte. Blaze vám, když se tím budete řídit. Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil, ať se ale naplní písmo. Ten, který jí se mnou chléb, pozvedl patu proti mně. Říkám vám to už teď, předtím, než se to stane, abyste, až se to stane, uvěřili, že já jsem. Amen, amen, říkám vám, kdo přijímá mého posla, přijímá mne. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal. Po těchto slovech Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: amen, amen, říkám vám, že jeden z vás mě zradí. Učedníci se začali rozhlížet jeden po druhém, netušíce, o kom to mluví. Jeden z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš miloval, ležel u stolu po Ježíšově boku. Šimon Petr mu naznačil, ať se zeptá, o kom to mluvil. Objal ho tedy a zeptal se: pane, kdo to je? Ten, komu podám namočené sousto, odpověděl Ježíš. Namočil sousto a podal jej Jidášovi, synu Šimona Iškariotského. A hned po tom soustu do něho vstoupil Satan. Co děláš, dělej rychle, řekl mu Ježíš. Nikdo ze stolujících nerozuměl, proč mu to řekl. Protože Jidáš měl na starosti pokladnu, někteří se domnívali, že mu Ježíš řekl, aby nakoupil, co je potřeba na svátek, nebo aby dal něco chudým. Jidáš vzal to sousto a hned vyšel ven. Byla noc.

0: Po jeho odchodu Ježíš řekl: Syn člověka je teď oslaven a Bůh je oslaven v něm. A protože je Bůh oslaven v něm, Bůh ho také oslaví sám v sobě. A to hned. Moji drazí, ještě na kratičko jsem s vámi. Budete mě hledat, ale říkám vám, co jsem už řekl Židům. Jdu tam, kam vy nemůžete. Dávám vám nové přikázání. Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Šimon Petr se ho zeptal:
1: Pane, kam jdeš?
0: Tam, kam jdu, teď za mnou nemůžeš, odpověděl mu Ježíš. Ale přijdeš za mnou později.
1: Pane, proč za tebou nemohu teď?
0: Ptal se Petr.
1: Položím za tebe život.
0: Položíš za mě život? Opáčel Ježíš. Amen, amen, říkám ti, než zakokrhá kohout, třikrát mě zapřeš.

13. kapitolu Janova evangelia z překladu Bible pro 21. století četli Jan Potněšil a Josef Sommer. Na dohled je 16. hodina, se kterou do vysílání Rádia 7 přiletí letní pohlednice od Broni Procházkové, která nás pozve do Anejského kláštera v Praze. Tak zůstaňte s námi. Nyní ještě písničky od Dáši Žábenské odovzdávám a také Michaela W. Smise Down to the River to Pray.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

16. hodina prázdninového pátečního odpoledne nesoucího datum 17. července 2026 je za námi. Společnost vám dělá Rádio 7, u jehož poslechu vás vítá a od mikrofonu zdraví Milan Remeš. Následující hodinka nabídne v 16.30 záznam ranního telefonátu, který lákal na jeden letní festival. A nyní už nás čeká jedna letní pohlednice, která je od Broni Procházkové, se kterou se vydáme pod klenbu Anežského kláštera v Praze, stišit smysly a zahlédnout krásu gotického umění. Přeji vám smysly tišící a krásu vidící poslech.

Léto je čas, kdy míříme do přírody, kdy vyrážíme do lesů, hor, k vodě, kdy si užíváme rozletu krajiny, nebe nad hlavou, teplých dnů a hojnosti slunce. Ovšem toho tepla a slunce bývá někdy až k zalknutí. I v českých končinách je už standardem, že vedro a hic naše dovolenkové rozlety výrazně brzdí. Zajít k vodě by šlo, ale tento nápad nemývá člověk sám a výsledkem je hlava na hlavě. Vyšlápnout si to k hradu, kde je příjemný chládek? Také by šlo. A také tento nápad nemývá člověk sám. Navíc hrady bývají na kopci. Vyfunět a vypotit příkrý kopec rozloží morálku leckterého rodinného mužstva i partnerského vztahu. Kde najít v parných dnech kýžený chládek a občerstvující klid? Přeci v galerii. Zvu vás do Anežského kláštera v Praze.

Zamířit se to uprostřed letní sezóny do velkoměsta hraničí minimálně s pošetilostí. Pokud ale počítáte s tím, že co za něco stojí, také žádá jisté oběti v podobě davu turistů a hektického tempa, budete odměněni kouzlem matičky stověžaté. A kde najít kýžený chládek a klid? Klášter na Františku najdete na Starém Městě na břehu Vltavy v blízkosti nejvýznamnějších turistických lákadel. Jedná se o mimořádně historicky cenný klášterní komplex a jednu z nejstarších gotických staveb Prahy. Nese jméno své zakladatelky, přemyslovské princezny svaté Anežky České. Anežka Přemyslovna zdejší klášter založila za podpory královské rodiny počátkem 30. let 13. století. Zanedlouho do něj vstoupila a stanula v jeho čele. Klášter na Františku byl prvním sdruženým dvojklášterem klarisek a menších bratří za Alpami. Byl však také budován jako rodové pohřebiště Přemyslovců. Stal se místem korunovace i svědkem královských pohřbů, místem posledního odpočinku svaté Anežky České. Dočtete se v průvodci, který získáte ve vstupním prostoru kláštera. To první, co na vás dýchne, je ztišení.

Klášter byl budován pro stišení před Bohem a stišení přináší i těm, kteří se k Bohu nevztahují. Renovované prostory vzdušnou jednoduchostí, čistými tvary a odlehčující strohostí stiší smysly návštěvníka v tomto světě tolik bombardované. Druhým vjemem je příjemný chlad kamene a cihel, obzvlášť když jste vešli z výhně letního asfaltu. Vysálat ze sebe horko můžete při posezení u frapé v kavárně blízko pokladny a zde můžete dočíst pasáž o historii kláštera v průvodci. Význam kláštera po Aneštině smrti roku 1282 neupadl, ctili jej také Lucemburkové. Na krátkou dobu husitských válek řeholnice klášter opouštějí, brzy se ale navrací. V době rudolfínské klášter převzali dominikáni. Tehdy definitivně zanikl klášter menších bratří. Pozemky kláštera byly rozprodány, postupně na nich vzniká nová čtvrť. Klášter upadá, byť jej převzali opět klarisky. Roku 1782 byl Josefem II. Klášter zrušen. Slouží k pronájmu pro nejrůznější účely a chátrá. Klášteru hrozí zbourání. Praha na sklonku 19. století se dynamicky rozvíjí. Historický význam kláštera ale zániku zabránil. Od počátku 20. století je postupně zkoumán a opravován. V 70. letech byl klášter prohlášen za národní kulturní památku. Po dlouhotrvající rekonstrukci je klášter zpřístupněn. I přes pohnuté osudy areálu je dochováno jádro unikátní dispozice bývalého dvojkláštera. Přízemí areálu, včetně klášterních zahrad, zaujímá prohlídkový okruh věnovaný historii kláštera a jeho zakladatelce. Prohlídka je uspůsobena i pro rodiny s dětmi. Nejmladší návštěvníci mají k dispozici ateliér, ve kterém mohou odpočívat a tvořit. Procházím pod gotickou klenbou. Obdivuji její krásu a říkám si, jak to, že klenba působí oproti stropu tak vzdušně. Asi je to tou zakřivenou linkou? Rovný strop prostor trochu přeškrtne. Klenba ho obejme. Prohlídku přízemí si rozhodně vychutnejte, ale dostatek času si vyšetřete i pro první patro. Je plně klimatizované a nabízí dlouhodobou expozici více než 200 exponátů malířství, sochařství a uměleckého řemesla, mapující vývoj umění v průběhu 3 století. Mezi exponáty najdeme skvosty z období vlády Lucemburků, od mistra Vyšebrodského oltáře, mistra Třeboňského oltáře a jiných, i z období vlády Jagellonců, od mistra Litoměřického oltáře nebo mistra Svatojiřského oltáře. U maleb mistra Teodorika jsem strávila snad hodinu. Stál jsem, popošla blíž, pak zase dál, seděla, zase si stoupla a žasla. Krása má neskutečné kouzlo. Zatkne nejen oči, ale chytne uvnitř. Málo co tak přiblíží Bohu jako setkání s krásou. To první, co na vás v Anežském klášteře dýchne, je stišení. A stišení je to, co si návštěvník odnáší do hluku města a náporu dne.

To byla letní pohlednice, ve které nás Broňa Procházková zavedla do Anežského kláštera v Praze. Poslechnout si ji můžete ještě ve čtvrtek v 9 hodin a 30 minut. Za týden bude naším výletovým cílem v letní pohlednici Kohoutka. Teď už na Rádiu 7 kapela Timothy a po ní Pavel Dirda a Irena Dirdová.

To byla písnička Pavla a Ireny Dirdových Andre Amara Jile tu sal z alba Nadarav. Nebojím se z roku 2016. Zpívalo se v ní v našich srdcích si ty jsi nezemřel, ty jsi živý, ty jsi s námi každý den. Jaká radost a jaká vděčnost, že Bůh s námi každý den opravdu je i dnes. Je 17. července a v českém kalendáři objevíme krásné jméno Martina. Je u nás velmi oblíbené, nosí ho přes 80 tisíc dívek a žen. Jednou z nich je i moje sestřenka z Prahy, na kterou mám opravdu krásné vzpomínky, protože v mládí veslovala a vždycky, když jsme se potkali a podala mi ruku, měl jsem pocit, že ji mám jako ve svěráku. Jméno Martina je samozřejmě ženským protějškem jména Martin. To má své počátky ve starém Římě. Jde o přídavné jméno vytvořené zejména pohanského boha války Marta. Znamená tedy Martův, či ten, který patří Martovi. Tak na ty své Martinky a Martiny, které máte u sebe v blízkosti, které znáte, nezapomeňte. Popřejte jim a splňte jim nějaké přání. Třeba by si přáli přijíždět na bílém koni jako Martinové na podzim, tak je vezměte na hypoterapii, aby i tam prožili hezké chvíle na hřbetě nějakého plnokrevníka. A i když podle jména patří Martovi, hlavně dneska doma nebojujte. Možná jedině, kdyby to bylo její přání, a v tom případě doporučuji polštářovou bitvu, ať se nikomu z vás nic nestane. A ještě mám další tip. Můžete je vzít třeba na výlet do Disneylandu, do Paříže nebo přímo do Spojených států, protože dnes si připomínáme otevření toho úplně prvního Disneylandu. Bylo to v Anaheimu v Kalifornii v roce 1955. My dnešním oslavenkyním také přejeme den plný radosti, veselosti a boží blízkosti i naší milé kolegyni Martině Zachrlové a posíláme jim z Rádia 7 písničku Znátě, kterou naspívala Gina Čunková se svou dcerou Kirsten.

0: To byla písnička, kterou jsme na Rádiu 7 hráli všem dnešním oslavenkyním Martinám. Před námi je teď písnička Neměj strach, duše má od KSP Music a po ní si už pustíme záznam dnešního ranního telefonátu. Tak zůstaňte s námi.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co

je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: Letní festivaly jsou dobrou příležitostí zažít nové věci, potkat zajímavé lidi a naplnit volné dny smysluplným programem. Stejně tak tomu může být i na 27. ročníku festivalu Sam v Orlové, který se chystá od 13. do 16. srpna. Jaký bude letošní ročník? To zjistíme od Tomáše Samiece z organizačního týmu. Tomáši, vítejte ve vysílání. Krásné ráno.
1: Krásné ráno vám i všem, kdo nás poslouchají.
0: Tomáši, jak byste představil Sam někomu, kdo o něm nikdy neslyšel?
1: Já jsem naprostý insider, který Sam zažil letos po 27. Tak si musím teďka představit vlastně, co to znamená, jaké tady nikdy neslyšet o Samu. Tak jo, dobře, zkusím to. Sam je letní původně sjezd alternativní mládeže, z toho se nám vyvinula ta zkratka Sam, která původně znamenala tato tři slova, ale jelikož jsme zjistili, že už nejsme ani mládež, ani alternativní, tak jsme upustili od těch tří slov a říkáme tomu jenom Sam, ale o tom třeba nikdy jindy. Sam se koná v Orlové, na místě, kde spousta lidí cíleně nezajede, ale přesto je to místo, kde to žije, je to místo, kde je fajn a je to místo, kde existuje Boží církev a dokonce na takovém místě, které si historicky nese určitou stopu, určitou takovou, jakože víme, že Orlová má reputaci zvláštního náročného místa, tak na takovém místě fungujeme a vytváříme sjezd, který je pro spoustu účastníků srdeční záležitostí, proto se tam letos sejdeme po 27.
0: Festival má tady už mnoho ročníků za sebou a jak se na tu dobu proměnil a co zůstává hlavní myšlenkou festivalu?
1: A hlavní myšlenka je strávit o prázdninách několik dní spolu, kdy nám bude dobře a kdy budeme mít možnost nejenom se setkat lidma, které už přes čtvrt století mnohdy známe, ale kdy budeme moci duchovně načerpat ve formě, která je nám z té doby, kdy jsme byli mladí, velice blízká, to znamená letní akce, kde se lidi scházejí, kam přicházejí zajímaví hosté, kde probíráme z tisíce stran zajímavá témata, ale taky svým způsobem to všechno prožít trošku jinak, než nabízejí velké křesťanské akce, velké festivaly. Sam vždycky byl komorní akcí. V nejnarvanějších letech nám jezdilo třeba maximálně 100-120 lidí. Na večerní koncerty potom třeba někdy přijede i 300, ale zůstává komorní akcí, která se děje na zahradě kostela a v kostele a v blízkém okolí. Všechno běží tak nějak v pohodě. Sam je akce, která má v pohodu vlastně za svoje klíčové slovo. Jestli se za těch 27 let nějak proměnil, tak především v tom, že my jsme se proměnili. Já jsem teda několik dalších známých jsme lidmi, kteří ano, letos se uvidíme po 27. A opravdu po 27 letech se člověk hodně promění, ale v mnohých nás zůstalo to mladické hledání, zajímání se o nové věci, zajímání se o to vidět staré věci novýma očima. Proměnili jsme se taky v tom, že mnozí z nás už mají svoje děti a ty taky přijíždějí na Sam. A ti, co byli první v tomto oboru, tak dokonce jejich děti už nám pomáhají Sam organizovat, jako třeba v letošním roce pro nás vybíral kapely teď už dospívající syn původního zakladatele Samu Dana Češlara.
0: A to jste zvolili téma samoděj. Proč pro vy právě toto téma?
1: Tak asi bych na to měl odpovědět nějak hrozně fundovaně a křesťansky, ale víte, my máme jeden cíl každý rok a to dát tomu Samu název, ve kterém, nebo ten headline, ve kterém se znova objeví ta tři písmenka Sam. A 27 let už prostě hledáme slova, ve kterých bude Sam a začíná to být náročné. Takže po různých sambách, samovarech, samizdatech letos jsme došli k tématu samoděj, ale zjistili jsme, že je to slovo, které se nám líbí už proto, že je takové jedním svým způsobem divoké, svým způsobem bohaté, svým způsobem provokující, protože samoděj to je opis nebo název pro člověka, který funguje sám za sebe. Objevuje se tenhle ten pojem v mytologii, objevuje se v nepříliš křesťanském prostředí. Samoděj může být někdy rozuměn taky jako zaklínač, jako člověk, který jen tak prochází krajinou a proměňuje věci k lepšímu nejčastěji svým způsobem, ale zjistili jsme, že Něco takového od nás očekává i Bůh, nicméně nás nenechá úplně na tom samodějství, hledá v nás takové trošku zvláštní, někdy trošku střelené, odvážné, radikální proměňovače svého okolí, kteří ale budou fungovat ve spojení s ním. Takže tohle to je jedna strana toho slova samoděj, druhá strana je to, co všechno to může znamenat v nejrůznějších oblastech lidského chování, konání, v nejrůznějších oblastech lidské kultury. A to zase přijedou nám nastínit naši hosté, ať už řečníci, muzikanti, vedoucí workshopů. Vybírali jsme samé hosty, kteří svým způsobem tuhletu rovinu toho samodějství jak splňují, že prostě dělají něco neobvyklého, něco zvláštního, nějak neobvykle proměňují svoji společnost a současnou kulturu.
0: To jsem teda zvědavá, jak dlouho to s těmi slovy ještě vydržíte. Ale
1: Až dojdeme k tomu, že nám zůstalo pouze slovo samec, což je moje příjmení, tak se učíme.
0: Tomáši, na co se mohou účastníci letos těšit? Přicházíte s nějakými novinkami?
1: Novinkami nemůžu úplně slíbit, protože po 27 letech už novinky příliš vymýšlet nejdou. Mezi novinkami máme třeba letos nový vizuální styl, který nám taky omladili naši mladí spolupracovníci, ale mezi novinkami můžeme taky vždycky vidět nové hosty, kteří nám přijíždějí, ať už jsou to někdo, kdo nám bude povídat nebo kdo nám bude hrát. Rádi k nám zavítají vždycky hosté, kteří už u nás dříve byli, jako třeba letos k nám po mnoha letech přijede Pavel Hošek, bude povídat, jak už to tento samoděj dokáže, prostě bude povídat hlavně o tom duchovním rozměru Karla Kryla, což je teďka jeho velkým tématem, taky nám povede jednu bohoslužbu, ve které bude hovořit o tom, zda netoužíme někdy o zneužití moci. Mimochodem, Pavel Hošek má dneska narozeniny, tak kdokoliv se ho s ní potkáte, tak mu popřejte. A že vzkažte mu, že se na něho v Orlové moc těšíme. Pokud vás zajímají další novinky, navštíví nás například v sekulární společnosti docela známý hybatel Jiří Paš, což je spisovatel, myslitel, člověk, který dělá zajímavé vlny ve současné společnosti. Potom přijede například Honza Kršňák, což je člověk, který, když to řeknu jednoduše, tak pomáhá lidem zpracovat naši digitální závislost a nějakým způsobem s ní zapracovat. Navštíví nás například Filip Dadej, což je iluzionista. Navštíví nás třeba spisovatel Jan Tkáč, který je autorem Kroniky beskydských draků, což je další rovina toho slova samodějství, ta určitá fantasy rovina. Nemusíte se bát, že tady v okolních Beskydech by se vyskytovali draci, ale různí procházkáři a výletníci prostě v krajině uvidí častokrát krásné věci, které nějakého dracha třeba připomínají a tak ho vyfotí a Jan Tkáč z nich udělal půvabnou knížku, ve které všechny tyhle ty bytosti katalogizuje a tedy.
0: Tomáši, ten program je opravdu velmi pestrý, ale z vašeho předešlého povídání je zřejmé, že to není jenom o tom pódium, o programu na pódium, ale o tom setkávání. A mě by zajímalo, jaké jsou možnosti setkání, jaké jsou platformy, jaké aktivity v tomto ohledu ten festival nabídne.
1: Takže pokud odhlédneme od programu, který se bude dít ať už v kostele, nebo v přednáškovém sále, nebo na venkovní scéně, to setkávání se děje u dobré kávy, to setkávání se děje u dobrého čaje, v přírodě, děje se u sportování, děje se v naší oblíbené, už skoro legendární čajovně, což je vyloženě takový meeting point, kde ať už tam třeba přijdete sám, tak za chvíli si někým povídáte, protože takhle tak to tady prostě chodí. Můžeme se potkat například u sportování, můžeme se potkat jen tak prostě u společného stravování, protože si častokrát do vás sedne někdo, koho jste ještě neznali a za chvilku se znáte.
0: Tomáši, je možné se ještě přihlásit, nebo už máte úplně plno? A případně kde tedy najdeme více informací o festivalu?
1: Začal bych na našich webových stránkách, kde postupně doplňujeme program, už tam je vyloženě z 95% všechno, co by účastníky nebo zájemce o SAM mohlo zajímat. Najdete nás jednoduše na webu samorlova.cz. Zjistíte, že registrace stále ještě běží, protože jsme si dovolili tento Tuto záležitost posunout až na nejzazší možný termín, který nám organizačně nebude komplikovat fungování. Takže kohokoliv sám zajímá, tak se může přihlásit vložně až do neděle před samem, když začínáme 13., takže nějakého toho 10. ještě možnost přihlásit se je.
0: Hostem našeho ranního telefonátu byl Tomáš Saměc z organizačního týmu festivalu SAM. Tomáši, děkuji, že jste si udělal čas na nás a představil nás váš festival a přeji vám, ať se ta akce vydaří.
1: Moc vám děkuji za poslouchání a vám všem krásný pátek.

To byla písnička kapely On, my všichni se nudíme. A pokud se opravdu nudíte a ještě nemáte plány na víkend, případně máte volno celý příští týden a nevíte kam vyrazit, tak jen připomenu jeden další letní křesťanský festival pro mládež i celé generace, který začíná už zítra popolední ve Smilovech nedaleko Třince. Nese název X-Camp a pořádá jej křesťanské společenství s cílem spojovat moderní kulturu s hlubokým duchovním poselstvím. Letošní název je Žiješ jenom jednou. A pokud byste chtěli vědět více, podívejte se na webové stránky xcamp.cz, kde najdete veškeré informace o programu, hostech i pořadatelích. Já se tam na víkend chystám, tak pokud tam míříte také, budu moc rád, když se tam potkáme. Blížíme se k 17. hodině, která na Rádiu 7 přinese pořad Interval, jehož červencová vydání jsou věnovaná tvorbě skupiny Trabant. Dnes v něm zazní písně z alba Neslýchané z roku 2011. Před námi jsou písničky Jana Krištofa, Lauren Daigle a kapely Nad čarou. V tento okamžik se s vámi od mikrofonu loučí Milan Remeš. Užijte si pohodový zbytek dne i nadcházející víkend. Zůstaňte s námi a hlavně buďme a zůstávejme s Bohem. Naslyšenou.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

trval skutečně nebude jednoznačný. A to poslední, co by se o něm dalo říci, je to, že bude plný krásných a příjemných slov. Za to se do něj naskládá vedle sebe velmi, velmi mnoho otazníků a taky nečistoty. Té vnější i té vnitřní. No a navíc i těch věcí, od kterých slušný člověk raději odkloní zrak. Zdá se vám tohle prohlášení skoro patetické a nepatřičné hned na počátku pořadu? Věřte, že nepřeháním, ani náhodou. Pravda, nové CDčko Trabandu můžete vložit do přehrávače a po prvních pohoršlivých slovech, která zaslechnete, zase vypnout a odložit ad acta. A nebo ho můžete celé poslechnout a říci si, že o nic nejde. Vždyť je to jen taková hra, takové pozorování, co jiného. Není třeba to nijak zveličovat. Ale pak je možné udělat ještě jednu věc. A mám pocit, že právě tohle si tahle deska zaslouží. Vezměte ji vážně. Neberme ji jen jako alegorii. Takže tohle je Trabant a jeho nové CDčko Neslýchané. Představovat ho v intervalu na Rádiu 7 bude Lucie Endlicherová.

0: papi.
1: Jarda Svoboda v promo rozhovoru k CDčku Neslýchané říká, že všechny figurky, které se objevují v písničkách na tomhle albu, jsou skutečné, mají svou reálnou podobu. A kdo ví, možná ani neměl potřebu měnit jim jména. A tak hned po kratičkém intru v podobě písně Deja Vu následuje jejich defilé. Pan učitel Ota, těleso ponořené do kapaliny, pan učitel Míra, tak důležitý, který touží po zemi, kde všichni drží hubu, krok a kde si každý hledí svého. Učitelka Lída, velká násobilka, i učitelka Helena, učitelka názorné biologie. A pak především sám autor textu se svým zvoláním a jsem vám i po těch letech pořád stejný tele, ale šťastný, že jsem přežil svoje učitele. A tak už zde můžete získat to základní podezření, že mnohem víc než o ty figurky, o kterých se tu zpívá, jde o toho, kdo stojí za textem, hudbou a zpěvem. Je to samozřejmě jenom dohad, ale kdo ví, nejspíš to tak skutečně bude. Rozhodně je to velmi pravděpodobné. A je před námi ještě dost chvil, kdy se tento pocit ozve s novou intenzitou. A pak ruku v ruce s tímto jde ještě jedno vědomí, ještě jedno poznání. Nejde ani tak o ty figurky, které defilují před našima očima. Nejde ani tak o ony povídky žižkovské, neb právě na Žižkově prýčerpal Jarda Svoboda inspiraci především. Jde o nás samotné.

Asi opravdu jde hlavně o ty figurky, které procházejí naším životem, se kterými se my sami setkáváme. Ty davy lidí, na které během dne narazíme, které sledujeme možná léta a postupně si o nich skládáme takový vnitřní film. Jde o to, co si o nich myslíme, a taky o to, jaké reakce jejich chování uvnitř nás samotných vyvolávají. Nebo už je to tak, že jen sledujeme, pozorujeme, ale nereagujeme. Jenže co pak by příběh takové ženské, který právě dozněl, mohl zůstat bez odezvy? Jde to vůbec? Je možné ho jenom popsat, zmapovat a nenechat ho v sobě rezonovat, nemyslet si o něm nic dalšího? Je možné nechat ho kolem sebe jen tak proplynout? Možná právě tohle sleduje Trabant na své nové desce výrazně a dost podstatně. Co s námi ty jednotlivé historky udělají? Co v nás vyvolají? Co si o nich budeme myslet? To, s čím musíte u jednotlivých textů počítat, je jakási pachuť, jakási hořkost. Jakoby mezi těmi umně poskládanými tóny a slovy, která k sobě velmi dobře zapadají, byť nejsou jednoduchá, byl nasypán popel. Princezna Lada je jediná na světě a odměňuje prince Karla, Libora a Dušana. I když není ani hezká, ani milá, ani chytrá, ani mladá, je jediná na světě. Pro ně je jediná na světě. Štěstí je chvíle zoufale krátká a nic nevězí v tom, že láska není láska. Důležité je aspoň na chvíli cítit se jako vítěz.

Posloucháme skupinu Trabant, hrajeme si z jejich nového CDčka Neslýchané. Ještě neoschla černí tiskařské barvy na bukletech a drážky v CDčku jsou ještě úplně neochozené. A přesto už se dá přemýšlet o tom, že tahle deska má sobě cosi, co bude ke svým posluchačům promlouvat velmi výrazně. Tohle Trabant umí. I když od vydání posledního CDčka nazvaného Domasa uplynul jenom rok, podařilo se kapele nashromáždit dostatek skladeb na další hudební počin. A opět bezesporu takový, který vzbudí dostatek reakcí. Opět úplně jiný. Navíc Neslýchané se od předchozích dvou nahrávek, Domasa a Přítel člověka, liší velmi výrazně. Zvuk šlape a je trabandí, ale znovu se proměnil. Svůj podíl na tom jistě bude mít i změna producenta. Ondřeje Ježka vystřídal Martin Černý, však to uslyšíte v té následující písničce. Přidal se taky zvuk mandolíny v podání Lucie Redlové a taky housle Jakuba Sejkory a zvuk hamondek a jiných starých kláves místo harmonia, které se objevovalo více na těch předchozích albech. Ale mnohem více toho jiného je skutečně ukryto v textech jednotlivých písní. Předchozí dvě alba Trabandu byla hodně lyrická, taková zadumaná, introspektivní. Neslýchané vypráví příběhy. Vypráví příběh. Ale tím nemá být řečeno, že to, co slyšíte, nemůže dát nahlédnout dovnitř, do duše. Dost možná, že ony příběhy otřesou posluchačem ještě více a ještě více mu dovolí nahlédnout do vlastního srdce, než to dělali ty předchozí písničky.

0: Jak moc si stojíme za tím, co vidíme kolem sebe a jak moc je to fikce? To víte, ty děti a jejich fantazie. Jenže mineme fantazii a to, co se kolem nás děje, a my to stejně nevidíme, a budeme se soustředit na prostý popis skutečnosti a stejně to možná neobstojí.
1: Prosím. Jablíčko za žištěm a paní teplej. Když tady mám povidlový, makový, kvarohový, masový, špenátový, zeleninový, mám 20 druhů. Všechno je čerstvý, dáme to peče, tady to prodáváme. Když tady jsi tady jeden

0: 20 dek kašunkovýho salámu, ale toho lepšího než minule, dík.
1: Svět, který Jarda Svoboda na CDčku Neslýchané vykresluje, je obyčejný, všední, nestrojený a jaksi podivný, hrozný, zvláštní. Takový výsek skutečnosti, kterému se skoro nechce věřit. Ale jistě, všichni víme, že není možné věřit žádnému příběhu, ve kterém jsou všichni mladí a úspěšní, bohatí a bezstarostní. A je jasné, že to, o čem Jarda zpívá v těchto písničkách, je pravda. Až moc pravda. Jenže stačí to? Nemohlo by to být ještě trošku jinak? Ještě trošku dál? Posunuto a osvobozeno od vší té šedi, obyčejnosti a až únavné všednosti. A když všechny tyhle otázky s poslechem jednotlivých skladeb stoupají, přichází vstup do druhé poloviny alba. Vetřelec, vrchol celé desky. Když jsem tohle album poslouchala poprvé, říkala jsem si, to snad ne. Je mi jasné, že tohle je písnička, která může mnohé pohoršit. Jsem si jistá, že její naturálnost, popis všeho toho hnusu a odporu, může mnohé odpudit. Můžete vypnout rádio, můžete přestat poslouchat, když budete chtít. Jakmile vám přes uši přeběhne první ošklivé slovo, můžete se zhrozit a odejít. Ale tím, že odejdeme, vypneme, tím, že si přestaneme všímat, ten hnus, ta špína, ty odporné věci nezmizí. Tím, že vypneme a přestaneme si všímat, nezmizí náš hnus, naše špína, naše odporné věci. Nezmizí vykrádání sebe sama.
2: Nevím, co to tenkrát vělo do mě, jednou takhle nad ránem.
3: Nevím, co to tenkrát vělo do mě, jednou takhle nad ránem. Podívat se potají, co je v tom domě porostlým řečťanem. Trochu jsem se bál, abych nevzbudil psa, když přelejzal jsem přes branku. Ale pes jako starý známej zavrtěl ocasem a pokračoval ve spánku. Šperhákem zámku otáčím jemně, zkušeně a obezřetně. Pak chvíli stojím na prahu, aby si oči přivykly ve tmě.

mi najednou projela mozkem, couhl jsem k východu podvědomě, tak rychle pryč, než se probudím a zjistím, že vykrádám sám sebe ve svým vlastním domě, ve svým vlastním domě, že vykrádám sám sebe ve svým vlastním domě.

0: Chtělo by se vám teď přestat poslouchat, vypnout, odejít, nebýt. Možná právě pro tyhle pocity stojí vetřelec v polovině alba, ne až na konci. A našemu přirozenému přemýšlení je teď vlastní zareagovat úplně jednoznačně. Takže ten hnus proplynul, už se tu objevila chcíplá kočka, špinavý prádlo, láhve od chlastu, spousta dalších hrůz. Teď přece musí přijít katarze, teď přece musí následovat očištění. Tak jsme se to učili v dějinách divadla. Expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa, která přináší očištění, vydechnutí. Byť i prostřednictvím něčeho těžkého. A co nabídne Trabant? Jakoby to tušil. Skutečně je to tragédie. Co jiného je příběh Romea a Julie? A tady dokonce Romeo a Julie po 10 letech.
1: Ráno se probouzí, jakoby v jiném čase. Kolik je hodin, ptá se, protáhne se v pase, aby se ujistila. Dívá se do zrcadla, ne ještě nevyžila, ne ještě neuvadla.

0: Skoro dokonce se chtělo věřit, že to dopadne dobře. Že ta krásná slova jsou pravdivá. Jarda Svoboda říká, že nové album Trabandu je poctou rádiu. Že rádio velmi rád poslouchá, že vzbuzuje jeho fantazii. A otázka je, proč to vlastně děláme? Proč vlastně rádio posloucháme?
1: Dobré odpoledne, posluchač Prahy.

0: expertize.
1: V desce Trabandu nazvané Neslýchané by se dala objevit mnohá zákoutí. Dlouhou dobu bychom mohli přemýšlet o tom, jak jsou skladby řazeny a proč, co vyprávějí. Tohle nejsou jednotlivé povídky, to je román, od začátku až do konce. A my se prokousáváme jeho posledními stránkami. Jednu kapitolu nazvanou Deja vu, tentokrát už psáno česky, přeskočíme. Zdá se, že k celému příběhu mnoho neříká, je to jakési intermezzo. Za to ta následující, která svým názvem odkazuje ke slavné novele Francouze Jeana Giona, je velmi podstatná. Muž, který sázel stromy.

0: Byl to jen sen nebo skutečnost? Ten muž, který přišel z práce po náročném dni, měl ten zvláštní sen, že byl na haličské frontě, granát mu utrhnul ruce a on se od té doby přestal modlit. A když pak ráno vstal a nachystal si všechny věci, aby šel do práce, co bylo jinak? Přestal se modlit, protože už neměl ruce, které by spínal k nebi, ty vevnitř, v srdci? Procházel dál všední rutinou a nemyslel na ty nepodstatnosti, které ho odváděly od všedních věcí. A co uděláme my? Kde jsou naše haličské fronty, které nám trhají ruce? Co do našeho života zasahuje natolik, že ho zcela vychýlí ze zvolené trasy? Stojíme u úplného závěru alba Neslýchané. Tečku obstarává píseň, u které se asi ještě více budeme ptát potom, zda jde o výpověď Jardy Svobody, kapelníka Trabandu a autora všech písní na albu. A ono je to vlastně jedno. Tohle je jen povrchní otázka a tady se sluší jít do hloubky. Tahle písnička volá po odstranění kamene, co tlačí v botě a říká: vzpomněl jsi, že ti bude přes 40 a že ti každej může políbit. Jenže stačí to?
1: Je 3:30 ráno v jednom městě. Jsi poslední opilec, který ruší noční klid. Potácíš se na rohu, po kapsách hledáš klíče, ale nevíš ani, kde leží tvůj byt. Naproti v okně se rozsvítilo, ženskou siluetu si tam snažíš představit.

půl pátý ráno v jednom městě. Za chvíli se musí rozednít. Vítr tě žene prázdnou ulicí, jak pomačkané.

0: Dobré odpoledne. Já jsem jenom chtěla říct, já jsem člověk, který si myslí, že každý člověk má právo na pěkný život. Děkuji mnohokrát, na shledanou.
1: U všech katastrof, těch velkých, celosvětových i těch obyčejných, malých, lidských, které se dotýkají života jednotlivce, se dříve nebo později objeví otázka proč. Rádi bychom ten kámen z boty zahodili, ale ono to nejde. V mnoha případech to není možné udělat to jenom tak. A tak se s otázkou proč obracíme na nejrůznější místa. A dříve nebo později s ní zamíříme k nebi. A to první proč se ptá po boží existenci. Toužíme po odpovědi. Ale dost možná, že toužíme po té naší odpovědi. Po takové, které budeme rozumět, která bude srozumitelná, ale která pro nás bude zároveň i přijatelná, pro nás samotné dostatečná a uspokojivá. Ovšem, je-li Bůh skutečně Bůh, svrchovaný, pán nad zemí i nebem, stvořitel, pak je dost možné, že dostaneme odpověď, která nám úplně nepůjde do krámu, které nebudeme úplně rozumět. A otázkou zůstává, zda máme chtít ty odpovědi, které nám dostačují, anebo ty, které jsou skutečně pravdivé a úplné, byť dá práci se s nimi vyrovnat, přijmout je. Často máme pocit, že každý člověk má právo na šťastný život. Ale co to je ten šťastný život? A jak by právo na něj přesně mělo vypadat? Je tohle právo na šťastný život nějak omezeno tím, že i druhý člověk vedle mě má stejné právo na šťastný život, anebo je neomezené? A je šťastný život jednoho stejný jako šťastný život druhého, anebo má různé modifikace, ale všichni můžeme žádat naplnění té naší touhy po šťastném životě? A jakým právem? Právem silnějšího? Právem člověka jako vrcholu lidstva? Nebo prostě jenom proto, že jsme si to tak vymysleli? Posluchač z Prahy, o kterém se tu dnes taky zpívalo, poslouchal rádio proto, aby mu někdo pověděl, jak to je. Naše rádio takové nechce být, a tak já vás dnes se všemi těmi otazníky nechám o samotě. Ale nemusíte na ně být sami, protože i ten, co celý život pálil mosty za sebou, se taky jednou musí otočit. Ať už se budete otáčet dozadu, nebo se dívat před sebe či vzhůru, přeju neskalený pohled. Naslyšenou příště se těší Lucie Endlicherová.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Milí posluchači Rádia 7, vítám vás u večerního vysílání, kterým vás bude provázet Kristýna Exnerová. Máme 17. července, pátek, 18 hodin a nyní nás čeká Bible Guide s Jiřím Zdráhalem, který rozebírá knihu Ezechiel. Přeji vám příjemný poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.

kterého vyrostla vinná réva, to je král Citkiáš. Tato réva se ale sama vykořenila z dobré půdy a chtěla přijímat vláhu od jiného orla, egyptského faraona. Touto vzpourou ale vinná réva zcela uschne. Král Citkiáš bude poražen Nabukadnezarem. Předpověď končí takto. Nuže, tak praví panovník Hospodin, jakože jsem živ, obrátím na jeho hlavu, tedy Citkiášovu, že pohrdl mou přísahou a porušil mou smlouvu. Nastražím na něj svůj past a uvázne v mé síti. Odvedu ho do Babylonu a tam budu soudit za to, jak mi byl nevěrný. Nejlepší vojáci z celého jeho vojska padnou mečem a ti, kdo zůstanou, budou rozehnáni do všech stran. Tehdy poznáte, že já, Hospodin, jsem promluvil. Proroctví ale končí předpovědí Mesiáše. Bůh sám zasadí vrchní špičku stromu a z ní vyroste strom, ve kterém se všichni ptáci uhnízdí. O tom čteme. Tak praví panovník Hospodin. Já vezmu snítku ze samé špičky cedru, útlou ratolest vytrhnu z jeho koruny a na vysoké hoře si ji zasadím. Z Izraelců, kteří se vrátí z Babylonu, povstane Mesiáš. Ten je zde, stejně jako v knize proroka Izajáše, popsán jako výhonek, který vyraší. V Izajášovi čteme. Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Špička cedru, která přežila dobu babylonského zajetí, zapustí kořeny. Ze zbytků Izraele se pak narodí ten, kterého posílá Bůh. Vyroste jako proutek z pařezu zničeného Izraele. A tento proutek se stane stromem. Vypustí ratolesti, vydá plody a bude cedrem překrásným, ve kterém se všichni ptáci uhnízdí a všichni najdou stín pod jeho větvemi. O takovém stromu mluvil také Ježíš. Řekl, nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. To zrnko je sice nejmenší ze všech semen, ale když vyroste, je větší než jiné byliny a je z něj strom, takže ptáci přiletí a uhnízdí se v jeho větvích. V tomto Ježíšově podobenství je člověk, který rozsévá semeno Bůh. Semenem je pak zde myšlen sám Ježíš. Sice přišel skromně a téměř nepoznán, ale jeho příchod přinese množství ovoce. Ze semene, které padlo do hlíny a zemřelo, vyrostl strom plný ovoce. Nyní se mohou jeho semena dál šířit. Ježíš byl vzkříšen a jeho život je nyní přístupný všem. Stačí ze svého srdce udělat tu dobrou půdu a vírou přijmout Ježíšovo semeno nového života. Pokud to semeno zakoření, stane se jednou také stromem. I my budeme díky Ježíši vzkříšeni a náš život přinese Bohu ovoce. Ezechiel pokračuje. Všechny stromy v kraji tehdy poznají, že já jsem Hospodin. Já snižuji strom vysoký a nízký zvyšuji. Zelený strom nechám usychat a suchý rozkvétat. To říkám já, Hospodin, já to učiním. Bůh svým vtělením obrátil smrt v život. Ježíš, který byl jediným skutečným zeleným stromem, tedy člověkem žijícím podle vůle Stvořitele, se dobrovolně stal suchým. Všichni lidé jsou totiž suché stromy. Tak to Ježíš řekl po cestě na Golgotu. Šlo za ním veliké množství lidu i mnoho žen, které nad ním plakali a naříkali. Ježíš se k ním obrátil. Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi. Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým? Ježíš zde předpověděl jednak zkázu Izraele po svém odmítnutí, ale také ukázal, že on, zelený, živý strom, bude obětován za suché, mrtvé stromy, tedy za nás. Osud všech suchých stromů je stejný. Budou pokáceny nebo sami padnou k zemi. Žádný suchý strom se nemůže sám oživit. A proto se Ježíš, zelený strom, nechává porazit. Jeho smrt má totiž moc oživit suché stromy. Jak píše apoštol Pavel, Bůh je tak nesmírně milosrdný. Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé, ve vinách. Jste spaseni milostí.

Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase v pondělí v 8 a v 18 hodin. A já teď pouštím píseň The Hope, naděje. Dokud tvé srdce bije, víme, že jsi na svůj lid nezapomněl. I když jsme odmítli tvé sny, každý den nás ochraňuješ a vedeš. I když už je to tisíce let, stále chci věřit tvému zaslíbení.

Milí posluchači, ráda bych vám teď připomněla, na které pořady se v dnešním vysílání můžete těšit. Malá Míra Nepohodlí dovede neskutečně zblížit, říká Nat Jokl v rozhovoru s Ondrou Malým. Pro koho se hodí puťák a jak ho připravit? Jak zvládnout jídlo, spaní nebo zábavu po cestě? Praktické tipy zazní ve štafetě o 6:30. Tma umí být pěkně strašidelná. Když nic nevidíme, hned jsme nervózní. Ale co když vás ve tmě čeká to největší prázdninové dobrodružství? Pojďte s námi na první letní tábor hlavního hrdiny z knihy Radka Daniela Povídá se povídá. Že tam bude pořádná černočerná tma? To si pište. Jak to zvládne? Poslouchejte Kanafásek v 19.15. V červencových úvahách pořadu Nejen chlebem se věnuje kazatel Jaroslav Pokorný tématu učednictví v Ježíšově škole. K poslechu se můžete připojit ve 7:45. Hrůzy šesti pečetí. Tak máme nadepsanou pasáž knihy Zjevení, kterou začneme studovat v relaci Světem Bible. Jak toto období charakterizuje autor cyklu teolog John Vernon McGee, můžete slyšet 15 minut po 8. večerní. Tolik z přehledu do 21. hodiny.

FM, Radio 7, CZ, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Dohrála píseň I won't say thank you. Chválím tvé jméno za to, že mám všechno, co potřebuju. Děkuju za jídlo na stole, za uzdravení, všechno, co pro mě děláš. Dáváš na mě pozor. A po písni When We Pray od Citizens už vás pozvu k poslechu štafety o tom, jak připravit puťák.

0: Vítr ve vlasech, tráva v puse, baťoch na zádech, modrá obloha a před sebou obzor. Je mnoho různých druhů výprav, které můžeme na klubu podnikat, ale v dnešním díle v rámci minisérie Výpravy za hranice všedních dní bych chtěl mluvit o puťácích. Moje jméno je Ondřej Malý a mým dnešním hostem je můj přítel, dlouholetý, emeritní vedoucí klubu Robinson na Praze 13, nadšený kuchař a milovník puťáků Natanael Joko.
1: Zdravím.
0: Nate, co je puťák a kdy jsi na něm byl naposledy?
1: Puťák je určitě aspoň jednonoční akce někde v přírodě, jímž cílem je jít z bodu A do bodu B, přežít to, užít si to a většinou bych řekl, že se jde nějakou přírodou. Naposledy na puťáku jsem byl minulé léto, byli jsme s kamarády, byla to velice zbližující akce, byl jsem tam s mojí nyní snoubenkou, 3 dny nám propršelo, byli jsme na 5 dnů a za ty 2 dny jsme stihli zbytek usušit a užít si to a bylo to super.
0: Já jsem mluvil na začátku o té modré obloze a teď slyším, že ne vždycky to tak je. Což je pravda, občas prostě celou dobu prší, znamená to nutně, že je akce zkažená a že když vidíme, že bude špatný počasí, tak je lepší zůstat doma.
1: Já bych řekl, že záleží na zkušenostech toho, kdo to pořádá a toho, kdo jde. Za mě určitě platí, že s počasím, který není dobrý, akce rozhodně není zkažená. Myslím si, že má větší potenciál prohloubit ty vztahy, protože společné utrpení nebo nepohodlí spíš možná dokáže ty lidi víc zblížit. Když tím projdeme, zároveň to má nějakým způsobem možnost i budovat vlastní charakter v tom, že se učíme se sebe ovládat, je to něco jiného, když má člověk najednou na nohách těžké boty od deště a únavu, tak to všechno je zvládnout, ale zároveň to prostě skvěle prohloubí vztahy a myslím si, že se to dá užít krásně i v dešti. Ale doporučuji určitě slunečné počasí bez pochyby pro začátečníky.
0: Já se přiznám, že to utrpení úplně až tak primárně nevyhledávám, když jdu na puťák. Většinou spíš vidím tu svobodu toho, že člověk není ukotven na jedno místo. Protože základní charakteristikou puťáku je, že člověk předem často neví, kde přespí. Nebo přinejmenším sice ví, kde přespí, ale není to někde úplně v hotelu. Jak to funguje?
1: To je pravda. Je dobré mít dopředu vytyčit si místa, kde chceme spát, ale zároveň přesně. Člověk tam přijde, realita může být úplně jiná, než jakou jsme si představovali, a může být výrazně lepší, a nebo musíme chvilku hledat déle, kde budeme spát, ale je skvělé, že člověk se ráno může zbudit, vidí třeba krásný východ slunce. Je to úplně něco jiného, když se probudíte v přírodě, oproti tomu, když spíte doma. Čerstvý vzduch. Já vždycky mám pocit, že přestože zem je tvrdší a v něčem je to náročnější, tak jsem ráno tak jako jinak a možná i líp odpočatý. Můžete si udělat snídaní, pokud máte tu příležitost, na ohýnku, nějaké topinky nebo něco takového. Paráda.
0: Zmiňoval jsi začátečníky, zkušené. Pro koho ty puťáky jsou vhodný?
1: Puťáky jsou vhodný určitě pro kohokoliv. Je dobrý akorát vzít v úvahu, s jakou skupinou teda jdu ven, jak je velká, případně jestli tam jdu jenom kluci nebo jenom holky, nebo jestli máme smíšený kolektiv. Pokud je smíšený, tak se určitě hodí, aby tam bylo zastoupení vedoucích jak kluka, tak holky. Důležité určitě, aby byl jeden z vedoucích nějakým způsobem plnoletý. Zároveň je fajn se zamyslet i nad tím, kdo má poslední slovo, kdo je hlavní organizátor. Zvlášť, když potom jsme třeba všichni unavení na puťáku, už se hledá místo, kde zakempovat, tak je potřeba často zavelet. Že názory můžou být velice různé, jak od účastníků, tak od vedoucích. A tenhle ten člověk přesně potom i řeší třeba, řekněme, komunikaci s rodiči nebo nějaké jako je krizovější situace. Je fajn se i zamyslet nad tím, když už teda jdeme do přírody, může se něco stát, aby tam byl někdo, kdo je schopný ošetřit nějakou ránu, klíšťata, měl základní zdravotnické vzdělání.
0: Jednou z výzev puťáků je možná právě ta svoboda, kterou puťáky nabízí, ve smyslu, že člověk nemá zázemí. Tudíž je potřeba si dávat pozor na to, aby se zbytečně někdo nezranil, rozhodně na to, aby se nikdo nestratil. Jak nastavit řád tak, abychom se vyvarovali zbytečným starostem a puťák si co nejvíc užili?
1: Určitě se hodí mít na puťáku dost vedoucích, říct, kdo za co zodpovídá, kdo má na starosti jídlo a podobně. Zároveň, co se týče pravidel třeba pro děti, tak se může hodit, když každé dítě si hlídá nějakým způsobem jednoho svého kamaráda, aby se nestalo, že se někdo ztratí. V případě, že se někdo ztratí, tak se hodí určitě mít tu zásadu jdu tam, kde jsme se naposledy viděli třeba. Aby byla jistota, že na té trase se společně potkáme.
0: Jedna z výzev putování je tempo putování. Protože často skupina dětí, zvlášť v klubech, kde nejsou všichni úplně stejně staří a výkonnostní rozdíl mezi 15-letými kluky a 10-letými kluky je velký, jak zařídit, aby se takhle výkonnostně heterogenní skupina neroztahala na 2 kilometry daleko a aby si navzájem neutekli?
1: To je výzva. Řekl bych, že to je nejvíc výzva pro ty, co jsou výkonnější, protože platí takové pravidlo, že skupina by se měla řídit tempem nejpomalejšího. Ideální je, když ten nejpomalejší jde vepředu cíleně, protože sám se tam přirozeně nedostane. Spíš naopak má tendenci být vzadu a neexistuje nic horšího, když skupina někam dojde, tak nějak čeká na toho nejpomalejšího. On teda dorazí a zase se vyjde, oni si odpočinou, on s jazykem na vestě. Pak je absolutně jako vyčerpaný a to může být okamžik, kdy zrovna ten nejmladší nebo nejslabší odejde z puťáku, že to bylo něco příšerného.
0: Součást toho dobrodružství puťáku je, že člověk leco spotká. V tom lepším případě to jsou třešně, v tom horším případě to jsou houby nebo zátaras, v tom nejhorším to je nepřekonatelná rokle nebo obrovská kaluž bahna nebo opilý člověk, který se blíží proti dětem. Jak se připravit na různé situace, se kterými se člověk potká? A existují nějaká pravidla pro to, co je třeba možné sbírat nebo čemu se vyvarovat?
1: Určitě platí sbírat to, co bezpečně známe. To bych řekl, že platí u lesních plodů, takže nějaké borůvky, maliny, jahody. To myslím, že většina lidí bezpečně pozná. U třešní si dávat pozor určitě na to, že po velké konzumaci třešní se nedá úplně tak dobře pít hnedka, aby děcka nebolelo břicho, což může být problém zvlášť v létě, když je velké parno, tak když se člověk natláská třešněmi, tak to svádí. A co se týče třeba hub, tak určitě, přestože člověk si může myslet, že zná houby nebo skutečně zná, tak doporučuji s dětmi nekonzumovat. Je lepší v tomhle mít bezpečí, než skupinově otrávit více lidí.
0: Jak je to s odpadem?
1: Snažíme se být šetrní v přírodě. To platí, jak třeba řekněme s nějakým nočním klidem, když jsme v přírodě, tak snažíme nehlučit večer a v noci, aby zvířata mohla normálně fungovat. Tak u sbírání nebo u přenášení odpadků, takže ideální táhnout sebou nějakou igeletovou tašku, do které pozbíráme, co postupně vyprodukujeme, v nejbližší civilizaci vyhodit. Určitě se stane v určitý okamžik, že někdo bude potřebovat jít na záchod, tak na malou asi zvládneme všichni. Když se jde na velkou, tak je potřeba vyhrabat ne na nějakém viditelném místě, ideálně kousek dál od cesty, dostatečně hlubokou díru, tam se vyprázdnit, tam zahrabat všechny ubrousky, které z toho nějakým způsobem budou, nebo kapesníčky, aby to vypadalo, že tam po nás nic nebylo. Vzpomínám si, že nás učili zásadu, že by to mělo místo být nášlapné. To znamená, že v momentě, kdy na to našlápnu, tak to nemá být mina, ale neměl bych poznat, že tam někdo byl.
0: A stejně tak je určitě potřeba uklidit celý prostor nocování.
1: Určitě.

0: Snatem Joklem se dnes bavíme o specifikách přípravy puťáku, výpravy, jejíž ústředním bodem programu je putování. Abychom mohli někam putovat, potřebujeme mít nějakou trasu.
1: Trasu vybrat ideálně někde v přírodě. Od toho je podle mě puťák. Je tam ale důležité myslet na několik věcí. Jedna z nich je, aby byl přísun vody. Vodu můžeme získat buď ve studánkách. Studánky můžou být občas vyschlé, dobré zkontrolovat dopředu, jestli prameny nebo studánky fungují. Docela dobře funguje stránka estudanky.eu, kde se dá prověřit, jestli tam skutečně ta voda je, anebo případně naplánovat do trasy dostatečný počet příchodů do civilizace, kde můžeme zkusit poprosit někoho přes plot, jestli by nám natočil pitnou vodu, ne užitkovou, případně třeba nabídnout i pomoc.
0: A studánky jsou pitné? A ještě bych se zeptal, jak člověk přesně takovou studánku pozná, protože předpokládám, že každý čůrek vody, který teče ze skály, není pitná studánka.
1: U studánek by měl být rozbor vody a měl by tam u toho být certifikát, většinou to bývá zalaminovaný pod nějakým přístřežkem, že voda je pitná a kdy naposledy byla provedena inspekce. A určitě na té stránce estudanky.eu je napsáno, jestli ten pramen je pitný nebo ne.
0: Kolik vody je potřeba nosit u sebe? Protože když najdeme studánku, můžeme se napít, ale předpokládám, že nějakou vodu vezmeme taky sebou.
1: Mně se vyplatilo, nebo nám v oddíle bych řekl, mít sebou vždycky 2,5 litrové flašky na vodu. Není nutné mít celou dobu plné, nicméně spousta vody se spotřebuje zaprvé na pití. Člověk by měl denně vypít, zvlášť při pohybu, tak aspoň by řekl 1,5 litru, spíš 2,5 litru vody, zvlášť když je vedro. K tomu je potřeba z něčeho uvařit a zároveň je potřeba z něčeho taky umýt potřebné nádobí. Takže ta spotřeba vody je docela velká. Myslím si, že 3 litry na člověka se dá zvládnout.
0: Máš v hlavě nějakou lokalitu, kterou bys doporučil?
1: Spousta lokalit. Já teda nejsem moc dobrý na celkový zeměpis, ale doporučil bych jakékoliv hory. To bych řekl je spíš pro někoho, kdo už někdy někde byl, protože v horách to počasí může být velice proměnlivé. Řekl bych, že to je lehce náročnější i kvůli výškovému profilu, ne vždycky se podaří jít po hřebenu, tak aby ta trasa byla přiměřeně náročná. Zkoušeli jsme stezku Českem, je taková cesta po hranicích, moc pěkné, nebo moc mám rád Kokořínsko a takové ty lokality, kde prostě jsou nějaké zajímavé, buď skalní nebo přírodní útvary, hezké výhledy, nějaká památka nebo něco takového. Ale určitě bych doporučil i klidně se kouknout, co máte v okolí. Třeba máte nějaký pěkný les právě u vás za barákem.
0: Co určitě nezapomenout, když vyrážíme na puťák?
1: Tak dá se to lokalizovat podle těch základních potřeb. Určitě potřebujeme spát, takže potřebujeme nějakou karimatku, spacák, něco pod čím budeme spát v případě deště, to znamená většinou nějakou celtu nebo tarp. Dále potřebujeme něco jíst, takže potřebujeme sebou vzít jídlo, něco v čem to uvaříme, něco na čem to uvaříme, nějaký vařič. Většinou se dají sehnat skvělé takové ty cestovní plynové vařiče. Něco v čem to budeme jíst. Pak určitě důležité hodně mít sebou aspoň jednu lékárničku, která je základně vybavená pro nějaký případ klíšťat, alergií, nějakých situací, se kterými se dá počítat, že můžou nastat nějakého prodřeného kolena nebo něčeho takového. Krom toho, bezpečně ne to, co asi bude nutně na zádech, ale je dobré zvolit dobrou výbavu, to znamená kvalitní batoh, pokud to jen jde, aby vás nebolely rychle záda, správně nastavený, mít dobrou pevnou obuv a něco, v čem se vám pohodlně jde. Případně nějaké funkční prádlo. Mně se určitě osvědčilo, bych řekl prakticky v každém ročním období, sebou brát termoprádlo, pokud máte. I v létě může být chladná noc a vyplatí se být v teple.
0: Mně ještě napadají dvě věci, které já si vždycky zapomenu a pak mi přijde, že jsou hrozně důležité, a to je ručník a baterka.
1: 100%.
0: Zároveň určitě se výbava liší, když člověk vyráží na puťák na táboře, který je uprostřed července a teplota se pohybuje okolo 30 stupňů ve stínu, a když vyrážíme třeba začátkem jara.
1: Určitě budeme volit trochu jiné oblečení. Myslím si, že v tom létě nemusíme tahat tolik teplého oblečení. Může mít člověk, pokud má i lehčí spacák.
0: Ale o to víc vody.
1: Ale o to víc vody, přesně. Tam se to asi vykompenzuje. Naopak na jaře se musí počítat s tím, že budou mrazy, takže klidně vzít teplou čepici jako v zimě, mít dostatečně teplý spacák nebo dobré termoprádlo.
0: Ty jsi zmiňoval základní potřeby. Já vždycky řeším na puťácích především tři věci. Co budu jíst, kde budu spát a co budu dělat cestou. Máš to podobně?
1: Jo. To spaní bych řekl, že je asi pro mě nejdůležitější, protože se od toho odvíjí, jak moc budu chtít ráno jíst. Když se nevyspalí, tak logicky potřebuji někde dohnat energii a to tělo si řekne prostě jídlem. Takže z toho i vyplývá, když člověk rozdělává večer nějaký přístřešek, kde bude spát, nějaké jako tábořiště v uvozovkách, tak nejdřív vybrat, kde budu spát, a pak až řešit, co budu jíst a že budeme vařit. Co se týče těch aktivit, tak záleží, bych řekl, na osazenstvu, jak jsou zaměření. Pokud víte, že by se vám děti na puťáku nudili, kdybyste jenom šli, tak se vyplatí se zamyslet nad tím, co můžete dělat po cestě. Jestli třeba nějak více poznávat přírodu, dá se snadno koupit nějaká knížička na poznávání rostlin, nebo určitě existuje nějaká aplikace, kterou můžete zkoumat přírodu, zjistit třeba, co je ve vašem okolí jedlé. Možná to tam nutně hnedka neskoušet, pokud si nejste jistí. Případně vymyslet nějakou hru. Jsme mývali rádi nějakou, jmenovala se myslím Bomba.
0: Je to tak.
1: Několik základních povelů. Bomba, štronzo a voda. Bomba jsme lehli na zem a štronzo zastavili se. Ten jeden, co to zavelel, tak mohl trošku poškádlit ostatní. A při vodě jsme všichni museli vylíst někam na strom. Tak to taky zpestření nějak té cesty, která může být jednotvárná. Dát nějakou hru. A nebo pokud je ta skupina zaměřená víc putovně, tak se dá dát pořádná trasa. Nicméně i při tom chození se dá přesně povídat, což je hrozně super. A někdy jsme zkoušeli a taky fajn, že se dá třeba i číst knížku nějakou útlou, která se dá stínout za tu dobu.
0: Další možností programu je určitě naučit děti něco z tábornických dovedností. Například taková stavba přístřešku nebo vlastně příprava nocování může být docela výzva. Člověk má v hlavě ten hrad, který postaví, a pak zjistí, že připevnit plachtu tak, aby nespadla na zem při prvním závanu větru, není jednoduché. Měl bys nějaké doporučení pro úplné začátečníky ohledně nocování?
1: Určitě chybama se člověk učí. Moje první doporučení je, jeďte na nějaký z kurzů, který pořádá Dorostová unie. Tam vás to naučí prakticky názorně. Dobrý je si udělat nějakou rešerši na internetu, případně spousta dobrých návodů. Co se týče toho přenocování, tak důležitá věc určitě je, jak přijdeme na to místo a nějakým způsobem se tam na tu jednu noc ubytujeme, tak v takovém stavu to musíme předat ráno, zpátky té přírodě. To znamená, nesmí tam po nás zůstat žádné papírky, nesmíme zničit tu krajinu, přírodu. A i s tímhle s tím ohledem nás tam třeba lesníci nechají přespat. To vytváření přístřešku je, řekněme, v určité šedé zóně, která se toleruje, když nad sebou člověk nějakým způsobem udělá jenom, natáhne celtu pomocí provazu připevní ke stromům. Není to bráno vyloženě jako stanování. Zkušenost moje je, že lesníci s tím nemají problém. Pokud tam člověk nevyřvává na lesy a nedělá prostě nepořádek.
0: Na to jsem se chtěl právě zeptat. Jak je to se zákony? Kde můžeme přespat? Kde můžeme rozdělat oheň? Protože zase ta představa přespání ve stanu s ohníčkem před stanem je krásná, ale předpokládám, že to nejde udělat úplně kdekoliv, kde se nám zamane.
1: To je určitě pravda. Co se týče toho ohně, tak tam je to velice striktní. Co se dá říct, že je relativně bezpečné, pokud vidíte nějaké ohniště, které už je zbudované někým před vámi a není to, řekněme, v národním parku, tak je možné ho využít za předpokladu, že nejsou extrémní sucha. Pak je to jako na zvážení vedoucího. Jinak vytváření nových ohnišť podle zákona v chráněných krajinných oblastech ani v lesech není povoleno.
0: A ta vzdálenost od lesa?
1: Ta je stanovená velice daleko, jestli to je nějakých 50 nebo 100 metrů, což je, myslím, velice těžké docela dodržet. Takže spíš doporučuji najít na mapách ohniště, která už jsou vytvořena. Často bývají u nějakých i třeba takových přírodně vytvořených přístřešků. Vím, že existuje nějaká i síť nějakých trampských ubytování nebo kteří přístřešků, nebo i v horách bývají nějaké ty boudy, pod kterýma se dá přespat, tak tam taky často u toho bývají třeba nějaká ohniště, která jsou zřízená bezpečně.
0: Jak vařit, když nemůžu dělat oheň?
1: Je problém ho rozdělávat, ale pokud si chci uvařit oběd, tak vzít plynový vařič a rozdělat to ideálně na kraji cesty, aby jsme nikomu nebránili, nezpůsobili žádný požár. Ty vařiče jsou většinou dělané tak, že to je nad zemí bezpečně. Nebo to můžeme dělat na nějakém pařezu.
0: A jak je to s tím nocováním? Ty jsi zmiňoval šedou zónu ohledně plachet, co třeba stany?
1: Stany už jsou dle zákona no go. Je to něco, co už není v pořádku. Asi to už moc zasahuje do přírody. My jsme si vždycky vystačili s celtou. Je to daleko víc zbližující, když vedle sebe 8 namačkaných lidí pod jednou velkou plachtou. Jo, je i možnost větší jako povídat a být nějak jako v nějaké pospolitosti.
0: Stany, krom toho, že jsou nepovolené, tak taky obvykle hodně váží a těžko se nosí. Já osobně jsem stan na puťák nikdy nebral. Přišlo mi to jako něco, co vzít opravdu nechci. Jsou nějaké další věci, které by mohly někoho napadnout, že by si je vzal, ale není to dobrý nápad.
1: Vzpomínám si na jednu historku, která koluje v našem oddílu, a to je, že jsme jednou šli na puťák, táborový puťák, a jedno dítě si stěžovalo, že ho bolí záda, že má těžký batoh. Načež večer, když bylo potřeba vybalit chleba na jídlo, tak s ním vybalilo i prací prášek. Tak to je jedna z věcí, kterou by si rozhodně nebral. Pokud tedy nejdete na hodně dlouhou túru, kde potřebujete, a myslím, že stačí bohatě mídlo, nebo nějaké šetrné prostředky pro přírodu, kde se dá nějak vyprat.
0: Shrnuli jsme, co je puťák, koho a kam na něj vzít, v čem je plánování puťáku specifické, co si vzít, kde přespat, jak se najíst. Náš díl se blíží k závěru. Jak bys navnadil naše posluchače, což můžou být vedoucí, děti v klubech nebo jejich rodiče, aby se na puťák opravdu vydali?
1: Je to krásná zkušenost. Ta malá míra nepohodlí, která tam je, dokáže neskutečně zblížit, vytvořit daleko lepší a užší vztahy a zároveň zažijete spoustu krásných věcí, které byste prostě jinde nezažili než v přírodě. A spoustu zážitků, na které se dá vzpomínat. Já když jsem se před tímto natáčením bavil tady se zvukařem a s Ondrou, tak jsme byli schopni vyjmenovat spoustu věcí. Tak skutečně jděte do toho, budete z toho mít nádherné zážitky a třeba zažijete krásné kouzlo nečekaného.
0: Tak snad se někdy na cestách s váma všema potkáme. Postupně. Nate, děkuji moc za rozhovor, díky moc za vzpomínání i za praktické tipy.
1: Díky za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Ondra Malý.

19 hodin právě odzvonilo, vy posloucháte Rádio 7 a od mikrofonu zdraví a přeje krásný večer Kristýna Exnerová. Dnes 17. července v kalendáři objevíte krásné jméno Martina. Jméno Martina je samozřejmě ženským protějškem jména Martin. To má své počátky ve starém Římě. Jde o přídavné jméno vytvořené ze jména pohanského boha války Marta, znamená tedy Martův či ten, který patří Martovi. Tak přeji všem Martinám, Martinkám krásný svátek a posílám píseň od skupiny Spotlight, jejich skladbu Domino.

Dnešní příběh voní prázdninami a kluk Petr se v něm bude učit bojovat se strachem. Každý z nás se občas něčeho bojí. To není žádná ostuda. Strach se dá porazit. Skvěle pomáhá jeden verš z Bible, který si můžete napsat na kartičku do batohu nebo pod polštář. Buď rozhodný a udatný. Neměj strach a neděs se, neboť já, Hospodin, jsem s tebou všude, kam půjdeš. Je to slib od Boha, že na nic na světě nejste sami. Podívejme se, jak svůj strach zvládne Petr. Příběh z knihy Povídá se povídá napsal Radek Daniel, čte Marcela Dýrová a vydalo nakladatelství Advent Orion.

Petr byl trochu zakřiknutý kluk se zasněnýma modrýma očima. Sourozence žádného neměl a kamaráda jak by smet. Bydlel s rodiči v malém bytě v centru rušného města a dost často se nudil. Ono být v rodině sám má určité výhody, ale také nevýhody. Petr musel doma hodně poslouchat. Neměl nikoho na hraní. Byl taky trošinku rozmazlený. O nic se nemusel dělit, všechno měl sám pro sebe a máma mu plnila, co mu na očích viděla. Inu, jedináček. Ve škole se Péťa držel spíš stranou. Většinou dal přednost knížce před fotbalem a jinou klukovskou zábavou. Celé dny dokázal prosedět ve svém pokoji, zahloubán do dobrodružných románů plných napětí a nebezpečí. Večer pod peřinou, když zavřel oči, si přehrával své fantazie jako na plátně kina. Ty představy byly někdy tak barvité, že se začal bát a strachy volal mámu, aby mu rozsvítila lampičku. To Petrova tátu mrzelo. Místo chlapa mu z kluka rostl strašpitel a padavka. Co jen to dalo přemlouvání, aby ho dostal na kolo. Jiný kluk by skákal radostí, ale Petr se bránil, jako kdyby mu šlo o život. Takhle to dál nejde, prohlásil jednoho dne tatínek. Pošlu tě o prázdninách na skautský tábor. Aspoň se trochu otrkáš. Tati, ne, co tam budu dělat? Bránil se Petr ze všech sil. Pojedu raději k babičce Anežce a pomůžu jí s králíkama. Tatínek byl ale neoblomný jako skála. 3. srpna se jede a hotovo. I když se Péťa snažil na tábor nemyslet, doba odjezdu se neúprosně blížila. Na první schůzce se setkal s ostatními kluky. Dostal přezdívku Kšanda. A než se nadál, seděl v autobuse a mával posmutnělé mamince. Tatínek stál mlčky opodál. Když se konečně dal autobus do pohybu, zamyšleně svému synovi pokynul. Petr měl co dělat, aby se nerozbrečel. Koukal z okna na vzdalující se rodiče a přemýšlel o tom, co ho následující 3 týdny asi čeká. První dny tábora nebyly tak špatné, jak si původně myslel. Kluci byli prýma, slunce hřálo a taky hra o poklad blanických rytířů se povedla. Petr měl pocit, že se stal jedním z hrdinů svých oblíbených knížek. Pravda, žádný atlet Petr zrovna nebyl a častokrát připravil svou družinu o cenné body. V testech a kvízech pak ale klukům zase všechno vynahradil. Přijali ho mezi sebe a měli ho rádi. Bylo tu jen jedno velké jenže. Petra k smrti děsilo lovení bobříků a noční hlídka. Brr, v noci hlídat, oh, to je nápad. Skřehotaj žáby a jiný potvory, netopíři lítaj nad tůní a z lesa se táhnou mlhavý stíny, to teda ne, mudroval si pro sebe. Ale ani tomu nakonec neunikl. Jednoho rána našel své jméno na seznamu hlídek. Byl ve dvojici s malým Bobíkem. Začít měli ve 12. 12. hodina, hodina strašidel, to nepřežiju, skuhral Petr. Díky hlídce měl celý den pokažený. Nemohl se na nic jiného soustředit. Toho dne byla voda nezvykle studená. Houby se všechny schovaly a večeře mu přišla rozvařená a bez chuti. Seděl u jídla jako tělo bez duše, rýpal se v kaši a dlouho převaloval v puse každé sousto. Po večerce na hlídku nastoupil mech s konipáskem. V 11 je vystřídal ještěrka a chloupek. A pak přišla řada na ně. Noc byla černější než kdy jindy. Na obloze nesvítila ani hvězdička a zima jim lezla pod svetry. Vysoukat se z vyhřátých spacáků do černočerné tmy dalo klukům hodně přemáhání.
V lese každou chvíli něco zapraskalo a zašustilo. Ozývaly se nejrůznější skřeky a Petrovi připadalo, že lesní temnotou bloudí banda krvelačných loupežníků. Malý Jára, Bobík, bojoval se strachem ještě hůř než Petr. Poplašeně kolem sebe svítil baterkou, chvěl se po celém těle a při každé obchůzce tábora se něčeho lekal. Neboj se, neboj, vždyť mi z tebe naskočí pupínky, pokoušel se vtipkovat Petr. Byl starší a tak dělal jakoby nic. Moc se mu to ale nedařilo. Baterka se mu v ruce mihotala jako bludička. Hů, hů, ozvalo se znenadání vzadu za stany. Jára se poplašeně schoval za Petrova záda. Ze tmy od lesa se cosi zablesklo. Vynořila se dlouhá, neforemná postava. Ve velké hlavě jí svítil pár hladových očí. Kluci zůstali stát jako skamenělí. Co to jenom je? Blesklo Petrovi hlavou. Žaludek se mu stáhl strachem. Malý Jára začal natahovat. Co budeme dělat? Vyrážel mezi vzliky. Petr nebyl schopný slova. V jedné ruce svíral baterku, v druhé Járovu ruku. Hlavou se mu proháněla nejhrůznější strašidla. Viděl bezhlavého rytíře, upíry a zlou babu Jagu. Pak si vzpomněl na tátův zamyšlený výraz. Najednou mu došlo, co chtěl tím pohledem Petrovi říct. Jakoby uslyšel tátův hlas. Doufám, že se z tebe na táboře stane pořádný chlap. Petr se zhluboka nadechl. Sebral poslední zbytky odvahy a hlasem plným úzkosti zašeptal. Jdeme. S plnými kalhotami se vydali ke zmítající se příšeře. Jára se třásl jako osika a vytřeštěně zíral do tmy. Petr, Kšanda, si dodával odvahu pohvizdováním a snažil se vypadat nebojácně. Přiškrceným hlasem zavolal. Hej, kdo jsi? A mužně vypěl ramena. Vlnící se nestvůra vydala nepříjemný skřek a roztřásla se. Petrovi se draly slzy do očí. Jára hlasitě vzlikl. V tom se v Petrovi cosi hnulo. Popadl za stanem tu největší kopřivu. Blesku rychle přiskočil k planoucím očím a švih, švih. Dvakrát šlehl a zakřičel. Já ti ukážu, tady se hlídá, koukej mazat. Obluda se podivně pohnula. Zavila, tlumeně vypískla a spod sešpendlených dek se do zvlhlé trávy skulili překvapení kluci. Ani nestačili pozbírat baterky, jak pelášili před Petrovým spravedlivým hněvem a mohutnou kopřivou. Tak ona to byla obyčejná habaďůra. Vidíš, Bobíku, byl to jen hloupý vtip. Usmál se Petr a pohladil menšího spolutrpitele po hlavě. Ty jsi ale zoromstitel, zašeptal Jára obdivně. Nezvyklý lomos probudil vedoucího Bena. Co to tu tropíte za hluk? A co ty deky? Kluci chvíli krčili rameny, ale nakonec museli s barvou ven. Vyřídíme si to zítra. Teď jděte všichni spát, nařídil přísně vedoucí. Druhý den při velkém nástupu byl vedoucí Ben nezvykle vážný. Jedno skautské pravidlo zní, je přísně zakázáno hlídku strašit nebo žertem napadat. Pája, Mafík, Ferda a Kajak tohle pravidlo porušili a proto budou vhozeni do laguny. Každý z nich ve volném čase nařeže do 3 dnů 30 polínek. A tady Kšanda s Bobíkem, obrátil se Ben již s úsměvem k Petrovi s Járou, si můžou zvolit novou přezdívku. Včera v noci se stali právoplatnými skauty a ještě ke všemu splnili bobříka odvahy, řekl a podal klukům kus březové kůry.
Na tu si večer napíšete novou přezdívku a po přísaze ji spálíte v táborovém ohni. Od té chvíle vás nikdo nesmí nazývat starým jménem. Petr byl mile překvapený. Čekal trest a přišla odměna. Oči mu plály radostí a štěstím. Večer při odříkávání skautského slibu si vzpomněl na tatínka. Hrdě vypěl hruď a v očích mu zasvítilo. Určitě by byl na mě pyšný. Nad strašidly jsem jednou provždy zvítězil. Už se jich nebojím. Jsou to jenom výmysly. Jako teď, sešpendlené deky a vydlabaný meloun. A taky už nejsem žádný mazánek. Jsem skaut. Skaut Zorro.

Z knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den od 7:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion.

Dohráli For King and Country s písní Shy, což znamená opatrný, ostýchavý. Zpívalo se tam Čekal si na mě dost dlouho, tentokrát necouvnu. Cítím, že se ve mně zvedá plamen, nebudu se ostýchat. Když mě svět háže klacky pod nohy, když mě pohlcuje strach, nebudu couvat, nebudu opatrný. A teď už polská skupina Ovca s písní Odpověď. Je to o komunikaci s Bohem.

Máme místo nebo prostředí, kde mohou růst pravdivé a otevřené vztahy, kde je ochota otvírat se pravdě Božího slova? I tyto otázky položí v následující relaci kazatel Jaroslav Pokorný. Před námi nejen chlebem. Přeji příjemný poslech.

Dnes začneme malým příběhem, který je spíše vtipem, ale může posloužit i k zamyšlení. V jedné rodině vyrůstal malý chlapeček, který byl na svůj věk velmi šikovný. Zdálo se, že rozumí všemu, co se mu říká, ale vůbec nemluvil. Jeho rodiče si s tím dělali starost, chodili s ním k lékařům, ti žádnou vadu nenalézali, nicméně chlapeček nemluvil. Jednou, tomu mohlo být asi 4 nebo 5 let, si sám hrál ve svém pokoji v horním patře domu. Tu najednou se běhl ze schodů a vykřikl na totálně překvapené rodiče: "Nahoře hoří!" Oheň to nebyl velký a brzy se jej podařilo uhasit. Pro rodiče bylo ale největším šokem to, že slyšeli svého syna promluvit. Ptali se ho: "Proč si nikdy nic neřekl, když umíš mluvit?" Chlapec odpověděl: "Ještě nebyl důvod." Tento úsměvný příběh je samozřejmě trochu přitažený za vlasy. Ukazuje nám však, že jako lidé máme různou míru důvodů pro to, abychom s druhými mluvili. Tento měsíc jsme na návštěvě v Ježíšově škole a v ní se nejen učí, jak jsme o tom mluvili před týdnem, ale i sdílí. Asi v běžných školách učitelé většinou nemají moc rádi, když se žáci spolu baví, zvláště když to dělají při výkladu učitele nebo samostatné práci či písemce. V tom je Ježíšova škola jiná. Vzájemné sdílení se učedníků je zde velmi důležité. Budeme nyní zkoumat, co by mělo být těmi správnými důvody ke sdílení. Podíváme se na 2 konkrétní biblické situace, ve kterých vystupuje Ježíš a jeho učedníci. První situace se odehrála v tomto kontextu. Ježíš už míří na svou poslední cestu do Jeruzaléma, vyučuje své žáky ohledně následování a potom vysílá 72 svých učedníků na misijní cesty. Co se dělo, když se učedníci vrátili z těchto misijních cest, nám popisuje evangelista Lukáš v 10. kapitole, verších 17 až 24. Když se těch 72 vrátilo, radostně mu říkali: "Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu." Odpověděl jim: "Viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích." V tu chvíli se Ježíš rozveselil v Duchu svatém a řekl: "Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je syn, jedině Otec, a kdo je Otec, jedině syn a ten, komu by ho syn chtěl zjevit." V soukromí se pak obrátil k učedníkům a řekl jim: "Blaze očím, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili, a slyšet, co slyšíte, ale neslyšeli." Učedníci se vracejí z misijní cesty plní radosti a tuto radost sdílejí s Ježíšem i mezi sebou navzájem. Zažili, že Boží moc funguje, a nejen to, že navíc funguje skrze ně, slabé a křehké lidi. Pamatuju se, když jsem byl účastníkem jedné trochu tajné modlitební skupinky v klášteře, že jsme docela často sdíleli radost z toho, že Bůh odpovídal na naše modlitby. Ježíš komentuje sdílení svých žáků a zmiňuje určitou teologickou skutečnost o Satanovi, které dodnes přesně nerozumíme. Co je jasnější, jsou její důsledky. Ježíš dal svým učedníkům moc nad duchovním nepřítelem. Ukazuje jim, kým v Ježíši jsou a jakou v něm mají autoritu. A právě to je věc, kterou je dobré v křesťanských sdíleních často připomínat. Ježíš navíc své žáky usměrňuje. Nechce tlumit jejich radost, chce však změnit její předmět, to, z čeho se radovat. Nabízí jiný úhel pohledu. Zatímco původní radost učedníků
se soustřeďuje na ně samotné, říkají, démoni se nám poddávají ve tvém jménu. Ježíš směřuje jejich radost k nebi, k Bohu a božím záměrům pro budoucnost. Hlavním důvodem jejich radosti a vděčnosti má být to, co je v budoucnosti a věčnosti, a to je Bůh a to, co on pro ně připravuje, tedy Ježíšovými slovy, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Sdílení mezi Kristovými učedníky by nemělo nikdy ztrácet ten správný nadhled boží perspektivy. Když se díváme do Bible, tak vzhledem k situaci porušeného světa, ve které se nacházíme, tam asi častěji nacházíme sdílení trápení, než sdílení radosti. Ale že má dobrý smysl sdílet i bolestivé věci, nám říká i známé rčení sdílená radost, dvojnásobná radost, sdílená bolest, poloviční bolest. V této chvíli se zaměříme jen na sdílení jednoho typu trápení, a to vlastního selhání. Podíváme se na dnešní druhou biblickou situaci. Učedník Petr, jistý si sám sebou, večer před Ježíšovým zatčením mu tvrdí: položím za tebe život. Petr je upřímně horlivý, ale nezná sám sebe. Ježíš jeho tvrzení zpochybňuje a předpovídá Petrovo zapření. To čteme mimo jiné v závěru 13. kapitoly Janova evangelia. Ještě týž večer se to naplní. Ježíš je zatčen, Petr jej třikrát zapírá, Ježíš je potom odsouzen a popraven, ale třetího dne vstane z mrtvých. Potom jako vzkříšený se znovu setkává s Petrem, jak o tom čteme ve 21. kapitole Janova evangelia. Ježíš se třikrát Petra ptá, jestli ho miluje. Zkoumá Petrovo srdce. Ten pokorně vyznává svou lásku k němu, vždy s odkazem na Ježíše, který jej přece zná. Zná jeho selhání, ale i jeho hluboké pokání a touhu následovat Krista celým srdcem. Ježíš dává Petrovi nové poslání a zároveň mu předpovídá cenu, kterou bude muset při následování Krista zaplatit. Rozhovory mezi Ježíšem a Petrem nebo se skupinou učedníků vracejících se z misijní cesty jsou určitým znázorněním Ježíšovy strategie. Kromě své služby zástupům si Ježíš vybral několik konkrétních lidí, do kterých dlouhodobě investoval, nebo ještě výstižněji, i když obrazně řečeno, do kterých vkládal svůj život. Pro něj totiž základní strukturou budoucího božího království byli lidé. Každý učedník byl výsledkem jeho osobního a důvěrného nasazení. Ježíš se svými učedníky sdílel svůj život a chtěl, aby i oni s ním sdíleli své životy a také jim do života mluvil. Ale co teď, když mezi námi Ježíš není fyzicky přítomný, ale je přítomný mezi námi jeho duch a jako Ježíšovi učedníci máme v Duchu svatém právo a zároveň úkol sdílet mezi sebou své životy a mluvit si do nich. Greg Ogden, známý duchovní autor, zabývající se především učednictvím, píše o třech složkách učednictví. První jsou vztahy mezi učedníky, které mají být čestné, otevřené a zranitelné. Druhou složkou je samozřejmě pravda Božího slova v Bibli, vůči které učedníci otvírají svůj život. A třetí je vzájemná vykazatelnost, čím se rozumí dovolit druhým, aby nás vybízeli aplikovat Boží pravdy do našeho života. A tady vidím souvislost s Ježíšovou chválou maličkých či nemluvňat, o které jsme dnes četli v Lukášově evangeliu. Bůh pracuje v těch, kteří jsou maličtí, pokorní vůči Božímu slovu, ale také jeden před druhým. V dnešní době a kultuře ty tři složky učednictví se asi nejlépe dají uskutečňovat v malých skupinkách. Tam se můžeme učit důvěře a upřímnosti ve vzájemném sdílení, dále otvírat naše životy pravdě Božího slova a v některých typech skupinek také realizovat vzájemnou vykazatelnost. Ale ať už zvolíme jakoukoliv formu, klíčové je,
že v Ježíšově škole potřebujeme jeden druhého, a to zvláště ve vzájemné vykazatelnosti. Na závěr mi, milí posluchači, dovolte několik otázek přemýšlení. Podobně jako minule, jsou určeny především pro žáky v Ježíšově škole. Nicméně věřím, že mohou přinést užitek i těm, kteří se za věřící křesťany nepokládají, ale sami chtějí růst a pomáhat k růstu i druhým. A teď už ony otázky. Máš místo nebo lidi, kde jsou pravdivé a otevřené vztahy, kde je ochota otvírat se pravdě Božího slova? Může to být tvé manželství, či dvojice blízkých osob, nebo malá skupinka? A druhá věc, máš někoho, komu jsi vykazatelný, s kým sdílíš i své zápasy, selhání, dílčí prohry, kdo ti pomáhá vracet se k dobrým a správným rozhodnutím? Pokud tvé odpovědi na tyto dvě otázky jsou ano, můžeš rozvažovat nad tím, jak by to šlo dále rozvinout. A pokud takové lidi nemáš, není čas se za takové osoby modlit a je hledat, potřebujeme se totiž navzájem.

Milí posluchači, je 17. července, 8 hodin, pátek večer a před námi víkend. Ať už pojedete kamkoliv, nebo budete na zahrádce, v bazéně, nebo uklízet, můžete poslouchat Rádio 7, které pro vás hraje 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. A za 15 minut si můžete poslechnout pořad Světem Bible, kde se John Vernon McGee věnuje knize Zjevení. Kniha České studny aneb Hloubání o české identitě se zaměřuje na odkrývání toho, co lidem v historii naší země pomáhalo žít praktický zbožný život. Ve Večeru pod lampou se budeme spolu s autorem tohoto spisu, Davidem Loulou, postupně zabývat studnou lásky k pravdě, studnou svatosti, modlitby, uctívání, ale také pracovitosti či božího řádu. Celkem 12 studní může být novou inspirací v životě každého z nás. První tři kapitoly uslyšíte v 21 hodin. Náš osobní pohled na lásku a na život má často kořeny v našem dětství. Některé tyto postoje jsou nevinné a neškodné, ale jsou i takové, které nám v dospělosti ničí a boří vzájemné vztahy. Bůh nám od těchto nezdravých postojů nabízí oproštění. Na praktické kroky této cesty se zaměří Charles Stanley v pořadu Doteky po 10. večerní. V 17. století, kdy žila Susanna Wesleyová, její životní příběh sledujeme ve čtení na pokračování,

Dozněla píseň Better od Mikea Dannyho, kde zpíval o vztahu, o tom, že nikdy to nebude jednodušší, ale bude to lepší, věř mi. A teď už Adonai, anebo taky Terezie Štercová.

0: V cyklu Světem Bible sledujeme prorocké obrazy z novozákonní knihy Zjevení. První dva verše z 6. kapitoly přináší informace o nadcházejícím období celosvětového soudu. Budoucí události dějin lidstva nejsou ponechány náhodě. Z nebeského trůnu je pevně a svrchovaně řídí sám Ježíš Kristus. Biblickým zamyšlením o boží svrchovanosti a spravedlnosti nás provede komentář teologa Johna Vernona McGeeho v podání Pavla Vopaleckého.
1: Milí posluchači, už několik týdnů leží před námi otevřená kniha s názvem Zjevení Ježíše Krista. Tato kniha je součástí Bible. Ve 4. kapitole této knihy jsme viděli Pána Ježíše Krista, kde je ctěn jako stvořitel, ale potom rovněž vykoupil zemi, a tak v 5. kapitole byl oslavován jako vykupitel. Protože je stvořitelem i vykupitelem, je hoden toho, aby také soudil tuto zemi, lidi, kteří zde jsou a mají zde být obrazem Boha. V 6. kapitole knihy Zjevení se scéna mění. Dějiště, nebo spíš centrum naší pozornosti, se z tohoto pohledu na trůn a na starce kolem trůnu přesouvá na zem. A my se přirozeně ptáme, co se děje na zemi, když tam církev už není. Je tam dávno předzvěstované velké soužení. O tom pak dále pojednávají kapitoly 6. až 18. Hlavním předmětem 6. kapitoly je otevírání 7x zapečetěné knihy. A to končí až prvním veršem 8. kapitoly. 7. pečetí zahajuje období velkého soužení. Pán Ježíš, jako ten jediný, kdo má k tomu právo, rozlamuje jednotlivé pečeti, a to jsou signály, aby vyjeli 4 jezdci na koních. Uvidíme mrtvé, kteří byli v tom období umučeni, a také uvidíme příchod dne hněvu. Následuje jedna událost za druhou v přesném pořadí. 7 pečetí je úvodem k troubení na 7 polnic, o čemž je pak řeč v kapitole 8. až po kapitolu 11. verš 19. A zvuk těchto 7 polnic je předehrou k vystoupení 7 strašlivých bytostí, jak o nich hovoří pak kapitoly 12. a 13. Dravá šelma z moře předchází 7 nádobám nebo koflíkům hněvu, podle Zjevení 15 až 16. Poslední nádoba hněvu nám ukazuje břímě Babylona, soud nad ním a tím také konec velkého soužení na zemi, Zjevení 17 a 18. Potom následuje Kristův druhý příchod na tuto zem. Je zajímavé si povšimnout, že první i poslední soud na zemi se týká Babylona. Babylon je dějištěm prvního organizovaného vzepření lidí proti Bohu. 1. Mojžíšova 11, prvních 9 veršů. Ale zároveň Babylon představuje poslední vzpouru proti Bohu, a to jak ve smyslu náboženském, Zjevení 17, tak i ve smyslu politickém, k tomu dojdeme ve Zjevení 18. kapitole. I když se díváme na tyto mimořádně závažné události na zemi, je důležité, abychom nespustili ze zřetele toho, který je hoden otevřít onu knihu, rozlamovat její pečeti jednu po druhé, a který teď v těchto popsaných událostech všechno řídí. Už na začátku nám bylo řečeno, že jde o zjevení Ježíše Krista, tedy o jeho ukázání se v pravém světle. Již se neprochází mezi 7 svícny, které znázorňovaly jednotlivé místní sbory anebo místní církve. Ty svícny byly všechny vzaty ze země, byly přemístěny. Pán Ježíš také už více není nejvyšším knězem, který by vykonával úřad prostředníka a přímluvce. Nyní, když láme jednotlivé pečeti, je exekutorem, vykonavatelem soudu, vykonavatelem boží vůle na zemi. Všechny soudy velkého soužení jsou zahájeny zrušením pečetí. To je impuls pro všechno, co následuje.

V žalmu 2. 9. verši stojí psáno tvrdé slovo. Roztlučeš je prutem železným. Mnozí řeknou, že tohle se jim nelíbí. A máš snad lepší návrh, jak by měl vševládný božský král, až viditelně přijde na zem, potlačit všechnu vzpouru? Jestli ano, měl bys pánu Ježíši poradit, jak by to podle tebe měl udělat. Myslíš, že v některém hlavním městě jsou připraveni, aby mu předali vládu? Rozhodně ani ve Washingtonu, ani v Moskvě to nemají v úmyslu. Ani žádné z našich politických seskupení nemá zájem složit své politické zbraně a dosadit Ježíše Krista na trůn. Na obou stranách politického spektra jsou lidé, kteří by se na trůn naopak sami moc rádi dostali. Třeba, že toho vůbec nejsou hodni. Příteli, pouze on jediný je toho hoden, vykládá dále náš učitel doktor McGee. A jak se hodlá dostat k moci? Tak, jak to říká druhý žalm, roztlučeš je prutem železným. V dalším textu brzo uvidíme, že to, co se bude od této chvíle odehrávat, podle knihy Zjevení, je soud nad zemí. Církev už je vysvobozena. Období soudu na zemi se jí netýká. Proč? Snad proto, že to byly roztomilé, sladké děti v nedělní školce? Ach ne, byli to hříšníci, ale jsou milostí Boží spaseni. Podle písma věříme, že jenom ti lidé jdou vstříc velkému soužení, kteří odmítli Boží milost. 4. a 5. kapitola knihy Zjevení, které jsme si četli v předchozích pořadech, byl jen přípravou na příští události, na soud země. Ve 4. kapitole jsme viděli Boží trůn a v 5. kapitole tu zvláštní knihu a s ní Pána Ježíše Krista. Zde je dobré zdůraznit určité faktory, které intenzitu a vřavu toho velkého soužení umocňují. Za prvé, Duch Svatý na zemi už nebude zadržovat zlo nebo bránit zlu v jeho enormním šíření. O letnicích Duch Svatý mimo jiné převzal úlohu spojovat věřící v jedno tělo Kristovo, bydlet v nich, naplňovat je, vést je a zmocňovat je pro vítězný život v tomto světě. Věříme, že on bude také doprovázet církev z tohoto světa a pak už nebude zdejší zlo držet na uzdě. Tolik tedy za prvé k úloze Ducha Svatého, která skončí. Za druhé, pravá Kristova církev, tvořená Božími dětmi ze všech denominací i nezávislých skupin, církev, která je v této naší době ještě světlem a solí, bude pryč ze země. Třeba, že ta pravá církev má v současném světě relativně malý vliv, přece jistý vliv má, ale až zemi opustí, nezbude tu nic, co by bránilo podstatě hřícha a globálního duchovního i morálního úpadku lidstva. Za třetí, ďábel ví, že má k dispozici už jen málo času. Hodlá proto v té době všechno dostupné zužitkovat ve svůj prospěch. A nutno říci, že Bůh mu to po jistý čas dovolí. Dovolí, aby zde po tu vymezenou kratičkou dobu svobodně vládl. Za čtvrté, zlí lidé budou smět svobodně provádět své zločinné plány. Jinak řečeno, Antikrist na krátký čas bude moci převzít tuto zemi do svých rukou. Za páté, Bůh bude soudit přímo. Čteme o tom v 6. kapitole v 17. verši, neboť přišel veliký den jeho hněvu. Kdo bude moci obstát? Nemyslím si, že velké soužení propukne mimořádně náhle jako nějaká mohutná vichřice, vyjadřuje své domnění náš americký průvodce v těchto pořadech. Pečetě jsou totiž otevírány postupně, jedna za druhou, logicky, chronologicky,

počínaje čtvrtou kapitolou se všechno týká z našeho pohledu budoucnosti. Jde tu o budoucnost z našeho pohledu na tok času, i když Jan hovoří v přítomném čase. My žijeme v době věcí, které jsou, jak to apoštol Jan podle pokynu Pána Ježíše označil ve zjevení 1. kapitole 19. verši. Žijeme v období církve. A žádnou z těch pečetí, polnic, nádob nebo bytostí, které ještě uvidíme, nemůžeme vztahovat na naši přítomnou dobu. Věřím, vysvětluje náš teolog, že všechno to nyní prostřednictvím pozorného čtení písma sledujeme jako jednu velikou, možná poněkud podivnou scenérii na jevišti. Nedomnívám se, že by se něco z toho dálo už dnes. Přesto je docela mnoho lidí, kteří takhle interpretují tento oddíl, se snahou ukázat, že jde o současnost. Důvodem je ovšem povětšině snad jakási senzacechtivost. Takovým pojetím se totiž docela snadno získají posluchači a aktuální tajemné knihy o tomto tématu se docela dobře prodávají. Ale dozajista to neodpovídá tomu, co zde apoštol Jan napsal. Prostě chci předložit a podtrhnout jako samozřejmou zásadu, že od 6. kapitoly se všechno vztahuje k budoucnosti a žádná z popisovaných událostí se dosud neuskutečnila. Úsek knihy Zjevení, který pojednává o 7 církvích, může být bez rozpaků zařazen do dějin. Ale nemůžeme nějak podobně do uplynulých dějin ani do přítomnosti, do přítomných událostí zařadit anebo v nich hledat naplnění kterékoliv z následujících pasáží. Rozdíl mezi dvěma hlavními směry ve výkladu proroctví se stává zvláště zřejmým právě v tomto bodě pohledu do knihy Zjevení. Jde o rozdíl mezi takzvanými futuristy, čili těmi, kteří vidí tyhle věci jako budoucnost, a těmi, kteří zastávají opačné, historické hledisko. Historické podání vychází z předpokladu, že všechno je zde jen historií a všechno se dá vhodně zařadit nebo spíš volně promítnout někam do dějin. Připadá mi dost zajímavé, vysvětluje dále náš vykladač, že mnozí zastánci tohoto jinak principiálně historického pohledu se domnívají, že od 6. kapitoly nebo od určitého místa v knize Zjevení o kousek dál je to v skutku věc budoucnosti. Jinými slovy, nějak se jim to následující slovo do historie zrovna nehodí. A milenialisté se přesto snaží všechno vysvětlit historicky. Výsledkem toho je existence, podle doktora Walworda, asi 50 různých systémů výkladu, které vzešly z tohoto historizujícího pojetí.

S určitostí vlastního přesvědčení mohu říci, že Jan dává jasně najevo, že jsme se nyní dostali k věcem budoucím. A všechno odtud až po závěr 20. kapitoly leží dosud v budoucnu. Sledujeme zde chronologické seřazení a to je naprosto logické. Jednoduše nemůžete říkat, že se tyto události odehrávají v současnosti, ani je nemůžete vsunout do minulých dějin. A tak už konečně přicházíme ke konkrétnímu textu 6. kapitoly, kterému doktor McGee dává malý pomocný nadpis. Rozlomení první pečeti. Jezdec na bílém koni. Pán Ježíš tedy bere do ruky 7x zapečetěnou knihu a láme první pečeť. Kralicky jsou první dva verše přeloženy takto. I viděl jsem, když otevřel ten beránek jednu z těch pečetí a slyšel jedno ze 4 zvířat, ano praví jako hlasem hromovým. Pojď a vys. I pohleděl jsem a aj kůň bílý a ten, kterýž seděl na něm, měl lučiště a dána jest jemu koruna i vyjel, přemáhaje a aby přemáhal. A nebo ještě ekumenicky, tu jsem viděl, jak beránek rozlomil první ze 7 pečetí. A slyšel jsem, jak jedna z těch 4 bytostí řekla hromovým hlasem, pojď, a hle, bílý kůň a na něm jezdec s lukem. Byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. 6. kapitola, 1. 2 verše. Kristus rozlomí všechny pečeti jednu po druhé ve správném pořadí.

0: Apoštol Jan znovu dotvrzuje, že viděl a slyšel. I my, když pozorně čteme jeho záznam, jako bychom teď sledovali reportážní záběry. Pokusy určit symboliku jezdce na bílém koni dali vznik mnoha rozdílným názorům. Existuje dokonce i výklad, že jezdec představuje Krista. Na podporu svého postoje si zastánci tohoto pojetí berou žalm 45. a také 19. kapitolu Zjevení. Ale řada znalců Bible z premilenialistické školy učí, že bílý kůň a jezdec na něm je naopak antikrist. K takovým vykladačům patří také Scott, Ironside, Schaefer, Walward, Wordbridge. A je to také moje stanovisko, dodává náš komentátor. Jde tedy o antikrista, který napodobuje, čili imituje Krista. Předstírá, že je přicházejícím Kristem. Kristus ale stojí nad probíhajícími událostmi a otevírá pečetě na knize. Když se potom v závěru knihy Zjevení objeví zdánlivě podobným způsobem, má docela jinou výzbroj, nikoli luk. Dnes to vypadá, že směřujeme ke světové diktatuře. Z mnoha znaků se to stává stále zřetelnějším. Snad všechny národy na světě jsou vnitřně rozrušeny. Množí se nezákonnost, vlády nejsou schopné zvládat situaci, jak by měly. A to všechno připravuje cestu pro příchod někoho, kdo se ve velkém stylu ujme moci. Antikrist vždycky nevystupuje jako lump. Koneckonců Satan je andělem světla. Nebude mít rohy ani kopita. Spíše to bude ten nejpřitažlivější muž, jakého kdy svět viděl. Svět ho uvítá a zvolí si ho. Ale když antikrist převezme moc, dozajista to bude pro celý svět v konečném důsledku velmi zlé. Přátelé, tohle nejsou jen bláznivé řeči dnes již zesnulého kazatele odněkud z Kalifornie. Stejně mluví i jiní lidé s různým společenským postavením, kteří se zjevně ani příliš nehlásí ke křesťanství. Profesor Toynbee, ředitel v jednom americkém institutu pro mezinárodní vztahy, prohlásil: tím, že lidstvo je svým vlastním stavem nuceno mít stále víc smrtících zbraní a tím, že se zároveň zvyšuje vzájemná ekonomická závislost v rámci celého světa, tím je vlastně samotnou přemírou techniky a ekonomického propojení hnáno k takovému stupni bezradnosti a úzkosti, že jsme zralí pro zboštění nějakého nového Cezara, kterému by se podařilo svět sjednotit a dát mu mír. Tolik citát. A přesně tohle bude antikristova platforma, s níž vystoupí. Nabídne sjednocení světa a mír. Mám za to, že kdyby se teď kdokoliv objevil na scéně s takovou nabídkou, dost rozumně a dost logicky podanou, nikdo ze světských představitelů by se příliš dlouho neptal, jestli přišel z nebe nebo z pekla. Myslím, že by jim to bylo jedno, protože chtějí mír za každou cenu. A už jsme přece utratili miliardy dolarů ve snaze míru dosáhnout. Pan Chesterton svého času řekl: jedním z paradoxů tohoto věku je skutečnost, že je věkem pacifismu, nikoli však věkem míru. Konec citátu. O míru se v naší době totiž jen hodně mluví. Až se dostane k moci antikrist, také bude mluvit o míru. Svět si bude myslet, že snad vstupuje do milénia, do tisíciletého království, zatímco ve skutečnosti vejde do velkého soužení. Velké soužení přichází jakoby v beránčím rouše, ale vyklube se z něho lev. Příslib míru je velkou lží, které svět uvěří. Zmíněným jezdcem v přečtených verších není Kristus, protože on je beránkem. Beránkem, který je na trůnu a který rozhoduje, který řídí tyto události a vydává rozkazy.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible.cz. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Děkujeme.

Pane, připomeň mi, jaké to bylo, když jsem tě poprvé miloval. Dohrála píseň First Love od Mr. Tallbox. A teď už pouštím Jeremyho Kempa s písní You See Me. Snažím se zjistit, kdo jsem v očích ostatních. Schovávám se za touhle křehkou maskou, ale pravda mě osvobodí. I když se cítím zapomenout, neznamená to, že doopravdy jsem. V davu, ve kterém se cítím ztracen, ty mě stále držíš ve svých rukách. Vím, že nejsem sám, nejsem neviditelný a nikdy nebudu, protože ty mě vidíš.

Nestydím se za evangelium. Je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří. Epištola Římanům, 1. kapitola, 16. verš.

0: Hospodinu národ.
1: Poslouchejte Rádio 7 a přelaďte se na lepší myšlenky.

0: Milí posluchači, ještě stále máme 17. července a znělka nám ohlásila 9. hodinu večerní. Vítejte u poslechu čtení dobrých knih. V pořadu Večer pod lampou vám ke slyšení nabízíme to, co by vám určitě nemělo ujít. Dnes se vracíme k titulu Davida Lowley, České studny, aneb hloubání o české identitě, která se zaměřuje na odkrývání toho, co lidem v historii naší země pomáhalo žít praktický zbožný život. Postupně se spolu s autorem budeme zabývat studnou lásky k pravdě, studnou svatosti, modlitby, uctívání, ale také pracovitosti či božího řádu. Celkem 12 studní může být novou inspirací v životě každého z nás. Knihu nastudovali Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. Přeji vám příjemný poslech.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Úvod.
1: Izák tedy znovu kopal studně, které vykopali za dnů jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti Pelištejci zasypali. První kniha Mojžíšova, 26. kapitola, 18. verš.
0: Co jsou to české studny? Je třeba je hledat a obnovovat? A proč? Objevují se zde tyto otázky a je třeba se jimi poctivě zabývat. V nedávné době probíhala soutěž o největšího Čecha. Je s podivem, že mezi prvními 10 favority byli 2 křesťané. A nejen to, byli to duchovní. Český národ se dosud hrdě hlásí ke Komenskému a Husovi, jako ke svým hrdinům, kteří národ výrazně ovlivnili a stále ovlivňují svět.

0: své ideály reformní, ale padli jsme proto, že jsme se jich nedrželi a jich se vzdávali. Teď už nám Hospodin poskytl prostor, abychom se mohli na zemi rozplodit.
1: Pevně věřím, že obnova českého národa bude souviset s návratem k jeho dědictví. Lze říci, že na Bílé hoře byla zabita česká reformace i česká státnost. Česká státnost byla vzkříšena založením republiky roku 1918, ale česká reformace u nás dosud vzkříšena nebyla. Český národ je duchovně mrtvý. Pravá církev zde byla, několikrát prožila vnitřní obnovu a příliv spasených lidí, ale do národa se to nepřelilo, natož do jiných národů. Od 30leté války počet spasených lidí v naší zemi pravděpodobně nikdy nepřesáhl ani 1% populace. Český lev je mrtvý. Čeká na vzkříšení. Abraham kopal studny, aby měl vodu. Otevřel zdroje požehnání a dal jim jména. Druhá generace, Izák, potřeboval vodu, požehnání. Hledal zdroje požehnání. Nezačal kopat nové studny, ale navázal na dílo svého otce. Byl tu však problém. Pelištejci ty studny zasypali prachem a kamením, ze zloby. Nepřáli si, aby toto požehnání přicházelo na svět. Izák však chtěl pít ze stejných zdrojů jako jeho otec, a proto začal studny čistit. Pojmenoval je stejně jako Abraham. Nepřátelé je chtěli Izákovi ukrást, avšak Izák se nevzdal a kopal dál, dokud nedosáhl prostoru, zaslíbení od Boha a smlouvy míru s nepřáteli. Poté, co vykopal studnu Rechobot, to znamená prostorná, řekl:
0: Teď už nám Hospodin poskytl prostor, abychom se mohli na zemi rozplodit. Já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo.
1: Je zde vidět, že jejich život, plodnost i výnosy závisely na studních. Bez vody by se nemohli na zemi rozšířit. Též církev v Čechách potřebuje najít studny otců, obnovit je a čerpat z nich, aby nám Bůh mohl požehnat a rozmnožit nás. Dnes přichází boží služebníci z Ameriky, Argentiny, Polska, Evropy a odjinud, aby českou církev probudili k otevření studní požehnání. Za všechny uvedu jedno proroctví z konference smíření v roce 1999.
0: Bůh skrze starou jednotu bratrskou vykopal v Čechách studnici vody živé, která napájela a měla napájet celou Evropu. Za 30leté války spousty národů, které se války účastnili, tu studnici zasypali. A Bůh ji chce obnovit, aby ta voda znovu mohla téci k okolním národům.
1: Mnoho jsem přemýšlel, píše autor, nad tím, co jsou české studny. Myslím, že jsou to konkrétní hodnoty, které určovaly směr české reformace. Tvůrcové reformace z těchto studní čerpali, pili a právě proto tak významně měnili tvář země. Domnívám se v boží bázni, že jde o tyto studny. Láska k pravdě, svatost, modlitba, uctívání, pracovitost, boží řád, horlivost, milosrdenství, misie, proroctví, svoboda, vzdělanost. Samozřejmě jsou i další hodnoty, které česká reformace nesla, ale ty jsou alespoň z části obsažené v těch jmenovaných, nebo nejsou tolik charakteristické právě pro Čechy. V těchto 12 hodnotách Češi skutečně vynikali. Ne všichni a ne vždycky. Přesto dostatečně, abychom to mohli zmapovat, definovat a prakticky je realizovat ve svých životech, rodinách, církvích a celé společnosti. Pokusil jsem se, píše autor, v krátkých studiích tyto studny definovat, vykreslit společenství, které z nich pije, poukázat na zdroje znečištění a navrhnout způsoby čištění. Mým přáním bylo propojit minulost, přítomnost a budoucnost, k čemuž se mi však nedostávalo zjevení ani informací. Proto jsem se zabýval hlavně minulostí a maličko přítomností s tím, že to postačí k podnícení touhy po těch vodách. Jsem si vědom toho, že pokud dnes budeme pít z těchto studnic, projeví se to ve skutečnosti trochu odlišně než před 600 lety. Přesto naši

Víru, lásku i naději posílí vědomí, že zde před námi žili Abrahamové, kteří z lásky k Ježíši všechno opustili a následovali beránka, kamkoliv on šel. Kéž Pán Ježíš Kristus nás všechny osloví a promění a rozhodlí pro dobrodružnou cestu k pramenům českého požehnání.

0: Kapitola 1. Studna lásky k pravdě.
1: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. 3. list Janův, 4. verš. Ten zlý přijde v moci satanově. Bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. 2. list Tesalonickým, 2. kapitola, 9. až 12. verš.
0: Charakteristickým rysem české reformace byla láska k pravdě. Nejvíce je láskou k pravdě znám mistr Jan Hus. Jak jí on rozuměl? Byla mu vzácnější než vlastní život. Zradit pravdu pro Husa znamenalo zradit Ježíše Krista. Ježíš a Bible, Boží slovo, je Husovi pravdou. A žádná lidská autorita, světská ani duchovní, nesmí být nadřízena pravdě Božího slova. Pokud se tak děje, není člověk vázán poslušností k člověku, ale samotnému Bohu a jeho pravdě. Autoritu, která popírá pravdu, má správný křesťan poslouchat jen do té míry, do které dává pravdivé nařízení. Na prvním místě je každý křesťan zodpovědný Bohu a svému svědomí. Mistr Jan Hus tedy bojoval za svrchovanost Boží pravdy a svědomí. Svědomí nesmí nikdo znásilňovat. Takto Hus budoval ve středověku základy svobodné společnosti a stavěl pilíře demokratických ústav a principů. Na české prezidentské vlajce dnes stojí pravda vítězí. Je těžké tomu uvěřit, ale je to tak. A bude. Pokud budou ti, kteří dají na známý Husův apel.
1: Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti. Neboť pravda tě učiní svobodným od hříchu, ďábla, smrti duše a nakonec od smrti věčné.
0: Na Husův vzor navázal Petr Chelčický a Řehoř Krajčí, zakladatel Jednoty bratrské. 150 let trvání Jednoty bratrské do Bílé hory bylo bojem o pravdu. Pravda byla stále tupena a katolická církev s katolickými panovníky se snažila bez přestání tuto studnu pravdy znečistit lží. Lží o neomylnosti církve, lžemi a pomluvami o pravdivých křesťanech, lží o cestě spasení, lživým evangeliem, lží o neschopnosti prostých a neučených lidí rozumět Bibli. Po těchto 150 letech napsal poslední biskup Jednoty bratrské, Jan Amos Komenský, tato slova závěti Jednoty bratrské.
1: A toto všechno ti lidé český odkazuji a odevzdávám. Zejména nejprve lásku k Boží čisté pravdě, kterou nám před jinými národy začal Pán ukazovat službou mistra Jana Husa. On ji spečetil svou krví se svým pomocníkem, Jeronýmem Pražským, i jinými mnohými věrnými Čechy. Antikrist tě od ní odvedl tehdy svými chytrostmi na směnu bazilejském a nyní válečnou ukrutnou mocí. Já se svými syny, kteří chtěli jít za světlem, jsem se jí až dosud hleděla přidržovat. Je to tvé dědictví, tobě dané před jinými národy, milá vlasti. Ujmi se zase svého práva jako svého, když ti Pán prokáže milosrdenství a své pravdě navrátí průchod. Pán tvůj slitovník.
0: Zde vidíme, že biskup Komenský si byl vědom toho, že láska k pravdě je hlavní hodnota, kterou může Jednota bratrská odkázat svému národu. Český národ ve své menšině byl nositelem pravdy a lásky k pravdě. Proto se jako první oddělil od bludů římské církve. Po Bílé hoře roku 1620 byla pravda zadupána, ale ne zničena docela. Mnozí milovníci pravdy utekli do ciziny kvůli svědomí, jiní se snažili víru zachovat v Čechách či na Moravě. Jeden z nich, opět Jan Amos Komenský, věřil, že Bůh vzkřísí českou církev z mrtvých, buď doma v Čechách, či v cizině.
1: Avšak vám, přátelům, poroučíme lepší poklady, samu naši milovanou církev. Oni již vy místo nás přijměte starost, ať již se Bohu zalíbí ji znovu vzkřísiti u nás, nebo ji i postaviti někam jinam, znovu ožilou, doma mrtvou.
0: A to se splnilo po 100 letech. Okolo roku 1720 vypuklo probuzení na několika místech v Čechách i na Moravě, zvláště v okolí Litomyšle a na Moravě v okolí Fulneku a Nového Jičína. Tito noví milovníci pravdy byli ochotni pro ní trpět, opustit vlast, založit roku 1722 osadu Hernhut, Ochranov v Sasku a jít dál až na konec světa se zvěstí pravdy, evangeliem.

Jak se projevují lidé, kteří milují pravdu? Jsou to lidé přímosti, pokory, odvahy a opravdovosti. Neuspokojí je nic podřadného či povrchního. Ti, kdo pijí ze studny pravdy, milují Boží slovo a rozjímají nad ním ve dne i v noci. Boží slovo je pro ně tou nejvyšší autoritou. Nachází v něm skutečné poklady moudrosti a poznání, ale také skutečnou a čistou rozkoš. Jeden z nejmocnějších církevních činitelů té doby, Eneáš Silvius Piccolomini, pozdější papež Pius II., napsal po své návštěvě Čech, že mnoho českých venkovských žen zná Bibli lépe než jakýkoliv italský kněz. Byly doby, kdy se Bible v českém jazyce četla téměř v každé rodině. Kdokoliv pije ze studny pravdy, je osvobozen ze strachu z lidí i ze snahy zalíbit se lidem. Nebojí se pravdu mluvit i proti většině, a to i se škodou. Konečně jde o to pravdu žít a nejen jí znát či o ní mluvit. Žít v pravdě znamená žít podle Božího slova. Pravdu, Krista, opravdově vlastníme, až když se v nás slovo stává tělem. To znamená realitou, skutečností. Až tehdy, když se svobodně ozveme proti pomluvám. Až když umíme věci nazvat pravým jménem. Až když dokážeme zanechat politikaření a otevřeně a veřejně přiznáme svou chybu a s lítostí se omluvíme. Až když zanecháme lží a jiných podvodů, například při vyplňování daňových dokladů. Až když nám pravda bude vzácnější než osobní prospěch. Až tehdy bude zřejmé, že jsme ti, kdo pijí ze studny pravdy. Ti skuteční milovníci pravdy.

0: Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů. Izajáš 8. kapitola 13. verš. Jako poslušné děti, nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. První list Petrův, 1. kapitola, 14. až 16. verš. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení. Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. První list Tesalonickým, 4. kapitola, 3. a 7. verš.
1: Kdo kopal studnu svatosti v Českém království nejprve? Zřejmě již otec České reformace, Milíč z Kroměříže. Ten se roku 1363 obrátil ke Kristu a celé se mu vydal. Jeho současníci dosvědčili, že byl mužem svatosti, pokory a boží moci. Protivníci ho dvakrát obžalovali u samotného papeže, takže se k němu musel dostavit k soudu. Bůh však Milíče miloval a proto se ho zastal. Nakonec byl ospravedlněn a poctěn velkými poctami, o které však nestál. Jeho největší žalobce Klonkot tváří v tvář Milíčovi zcela změkl a přemožen boží láskou zářící z Milíče se mu s lítostí omluvil. Kardinál Grimoard, bratr papeže Urbana V., prohlásil:
2: Ač se můj bratr papež Urban skvěje zázraky, myslím přece, že by tento Milíč měl být kanonizován před mým bratrem.
1: Milíč se při svém pokání vzdal všech úřadů a pozic, které jako kanovník měl. Odřekl se všeho hmotného majetku a ve skromnosti se věnoval kázání Božího slova, péči o chudé, nemocné a opuštěné. Oddával se modlitbám, studiu i psaní svých kázání. Na Milíče z Kroměříže navázali Tomáš Štítný ze Štítného, Matěj z Janova a mistr Jan Hus. I oni svými spisy, kázáními posvěcovali své posluchače. Jak byli tito posluchači proměněni a co zde míníme svatostí? Hebrejské slovo kádoš a řecká slova hosios, hagios a hagnos znamenají oddělenost, odříznutost a také jasnost, záři a čistotu, která vzbuzuje bázeň a úctu. Je to tedy něco kvalitního, vznešeného a dokonalého. Takový je Bůh a křesťané mají tuto jeho záři zjevovat a odrážet. Ježíš nás svou smrtí, svou krví i svým slovem posvětil, to znamená oddělil si své od světa hříchu a připoutal k sobě. Jeho ušlechtilé, dokonalé vlastnosti mají nyní skrze církev nadstandardně zářit v temnotě světa. Neobyčejná nádhera Boží velebnosti má vzbuzovat údiv a bázeň nevěřících, tak, že se skloní před Bohem a vzdají mu čest.
2: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
1: Toto se skutečně dělo v Českém království. Posluchači Milíče, Matěje z Janova i Husa vzbuzovali údiv svými životními hodnotami, svými vztahy mezi sebou, svojí obětavostí, štědrostí, horlivostí i tím, jak mysleli, mluvili i jednali. Nebyli to útrpní činitelé dobra, ale Bůh změnil jejich srdce, takže konali dobro s velikou radostí a potěšením. Dá se říci, že jim působilo skutečnou rozkoš, když mohli rozdat všechno jmění chudým, když téměř nespali, aby mohli navštívit chudé a nemocné a posílit je Božím slovem. Jejich rájem bylo společné setkávání se k modlitbám, chvalospěvům a rozjímáním nad Božím slovem. Mnozí považovali za největší čest, když snášeli pohanění i trápení od protivníků Ježíše. Takováto církev nenechávala nikoho v klidu. Budila mnoho údivu a obdivu, což vzbuzovalo více Kristových následovníků, ale též mnoho odporu od nepřátel pravdy. Po Husově upálení jeho následovníci sice vítězně odráželi křížové výpravy, ale záře boží se z církve vytrácela. Během 15 let již církev nebyla oddělená a vyříznutá ze světa, ale oddělená od Krista a naroubovaná na svět. Přesto zbyly skupiny věrných Kristových následovníků. Z nich povstala roku 1457 jednota bratrská v Kunwaldu. Ta od počátku dbala o svatost a varovala se hříchů. Proto jí dal Bůh dynamický růst i přes silné pronásledování. Dokud dbala o svou čistotu, prospívala, ačkoliv ji nepřátelé chtěli zničit. Toto protivenství ji naopak tříbilo a udržovalo v ryzosti a bdělosti. Pokud načas pominulo a jednota začala vlažnit ve vztahu k Bohu, Pán dovolil nové těžkosti, skrze něž ji obnovoval. Biskupové a starší si toho byli vědomi a prohlašovali, že jim toto soužení bylo nanejvýš nutné, neboť již začali kostnatět a malátnět. Po Šmalkaldské válce v roce 1548, kdy byla jednota postavena mimo zákon, napsali bratrští starší nápravu či napomenutí. Šlo o závazný spis pro členy jednoty bratrské, ve kterém jsou všechny stavy vybízeny k posvěcení, oddělení se od světa a hříchu. V úvodu starší píší:
2: A proto napravení Bůh i pokušení tato dopustiti na nás ráčil, aby nás přečistil, zkusil a svět z nás vyhnal.
1: Takto zůstala jednota bratrská po celou dobu své historické existence od poloviny 15. až do poloviny 17. století v celku. Věrna úzké vyznavačské cestě, nezastrašena násilným pronásledováním katolických panovníků a nepřízní utrakvistů, ani nezlákána touhou poklidu, zaručovaném snad diplomatickými ústupky, konstatoval Amedeo Molnár. Historik František Palacký i prezident Tomáš Garrigue Masaryk považovali jednotu bratrskou za nejčistší a nejkrásnější výkvět české, ale i světové reformace vůbec. Směle vybízeli český národ k návratu k hodnotám jednoty bratrské. A proč? Právě pro tu studnu svatosti, ze které pili i žili její členové. Tuto čistotu života však uznávali a obdivovali i známí světoví reformátoři. Za všechny jedno prohlášení Martina Lutera, německého reformátora.
2: Od časů apoštolských nepovstali lidé, jejichž církev by byla blíže přistoupila k učení a životu apoštolskému než čeští bratří. Ačkoliv nás tito bratří nepřevyšují čistotou učení, přece jen nás daleko předčí řádnou kázní, které užívají a již své církve šťastně řídí a po té stránce mají větší chválu. Tu jim musíme postoupit i pro slávu boží a pro pravdu, neboť náš německý lid nechce ještě na sebe vzít jeho kázně.
1: Ve stejném duchu se ustavila obnovená jednota bratrská, nazývaná Moravská církev či Moravané v Hernhutu roku 1724. Byli to lidé, kteří uprchli z Moravy, neboť již nemohli snášet utiskování svědomí a víry ve své otčině. Většina z nich byli svatými, které nikdo nesvatořečil. Mnozí z nich zemřeli mučednickou smrtí pro Krista, nejčastěji na misijním poli. Oni skutečně pili ze studně svatosti boží a bylo to na nich znát. V Hernhutu neobstál nikdo neobrácený, nikdo žijící v hříchu. Bůh tam byl tak mocně přítomný, že hříšníci činili pokání nebo utekli. Bratří se také navzájem napomínali a každý napomenutý rychle a rád litoval svých hříchů, prosil druhé o odpuštění a o modlitby. Nedělali mezi sebou rozdíly, přistupovali k sobě jako bratři, děti stejného otce.

0: Co se stalo, že tato čistá studna byla znečištěna? Co ji znečistilo? Kde studnu hledat a jak ji můžeme vyčistit? Zdá se pravdivé staré české přísloví. Tam, kde Pán Bůh staví svůj chrám, tam ďábel svou kapli. Kde vytrysknul pramen vody svatosti, tam ten zlý otevírá pramen podobný. A je zde konkurence. Pro církev je rozhodující, ze kterého pramene pije. Pokud pije z božích zdrojů, je jí to k životu a posvěcení. Ale když pije ze satanových zdrojů, je jí to k smrti. Hřích je jed, který otravuje duše jednotlivců, ale též přivodí smrt církvím. Ďábel usiluje svést mnohé k tomu, aby čerpali u něj. On se pečlivě stará o to, aby jeho vody vypadaly stejně jako boží. Největší úspěch má, když se mu podaří pramen boží smíchat s pramenem svým. Církev si dál přichází na stejné místo provodu, jen není tak osvěživá jako na počátku. Později zhořkne docela. To je však většinou už pozdě. Nejprve je rozdíl nepatrný. Děláme to samé jako dříve, jen jaksi bez nadšení. Posléze zjistíme, že to děláme vlastně neradi, ale jdeme v tom ze zvyku dál, nebo kvůli lidem. Nakonec zjistíme, většinou však ne, že ctíme Boha ústy, ale srdcem jsme daleko od něj. Více rozkoše nám působí to, co si koupíme, co si vyrobíme, či posezení s přáteli, s televizí, než modlitba a boží slovo. To je neklamným znamením, že pijeme vodu z falešného zdroje. Ovšem i ten přináší požitek, okamžitý. Prameny toho zlého jsou povrchové, ale boží jsou v tajnosti. Pravá moudrost je v hlubině. Dva lidé například dávají peníze na chudé či postižené tsunami. Jeden zjevně, druhý tajně. První je lidmi obdivován a druhý je inkognito. Jeden pije ze studně světa, druhý pije ze studně svatosti. Na první pohled žádný rozdíl. A přece je to rozdíl klíčový. Naším indikátorem znečištění církve je, co hledá. Každá církev něco hledá, i každý jednotlivec. Pokud ne, tak ztratil smysl života, bytí. Ježíš řekl,
1: hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.
0: Zesvětštělá církev hledá uznání od světa. Touží po tom, co má svět. Slávu, bohatství, krásu, moc a obdiv. Klidně ustoupí z pravdy boží, aby toho dosáhla. Naopak církev svatosti hledá království nebe a nebeskou spravedlnost. Především, to znamená na prvním místě, přede vším ostatním jí jde o boží vládu. Pán jí přidává i to ostatní, svět ji obdivuje. Avšak církev hledající uznání světa ztrácí jak boží přízeň, tak i to světské uznání. Jestliže přestane vyznávat pravdu, ztratí slanost a Pán dovolí, aby byla vyhozena na cestu a lidé po ní šlapali. Pohrdali jí. Existuje způsob, jak udržovat studnu svatosti čistou? Ano. Každý den prát své roucho v krvi beránka, neboť
1: hle, přicházím nečekaně jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 3. Studna modlitby.
1: Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Matouš 7. kapitola 7. verš. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5. kapitola 16. verš.

0: Křesťané v Čechách se již od 14. století vyznačovali zvláštní vroucností a naléhavostí v modlitbách. Zajisté ne všichni věřící pronikli do tohoto tajemství ztotožnění se a spojení s Bohem, ale vždy bylo nemálo těch, kteří v modlitbách strhávali nebe na zem. Někdy toto modlitební nadšení padlo na celé zástupy a projevovalo se jako spontánní hnutí, jehož důsledkem byli mnozí lidé osvobozeni z moci ďábla i hříchu a zachráněni pro věčnost. Ti, kteří pili ze studny modlitby, se spojili s Ježíšem v jeho kněžské roli přímluvce. Ježíš jim odhaloval svá tajemství a dával jim nahlédnout do svých plánů, svého srdce, ba dokonce směli cítit, co cítil on. Začneme-li od Milíče z Kroměříže, můžeme si silně uvědomit to, co měl na mysli apoštol Pavel, když v listu Římanům napsal, že se duch v křesťanech přimlouval káním nevypravitelným. Milíčovi tolik záleželo na spáse lidských duší, že si nepopřával klidu a stále pracoval na modlitbách, aby lidi uvolnil pro evangelium. Prožíval s Bohem velikou radost a uspokojení, ale též bolest nad ztracenými. V bolestech rodil lidi do království Božího. Jeho současníci dosvědčili, že slyšeli, jak se jeho nitro i vnitřnosti svírají úzkostí, vroucností a naléhavostí. V takových modlitbách trávil několik hodin denně. V pokání, slzách, na kolenou, s opravdovou zbožností a beze spěchu. Nikdy se nemodlil za sebe tak vroucně a tak mnoho, jako za své nepřátele. To se ostatně ukázalo při onemocnění jeho největšího protivníka. Milíč se začal velmi rmoutit a prosit své druhy, aby se každý z nich za něho vřele modlil. Sám pak ve svém pokoji padl na zem a začal zbožně vzývat Boží milosrdenství, aby mu Pán dal třeba i za něj zemřít či trpět místo něj. Každý den se Milíč modlil modlitbu svatého Augustina Veliký si Pane.
1: O, s jakým žárem, s jakou velkou zbožností se modlil tuto modlitbu, při níž ho zcela pohlcovala láska k Bohu. Neboť jen dárce a obdarovaný mohou vědět, jak velice mu v té modlitbě vyšel Pán vstříc s požehnaným štěstím, jakou milostí naplnil, jak jej opojil nadbytkem svého domu.
0: To zaznamenal jeho společník. Není divu, že Pán takové modlitby vyslyšel a dal Praze pokání. Mnozí lidé, ale zvláště ženy, pany a vdovy, se celé přimkly k Pánu. Ohnivá Milíčova kázání zapalovala v srdcích lidí nadšení pro Krista. Lidé byli radikálně proměněni. Zanechávali pýchy, nestřídmosti, smělstva. Opouštili řemesla, která nešla provozovat bez hříchu, a učili se jiným. Praha měla asi 40 tisíc obyvatel a z toho bylo 300 prostitutek. Ty začaly též navštěvovat Milíčova kázání a postupně se všechny obrátili ke Kristu. Milíč pro ně postavil Nový Jeruzalém, obytnou čtvrť na místě dřívějšího nevěstince na Benátkách.

0: Milíčův žák a obdivovatel Matěj z Janova, též vzdělaný kněz, pokračoval po smrti svého učitele v jeho práci. Matěj horlil pro Boží království, pro dům Boží. Mnoho opravdových křesťanů viděl v ženách činících pokání a následujících Krista. Psal, že ženy přebírají království nebeské mužům, kteří se obírají marnostmi tohoto světa. A
1: proto je dnes vidět ženy, ani naplňují chrámy v modlitbách, rozjímají, s lítostí se spovídají, v trvalém zbožném nadšení radostně přijímají svátost oltářní, naprosto opouštějí rozkoš a nádheru světskou a naplněny láskou ke Kristu, jež roste den ode dne, ustavičně ve zbožném rozjímání pohřížený soudce vděčně přijímají prorocká vidění, hojná a znamenitá. Proto nyní zřejmě prorocký dar a větší příbuznost s Duchem Svatým přechází na ženy, jimž jsou odhalována velká tajemství Boží.
0: Každý nech si udělá svůj závěr o tom, nakolik odvážný byl na přelomu 14. a 15. století tento pohled na ženy i na proroctví. Tyto ženy, bekyně, se následně stávají hlavními posluchači Jana Husa. I ten dobře rozuměl tajemství vroucí modlitby, ač nebyl tak asketický jako Milíč či Janov. Byl to Hus, kdo proti vůli církve podporoval setkávání křesťanů k modlitbám v češtině, dokonce ve skládání vlastních chval i prozeb, což byl v jeho době přečin, který mu jeho protivníci vyčítali. Jednota bratrská se uchýlila do ústraní v Orlických horách právě proto, aby mohla žít po vzoru prvotní církve v tichosti, modlitbách, četbě písma, pilné práci a praktické zbožnosti. Vřelé nasazení bratří v modlitbách a postech je udržovalo v bdělosti a čistotě. Pokud bratří před Bílou horou začali spoléhat na Rudolfův majestát, na bratrské šlechtice či dokonce na sílu zbraní místo na živého Boha, není divu, že byli poraženi. Václav Budovec z Budova, bratrský pán bojující za svobodu pro jednotu, se hrozil, když viděl, že ovce degenerují ve vlky. Sám byl jedním z věrných, když položil život na Staroměstském náměstí 21. června 1621. Poslední biskup Staré jednoty bratrské, Jan Ámos Komenský, přiznával, že porážka na Bílé hoře i opuštění Čechů během 30leté války je důsledek hříchů Čechů. Sám milovník modlitby, sám současník těch událostí, sám obětí katolického teroru vybízí Čechy k pokání a modlitbám.
1: Odporučuji vám takový pláč, jaký odporučoval Hospodin veškerému rodu izraelskému, když sežehl ohněm své kněze ve svém stánku za to, že před ním obětovali cizí oheň. Tam Pán Bůh nedovolil plakat zbylým kněžím, ale přiměl plakati lid, jak psáno ve třetí knize Mojžíšově, 10. kapitole 1. až 6. verši. I nyní zhřešili moji prvorození, strážci mé svatyně mezi vámi, tím, že vnesli cizí oheň, oheň světské moudrosti, oheň tělesných marností, oheň pýchy, nádhery šperků, nevázanosti, svévole, lakomství, lhostejnosti a tak dále. A protohle zemřeli a zmírají před vaší tváří pro své hříchy. Ale vy plačte, neboť tato rána stíhá vás i vaše potomky. Odporučuji vám takové pokání a modlitby, jaké Bůh odporučoval v čase svého velkého rozhněvání, aby se všichni obraceli k Hospodinu celým svým srdcem, a to s půstem, pláčem a nářkem, aby roztrhli svá srdce, nejen svá roucha.
0: 100 let trvalo, než Bůh vzkřísil jednotu bratrskou, ač v Čechách i na Moravě po celou tu dobu zůstávalo skryté símě věrných Božích. Když Pán vylil svého ducha na vyprahlou zemi v Suchdole nad Odrou a okolí,
1: mnozí přišli k poznání své falešné a domnělé víry a svých hříchů. Jedni druhým se s tím sdělovali, až se to stalo všeobecnou řečí, nejvznešenější zajisté i nejdivnější po domích, ulicích a silnicích, takže kde se sešli 2 nebo 3, už se také o té věci mluvilo a celá krajina byla tím obživena. Mnohé osoby scházely se hned v tom, hned v onom domě, zpívali a vzdělávali se ze slova Božího. Vše to konáno s takovou opravdovostí, že ani nebyl rozdíl činěn mezi dnem a nocí, a mnozí z mládeže za této doby velkého probuzení užili spánku jen po skrovnu. Pastevci na polích se modlili a zpívali pěkné duchovní písně při svých stádech. Čeledínové a služky starali se o spasení svých duší, po vsích nebylo více muzik slyšeti, nikdo nechtěl vstoupiti do herny a tančírny. S velkou horlivostí konány byly modlitby ku věčné lásce, a to i nedospělými dětmi. Tyto pozdvihovali rukou i úst svých k nebi a neustále domlouvali rodičům, aby s nimi šli k Ježíši.
0: Probuzení v této oblasti brzy vyvolalo veliký odpor nepřátel pravdy. Za vlády Karla VI. Bylo pronásledování nekatolíků snad ještě tvrdší než po Bílé hoře. Byla to doba fanatických jezuitů, jako byl například páter Koniáš, známý pálením Biblií i jiných křesťanských knih. I na Suchdolsku byli tito nově obrácení křesťané nuceni vzdávat se své víry. Byli zavíráni do vězení, mučeni, trýzněni hladem i zimou. Rozhodli se, že pokud zde nemohou svobodně vyznávat Ježíše a scházet se ke čtení Bible a modlitbám, tak raději utečou.

0: Saský hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendorf je laskavě přijal na své panství. Dovolil jim tam zbudovat novou osadu nazvanou Herrnhut, což znamená pod ochranou páně, či též na stráži páně. To ukazuje, že se osadníci vnímali jako strážci, totiž ti, kteří stojí v modlitbách na stráži dnem i nocí. To se skutečně dělo, když na ně pán vylil ducha modliteb a pokorných prozeb osmilování. Vznikla 24-hodinová modlitební stráž. Každou hodinu se jeden nebo více lidí modlilo k pánu. Tato stráž trvala více než 100 let. Nebylo to zpočátku nic plánovaného. V neděli 10. srpna 1727 Bůh vylil svého ducha na jejich shromáždění, takže lidé padli na zem pod boží mocí a v tomto stavu, kdy nevěděli, zda jsou na zemi či již v nebi, setrvali až do půlnoci. Plakali, modlili se a zpívali pánu chvály více než 12 hodin bez přestání. Nad Herrnhutem se otevřelo nebe a příval boží moci, lásky, radosti a štěstí opojil všechny, včetně dětí.
1: 29. srpna roku 1727 se stala v skutku dojemná věc. Od 10. hodiny večerní až do rána následujícího dne strávili dívky z Herrnhutu a Bertelsdorfu na modlitbách, zpěvu a pláči na Hutberku, kopec nad Herrnhutem. Chlapci byli v témže čase shromážděni k modlitbám na jiném místě. Duch modliteb a pokorných prozeb, jenž byl tehdy vylit na děti, byl tak mocný a účinný, že jest nemožno slovy to vyjádřiti. Byly to v skutku dny nebeské radosti pro ochranovský sbor. Všichni zapomínali na sebe, na věci pozemské a pomíjející a toužili být s Kristem, svým spasitelem, ve věčné blaženosti.
0: Hnutí modliteb bylo tak silné, že se křesťané modlili bez přestání. I při práci na poli několikrát denně klekali, aby si povídali se svým milým spasitelem. Ostatní lidé si dokonce mysleli, že se klaní slunci. Z hnutí modliteb se brzy zrodilo i hnutí misijní, takže během 25 let vyšlo z tohoto nevelkého sboru přes 100 misionářů do celého světa.

0: Vidíme tu studnu modlitby i lid, který z ní pije. Od té doby ji nepřítel postupně zasypával prachem, takže je třeba ji vyčistit. Přistoupíme-li blíže k této studni, rozpoznáme, co je tím prachem. Je to zklamání a skepse. To způsobilo, že se církev přestala naléhavě modlit a přestalo jí to dělat radost. Každý křesťan i každá církev zažila zklamání z nevyslyšené modlitby, a ne jedno. Pokud se však bojuje, je šance na vítězství. Skepse je stav poraženectví, je to nedůvěra vůči Bohu a k jeho dobrotě a moci. Je to pochybnost o Boží paži, její síle a její délce.
1: Hospodin Mojžíšovi odvětil, což ruka Hospodinova je na to krátká.
0: Když se Izraelci dožadovali na Bohu masa na poušti, i Mojžíš zapochyboval o tom, zda je Bůh mocen krmit masem přes 600 tisíc mužů a jejich rodiny celý měsíc, jak slíbil. Namítá mu:
1: to se vychytají všechny ryby v moři, aby se na všechny dostalo?
0: Mojžíšovi nebylo lehko, cítil se jako mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně lid se svými požadavky a skepsí, na druhé straně Bůh se svými požadavky a trpělivostí. Mojžíš se však modlí a tím vyjadřuje, že Bohu věří, že na něho spoléhá. Lid ovšem proti Bohu reptá:
1: může Bůh prostřít stůl v poušti? Do skály sic udeřil a potoky vod tekly proudem. Může však dát také chleba nebo opatřit pro svůj lid maso?
0: Boží ruka není krátká, aby k nám dosáhla. Ani není slabá, že by nedokázala odstranit překážky a přemoci ďábla. To je třeba mít na paměti, aby pramen modlitby zůstal neskalen prachem skepse. Dalším druhem znečištění je pýcha či nezávislost na Bohu. Postoj Boha nepotřebuji, pomůžu si sám, je pod Božím prokletím.
1: Toto praví Hospodin: buď proklet muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina.
0: Otázka zní: na koho spoléháš? Od koho čekáš pomoc a záchranu? Izraelci čekali pomoc od Egypta a ten se jim stal třtinovou holí, která se zlomila a popíchala jim ruce. Co s tím můžeme udělat? Pravým pokáním se dá každá Boží studna vyčistit a obnovit. Pokáním se navraťme k nebeskému Otci a prosme ho o ducha modliteb a pokání. Nesmíme se vzdávat ani tam, kde není naděje, jak to činil Abraham.
1: On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Tím se stal otcem mnohých národů.
0: I nás, křesťanů. Abraham měl zaslíbené hojné potomstvo a přitom mu Pán dal neplodnou ženu. To byla zkouška. Abraham v ní obstál.
1: Neochabl ve víře, i když pomyslel na své již neplodné tělo. Vždyť mu bylo asi 100 let. I na to, že Sára nemůže mít dítě. Nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil.
0: Bůh je věrný. Dal Abrahamovi potomstvo. Ten ovšem viděl jen závdavek svého syna Izáka. A tak i my se někdy dočkáme pouze závdavku, semínka, ze kterého později vyroste potomstvo. Přesto je lépe žít ve víře v Boží jednání a rozsévat v slzách, než svůj život sobecky promarnit, i kdybychom se naplnění slibů ve svém životě nedočkali.

Milí posluchači, na Rádiu 7 jsme právě skončili s relací Večer pod lampou, kde jste poslouchali první tři kapitoly z knihy Davida Louly České studny a nebo Hloubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel. Četli Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. A pokud vás text této knihy zaujal, pátrejte po něm na webu České studny a nebo ve zvukové podobě v našem archivu.

0: Vítejte u pořadu Doteky, biblického vyučování Charlese Stanleyho. Jistě to znáte, mnohokrát se do života vplíží nenápadný postoj či stanovisko a stane se překážkou naší schopnosti prožívat Boží lásku i lásku lidí. Bůh nám od těchto nezdravých postojů nabízí odproštění. První krok k osvobození je rozpoznání problému. Charles Stanley nám dnes pomůže identifikovat skrytého nepřítele lásky. Čte Pavel Hromádka.
1: Tragédie zničených vztahů spočívá v tom, že ať už se jedná o přátelství nebo manželství, lidé hledají příčinu nebo řešení na nesprávném místě. Často skysnou krásná přátelství a to, co vypadá jako pěkné manželství, se může rozpadnout. Proč vlastně dobrá přátelství končí a krásná manželství se rozpadají? Právě o tom chci dnes mluvit v pořadu, který se jmenuje Skrytý nepřítel lásky. Nejdřív si prosím najděte první list Korinským 13. kapitolu. Určitě si vzpomínáte, že toto je kapitola, kterou apoštol Pavel umístil mezi ty, z nichž jedna pojednává o duchovních darech a druhá o daru jazyků. A v této 13. kapitole prvního listu Korinským mluví o tom, jaká je láska. Pak přichází k verši 11. a říká tu něco nesmírně zajímavého. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Pavel tady vyjadřuje, když jsem dospěl, tak dětské věci, které se v dětství ke mně hodily, se už nehodí do mé dospělosti. Proto jsem je překonal a ze svého života odstranil. Jsem přesvědčen, že ve větě překonal jsem to, co je dětinské, nás apoštol Pavel upozorňuje na skrytého nepřítele láskyplných vztahů. Může jít o vztah v manželství, mezi přáteli či spolupracovníky, nebo táty s mámou ve vztahu k dětem a dětí zase k rodičům. Všechny takové vztahy se občas pokřiví a rozpadnou a výsledkem je bolest, často následovaná rozchodem a rozvodem. Zármutek, neodpuštění a všechno ostatní, co z toho většinou nakonec povstane. Proto bych rád ze všeho nejdřív rozpoznal a identifikoval aspoň něco z toho, o čem jsem přesvědčen, že je takovým skrytým nepřítelem lásky. Skutečný problém totiž nastává,

Nemyslím tím, že bychom jednali jako děti nebo se dopouštěli věcí, které děti normálně a přirozeně dělají. Ale jde tu o to, co se stalo součástí našeho myšlení a našeho způsobu života, když jsme ještě byli děti. Všichni máme v myšlení takový myšlenkový rastr či systém, který vznikl pod vlivem toho, co jsme slyšeli, co jsme zažili, co jsme viděli, a ovlivňovalo nás právě to prostředí, ve kterém jsme vyrůstali. To všechno se stalo součástí našeho myšlení a uvažování, takže od svého dětství jsme si podle toho vykládali celý život. Dívali jsme se na věci, uvažovali a hodnotili i reagovali na základě těch vysvětlení, které byly vysoce ovlivněny nám předanými dětskými způsoby, které jsme přijali a naučili se je. Nikoho jsme se o ně neprosili, prostě nám byly předány a v nich jsme vyrůstali. Proto nám zasahují do života a ovlivňují ho. A když někdo tvrdí, že ho minulost nijak nezasáhla a nijak neovlivňuje, chci vám tady ukázat, proč to není pravda. A právě proto také tvrdím, že dětské způsoby jsou takový skrytý nepřítel láskyplných vztahů. Podívejme se aspoň na některé z nich. Jednu z těch dětinskostí, které jsou dost rozšířené a mnoho lidí se s nimi celý život vláčí, je možné formulovat slovy: moje přijetí záleží na mém výkonu. A protože se podle toho vaši rodiče chovali, anebo s vámi podle toho zacházeli, dospěli jste k přesvědčení, že máte-li získat jejich přijetí a lásku, musíte si je vysloužit zcela určitým způsobem jednání. Proto se v životě snažíte nějak vypadat a možná se u vás vyvinulo jakýsi rozměr perfekcionalismu, takže jste si to zabudovali do života jako standard. A podle toho se také všude chováte. Třeba v zaměstnání nebo ve všech svých vztazích. Jeden z postojů, který vám pronikl pod kůži a dostal se vám do myšlenkového systému, zní: jestli mám získat přijetí, musím podat určitý výkon. Musím vyhovět. Tragédie spočívá v tom, že si sami určujeme standard. No a samozřejmě svého standardu dosáhnout je vždycky vyloučené, protože nikdo není dokonalý. Proto v životě děláme celou řadu chyb a sami sebe pak zahrnujeme výčitkami a otloukáme to sami sobě o hlavu. Další mylný názor, který často řadíme do svého životního systému, je: jestli chceš, aby tě Bůh miloval, musíš dávat velký pozor na svoje chování, protože Boží láska je podmíněna tvým jednáním. Někdy nás toto učili rodiče proto, aby s námi mohli lépe manipulovat a abychom ze strachu z Boha dělali to, co si oni přejí. Nebo se to mohlo stát tak, že jste jako dítě chodili do kostela, bylo vám tak 6, 7, 8 let, kazatel sboru vám tehdy připadal 3,5 metru vysoký, něco jako Mojžíš, proto jste všechno, co řekl, brali jako řeč přímo od Boha. A slyšeli jste od něj větu: jestli chceš, aby tě měl Bůh rád, musíš dělat to nebo tohle. A pak to tohle ještě konkretizoval. Musíš si číst Bibli a modlit se, nikdy nesmíš chybět ve sboru, když se tam něco děje, a také musíš dávat peníze do sbírky, protože jinak tě Boží soud nemine. Možná to neřekl přesně takhle, ale vy jste to takhle pochopili. A říkali jste si: má ty dobroto, jestli mě má Bůh milovat, tak musím tohle všechno dělat. A když to dělat nebudu, tak si jeho láskou vůbec nemohu být jistý. Ano, přesně tohle se nám dostalo do myšlenkového systému. Nebo lidé často svým vnitřním sluchem slyší: jsem nedostatečný, jsem neschopný a nikdy to nezvládnu. Někdy to způsobí dominantní otec či matka, kteří podle toho se svým dítětem jednají. Například máma, která své dcerušce za žádných okolností nedovolí pohybovat se v kuchyni. Neotravuj mě tady, vidíš, že vařím. Ty by ses mi tu jenom pletla, jen si běž hrát s panenkami, nebo si dělej něco jiného, co chceš. A přitom tady je maličká dáma, která se chce učit vařit. Proto by ráda byla se svou maminkou. A chce v té kuchyni opravdu něco dělat. No a tak dělá. Na takovém nepořádku přece není nic špatného. Ale dojde k tomu, že to, co slyší, jsou slova odmítnutí. To neumíš, jsi neschopná, to nepůjde. I kdybychom se pokoušeli upéct třeba koláč, tak ti upadne, nebo bude upatlaný a vůbec nebude hezký, to nejde. Takže tím se tento pocit

0: dostane do jejího myšlení. Nebo máme například kluka, který chce taťkovi pomáhat stříhat trávník. Tady dochází k zajímavé věci. Tatínek mu to nedovolí ve chvíli, kdy se mu moc chce sekat, a pak ho k tomu nutí, když už potom syn vůbec netouží. Dnes zatím takový tatínek říká, jdi mi z cesty, synku, udělám to sám, stačím na to. V podstatě tím svému synovi sděluje, ty na to nestačíš, nezvládneš to, nebudu s tebou pracovat. A tím předá svému dítěti do podvědomí přesvědčení, že za nic nestojí, a s tím kluk pak vyrůstá. Mohli bychom takhle pokračovat do nekonečna a povídat si o tom, jak lidé myslí a co ovládá jejich myšlenkový systém a že nikdo o nic takového nežádal, ale cestou životem takové věci pozbíral, tím, že to vidí, slyší, nebo ho to někdo naučí. Mohou to být rodiče, mohou to být přátelé, mohou to být učitelé, může to být kdokoliv. Byl bych rád, kdybychom si uvědomili, že právě to často bývají skryté, skutečně hluboko ukryté kořeny našeho života, kterým vůbec nevěnujeme pozornost. Co tedy máme dělat? Podíváme se na to. Už jsme v předešlých setkáních měli před sebou obrázek člověka netrpělivého, žárlivého, nelaskavého, arrogantního, pyšného, egoistického a chlubivého, který musí vždycky hrát první housle, musí být vždycky všude první a je na to velice citlivý. A když se necítí zrovna dobře, tak se k němu radši moc nepřibližujte, protože jeho výbuch se vám pak sesype na hlavu. Možná vás přitom napadlo, to je problém mého manželství. To je problém tohoto vztahu. To je problém lidí, se kterými pracuji. Přicházejí do práce a jsou naprosto z formy. A to pak ničí vztahy. Nic z toho ale není problém. Ve skutečnosti jde o hluboce zakořeněné příčiny. Tím nechci říct, že zmíněné věci nejsou faktory, které se na tom podepisují. Jen říkám, že máme-li se vypořádat se skutečným problémem, musíme se vrátit až k tomu dětskému ve svém životě, co jsme si často vůbec neuvědomovali. Pavel řekl, když jsem dospěl, když jsem se stal mužem, odložil jsem je. Prohlásil jsem je za neúčinné a nefunkční. Z toho plyne, že bez ohledu na to, o jaký kořen se konkrétně v životě jedná, je možné s tím něco dělat. Teď se společně podívejme, jak toto vše dopadá na naše vztahy s lidmi. Řekněme, že máme člověka, který říká, v mém systému myšlení je to, co jsem vždycky slýchal, a to je, že moje přijetí závisí na tom, co dělám. Teď si představte, že se jedná o přátelství anebo o manželství. Člověk vstupuje do manželství s přesvědčením, že proto, aby mohl být přijat, musí napřed podat patřičný výkon. Co tedy udělá? Bude se snažit vyhovět až nad svoje síly. A bez ohledu na to, jak moc se snaží, pořád nemá jistotu, že ho ten druhý přijme. Jeho standard je příliš vysoký. Pořád se obává, nejsem si úplně jistý, jestli opravdu myslí, co říká. Sice se ze všech sil snažím, ale nejsem dokonalý. A vím o tom, že nejsem dokonalý. A ta troška hněvu sama na sebe, bude nesmírně výbušná. Jak to dopadne? V tom vztahu ve vás narůstá napětí, stres a konflikt. Člověk, který vstupuje do vztahu s přesvědčením, že jediná cesta k tomu dělat Bohu radost, vede přes určité chování. A když podle toho nejednáte, tak vás tedy asi Bůh nemá rád. Jaké to nese důsledky? Jestli jste věřící, pak kdesi v koutku své bytosti víte, anebo si nad tím aspoň kladete otazník, že když nevěříte, že vás Bůh za všech okolností miluje, pak nemáte jistotu a část té nejistoty vám v životě převálcuje všechno ostatní. Vůbec nejde o to, co se konkrétně děje. Jestli jde o vaše děti, ženu, nebo muže, či rodiče. Jestli v sobě nosíte tuto nejistotu a kladete si otázku, mohlo by se stát, že mě Bůh třeba nebude mít rád? Tato nejistota vámi pronikne a prosákne do všech vztahů. Jak si můžete být něčím v životě jistí, když nemáte jistotu, že vás miluje Bůh? Problém tkví v tom, že ty skryté narážky, vzkazy či poznámky, které jsme slýchali dávno v dětství, nás v dospělosti bolí a zraňují. Není to něco, o co by člověk stál, ale přesto se to děje. Tyto věci vždycky do všech vztahů zasahují pustošivě. Proto se musíme ptát, co s tím uděláme a jak. Existuje jeden způsob, velmi často ho lidé používají, aby se vypořádali se svými problémy, a ten můžeme shrnout do věty: je to tvoje vina. Když se ty vzpamatuješ, všechno bude v pořádku a nebude co řešit. A tak obvinují a obvinují. Víte o tom, že když z něčeho obvinujete druhé lidi, nic se tím nespraví? Prostě to nefunguje. Není to boží způsob. To další, co lidé zkoušejí, je, že toho druhého neustále pozorují. A když se jim daří mít po ruce aktuální záznamy jeho chyb nebo selhání, mohou tak ospravedlnit svou kritiku. A tak jen zvyšují tlak. Ale ani toto nic neřeší. Naopak, tím se problém jen vygraduje. Následně takový člověk často odmítá podívat se sám na sebe. A to ze dvou důvodů. Za prvé, pro některé lidi je mimořádně obtížné říct: mýlil jsem se, udělal jsem chybu, je mi to líto, prosím tě, můžeš mi odpustit. Jen při pouhém pomyšlení na něco takového mají pocit, že mají plnou pusu lopuchových kuliček nebo písku. Prostě jim to nejde přes rty, protože jejich pýcha dosáhla takového stupně a natolik je ovládá, že nic z takového jednoduše nemohou vyřknout. Promiň. Prosím, odpusť mi, protože jsem neměl pravdu. Toto za žádnou cenu neřeknou a neřeknou. Jak to tedy je dál? Odejdou pryč. Od nevyřešeného problému prostě odkráčejí. Tento způsob řešení problému si osvojila většina lidí. Jaký je však boží způsob řešení dětských věcí, které nám pronikly do života a pod kůži, se kterými jsme vyrostli a srostli a které nás teď brzdí, ničí, zraňují a způsobují nesmírnou škodu? To první je přiznat si to. Přiznat skutečnost, že mám přinejmenším částečný podíl viny na tomto konkrétním zhrouceném vztahu, na přátelství či manželství a podobně. Přiznat, že ve mně může být cosi, čeho jsem se doposud vůbec nechtěl dotknout. Částečně to musí být i moje vina. Musím se na svůj podíl viny podívat. Druhý krok pak je rozhodnutí, že ten kořen problému najdu a že si zjistím odpovědi na otázky, proč reaguji tak, jak reaguji. Proč jednám tak, jak jednám. Co mě to vlastně motivuje. Vidím tohle všechno, co je na povrchu. Ale jaké jsou kořeny? Co to je to něco zasutého v mé dávné minulosti, co mě nutí reagovat a jednat s lidmi tak, jak to dělám? Dokud nebudu ochotný podívat se tomu důkladně na zoubek a dokud se nerozhodnu najít kořen problému, do té doby se můj velký problém povleče dál a bude mi do všeho pronikat. Proto Pavel říká, že je potřeba nejdřív takové věci odložit. Je tedy potřeba se ptát, jak se to dělá. Nejdřív je potřeba si to přiznat. Ano, část problému jsem já. Možná dokonce velká část problému. Možná většina. A za druhé, zjistit si hluboko ve vlastním srdci, v čem ten kořen problému je. A za třetí, budu hledat radu podle boží vůle. Teď dávejte dobrý pozor. Neřekl jsem jen hledat nějakou radu. Když nehledáte radu u člověka, který chápe principy Božího slova a který vás bude stále vracet do Božího slova, kdo sám je hluboce zbožný a na jehož životě je to vidět, když nebudete hledat radu u takového člověka, ale u jakéhokoliv poradce, může se vám stát, že jen ještě hlouběji zabřednete do svých problémů a rozmnožíte je. Když hledáte u někoho pomoc a v rozhovoru se nikdy neozve jméno Ježíš, Bůh ani Bible, když poradce vůbec nemluví o duchovních zásadách a když ve vás navíc vzbuzuje pocit, že jste oběť, pak se, přátelé, odtamtud potřebujete dostat tak rychle, jak jen to jde. Protože to, co vám říkají, se v podstatě dá shrnout do slov: přivedu tě k tomu, že se na sebe podíváš a chci, aby ses cítil jako chudinka, takové tvé maličké já. A dokud si myslíte, já jsem ten chudák a je vám v tom dobře, tak to jen krmí cosi ve vás, co vás nakonec dostane a zničí. Hledejte tedy radu podle Božího slova. Moudrou radu. Další krok je ze všech nejtěžší. Jestli opravdu chcete, aby se váš vztah uzdravil, následující krok je nesmírně důležitý. Je to kapitulace. Bože, ať mi řekneš cokoliv. Ať cokoliv po mně budeš chtít. Přesně to udělám. Chci jen to, co chceš ty. Cokoliv po mně budeš chtít. Přesně to udělám. Jestli tohle nejste ochotni udělat, pak tím vlastně blokujete tok Božího ducha do svého života. V podstatě tím říkáte, ano, chci se s tím vypořádat, ale budu to dělat takhle. Mám na to zcela jasný a konkrétní názor. A v průběhu řešení svého problému se budu držet své minulosti i svých dětských způsobů a cest, protože jsem s nimi celé ty roky žil a prostě se jich nemohu jen tak zbavit. No možná se některých přece jen zbavím, ale pochopte, že je to součást mého myšlení a tak na mne nemůžete svalovat všechnu vinu. Ne, prostě nemohu říct, že udělám všechno, co mi Bůh řekne. V tu chvíli a právě tam si přiškrtíte a zavřete přívod toku Božího ducha. Když člověk opravdu chce svoje vztahy napravit a dát do pořádku, musí se naprosto, absolutně a totálně podřídit Boží vůli. Proto je tak nesmírně důležité, abyste hledali pomoc u věřícího poradce. Protože lidé, kteří neznají Boží slovo, vám nějaké řešení poradí a přitom Boha postaví na úplně vedlejší kolej. Nemůžete totiž mít dobré vztahy, zdravé, uspokojující a naplňující, aniž by se Bůh na nich přímo a aktivně podílel. Proto pokud budu trvat na něčem dětském z minulosti, protože to mám zabudované do myšlenkového systému, nepouštím do svého života Boží působení. A to poslední, co je nutné, je spolehnout se na Boha. Nevidím svou cestu jasně, nemám tušení, jak to bude dál, ale Bože, budu ti věřit a budu se na tebe spoléhat. Když tedy svůj problém vyznáte a přiznáte, a když se rozhodnete najít jeho kořeny, když si vyhledáte pomoc věřícího poradce, plně se odevzdáte Bohu a budete mu věřit, pak se mě možná zeptáte, zaručíš mi, že když tohle všechno udělám, tak se moje vztahy uzdraví? Nezaručím. Nemohu to zaručit ani já, ani nikdo jiný. Něco vám ale zaručit mohu. Vztah se možná neuzdraví, ale vy se uzdravíte. Protože když se budete řídit uvedenými kroky, uzdravíte se. Když odevzdáte svůj život Bohu pod vedením věřícího poradce a podle Božího slova, a když se spolehnete na to, že Bůh bude ve vašem životě pracovat a působit, když ho začnete následovat, vy sami se uzdravíte. Uzdravený vztah závisí na dvou lidech, tedy na obou stranách, ať se jedná o kamaráda, rodiče nebo manželského partnera. Je jedno, o jaký vztah se konkrétně jedná. Aby se vztah dal do pořádku, aby se uzdravil a byl zase šťastný, jestli vůbec kdy šťastný byl, vždycky to vyžaduje obě strany. Proto vám to nikdo zaručit nemůže. Dokonce ani Bůh ne. Ale přátelé, když vám do života vstoupí uzdravení a naplnění, pak bez ohledu na to, co se stane, Bůh to všechno promění ve vaše dobro. Protože sám řekl, že používá naše situace i naše okolnosti pro naše dobro a pro svou slávu. Můžete si to přečíst v Pavlově listu Římanům v 8. kapitole 28. verši. Může to být situace strašná, může to být těžké a bolestné. Bůh to obrátí ve vaše dobro, když budete ochotni přiznat svou zodpovědnost, když se rozhodnete dostat se problému na kloub, když vyhledáte pomoc věřícího rádce, když se naprosto poddáte Bohu a spolehnete se na něj. V takovém případě to vše promění ve vaše dobro. Pavel řekl, že když dospěl, odložil dětské věci. Přátelé, dokud se těch dětských způsobů budete držet, i když jste se při dorůstání a dospívání naučili jistě také spoustu dobrých věcí, přesto si také sebou nesete ničivé, jedovaté kořeny, které, když se s nimi nevypořádáte, budou vám ničit a devastovat vztahy. A to všechno se začne rozplétat, když svou důvěru a svoje spolehnutí věnujete Ježíši Kristu jako svému spasiteli a zachránci. A když mu odevzdáte svůj život, to je první krok. Jakmile jste Bohu ve víře svůj život odevzdali, dovolíte Bohu začít pracovat a projít tím. A jak už jsme řekli, vyznáte to. Možná je to něco ve mně, co není v pořádku. Rozhodněte se najít kořen problému, radu věřícího odborníka a plně se poddejte Bohu a spolehněte se na něj. Přitom vám absolutně nikdo nemůže říct, co přesně se ve vašem životě začne dít jako výsledek vašeho odevzdání. Jedno je ale jisté. Bůh vás uzdraví. Udělá z vás takového člověka, jakého vás chtěl mít, když vás stvořil. Způsobí, že dospějete emocionálně, duchovně i tělesně. A bude z vás celý a vnitřně zdravý člověk. Přátelé, nikdo z nás nemá tu spokojenost a radost, kterou si Bůh pro nás přeje, dokud neprožijeme na vlastní kůži, co znamená nechat se uzdravit.
1: Naše schopnost milovat nikdy nevyroste, dokud se nevypořádáme s problémy hluboko zakořeněnými v nás. Bůh nabízí osvobození od bolesti z odmítnutí, a to například pomocí kroků nastíněných v dnešním pořadu Doteky. Zařaďte si je do života, abyste mohli být osvobozeni pro lásku. Apoštol Pavel v prvním dopise Korinským ve 13. kapitole popisuje sílu lásky. Od prvního verše píše: kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. A veršem 13. to všechno uzavírá. A tak zůstává víra, naděje a láska. Ale největší z té trojice je láska. Premiéru si můžete poslechnout v neděli ve 20.15.

Dospívala Lucy Grimble se vším, co jsem, bez ničeho, co bych držela, vydávám svůj život k následování tebe. A teď píseň All My Tears. Na tom nezáleží, kde mě pohřbíš, protože budu doma a budu volný. Nezáleží na tom, kde ležím. Všechny mé slzy budou smyty. Zlato a stříbro oslepí oko. Dočasné bohatství leží. Přijď a sněz z nebeské zásoby. Přijď a napij se, ať už nežízníš.

Nestydím se za evangelium. Je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Epištola Římanům, 1. kapitola, 16. verš.

To byla australská zpěvačka Taya. Tohle je připomínka pro mě. Pamatuju si totiž na vše, co jsi pro mě udělal, protože vím, že ke mně vždycky budeš dobrý, věrný, upřímný, milující. Jsi Bůh, který mě vidí. A teď už Elevation Worship a jejich skladba Keep On.

Přesně za hodinku nám skončí 17. červenec. Vy posloucháte Rádio 7, je 11 hodin a za mikrofonem Kristýna Exnerová. Děkujeme, že posloucháte i v tuto hodinu a pustíme si Simu Magušinovou a její skladbu V tóni.

Skláníme se před tebou, Bože. Nikdo není jako ty. Nikdo není jako ty. Ty jsi smyslem našich životů. Ty jsi ten, kdo nám daroval život. A tak my ti děkujeme. Skláníme se před tebou. Ty jsi Bůh. Jediný pravý Bůh. Ty jsi nádherný. Jsi úžasný.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Ve čtení na pokračování opět vstupujeme do 17. století, kdy žila Suzana Wesleyová. Minule jsme sledovali, jak se provdala za sama Wesleye. Byla ženou řádu a manžel si stěžoval, že ho nutila pořádku a pravidelnosti. Peněz na zbyt neměli. Žili v malém, skromném bytě, který se Suzana snažila zútulnit, jak jen to šlo. Jednou u jejich dveří zaťukala mladá prostitutka. Suzana nikdy s nikým takovým nemluvila. Její návštěvnice toužila po Bohu a věděla, že v církvi není vítána. A taky Suzana začala vyprávět o Pánu Ježíši a číst z Bible. Molly odešla s prosbou, zda může přivést více svých kamarádek. Tak začala Suzanina nová služba. Když zjistila, že je těhotná, byli s manželem šťastni. Ale její dítě bude vyrůstat v nuzném prostředí, kde žijí prostitutky jako Molly. Zvládnou to?

Susan sevřela ruce v pěst a potlačila výkřik. Snažila se soustředit všechnu svou sílu na spodní část těla. Tak je to dobré, Suky, ještě jednou. Celé tělo se prohnulo bolestí, až se najednou uprostřed té změti ozval pláč dítěte. Byl to naléhavý, silný křik zdravého novorozeněte. Ještě jednou, Suky, a je to. Pára z teplé vody téměř zakryla tlustý, kulatý obličej porodní báby. Stala jste se matkou zdravého synka. Bůh žehnej tomu malému a jeho životu ve službě páně. Amen. Susan klesla vyčerpaně na lůžko. Měla oči zavřené a chvíli nedělala nic jiného, než že těžce oddychovala. Naučila se pro tuto chvíli jeden biblický verš nazpaměť a teď měla potíže, aby si na něj vzpomněla. Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina, ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk. Jan 16:16. Číslo verše zapomněla. Bible měla pravdu jako vždy. Už teď, sotva to měla za sebou, si nedovedla přesně vybavit, jak bolestivé byly ty poslední hodiny. Bylo asi dobře, že vzpomínka na porodní bolesti rychle vyprchá, neboť tento porod neměl být jejím jediným. Chovala jste se velmi dobře, Suky. Nevycházela jsem z údivu, vždyť to je vaše první dítě. Jste silná žena nejen tělesně, ale také na duchu. Kéž by všechny ženy, kterým pomáhám, byly schopny chovat se tak dobře. Porodní bába položila malý raneček do Suzaniny náruče. Susan odkryla dvěma prsty jeden cípek, aby se podívala. Malá, svraštělá, červená tvářička se skřivila zřejmou nevolí. Susan se usmála. Celý otec má nádherně proměnlivou tvář jako on. Dává každému najevo, jak to vypadá v jeho nitru. Asi se mu nelíbí, že se narodil. Porodní bába se hlasitě zasmála. Jen si vzpomeňte, byl v teple a v pohodě, vám by se to líbilo. Pro radost, že na svět přišel člověk. Susan cítila, jak jí radost prostupuje celým tělem. Sem sice o tom nikdy nemluvil, ale ona věděla, že v hloubi duše doufal, že bude mít syna. Samuel Wesley II. Ohromné. Děkuji, pane. A co je tohle? Na tváři Samuela II. Se objevilo mateřské znaménko. Malý flíček, který měl tvar moruše. Moruše, její oblíbené ovoce. Porodní bába spolu s pomocnicí odsunula Susan, aby jí upravila postel. Susan odpočívala a nechala si všechno líbit. Měla za sebou těžkou hodinu. Zasloužila si klid. Porodní bába natřásla Susan polštář. Tak, teď zase vypadáte pěkně. Mám sem poslat vašeho muže? O, ano, prosím. Bude rád, že je to syn. Porodní bába se usmívala. Jste šťastná žena. V tomto okolí je mnoho děvčat, která nemají muže, jenž by byl hrdý na své dítě. Rozmar přírody. Tato dvě slova jí stále znovu přicházela na mysl. Teď také. A kazila jí radost. Človíček se narodil na svět, ale jaký to byl svět? Měla vůbec právo, aby se radovala? Sem vešel nadšený jako vždy. Na chodbě dokonce objal porodní bábu. Ženě se to zřejmě líbilo. S úsměvem řekla. Paní Suky, zastavím se za pár hodin. Vždyť je to váš prvorozený a budete potřebovat ještě několik rad a pokynů. Teď si však odpočiňte, ano? A už zmizela. Mlčenlivá pomocnice cupitala za ní. Sem Susan něžně políbil. Pak opatrně vzal uzlíček s malým do ruky. Jeho tvář zářila.

Sem druhý, narozený uprostřed února, rostl a prospíval. S jarem pak přišli stehlíci a červenky, ladoňky a petrklíče a potíže v církvi. No, potíže bylo možná silné slovo. Většina lidí oceňovala Semova mocná kázání, to, že jim mluvil do svědomí, jiní se však tímto mocným kázáním cítili dotčeni, neboť peníze a blahobyt zatvrdili jejich svědomí. A vlivem Suzaniny tiché služby přišlo skoro každou neděli několik děvčat z ulice. Sedali úplně vzadu, aby naslouchali Božímu slovu. Nikdy nespůsobili problémy nebo rozbroje. Některým ze vznešených a bohatých by jistě bylo prospělo, kdyby naslouchali se stejně pokorným srdcem jako tato děvčata. První neděli v červnu, když čekala na zahájení bohoslužeb, uvažovala Suzana o jednom místě Lukášova evangelia. Aby je našla v Bibli, opřela si Sema druhého na chvilku o rameno. Tady to bylo, Lukáš 18. Pyšný farizeus a pokorný, bohatý celník prosí o boží požehnání a jenom celník je dostal. Uvažovala, zda by neměla navrhnout Semovi, aby o tom někdy kázal. Když přemýšlela o slovech pyšný a pokorný, vešel do kostela vedoucí farář v doprovodu zřejmě vysoce postaveného muže. Ač pan rektor byl Semovým přímým nadřízeným v církvi, ještě nikdy, pokud si Suzana dokázala vzpomenout, neslyšel Sema kázat. Pozvali ho bohatí a nespokojení členové farnosti, aby se Sema zbavili? Ať se stane vůle, páně. Suzana věc předložila Bohu a bedlivě sledovala vznešeného pána, který přišel spolu s farářem. Sem jasným a libozvučným hlasem zahájil bohoslužbu modlitbou páně a krátkou modlitbou před biblickým čtením. Potom četl z desatera, jak to činíval každou první neděli. Následovalo kýrie, epištola, evangelium a vyznání víry. Vše probíhalo jako obvykle. Sem oznámil vyloučení dvou dvojic ze sboru a měl několik dalších oznámení. V přímluvách zmínil také nějakou moli. Suzan se zarazila. Věděla, že ve sboru bylo několik žen tohoto jména. Měla na mysli tu určitou? A pak přišlo kázání. Jak dnes ráno promluvil do svědomí pyšným a vysokomyslným, možná to byl důvod, proč se chtěl farář Sema zbavit, protože tak jasně hřměl na základě Božího slova. Suzana, která nikdy nebyla lhostejná k Semovu poslání, ho milovala víc než kdy jindy. Byla vysluhována svatá večeře páně. Všechno proběhlo podle řádu. Suzana znala liturgii nazpaměť a měla proto dost času nenápadně sledovat faráře a jeho společníka. Jaký to byl asi člověk? Když šla dopředu, aby přijala svátost, Sem se zastavil a požehnal svému synovi. Tak to činíval pokaždé. Zřejmě si nic nedělal z toho, že má dnes vznešenou návštěvu, alespoň to na sobě nedal znát. Gloria, požehnání a už sbor proudil ven do nádherného jarního slunce. Suzana se prodírala ke dveřím, aby se postavila vedle Sema. Všechny starší dámy museli ještě pošimrat malého Semiho na bradě. Vedle Sema stál farář a zdravil členy farnosti, kteří možná ani nevěděli, kdo jim to podává ruku. Semovi nepřátelé to věděli. Suzana spatřila jednoho z nich. Neznala jeho jméno, ale věděla, že ten muž v ošumělém kabátě je jedním z největších křiklounů. Obrátil se svým velikým orlým nosem k rektorovi a zeptal se: Nože, pane, co si myslíte o našem vikáři? Kázání bylo výborné, vykonává svůj úřad svědomitě. Co říkáte, Johne? Určitě. Bylo to poprvé, co vznešený pán promluvil. Já jsem jenom hříšník, jako každý, ale když někdo mluví pravdu, tak to poznám. Přál bych si, aby všichni kazatelé v církvi byli tak pomazáni duchem.
Muž svůj dlouhý nos nepatrně ohrnoval. Mumlal něco, co znělo jako zcela moje mínění. Neznělo to však moc přesvědčivě. Rychle zmizel mezi dveřmi. Farář hleděl za ním a pak se obrátil k Semovi. Myslím, že bychom se také měli rozloučit. Co myslíte, Johne? Bylo to dobré, Wesley. Dobrá práce. Slyšel jsem o vás a jsem rád, že vás teď poznávám osobně. Dovolíte? Můj přítel John Sheffield, markýz z Normanby. Sam pohotově odpověděl. Je mi ctí, pánové, a to je má žena Susan, rozená Ensleyová, a náš syn Samuel. Mluvili ještě o nevýznamných věcech, ale Susan uvažovala, na který stupeň v nepřehledné britské šlechtické hierarchii je třeba markýze zařadit. Došla k závěru, že bude někde mezi vévodou a hrabětem. A pak vážení hosté odešli. Když poslední návštěvníci opustili budovu a diákoni zamkli dveře, připojil se Samuel ke své ženě na společné cestě domů. Spitalfields jistě nebyla nejlepší část Londýna, avšak červen patří k nejkrásnějším měsícům v roce. Vzduch byl vlhký a teplý, vyvolával v člověku opojný pocit radosti a očekávání. Susan měla stejně opojný pocit radosti, neboť Sam tentokrát zvítězil. Potíže tím však nebyly vyřešeny. Během léta asi ještě narostou, avšak momentálně se cítila dobře. Nejen, že se farář Samuela zastal, ale i markýz, ať byl jakýkoliv, jím

Překypující radost skutečně dlouho netrvala. Susan věděla, že nevydrží. Sam doufal, že ano. Sam byl snílek, Susan nikoli. Skutečnost neustále přistřihovala jeho krásné sny, jako zahradník v létě přistřihuje živý plot. Ne, realita nebyla Samovou přítelkyní. Susan byla realističtější, milovala to, co je metodické, stálé, praktické. Její snaha zavést řád se už začínala přenášet i na Sama. Dvě odpoledne v týdnu pracoval na svém kázání, další trávil tím, že psal básně, z nichž zatím žel žádná nebyla zveřejněna. Dvě další odpoledne byla věnována jeho zamilovanému projektu. Psal články a básně pro časopis Athenian Gazette. Tento časopis byl původně nápadem Johna Dantona, který jej vydával, ale o jeho obsah se především staral Samuel. Časopis vynášel něco málo peněz, které malá domácnost velice naléhavě potřebovala. Kdyby toho nebylo, těžko by asi přežili. Malý Sam vyžadoval daleko více času, než si Susan představovala, a přece nedovolila, aby jí miminko připravilo o denní čas ke studiu. Život matky mohl být jakkoliv náročný, avšak Susan byla rozhodnuta, že se těmito povinnostmi nenechá zcela ovládnout. V červenci dostal Sam dopis ze South Ormsby. Susan se mu dívala přes rameno a prohlížela si pečeť. Kde je South Ormsby? Hned se to dozvíme. Odpověděl jsem a zlomil pečeť. Aha, je tu zpráva, že prvního dne v měsíci shromáždil James své oddíly u řeky Boyne v Irsku. William se tam s ním střetl a porazil ho na hlavu. Jamesovy ztráty byly třikrát větší než Williamovi. Tím má William trůn zajištěn. Susan zamumlala něco nesrozumitelného. Když jsem četl dál, náhle se změnil výraz jeho tváře. Místo. Nabízejí mi místo v South Ormsby. Tamní farář zemřel, sešlo s tím věkem. A teď mi nabízejí, abych nastoupil na jeho místo. A kde je South Ormsby? Místo odpovědného faráře, už ne vikářské místo Suky. Vlastní farnost, tam bych se mohl mnohému naučit, jak vést malý sbor. Později bych pak mohl převzít větší sbor. Má tam být 200 duší. 200 ve sboru nebo ve vesnici? To z toho není jasné. Ani další věci nejsou jasné, ale když farář zemřel stářím, pak asi dlouho nepsal žádný dopis. Nemají v tom praxi. Sam. Snílek.

A kde tedy je Soames Ormsby? Někde poblíž Lincolnu, myslím. Ale to je přes 100 mil na sever od Londýna. Píšou něco o 150 mílích. A jak přišli zrovna na tebe? V Semově pohledu byla samolibost a triumf. Na doporučení jejich dobrého přítele a rádce markýze z Normanby. A ty to místo přijmeš? Samozřejmě, jedinečná příležitost. Potom se však výraz Semovy tváře zachmuřil. Ale stop, ty jsi městské dítě, vždycky jsi žila zde a nevíš, jak to na vesnici chodí. Možná bych si celou věc měl ještě promyslet. Ty jsi v mém životě na prvním místě. Nesnesl bych pomyšlení, že jsem tě učinil nešťastnou někde v bažinaté pustině přes 150 mil severně od skutečného domova. Ne, už se nerozpakuj. Přijmi to místo. Postavení a krása jsou rozmary přírody. Prostředí však nikoli. Nechtěla bych vychovávat Semiho zde mezi děvčaty z ulice. Soames Ormsby bude mnohem lepším prostředím. Sem zmateně hleděl na svou ženu. Děvčata z ulice? Rozmary přírody? Co to má znamenat? Ať leží Soames Ormsby kdekoliv, nám oběma nabízí nové možnosti. Tobě jako faráři a mě jako matce. Přijmi to místo. Čím dříve, tím lépe. Sem dal své ženě jeden ze svých typických polibků, kterými jí dával najevo své nepokryté nadšení. Doběhnu rychle do přístavu a zjednám povoz. Oběd je ve 12. To přece bývá vždy. Smál se a byl pryč, aby uskutečnil svůj nejnovější sen. Ale život není sen. To Susan věděla od malička. Ale Sem to zřejmě do dnešního dne nepochopil.

Holmes by mělo daleko k tomu, čemu se říká ideální. Při nejlepší vůli si takové označení nezasloužilo. Bylo vzdálené mnoho mil od Lincolnu, jediného většího města v okolí, krčilo se na vyježděné, blátivé cestě, přilepeno ke kluzkým břehům nekonečných močálových vřesovišť a k lesům Lincolnshireské náhorní pláně. Tu a tam se tísnilo několik ponurých malých usedlostí mezi hubenými pastvisky, ohrazenými kamennými zdmi, za nimiž Susan občas objevila osamocený strom nebo keř. Tato divočina jí připadala jako cosi živého, jako netvor, který jí z lesů a údolí šeptal: neměla si sem chodit, věděla si dobře, že zde není tvé místo. Susan však tyto hlasy ignorovala a hluboce vdechovala vůni bažin a lesů. Močály a lesy mají zvláštní pronikavou vůni rozkladu a přece zde nebyla cítit špína a kal jako v Londýně. Ve vesnicích a na samotách viděla uličníky všeho druhu a otrhané, slabomyslné staré lidi, trouchnivinu chudoby. Avšak jejich tváře zdaleka neměly ten beznadějný výraz, který znala od chudých lidí v Londýně. A nikde neviděla dívky s očima děvčat z ulice. Když ujeli půl věčnosti po zablácených cestách, kterým se říkalo silnice, dorazili konečně na faru přímo vedle malého kostelíka. Těch 206 duší, o nichž byla v dopise řeč, tvořilo všechno obyvatelstvo vesnice a možná, že připočítali i několik psů. Při cestě obcí napočítala Susan 36 domů. Fara sama, chalupa z vepřovic, s okny bez skla za okynicemi, zřejmě pocházela ještě z doby římské okupace. Byla ovšem vzorně uklizena, za což byla Susan hospodníkám z vesnice velice vděčna. A protože se právě odstěhovala z velice malého bytu, měla Susan v domku s podkrovím dosti místa pro všechen svůj nábytek. Chudoba a ubohost stlumili nakrátko Semovo nadšení a učinili z něho vystřízlivělého, smutného kajícníka. Pak však znovu zahořel pro svůj sen a pustil se do práce. Pomohl voskovi nastěhovat věci dovnitř. Susan si zatím sedla do rohu a dívala se, jak zapadá slunce za stromy. Na kolenou houpala malého Semiho a ptala se sama sebe, zda ještě kdy spatří Londýn.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Pokračovat budeme v pondělí ve 12.15.

Milí posluchači, já se s vámi rozloučím písní Náděj nájdem od New Beginning. Na mojí straně stojíš, tma mě nepohltí. Když se mnou jsi, já vítězím, v tobě najdu naději. Přeji vám všem krásnou dobrou noc, plnou pokoje a klidu a dobré vstávání do zítřejšího dne. Za Rádio 7 přeje Kristýna Exnerová.

0: Krásný nový den vám od mikrofonu přeje Aneta Lofítková. Máme 18. července a na Rádiu 7 startuje noční program. První hodinku vyplní Akademie. Ve Strážnici proběhla pod hlavičkou České křesťanské akademie přednáška investigativního novináře Jana Žabky z redakce Okraj, která se věnovala dezinformacím v médiích.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Pěkný večer. Moje jméno je Honza Žabka a jsem novinář. A jsem novinář regionální. Zaměřuji se na Moravskoslezský kraj. Mám tam redakci, která se jmenuje Okraj a která se zaměřuje na investigativní analytickou žurnalistiku. Předtím jsem ale se věnoval primárně jako tématu dezinformací a já možná trošku nerad používám to slovíčko dezinformace, ale vlastně spíš jako manipulace, nebo lži, nebo bludy, nebo podvody a tak, jo? Že vlastně to dezinformace slovo se teďka celkem nadužívalo. My už sami vlastně nevíme, jaký to má úplně význam, protože někdo ho použije, že někdo vlastně jenom pomlouvá, tak už jako dezinformuje, ale není to tak, je to vlastně mnohem složitější, je to spíš nějaký odborný pojem, takže já ho raději vlastně nepoužívám. A proč tady před vámi stojím? Protože jsem dělal různé věci, co se týkaly právě jako dezinformací a těch manipulací a toho, jak vlastně funguje v Česku nějaké podhoubí toho, jak my jako lidé přestáváme věřit, ne teďka vlastně jako jenom systému, anebo vládě, anebo různým jako politikám, ale sami sobě jako lidem navzájem. A to je to, jako proč mě to začalo jako zajímat, bylo, že, a možná se dostanu už trošku k tomu i léku, že vlastně to nejdůležitější, co tady těmi podvody trpí, tak jsou ty naše vztahy. Je to to, že, a možná to máte i vy v nějaké svojí blízkosti, kdy člověk není schopný se na nějaké téma s někým bavit. Různé spory a konflikty tady byly vždycky. S těmi dezinformacemi, s těmi manipulacemi, s těmi podvody na sociálních sítích především teďka, ta diskuze je ještě jako náročnější. Je to takové, že až někdy máme pocit, že si vlastně jako vůbec nerozumíme, jak kdybychom prostě fakt byli z jiných, já nevím, z jiného těsta, nebo prostě fakt jako byli bychom úplně jinak jako lidé stavění. A přemýšlíme jinak, mezi generacemi máme jako velké propasti, mezi rodinami jako členy rodiny, mezi přáteli v pracovních kolektivech. A vlastně to téma prostupuje fakt celou naši společnost. A když už jsem zmiňoval to slovíčko dezinformace, tak to má za úkol jako jedinou věc. A to je nás vlastně jako společnost oslabit. A právě když nebude spolupracovat ta malá, nejužší jako část společnosti, jako ta rodina třeba, protože se prostě budou hádat nad tématy, které vlastně ještě 10-15 let zpátky byly jako v pohodě, ale teďka už najednou v nás vytváří ten pocit, jako že ho musíme to téma bránit, tak reálně ta naše společnost je potom, hlavně v těch krizích, taková jako oslabená, neakceschopná. A potom můžeme se bavit o vlivech, jestli to je jako vliv Ruska, Číny, Ameriky, kohokoliv, ale vlastně jsme jako ta společnost méně akceschopní a méně připravení na to reagovat na ty krizové situace. Na druhou stranu potom jsou tady situace, které jsou vážně krizové, jako povodně, tornádo na Moravě a nevím, i covid vlastně v začátcích, kdy my jako společnost spolupracujeme. Jenom by bylo dobrý se potom právě těmi manipulacemi a těmi různými postoji nenechat jako rozházet a tu spolupráci natáhnout co nejdýl. A já vlastně jako hned na začátku začnu takovou otázkou, jaké používáte sociální sítě. Je to jenom vždycky řeknu sociální síť a jestli byste mohli zvednout ruku, jestli máte na ní účet. Facebook. Takže většina ano. Instagram. To už je třeba menší půlka. Snapchat. Aha, to víte, co je Snapchat? Někteří kývají hlavou. LinkedIn. To je taková profesní síť, takže 4 tady jsou, včetně mě 5. X-Kono, Twitter vlastně bývalý. A tam to někdy umí být velmi toxické, ty diskuze. Tam je to někdy náročný. Já to taky mám, X-ko. TikTok, no jasně, jo, TikTok. No, tak je to vlastně, já chodím totiž ještě občas na základní a střední školy. A tam to je úplně naopak. Tam vlastně Facebook, nikdo, jo. Oni jako mají e-maily, protože jim někdo řekl, že si to musí založit. Mají i ty Facebooky občas, ale většinou je mají jenom na to, aby zjistili,

0: dlouhých příspěvcích většinou. To je nějaký jako rozdíl přijímání informací. A my s tím jako novináři, jakože já a kolegové, musíme počítat a musíme nějak vlastně pracovat s tím, že už nestačí vysvětlovat jenom ty věci, které se týkají nás, ale třeba i té mladší generace. Proto tahle vlastně jako moje, ten můj vstup je hodně o těch obrazových vizuálních manipulacích. Já vlastně jako v průběhu se budu snažit dokázat toho, že to není jenom výplod vlastně dnešní AI, třeba jenom a umělé inteligence, ale že to je, že to jsou podvody s obrazem, které tady byly vždycky. Jo, to je vlastně doba vizuálních médií a myslím si, že bychom na to měli být připraveni. Jak už jsem říkal, vlastně to dezinformace, to je jenom jako úsek nějaké lži, nepravdy. Můžeme to nazývat různě. Někdy to je prostě jenom omyl, ale neznamená to, že dezinformujeme. Někdy to je lež, že jako záměrně lžeme o někom. Někdy to může být konspirační teorie, že si vytváříme takové ty jako fakt až spiklenecké příběhy o tom, jak někdo tahá za nitky a my tady vlastně nejsme jako vůbec třeba svobodní. Manipulace, to je taky další slovo. Podvod, to je to už, když někdo z někoho se snaží vymámit nějaké třeba peníze nebo ho donutit k nějakému jednání. A pomluvy, no, to jsou prostě věci, které všechny se do těch nepravd dají počítat a nemusíme to jenom shrnout slovem dezinformace. Když vidíte tady tyto obličeje, co mají společného? Usmívají se. Ještě něco?
1: Jsou vygenerované,
0: správně. Neexistují. A to není o tom, jako, že by to bylo těžké vytvořit. Reálně tenhle nástroj se jmenuje This person does not exist. V překladu tato osoba neexistuje. A je to nástroj, který je snad, myslím, že 8 let starý. Není to nic, jak teďka se začínáme o umělé inteligenci bavit poslední 2-3 roky, tak reálně tenhle nástroj už existoval a je to vlastně úplně na jednoduchým principu. Kdybych já vás všechny vyfotil zepředu, z boku, z druhého boku a dal to do toho systému, který my nazýváme umělá inteligence, ale furt to není nějaký jako samomyslící mozek, je to prostě nástroj, který sbírá data, takže ty vaše fotografie, a dal bych to do toho, tak on by se začal učit to, že každý máme nos prostě, máme oči, máme pusu, máme uši a to je něco, co máme jako lidi společného. Dobře, někdo má brýle, někdo má náušnice, ženy většinou mají dlouhé vlasy, ale někdy nemají. A ta umělá inteligence začne sbírat tady tyhle informace, vytvářet na základě toho potom svého unikátního člověka. Takže všichni ti lidé, kteří, jako třeba tady tito dva, o kterých řeknu za chvilku jejich nějaký jako příběh, tak většinou vlastně jsou složení z nás všech, jako ty výtvory umělé inteligence. Případně v těch novějších, tak už to samozřejmě jsou fotografie vygenerované na základě různých uměleckých děl na kreseb a všeho. A vlastně všechno to lidské vědění se dá do toho stroje a on potom vytváří tady tento produkt, který někdy může velmi dobře připodobňovat se k člověku. Tito dva lidé v uvozovkách byli vlastně na začátku války na Ukrajině využiti k tomu, že šířili proruskou propagandu. Oni dva psali takové jako hodně proruské zprávy a měli normálně jako vlastně blog, ve kterém to publikovali. Měli to být jako ukrajinští novináři. Ale ono se zjistilo, že oni vlastně jako nejsou, zaprvé tam jména neseděli a potom ani nebyli lidi jako novináři, kteří je už snažili se odhalit, že vůbec nemůžou najít, kdo to teda jako skutečně je. Žádní kolegové prostě na Ukrajině neznali. Nikde prostě po nich nebylo stopy. A potom se zjistilo na základě pár vodítek, které i vy jste schopni odhalit, proč to vlastně ve skutečnosti jsou ti vygenerovaní lidé v uvozovkách. Když to vidíte, ty obrázky, napadá vás něco, co odhaluje, že to je vygenerovaný obrázek? Vlasy, uši, pohled. Jak byste ho popsala, ten pohled?
2: Naprosto taky jako anonymní.
0: Takový neosobní. Jo, že tam vlastně chybí ta lidskost. Pohled robota, jo, může být, určitě. Ještě, ale je tam něco fakt jako viditelného, je to, jakože dá se to minimálně třeba u té ženy. Ono to možná nejde tady jako úplně vidět. Třeba ve chvíli, kdy vy byste reálně vzali jeden ten obrázek a přeložili ho přes ten druhý, tak oni mají oči ve stejné prostě poloze. A my jako lidé jsme nedokonalí. A to je to, co nás dělá lidmi. To, že prostě máme jedno oko jinak než druhé prostě. To, že někde máme Beďa.

0: to, že prostě někde máme znamínko, máme křivý zub a tak, to oni většinou nemají. Oni, a mluvím o tom nástroji, který je 8 let starý, jo? Ale kdybyste přeložili jeden obličej přes druhý, ty oči budou mít vždycky ve stejné poloze. Tak to je jedno vodítko. A druhé, že ta žena má jenom jednu náušnici a ta druhá je jiná. A zase, může to být nějaký trend, jo? Já občas nosím každou jinou ponožku, ale většinou člověk má jako stejné náušnice. A to už může být nějaké vodítko a je to vlastně spíš znak toho, že umělá inteligence ve chvíli, kdy má některé věci zopakovat, když tam je třeba 5, v tomhle případě 2, protože to je starší umělá inteligence, ale ta novější, když tam je třeba 10 stejných předmětů, tak pravděpodobně jeden z těch stejných předmětů bude jiný. A ona ve chvíli, kdy se to má jako fakt opakovat, tak už tam dělá chyby. A zároveň tady zazněly přesně ty vlasy a ty uši a často je to takové jako rozmazané pozadí u tady těch starších fotek. U těch nových už to tak jako neplatí. Tam taky bylo dlouho, že ten člověk na těch snímcích má třeba 6-7 prstů, to už taky neplatí. Ta umělá inteligence se vlastně tak rychle vyvíjí, že dneska podle mě mnohem pravděpodobnější je, že se tam přesně nějaký opakovatelný předmět bude měnit nebo jako bude jiný. Může to být nejenom náušnice, ale třeba i okna na domě, kde většinou máte jako stejná okna, protože prostě nějaký architektonický styl nebo architekt tak jako rozhodl a tam často jedno okno prostě bude nějakým způsobem třeba jiné. Když vidíte tady tyhle dva snímky, kdo si myslí, že ten nalevo je reálný? Tak dobře, a kdo si myslí, že ten vpravo je reálný? Když se takhle ptám, tak to asi žádný z nich nebude, že jo? Ale mě zajímá spíš důvod. Jo? U toho vlevo, jak jsem zmiňoval ta okna, tak tam reálně, a zase, jo, bohužel je to vlastně poměrně daleko, ale ty architektonické prvky u těch oken jsou každé jiné. Přesně zaznělo tady i dobře, že vlastně jenom jedna budova je jako rozbitá, ale to se taky jako může stát, jo. Přímý zásah. Potom studenti často zmiňují tu suť pod tím, že je jako u stěny už, ale taky vlastně někdo to už mohl odklidit a vlastně tam udělat cestu. Je to čím dál tím těžší jako rozpoznat, ale na druhou stranu třeba i některé čáry, aby byly třeba pro statiku domu rovně, tak jsou tam takové jako hodně hrbolovité a tak. Ale je to vygenerované a proč je to umělá inteligence? Chybí odraz a to je druhý a vlastně zatím jako kdyby to jsou podle mě jediné dvě vodítka, které ještě stále platí u té umělé inteligence, že ještě neumí udělat tu fyziku jako správně. Ve chvíli, kdy jde o nějaké světlo, jako svícení těch osob, tak to často udělá špatně. Ve chvíli, kdy jde o nějaké odrazy, tak tam ten odraz nesedí tomu, třeba kdo předtím stojí nebo tak. Ve chvíli, kdybych já si s váma tady chtěl udělat prostě selfie, fotku, tak a nechal bych to jako vygenerovat umělou inteligencí, tak já bych tam byl, ale tady třeba ten obraz na tom fotoaparátu nebo na tom telefonu by vůbec neseděl tomu, co tam jako v realitě je. Bylo by to z nějakého špatného úhlu, nebo by to bylo nějak jako rozmazané a tak. To jsou furt dvě vodítka, která platí, ale ty vodítka se snižují a je to vlastně čím dál náročnější. Tady tohle je bývalý papež, a já ten příklad využívám, protože je to vlastně první z těch případů, které zahýbaly vlastně světem, jo, jako s umělou inteligencí. Byl tam papež František s tím, že dělal taneční kreace, dělal parkour, nebo měl prostě oblečení. A proč tomu neuvěříme? A to je třetí vodítko, proč prostě na umělou inteligenci zatím dokážeme vyzrát. Je to senzační, nedává to smysl. Je to člověk, který má nějaké hodnoty, má nějaká pravidla, má nějaké tradice, standardy. A on by si, no možná, já třeba u studentů říkám, jako, že by bylo vlastně docela cool, kdyby jako dělal breakdance, protože by třeba mohl oslovit jako mladší generace. To by bylo, jako já si to můžu představit a bylo by to super. Ale nedělá to. I v tom věku je to vlastně nemyslitelné. Takže u známých lidí, u kterých víme nějakou jejich jako pozadí, nějakou historii, nějaké to pozadí, nějaký kontext, tak vlastně nás to jako kdyby nemělo by překvapit, jo? Nebo nemělo by nás to vyvést z míry. Ano, byli lidi, kteří věřili tomu, že papež František tam měl na jednom takovou, myslím, že to byla Gucci bunda nějaká, taková zimní, ale taky, jako kdyby, proč by měl člověk s takovou pozicí, s takovým statusem, prostě vlastně potřebu si oblíkat nějaké značky, když má svůj talár a oblečení. Ale taky u té fyziky se zase můžeme zaseknout. Tady vlastně na tomto snímku jde vidět, že sluneční svit je v podstatě popas. Ale stín začíná až tady. Ta umělá inteligence si ještě nespočítá úplně, jak by měl prostě být úhel toho stínu a toho světla. Ale bohužel to jsou malé detaily a ve chvíli, kdy jedem jednu fotku za druhou na těch sociálních sítích, tak je to čím dál tím náročnější. Ale dá se s tím dělat i různé jako zábavy, srandy. Jeden novinář teda nechal zatknout Donalda Trumpa a je to zase, jako, berme to s humorem, dokonce ho vlastně dostal až jako do vězení a nakonec ho nechal i utéct a až do McDonaldu. McDonald a Donald Trump je vlastně příběh jako sám o sobě. Kdo si myslí, že tahle fotka je reálná? Je reálná, je reálná. Donald Trump, a zase nechci jako kdyby mluvit, já fakt jako, zaprvé máme před volbami a všechno, já nechci jako být úplně na někoho poukazovat politicky prstem nebo takhle, tohle mi vůbec nepřísluší, ale Donald Trump má kolem sebe jako zvláštní jako auru v tom, že on svým odpůrcům vytvořil vlastně sebe jako postavu, kdy skoro až těžko uvěříme jako jeho činům, jo? Že jsme takový vlastně spochybňujeme všechno, co udělá. A naopak u svých příznivců způsobil velmi to, že i ty věci, které jsou o něm jako kdyby nepravdivé, tak oni jim věří. Jo? Takový vlastně člověk, ve kterém je velmi těžké se vyznat a velmi těžké říct, co reálně je pravda a není. Tady na tomto snímku Donald Trump dává hranolky v McDonaldu. A je to pravda zase, jo? Ale vlastně lidé máme tendenci ve chvíli, kdy jsme viděli nějaké jako falešné informace předtím a jinak vlastně, já jsem ještě neřekl kontext té předchozí fotky, tam přišly, myslím, že to byly vítězové basketbalu nebo fotbalu amerického, přišli na večeři do Bílého domu, že jo, čekáte nějakou honosnou večeři a dostanete McDonald's a různé další fast foody. Super, ale vlastně jako to bych v Bílém domě nečekal. A tady tohle je prostě při kampani prezidentské, těsně před volbami. A zase je to logické, protože Donald Trump chce ukázat, že je člověkem z lidu a že dokáže pracovat rukama a tak. A zároveň ve značce, která je prostě málo věcí, charakterizuje Ameriku tak jako McDonald's. Prostě to se známe všude po světě. Dokonce vlastně, když jedu kamkoliv, tak aspoň jednou navštívím McDonald's, protože vím, co tam čekat za jídla. Ty falešné videa, fotografie, umělou inteligencí vytvořené se začaly rozšiřovat v době covidu, ale potom hodně, když začala válka na Ukrajině. A zase jsou to videa, která jsou namířena na obě strany, když to tak řeknu. Jo? Můžeme se bavit o tom, kdo jich produkuje víc a míň, ale o tomhle to není. Je to spíš o tom, že třeba na začátku byla videa o tom, že Zelenský, prezident Ukrajiny, vyzývá své vojáky, aby se vzdali na videu. To se nikdy nestalo. Stejně tak ruský prezident říkal, že už jako se uzavře mír, anebo prostě oznámil mír s Ukrajinou. Ale ve skutečnosti, kolik to je vlastně 3 roky, co ta válka běží? A furt se to nestalo. A vlastně jenom z kontextu už víme, že to jsou falešné informace. My vůbec vlastně, jako kdyby u tady těchto případů, které se týkají známých osobností, u kterých známe kontext, známe kolem nich ty zprávy a tak, tak tam se jako nemusíme bát, že nás to zmanipuluje. Mnohem víc za mě třeba osobně jsou nebezpečnější takové ty podvody umělou inteligencí, které dělají jako lidi mezi sebou. Takové, že někdo z někoho chce po telefonu vymámit peníze, takže tam mluví hlas, který je třeba zní jako jeho příbuzný nebo něco a vlastně je to podvod. Nebo, a to jsou fakt jako vlastně až nechutné věci, co lidi jsou schopní, když studenti, kamarádku prostě vyslečou do naha skrz tu umělou inteligenci a potom to šíří, byť to vlastně není její tělo, tak stejně ona jako jí to vlastně nějakým způsobem poškodí. Minimálně to musí být vlastně těžké se s tím potom vyrovnat, že takové fotografie kolují. Takže to jsou podle mě vlastně mnohem nebezpečnější. My tady často mluvíme o těch politických, ale ty lidské, ty mezispolečenské jsou podle mě mnohem bolestivější. Co tady máme za herce? Který samozřejmě není Tom Cruise. Je to účet na TikToku, který má ale vlastně větší sledovanost než Tom Cruise. Má tam větší popularitu a sbírá tam jako i vlastně hodně peněz, protože když prostě máte miliony sledujících, tak potom z toho máte i nějaký jako příjem. A je to vlastně pán, který možná lehce bychom mohli říct, že vypadá jako Tom Cruise, ale v podstatě on využil jenom materiály, fotografie, videa, rozhovory. Ten člověk jako Tom Cruise v podstatě se stal jako veřejným majetkem, protože má tolik záznamů jeho obličeje, že když to dáte do toho systému umělé inteligence, tak v podstatě si to na sebe napasujete a dokážete jeho jménem vytvářet prostě nějaký obsah na sociálních sítích. On teda tady jako kdyby není vlastně nic škodlivého. On reálně jako nedělá žádnou škodu nebo nějak nezesměšňuje Toma Cruise. Je to fakt o tom, že to je přiznané. On říká, hele, já tady tohle vytvářím tou umělou inteligencí, je to spíš jako zábava. Někdy do toho vstupují i ty peníze a on na tom jako vydělává slušný balík. Ale zase videa nejsou nic nového. Jo? Umělá inteligence nezměnila úplně tu hru. Nějaké jako pokusy, manipulace s videem byly prostě vždycky. Satirická skupina z toho ven vlastně v roce 2007 odvysílala, nebo se nějak jako nabourala do živého vysílání pořadu Panorama. Takže máme tady i kontext. Ta satirická skupina to přišla na to místo, kde ta kamera, a jenom tam vlastně připojili svůj notebook. Takže vlastně to ani není jako těžký mechanismus toho podvodu, jenom v podstatě si vzali počítač, tady HDMI asi a nějak to propojili. Kdo to je vlastně?
1: Zápotocký.
0: Zápotocký, ano. Co je na té fotografii špatně? Že to není on, jedna varianta. Ale je to prostě to, že tam nejsou ti lidé ve skutečnosti. A není to o tom, že bych tady chtěl teďka jako ukazovat a nachytávat nebo jako dělat takový testík. Je to spíš o tom, že prostě ta umělá inteligence tu hru nezměnila jinak než rychlostí a tím, že to dokážeme dělat každý v podstatě. Ale ty podvody tady byly vždycky. Proč asi vlastně jako se tady tohle zveřejnilo s davem, tak je logické, protože ten prezident nemohl vypadat jako slabý prezident. Takže v nějaké době se to takhle zmanipulovalo. Tohle je ještě lehčí manipulace. Máme tady vlastně nějakého vojáka a nějaké dítě, které se něčemu brání. Ten voják má pálku v ruce. Hodně lidí říká, že jako tam je místo pálky zbraň, ale není to tak. Ve skutečnosti tam fakt pálka. Ale ta jednoduchost je v tom, že prostě někdy stačí jenom věc oříznout. Jo? Zase dáme úplně nový rozměr tomu příběhu. Tohle je ještě jednodušší. Princ William, proč by ukazoval někomu prostředníček? Jo? Zase na těch školách a základních, já vždycky se ptám, co ukazuje Princ William a oni mi ukážou přesně to, co si myslíte, že ukážou. Velmi rádi, ale on ve skutečnosti prostě jenom ukazuje trojku. A ty jenom zase, je to prostě průlet nějakými příklady, on to ukazuje, protože se mu narodilo třetí dítě a novinářům říká, budu mít třikrát větší starosti. A prostě v Británii ukazují trojku jinak než my tady. A tohle je ještě jiný případ a to není ani tak, že by tam někdo někoho jako vytvořil a přidal, ale je to prostě čistě o tom, že fotografie z roku 1991 byla potom využita v roce 2015 a bylo řečeno, že tohle jsou imigranti, kteří se valí do Evropy. Jsou tam jako v přístavu, je jich tam tisíce, ta loď je přeplněná, vlastně to v člověku vytváří pocit nějakého jako strachu. A to je to, na co cílí ty manipulace. Jsou to emoce, nemusí to být čistě jako negativní, existují i pozitivní manipulace ve smyslu toho, že to cílí na pozitivní emoce, ale nakonec tam je taky třeba nějaký jako zákeřný charakter toho podvodu. Já si vzpomínám na videa, kde odehrávalo se to někde v Asii, já jsem potom dohledával vlastně kde přesně, ale šel člověk, viděl tam štěně, které bylo nějakým způsobem zahrabané, bylo v nesnázích, nemohlo se prostě z toho dostat, třeba mu šla vidět jenom hlava. On tam přišel, rozhrabal to, vytáhl to štěně a jakože to zachránil. A ve skutečnosti, když jsem si pak rozklikl profil a projel jsem ty videa, tak jsem zjistil, že ze stejného místa podobných záchran bylo natočeny prostě stovky. Jo? Takže vlastně tam zacílili na pocit nějaké empatie a nějakého jako dobrého pocitu toho, že tyjo, lidi si pomáháme. Ale ve skutečnosti to byl prostě nějaký podvod, který samozřejmě cílil na to, že měli více sledujících, z toho měli peníze a z toho mohli třeba následně tu svoji stránku změnit na nějakou značku a třeba to někomu prodat k nějakým jako biznisovým účelům například. Tahle fotka, jsem trošku odbočil, byla právě v roce 1991 už vyfocena a jsou to uprchlíci z Albánie, nikoli ze Sýrie a z Afriky, jak se psalo v roce 2015. Já mám dotaz, proč si myslíte, proč to jako lidi děláme? Já nebudu říkat oni jako lidi, ale my jako lidi. Etický kodex těchto lidí je nulový, to je velmi hezky řečeno. Peníze jsou určitě jako jeden z důvodů. A je pravda, že někteří lidé si myslí, že to je jako i správně, nebo jako normální, ne normální, že to je pravda, takhle. Přesně, jako kdyby ty peníze jsou hnací motor tady těchto věcí. A potom jako velkou roli hraje, my jsme, když se dělali analýzy, no, výzkum toho, proč to právě lidé šíří třeba, tak se zjistilo, že velká část z nich to dělá z nějakého jako pocitu, že potom se zapojí vlastně do aktivního života a že jdou vidět a že to, co jako vytvoří, třeba i zmanipulovaného, tak potom za měsíc vidí na nějaké stránce a vlastně z toho mají jako dobrý pocit. Čistě to může být jako v uvozovkách mocenský nástroj nebo nástroj pro naše ego. Naše ego být nějakým způsobem vidět. A i když se potom nepodepíšeme, tak my víme, že jsme to jako vytvořili my. A už to potom žije svým vlastním životem a nakonec to ve většině případů to nikomu jako neublíží. Jo? Reálně ve většině případů ten nejhorší efekt je to, že to v nás vytváří ten chaos. A já jsem na začátku měl i takový jako úvodní ten titulek a tam jsem měl jako slovo informační chaos. To je to, co to jako způsobuje. To, že těch informací je tolik, že my se v tom reálně nevyznáme. A už ani my jako novináři reálně musíme jako hodně se snažit pro to, abychom vám veřejnosti vlastně nepřinášeli zprávy, které nejsou zmanipulované. A zase se lze bavit o tom, jak nám to jde, jak vlastně vy to třeba vidíte a cítíte jako vůči tomu, co z médií dostáváte. Ale já vlastně furt říkám, že ta novinařina je jiná oproti třeba lidem, kteří jen tak vytvoří obsah a potom ho někam dají, v tom, že my tam máme ten proces. My reálně, já třeba si nemůžu dovolit publikovat něco bez toho, aniž by to prošlo nějakou kontrolou. Je tam editor, který mi to celé opraví, který mi vlastně řekne a doplňující otázky. Hele, fakt, jako kdyby tady tohle je tak, jak říkáš, odkud máš zdroj tady těch dat, které tu zmiňuješ a to je to, co nás dělá jinými. Je tam mnohem hlubší práce, protože vytvořit takovou fotografii, která nějakým způsobem zmanipuluje někoho nebo jako trošku mu vytvoří ten informační chaos, tak je extrémně lehké. Ta novinařina, ta práce, která já doufám, nebo já ji beru jako nějaké řemeslo, tak je vlastně extrémně náročná a je v tom spoustu práce, které člověk investuje do rozhovoru a do setkávání s lidmi a tak. A myšlenka na závěr tady té prezentace. I když těch informací je tolik, i když vlastně to cílí přesně na to, že my jako si lidi nerozumíme, tak vlastně fakt nejdůležitější a nejlepší boj proti těm dezinformacím a manipulacím a podvodům jsou ty vztahy. Ono, my jsme prvně mysleli, a když mluvím my, tak jako vlastně komunita lidí, co jsme ověřovali dezinformace, potom jsme o tom psali různé analýzy a zprávy a snažili jsme se to vlastně jako nějak pokrýt a říct, co všechno jako je správně a co ne. Nakonec jsme jenom, a teďka si budu trošku sypat popel na hlavu, jako rozdělovali trošku, protože jsme jedním říkali, že myslíte jako špatně a druzí vlastně jako myslí správně. Ale takhle by to vůbec nemělo být, jo. Ono, to ověření, to je jenom jako dílčí věc, která může fungovat v nějakých krizích. Když je tornádo na Moravě, tak se tam objeví nějací podvodníci, kteří udělají falešnou charitu a budou od lidí brát peníze na třeba domy, které vůbec nebyly zničené nebo něco, tak ano, v tom je ověření skvělý, že rychle a efektivně se ukáže na někoho, že podvádí a lidi mu přestanou peníze posílat. Ale u tady těch často politických, často jako sociálních témat je mnohem lepší to, že prostě někdy vypneme na to téma. Někdy si prostě pokecáme o tom, jak se v tom životě máme, jak reálně vlastně, co jsme dělali včera, co jsme měli k obědu prostě, a dáme si nějaký dortík, vínečko tady, burčák nebo cokoliv a vlastně se pobavíme jako lidé, protože to je to, co tím utrpí nejvíc, že jako nejbližší lidé, přátelé, kamarádi, rodina, spolu nejsme někdy schopni mluvit. Tak to je taková jako moje myšlenka na závěr. Dneska to je vlastně přesně ten den, kdy Tomáš Garrigue Masaryk o ten jeho dopis se po 100 letech otevřel a tam samozřejmě bylo napsáno: nevěřte všemu, co vidíte na internetu. Samozřejmě to tam nebylo, to je to spíš fakt jako satira. A to je taky o tom, že někdy prostě tohle může někdo označit za dezinformaci, protože to je lež, ale je to prostě jenom vtip, je to sranda, je to satira a na to bychom taky někdy neměli zapomínat, že prostě si někdy děláme jenom srandu. Tomáš Garrigue Masaryk, ten dopis, nevím, jestli jste už vlastně slyšeli, co tam bylo napsáno, tak asi jako v nějakém slova smyslu vizionář byl, ale mě na tom nejvíc pobavilo to, že vlastně furt řešíme stejné problémy. Že jsme o 100 let dál a v podstatě jsme furt na stejném místě. Tak možná je někdy dobrý se na to celé kouknout z nadhledu a z tady toho pohledu. Chtěl jsem se zeptat, jsou nějaké otázky, nějaké dotazy, něco, co bych s nějakou svojí, a zase říkám, omezenou znalostí, jo? Je to fakt něco, co dělám, čemu se věnuju, ale ne na všechno budu mít odpověď, tak jestli máte nějakou otázku, tak ji rád odpovím.
1: Jak je teda výsledek nebo to, čemu lidé nevěří nebo nevěří. Já třeba osobně, když jdu na sociální sítě, tak automaticky už je to pro mě spíš taková zábava a nevěřím tomu, co tam je. Když se tam objeví nějaká informace, která je pro mě zajímavá, tak spíš si snažím ověřit na nějakých zdrojích, které beru jako důvěryhodné, a nějaký TikTok, Facebook nebo Instagram a ostatní sociální sítě spíš beru jako zdroj nějaké zábavy a určitě ne nějaký důvěryhodný zdroj, kterému bych jako reálně věřil.
0: Co tedy dělat, abychom si správně ověřili informaci a čemu věřit? Nevím. Ten přístup, který jste popsal, což je vlastně na sociální síť jdu s tím, že tam je zábava a v případě, když se něco týká tématu, který mě zajímá, tak si ho ověřím, tak je podle mě vlastně to nejvíc jako správné. Jo? Dlouho se říkalo takové to, ověřte si to aspoň z dvou zdrojů. Jo? Jenže teďka je těch zdrojů tolik, že reálně pro každé naše tvrzení nebo nějaký názor si najdeme nějaké dva zdroje, které to potvrzují. A já v tomto vždycky, ale je to z pozice mě jako novináře, budu zastávat to, že věřím lidem, co dělají vědu, a věřím nám jako novinářům v tom, že svědomitě děláme práci v hledání informací a proto bych já za sebe doporučil čerpat z médií, jako je Česká televize, jako je Aktuálně, i když tam teďka taky jsou různé jako kdyby témata, které můžou lidi jako vnímat jinak, ale stále podle mě není nic jako důvěryhodnějšího než ta novinářská práce a ta vědecká. No. Takže v tomhle bych asi jako kdyby doporučil toto, vybrat si nějaká jako média, kterým fakt důvěřujete. Přesně to, co jste popsal, je něco, co se nás týká jako generace, která jsme jako v těch sociálních sítích nevyrůstali. My to jako máme jako zábavu, ale pro mladé generace to je vlastně celý život. Tam jako je identita toho člověka, tam je vlastně to je jako rozšířená realita. To už není jako, že ten člověk si přesně řekne, tam jdu na zábavu a tak, ale oni tam prostě žijou vlastně svůj život. V tom množství informací dostávají spoustu zábavy, spoustu, oni tam mají ty pranky, mají různé takové jako videa z koťátky a takhle, ale vedle toho jsou i nějaké informace a jim zase já vždycky říkám, ale právě protože oni často si zvolí nějaké svoje téma, zajímá je ekologie nebo je zajímá třeba i ta politika nebo jakékoliv téma, tak já jim říkám, zvolte si nějaké témata, která vás zajímají a jim věnujte pozornost. A přesně, zbylým tématům to berte jako zábavu. To vnímejte jako ten proud těch informací, které jde kolem vás, ale zaměřte se jenom na to, co vás reálně zajímá. Protože v tom přelivu těch informací vlastně neexistuje jako kdyby lék, kde, nebo jako řešení toho, kde tu pravdu najít ve chvíli, kdy člověk třeba začne všechno zpochybňovat. Jo, nebo tak.
2: Dokáže AI poznat, že je něco udělané AI?
0: Dokáže. Ona totiž vlastně jako může to, co my třeba nedokážeme lidským okem, takže jako rozkouskuje třeba nějaké video do snímků a potom my jako máme tady nějaké pixely a ona jako na základě toho dokáže vyhodnotit každý ten snímek a nehodnotí to video jako celek, jako video. Ona to rozkouskuje a má tu analýzu mnohem snažší, protože tam prostě ve chvíli, kdy něco vzniká skrz umělou inteligenci, tak tam často se jako objevují různé další třeba jako tvary, vznikají tam předměty, které tam jako nemají být. A ona, i když to tam objeví třeba na jeden snímek jenom, tak ona to jako zachytí a vlastně odhalí tím tu nesrovnalost oproti nějakému jako fyzikálním vlastnostem a lidskosti. Ale i třeba ChatGPT nebo Gemini nebo různé tady tyhle jako generativní umělé inteligence na text primárně, tak ty taky ve chvíli, kdy máte nějakou fotku, nějaké video a dáte to tam, tak ona nemusí jako říct, hele, tohle je fake, ale může říct, tady jsou nějaké jako prvky manipulace. Ta manipulace může být, že to je nějak jako názorově, jako že to není prostě informativní text, ale může to být i třeba, hele, je to silně jako zaměřeno na emoce a vlastně tu analýzu, kterou byste udělala vy, tak ona udělá za vás, udělá to rychleji, ale zase víme, jak někdy umělá inteligence halucinuje a vytváří věci a někdy se snaží jenom jako zavděčit tomu uživateli, takže tam někdy jako požádáme, ať nám odpoví na nějakou otázku a ta umělá inteligence má v nějakém svém základu to, že musí odpovědět. A většinou neodpoví nevím. To je podle mě to, co nás jako dělá lidmi, že umíme říct nevím, anebo pardon, já jako kdyby na to odpověď nemám. To ta umělá inteligence většinou neudělá. Ona většinou řekne, jo, tady tohle, a nebo, co teďka už dělá, tak je, radši to řešte s odborníkem, tak to je jako super, ale je to těžký, no. Já si myslím, že nakonec to bude tak, že ta umělá inteligence bude bojovat proti umělé inteligenci a teďka je otázka, jestli my budeme na straně té silnější, nebo ne, ale to už bychom se strašili v nějakém horizontu desítek let, jo, to není jako hned tak. Zatím to fakt je, že i my jako lidé to dokážeme rozpoznat, když si s tím dáme starost. Ale je přesně dobré to vnímat tak, že spousta z toho není potřeba být nikdy ověřitelná. Já jsem viděl jako fotografie, které mělo to být Národní divadlo v Praze a kolovalo to prostě po Facebooku, ale když jsem se to koukal, tak to vůbec nevypadalo jako divadlo Národní v Praze a bylo to prostě vygenerované umělou inteligencí. Někdo na tom sbíral ty lajky a to se mi líbí a sdílení. A já jsem jako kdyby měl tendenci to nějak jako si ověřovat, ale vlastně člověk to vidí na první pohled a jen to posune dál a vlastně nad tím nestráví čas. Protože to je to, co máme jako kdyby komoditu, která je nejcennější, že? A to je ten čas a to je to, že možná některým těm výtvorům my nebudeme muset věnovat čas a udělá to za nás ta umělá inteligence.
2: Tak jak poznáme třeba ty novináře, kteří nepracují tak kvalitně?
0: Jak poznáme nekvalitní novináře, kteří se prezentují jako novináři, ale třeba neověřují informace a tak. Já vlastně myslím si, že jako základní poučka je to, že když jdete na nějaký web, tak ten web většinou, a teďka myslím jako zpravodajský, nějaký informační, tak by tam měli být lidé, kteří za tím webem stojí. Měli by tam být jako ti novináři zmínění, mělo by tam být, kdo to vlastní, to médium, mělo by tam být, no třeba jako jaká firma to za tím stojí. Na základě toho už si potom ověříte, nevím, některé médium, vlastně nějaký jako třeba vlivný podnikatel, tak asi budete nad těmi informacemi, které se týkají třeba jeho biznesu, přemýšlet jako obezřetněji. Ale to neznamená, že vlastně jako v tom nějak lže, ale prostě víme, že ta obezřetnost je tam dobrá a ta je podle mě u každého novináře. Ale toho falešného, toho nepravdivého toho, který jako kdyby vytváří nějaký, nebo se podílí na tom chaosu, tak podle mě je to jako nějaká netransparentnost, no. A to, že ve chvíli, kdybyste se ho jako zeptala, tak ten člověk vám jako nebude schopný říct, odkud to má. Většinou řekne, no já jsem to, a teďka hodně funguje, že někdo jako jenom překládá videa třeba někde, no já jsem to jenom přeložil a vlastně jako se zbaví zodpovědnosti za ten výtvor, nebo za ten text, nebo za tu zprávu. A to bych já nikdy jako u svých článků neudělal. Já vlastně ve chvíli, kdybyste mi fakt napsali, hele, tady to se mi něco na tom nezdá, já s váma budu komunikovat a budu se snažit dopátrat toho, jako jestli se tam fakt stala nějaká chyba, což prostě může se stát, jsme lidi, nebo jestli je to v pořádku a budu se to snažit jako prokázat. Takže to si myslím, že jako odlišuje. Ta zodpovědnost, transparentnost a možná ochota vlastně jako mluvit. ale na ulici to nepoznáte. Při čtení na tom Facebooku taky ne, tam jenom vlastně jako fakt je podle mě dobrý vědět a ptát se, kdo za tím člověkem jako stojí. A to je jako kdyby největší vodítko.
3: A jak jste mluvil o těch vygenerovaných fotkách, tak jestli si myslíte, že ten vývoj jde tak dopředu, že přijde brzo třeba čas, kdy člověk nebude schopný to poznat. Ani člověk, který se v tom orientuje, ví, co tam hledat a jakože nerozlišíme, jestli je to vygenerovaný obrázek nebo ne.
0: Můj názor je takový, že už tady v té době jsme, v tom smyslu, že ve chvíli, kdy já jako uživatel sociálních sítích prostě večer před spaním jedu jedno video za druhým, tak v takové rychlosti nejsem schopný už všechno jako zanalyzovat. A to jsem člověk, který se tomu věnuje, a to jsem člověk, který nějakým způsobem se tím zabývá. Když je to žák na základní škole, ten obsahu má ještě víc, je na to mnohem častěji, a těch videí denně vidí jako fakt stovky. Některé má 3 vteřiny, některé má 20 vteřin, ale těch informací oni jako nazbírají spoustu, tak mezi nimi v té rychlosti nejsou schopni některé už teďka rozeznat. Ale zatím stále jsme v době, kdybyste se jako na to posadila a udělala si nějakou kolem toho jako analýzu, což zase já nedoporučuji u všeho, protože by to ubíralo čas, ale jenom u těch věcí, na kterých nám záleží třeba, nebo jsou nám nějak tematicky blízké, tak tam si tu analýzu udělat, v tom se stále jako kdyby dokážete vyzorientovat. Ale ano, může přijít doba, kdy to těžké bude ještě víc. Já si pak fakt myslím, že přijde ta jako umělá inteligence, která už to bude automaticky třeba označovat na těch sociálních sítích, což by bylo jako, podle mě jako super. Dávejte si pozor, tohle video bylo vygenerované umělou inteligencí a něco takového. Pracuje se na tom vlastně jako legislativně, aby třeba ty vygenerované věci měly tam ten štítek prostě vygenerováno, takové jako prostě razítko originality. Takže jako s tím, jak se to bude zvyšovat, bude stále růst i nějaká jako regulace a nějaká snaha to zpřehlednit, ale zároveň jsme furt jako na začátku a odhadovat, co bude za 10 let, když reálně jako to, co ještě fakt rok a půl zpátky jsme říkali na těchto přednáškách, poznáte to pomocí 6 prstů na rukách. To už dávno není jako to. A to, co může být za, já bych odhadoval třeba 10-15, ale to klidně může být příští rok. Ale já furt si nemyslím, že to je jako kdyby nutné z toho mít jako obavu, protože ta umělá inteligence, co mi třeba přináší, je to, že některé věci jdou pak jako rychleji, je to, ona jako může být vlastně jako účelný nástroj v něčem. Já třeba, co se týče novinařiny, tak to používám v tom, že když dělám rozhovor vlastně, tak já si to buď nechávám jako přepsat, když jsem musel jako všechno slovo po slovo ťukat, teďka už si to nechám přepsat a potom to vlastně přečtu si s tou audio nahrávkou a mám to za třetinový čas, než bych to měl normálně. Samozřejmě furt tam je, že musím upravovat a tak, ale už to jako nástroj vlastně používám. Zároveň ve chvíli, kdy mám třeba nějaké přípravy na nějaké, no právě jako ty rozhovory, tak já si napíšu otázky a potom se ještě zeptám, jestli vlastně v tomhle tématu by nebylo jako dobré položit ještě něco navíc, takový jako vlastně nástroj k zamýšlení. Ale furt to je spíš parťák, než by jako nahrazoval tu práci.
3: Jako novinář, jestli vám se to taky v něčem hodí konkrétnímu. Předpokládám, že asi nezadáte téma, že vám to napíše článek.
0: Nemělo by se to dít. Já znám jeden příklad, kdy prostě si to ten člověk asi nechal vygenerovat a myslím si, že to dostal jako pěkný trest v té redakci, protože prostě to je reputace novinářská, je to jediné, co máme. A už taky máme velmi nízko, jo? Jako nám věří 30% lidí. A když v takové branži jste, s tady touhle predispozicí toho, že už vám lidi vlastně nevěří, tak ještě do toho jako dlubat tím, že si necháte vygenerovat text, tak je hodně nebezpečné. Bohužel já chápu, že si někdy někdo chce třeba usnadnit práci nebo tak, ale potom tím trpíme všichni, protože když nám jako nikdo nevěří, tak k čemu tady jsme, jo? Jako k čemu reálně informujeme ve chvíli, kdy čtenáři řeknou, no tak to je stejně výmysl. Takže jako za mě, a já to vlastně i v té novinářské komunitě se o tom takhle bavím, to, co jako s tou narůstem umělé inteligence je taky narůstá potřeba nás jako novinářů jít zpátky jako do toho terénu, jít za těmi lidmi, bavit se s nimi, čerpat ty informace, takové to klasické, jako kdysi ta novinařina fakt bylo, že a proto jsem se vrátil do toho regionu, že člověk jde do té hospody za těmi místními a prostě se s nima pobaví, co je jako pálí a co je zajímá. Když to děláte od stolu a necháte to vygenerovat umělou inteligenci, tak ona nikdy těm lidem jako neporozumí. Nikdy nepopíše ty sociální problémy, ty věci tak lidsky jako ten novinář. Takže ano, používáme to, každý do nějaké míry, každý podle svého svědomí, vědomí. My třeba v okraji máme jako v etickém kodexu, na co to používat můžeme, na co to nesmíme používat. Takže jako my to i si šetříme takhle vlastně v tom našem stanovách a rámci. Ale to, že se to vlastně jako ulehčuje ten nástroj, tak bohužel někdy vede k tomu, že někdo to bude chtít i využít k manipulacím anebo k usnadnění práci.
4: Máte v té novinářské komunitě, když se o tom bavíte, kdybyste měli tu moc, jako na úrovni třeba státu nebo vlády, jestli je něco, čím by se mohlo prostě to šíření
0: tady zastavit,
4: tady prostě aspoň omezit, nebo něco, protože bohužel se s tím nedělá prostě nic.
0: Otázka je teda, jestli jako novináři přemýšlíme nad nějakými mechanismy, které by mohly šíření těch manipulací, ale i jako výtvoru umělé inteligence a tak vlastně zastavit nebo aspoň nějak omezit, aby jako nenarušovali třeba tu demokracii a tak, když to shrnu. No, jako přemýšlet se nad tím přemýšlí. Jo? Já jsem teda vždycky jako citlivý, když někdo řekne, jestli bychom měli vlastně jako možnost jednat jako stát. My jako média fakt se snažíme být oddělení od toho a je to vlastně jako dobře, ale určitě přemýšlíme nad tím, jako jak by se to dalo omezovat, regulovat. Česká republika vlastně, myslím, že to bylo na začátku války na Ukrajině, omezila některé weby pro ruské a tak. Ale přesně, co to vlastně způsobilo, jo? Já ctím svobodu slova a je to někdy vlastně velmi těžké vlastně přemýšlet nad tím, co někteří lidi si jako myslí nebo tak, ale já nejsem pro tady ty jako regulace něco zastavovat. Takže ani s tady tímhle třeba jsem jako úplně vlastně lidsky nesouhlasil. A myslím si, že to nebylo ani dobře komunikováno a bylo tam vlastně jako proces, který reálně vedl k tomu, že se některé ty weby potom i vymezily vůči tomu a například se jako soudily. A v takovém případě to naopak podle mě jako ještě poškozuje tu důvěru, ale jestli jsou ty mechanismy, já se snažím dělat za sebe dvě věci a to je ten návrat do toho regionu, protože prostě ta regionální žurnalistika tady jako chybí, tady jako je pár médií, ale reálně ta demokracie vzniká už v těch malých obcích a krajích a regionech, mikroregionech. Pokud lidé tam nebudou mít informace, tak nikdy nebudeme v Moravskoslezském kraji věřit tomu, co se děje v Praze. Takže to si myslím, že mechanismus, který jako novináři můžou udělat, více pokrývat regionální témata a potom s lidmi mluvit. A to je jako něco, co jsme taky zapomněli, jo, v mnoha případech. Vím, že tady byl Erik Tabery, vím, že tady byla Petra Procházková, což je skvělý a jsou to prostě matadoři české žurnalistiky, kteří jako ukážou fakt tu sílu té novinařiny v praxi, ale já myslím, že bychom to měli dělat i my jako menší jména té žurnalistiky a prostě se s lidmi bavit a vysvětlovat, co to ta žurnalistika je, o čem to je. Takže vlastně to vzdělání je furt to nejsilnější, ale jako mechanismus. Není to asi naše role jako novinářů, no, tohle. Jako nějak vlastně něco zastavovat. My můžeme ověřovat, my můžeme se snažit co nejvíc dělat důvěryhodné zpravodajství a informace, no. Ale bohužel, jako kdyby ta otázka je těžká, no.
4: Jak jste říkala tu Petru Procházkou, Erika Tabery, a potom je vlastně těžké komunikovat s někým, protože jak najdete na dezinformaci, tak prostě už na YouTube najdete kolik filmů a už jedete vlastně v nějakém cyklu a vlastně s tím člověkem, jak říkáte, jako ničí to staví, ale jak se baví. Že to jako mimo vlastně realitu.
0: Přesně, vlastně to ohrožuje už reálně tu naši jako bezpečnost, tak je zcela na místě. Já bych vlastně na to měl odpověď, kdybych věděl, že se to týká jenom Česka, jenže to je prostě celý západní svět. To jako reálně totiž není, to není jako regionálně dané. Jo? My máme tady nějaké transformace různých témat a určitě tady máme jako regionální kontext, ale to se děje v celém západním světě. To je nějaká, jako, když to nazvu jako slovem choroba, prostě, která jde skrz ty demokracie. Vlastně ono to všechno jde obejít přes VPNku, přes různé jako další nástroje a vytvořit ten web, to je právě v tom i byla ta jako jistá naivita a hloupost, že ve chvíli, kdy se až ten počet byl jako vlastně omezený, ono se jako nikdo neví, podle jakého klíče se ty weby vybíraly. A v takovém případě to dospěje k tomu, že Oni si to stejně založí jinde. Oni jako kdyby vlastně, když někdo chce to dělat, tak v dnešní době má takovou jako nabídku nástrojů, že mu v tom nikdo jako nezastaví. Ale může se to omezit, anebo se může třeba podpořit ta kvalitní žurnalistika, podle mě.
5: Bude to uzákoněné, že musí být všechno falešně označené nějakým způsobem, nějakým nazvítkem nebo nějakým takovou hvězdičkou nebo prostě něčím?
0: Otázka je taková, jestli si myslím, že v Česku se vlastně prosadí tady tenhle legislativně určí to, že se bude rozdělovat ten pravý, nepravý. Já si myslím, že zatím teda mi připadá, že se spíš, nevím, třeba v Americe, jde tím směrem vlastně nechat to tak, jak to je a spíš i Facebook, i sociální síť X přestali dělat takové to, že to ověřují. Mnohem víc teďka jsou jako, hele, každý si myslete, co chcete, prostě jsme v tomhle otevření. Takže to je úplný opak. Já na té evropské úrovni tam podle mě jako snaha minimálně o to ověření toho, jestli to jde o umělou inteligenci nebo ne, tak tam jako to se, nad tím se přemýšlí a plánuje se to. Ale není to o tom, že bychom říkali, co je pravda a co ne, ale co je vygenerované umělou inteligencí. Jo? To zase je trošku rozdíl, protože potom, když už u něčem říkáte, že je pravda a něco je lež, tak hodně lidí vám řekne, ale já si to myslím jako jinak. Už jako stavět se z pozice státu, třeba na tom jako ukazovat na někoho pravda lež, se potom to dá velmi jako zneužít v nějaké jako mocenském boji, v nějakém politickém, a je to podle mě velmi jako náročné. A ty otázky chápu, že jako jsou, a chápu, že to je prostě něco, co člověk si vlastně jako neumí představit, ale já furt věřím to, nebo a jsem přesvědčený tím, že tady jsou lidé, kteří se chtějí dozvídat jako věrohodné informace, jsou tady lidé, kteří je chtějí jako produkovat, tvořit, a já ty novináře znám a vím, že jako kdyby se za drtivou většinu novinářů, kterou znám, můžu jako postavit a říct, hele, oni odvádí fakt kvalitní práci. Takže já spíš jako kdyby zatím můžu mluvit jenom za tohle, ale ne úplně za ty legislativní procesy. No.
6: Odkud jste?
0: Z Ostravy. A právě jsem jako pracoval v Praze, studoval, ale měl jsem jako velkou motivaci se vrátit domů. Domů a založit tam tu svoji redakci Okraj. Protože ukazuje se 12 let, tady regionální média, polovina regionálních médií prostě zmizela. Máme tady jako deníky, máme tady Mladou frontu, máme tady jako funguje Drbna, takový ten, jo. Takže máme tady nějaká média, a to jsou většinou jako zpravodajské, ale moc není taková ta jako hloubková kritická žurnalistika, takže já jsem se jako vrátil z Prahy do Ostravy s tímhle záměrem tam jako něco takového vytvořit. A je to jako Ostrava, ale i prostě každý ten region je velmi specifický a krásný a v tom má svoje jako problémy, které prostě v té Praze nejdou vidět. A ten novinář, když tam je, nemůže nikdy pokrýt to, co se děje prostě tady nebo v Ostravě, pokud tam prostě nejezdí a netráví tam čas a nemluví s těmi lidmi. Takže já jsem se jako rozhodl takhle vrátit a teďka jsem zase zpátky Ostravák.
3: Mm-hmm. Jak vidíte budoucnost právě žurnalistiky, třeba pro tyto mladé lidi za 10-20 let, z čeho oni asi už nepojdou z zpravodajské serby, nebo aspoň mám pocit, že to pase.
0: Jak se bude vyvíjet žurnalistika pro lidi, kteří dneska jsou prostě puberťáci a za 20 let, kde budou čerpat informace. Zase je to jako věštění z křišťálové koule, ale to video bude podle mě jako stále nějakým důležitým médiem. Můžeme třeba očekávat nějaké virtuální reality, dlouho se o tom mluví, ale neumím si představit, jak to jako bude fungovat. Ale zase o televizi se mluvilo při internetu, že prostě zanikne a že ji nikdo nebude sledovat. Stále to je nejsilnější médium, které reálně ještě dneska rozhoduje volby. Jo? Jakože vedle sociálních sítích, tak ta televize stále je jako silné médium. A i ti mladí, kteří dneska sice jako jsou na tom TikToku a tak, ale oni tam vlastně dělají fakt to, že přijímají primárně ten zábavní obsah. A až budou za 5-10 let chtít seriózní informace, oni většinou prostě půjdou po těch podle mě jako zpravodajských webech. Já zase v té novinářské komunitě jsem dlouho jako mluvil o tom, že bychom měli jako jít naproti té generaci. Snažil jsem se sám dělat jako TikTok videa, ve kterých jsem mluvil o různých tématech, které jsem pokrýval. Měl to nějaký úspěch, ale bohužel zatím novináři jsou většinou takový jako konzervativní, mají rádi ten papír, mají rádi ten text a tady s těma sociálníma sítěma se bojí experimentovat, ale zlepšuje se to a zlepšuje se to a prostě až teďka, jak se říká ta generace Z, tak ti až budou jako vlastně v těch médiích a až se třeba posunou na nějaké jako i vyšší pozice, tak oni tam jako protlačí ten obsah. Já se jako nebojím toho, že by ti novináři jako nakonec se nějak k tomu publiku nepřizpůsobili, protože to je jediné, co nám zbývá. Publikum a důvěryhodnost. To je nic víc, jako vlastně nemáme.
6: Měl jste někdy strach o život?
0: Jestli jsem měl někdy strach o život? Měl. Bylo mi 22. Dostal jsem stáž v Aktuálně a v Hospodářských novinách v tom období, kdy zemřel Kuciak na Slovensku. A já jsem šel řešit jeden případ kousek u Přerova a vlastně byl to jako investigativního charakteru. Já nevím, nikdy jsem si jako nepotvrdil, jestli to, co mi bylo popisováno, se stalo, ale když jdete s člověkem, který se neustále jako ošívá a říká, že nás teďka jako sledují nějací lidé, o kterých tam společně mluvíme, tak ano, v té chvíli jsem měl strach o život a v těch 22 letech teda já zastávám to, že ani práce novináře, ani ta pro tu pravdu vlastně. Myslím si, že může být mnohem víc užitku, než to, kdybych se do toho pustil a pak bych třeba někde skončil ve škarpě, tak jsem to radši dal zkušenějším kolegům, kteří si i s tím stresem uměli v té době poradit víc a já jsem potom mohl, nevím, třeba si právě tu redakci založit, protože se mi nestalo něco to, co se bohužel stalo na Slovensku a nejen tam, na Maltě a na různých dalších místech. I po Evropě se to děje, takže myslím si, že občas to zažije každý novinář a pak je na něm vlastně, jestli má na to ten stres tomhle překonat nebo ne. Já jsem v těch 22 neměl vlastně. Měl jsem tam nějaký svůj půd sebe záchovy. Už jenom ten kontakt někdy s tím zdrojem je takový jako hodně, že fakt jak v té kriminálce trošku nějaké, jo. Jsou lidi nebo novináři, kteří tady tohle zažívají na denní bázi. Já tady tu zkušenost takhle nemám, no.

Přednáška Jana Žabky z internetového publicistického portálu Okraj nám dala nahlédnout do novinářského prostředí a možných manipulací v dnešní době umělé inteligence. Premiéra se na vás těší dnes v 19 hodin. Hovořit bude David Novák o pacifismu.

Je za námi první hodina ze soboty 18. července. Ladíte Rádio 7 a prozradím, jaké další pořady kromě Akademie budou součástí nočního vysílání. Obyčejný, všední, nestrojený a taky zvláštní, nečekaný, bolavý. Takový je svět, jak o něm hraje a zpívá skupina Trabant na desce Neslýchané z roku 2011. Ani tahle nahrávka nevypadla z červencové retrospektivy, kterou Interval věnuje právě téhle kapele. Zkoumejte ji spolu s námi v jednu hodinu. O tom, že křesťanství není rodinná tradice a že je užitečnější vyjít za dětmi na hřiště, než se je snažit zvát do církevní budovy, hovoří v další letní repríze pořadu Hláska Teresa Parks. O své zkušenosti s budováním komunity na brněnském sídlišti se podělí čtvrt hodiny po druhé hodině. Nazbírat hudební inspiraci je možné na různých místech světa. Marie Tesárková si k nachytání nových nápadů vybrala místo velmi vzdálené, konkrétně Austrálii. Dostaneme se na západní pobřeží do Pertu, ale také se například dozvíme, jak se chovat při střetu s ptáky emu. Zvaní jste ve 3 hodiny. Druhé z Ježíšových prohlášení o sobě samém přiblíží v letní reprízované talk show No Filter Milan Michalko a Lukáš Kryško. Od 4 hodin 15 minut budou přemýšlet nad tím, co znamená, že Ježíš je světlo. Jsou okamžiky, kdy nemusíme rozumět tomu, co čteme. Podobně na tom byl i Pavel Šmídla, který nerozuměl Bibli. Dostal ale jednu radu, která mu pomohla nejen ve čtení, ale i s odpověďmi na mnohé otázky. Jakou radu dostal, si poslechněte v relaci Život víry. Vysíláme 15 minut po 5. hodině. Tolik k pořadům nočního vysílání a teď už startuje Interval, ve kterém se ohlížíme za tvorbou skupiny Trabant. Tady je zastavení druhé a s ním deska Domasa z roku 2010.

Řeknu to hned na úvod, s dovolením ještě před pozdravem. Dnešní interval skutečně nebude jednoznačný. A to poslední, co by se o něm dalo říci, je to, že bude plný krásných a příjemných slov. Za to se do něj naskládá vedle sebe velmi, velmi mnoho otazníků a taky nečistoty. Té vnější i té vnitřní. No a navíc i těch věcí, od kterých slušný člověk raději odkloní zrak. Zdá se vám tohle prohlášení skoro patetické a nepatřičné hned na počátku pořadu? Věřte, že nepřeháním, ani náhodou. Pravda, nové CDčko Trabandu můžete vložit do přehrávače a po prvních pohoršlivých slovech, která zaslechnete, zase vypnout a odložit ad acta. A nebo ho můžete celé poslechnout a říci si, že o nic nejde. Vždyť je to jen taková hra, takové pozorování, co jiného. Není třeba to nijak zveličovat. Ale pak je možné udělat ještě jednu věc. A mám pocit, že právě tohle si tahle deska zaslouží. Vezměte ji vážně. Neberme ji jen jako alegorii. Takže tohle je Trabant a jeho nové CDčko Neslýchané. Představovat ho v intervalu na Rádiu 7 bude Lucie Endlicherová.

0: papi.
1: Jarda Svoboda v promo rozhovoru k CDčku Neslýchané říká, že všechny figurky, které se objevují v písničkách na tomhle albu, jsou skutečné, mají svou reálnou podobu. A kdo ví, možná ani neměl potřebu měnit jim jména. A tak hned po kratičkém intru v podobě písně Deja Vu následuje jejich defilé. Pan učitel Ota, těleso ponořené do kapaliny, pan učitel Míra, tak důležitý, který touží po zemi, kde všichni drží hubu, krok a kde si každý hledí svého. Učitelka Lída, velká násobilka, i učitelka Helena, učitelka názorné biologie. A pak především sám autor textu se svým zvoláním a jsem vám i po těch letech pořád stejný tele, ale šťastný, že jsem přežil svoje učitele. A tak už zde můžete získat to základní podezření, že mnohem víc než o ty figurky, o kterých se tu zpívá, jde o toho, kdo stojí za textem, hudbou a zpěvem. Je to samozřejmě jenom dohad, ale kdo ví, nejspíš to tak skutečně bude. Rozhodně je to velmi pravděpodobné. A je před námi ještě dost chvil, kdy se tento pocit ozve s novou intenzitou. A pak ruku v ruce s tímto jde ještě jedno vědomí, ještě jedno poznání. Nejde ani tak o ty figurky, které defilují před našima očima. Nejde ani tak o ony povídky žižkovské, neb právě na Žižkově přičerpal Jarda Svoboda inspiraci především. Jde o nás samotné.

Asi opravdu jde hlavně o ty figurky, které procházejí naším životem, se kterými se my sami setkáváme. Ty davy lidí, na které během dne narazíme, které sledujeme možná léta a postupně si o nich skládáme takový vnitřní film. Jde o to, co si o nich myslíme, a taky o to, jaké reakce jejich chování uvnitř nás samotných vyvolávají. Nebo už je to tak, že jen sledujeme, pozorujeme, ale nereagujeme. Jenže co pak by příběh takové ženské, který právě dozněl, mohl zůstat bez odezvy? Jde to vůbec? Je možné ho jenom popsat, zmapovat a nenechat ho v sobě rezonovat, nemyslet si o něm nic dalšího? Je možné nechat ho kolem sebe jen tak proplynout? Možná právě tohle sleduje Trabant na své nové desce výrazně a dost podstatně. Co s námi ty jednotlivé historky udělají? Co v nás vyvolají? Co si o nich budeme myslet? To, s čím musíte u jednotlivých textů počítat, je jakási pachuť, jakási hořkost. Jakoby mezi těmi umně poskládanými tóny a slovy, která k sobě velmi dobře zapadají, byť nejsou jednoduchá, byl nasypán popel. Princezna Lada je jediná na světě a odměňuje prince Karla, Libora a Dušana. I když není ani hezká, ani milá, ani chytrá, ani mladá, je jediná na světě. Pro ně je jediná na světě. Štěstí je chvíle zoufale krátká a nic nevězí v tom, že láska není láska. Důležité je aspoň na chvíli cítit se jako vítězi.

Posloucháme skupinu Trabant, hrajeme si z jejich nového CDčka Neslýchané. Ještě neoschla čern, tiskařské barvy na bukletech a drážky v CDčku jsou ještě úplně neochozené. A přesto už se dá přemýšlet o tom, že tahle deska má sobě cosi, co bude ke svým posluchačům promlouvat velmi výrazně. Tohle Trabant umí. I když od vydání posledního CDčka nazvaného Domasa uplynul jenom rok, podařilo se kapele nashromáždit dostatek skladeb na další hudební počin. A opět bezesporu takový, který vzbudí dostatek reakcí. Opět úplně jiný. Navíc Neslýchané se od předchozích dvou nahrávek Domasa a Přítel člověka liší velmi výrazně. Zvuk šlape a je trabandí, ale znovu se proměnil. Svůj podíl na tom jistě bude mít i změna producenta. Ondřeje Ježka vystřídal Martin Černý, však to uslyšíte v té následující písničce. Přidal se taky zvuk mandolíny v podání Lucie Redlové a taky housle Jakuba Sejkory a zvuk hamondek a jiných starých kláves místo harmonia, které se objevovalo více na těch předchozích albech. Ale mnohem více toho jiného je skutečně ukryto v textech jednotlivých písní. Předchozí dvě alba Trabandu byla hodně lyrická, taková zadumaná, introspektivní. Neslýchané vypráví příběhy. Vypráví příběh. Ale tím nemá být řečeno, že to, co slyšíte, nemůže dát nahlédnout dovnitř, do duše. Dost možná, že ony příběhy otřesou posluchačem ještě více a ještě více mu dovolí nahlédnout do vlastního srdce, než to dělali ty předchozí písničky.

0: Jak moc si stojíme za tím, co vidíme kolem sebe a jak moc je to fikce? To víte, ty děti a jejich fantazie. Jenže mineme fantazii a to, co se kolem nás děje, a my to stejně nevidíme, a budeme se soustředit na prostý popis skutečnosti a stejně to možná neobstojí.
1: Prosím. Jablíčko s oříškem, paní Teplej. Když já tady mám povidlový, makový, kmarohový, masový, špenátový, zeleninový, mám 20 druhů. Všechno je čerstvý, dáme to pečeš, tady to prodáváme. Když tady si bude jeden

0: 20 dek kašunkovýho salámu, ale toho lepšího než minule, dík.
1: Svět, který Jarda Svoboda na CDčku Neslýchané vykresluje, je obyčejný, všední, nestrojený a jaksi podivný, hrozný, zvláštní. Takový výsek skutečnosti, kterému se skoro nechce věřit. Ale jistě, všichni víme, že není možné věřit žádnému příběhu, ve kterém jsou všichni mladí a úspěšní, bohatí a bezstarostní. A je jasné, že to, o čem Jarda zpívá v těchto písničkách, je pravda. Až moc pravda. Jenže stačí to? Nemohlo by to být ještě trošku jinak? Ještě trošku dál? Posunuto a osvobozeno od vší té šedi, obyčejnosti a až únavné všednosti. A když všechny tyhle otázky s poslechem jednotlivých skladeb stoupají, přichází vstup do druhé poloviny alba. Vetřelec, vrchol celé desky. Když jsem tohle album poslouchala poprvé, říkala jsem si, to snad ne. Je mi jasné, že tohle je písnička, která může mnohé pohoršit. Jsem si jistá, že její naturálnost, popis všeho toho hnusu a odporu, může mnohé odpudit. Můžete vypnout rádio, můžete přestat poslouchat, když budete chtít. Jakmile vám přes uši přeběhne první ošklivé slovo, můžete se zhrozit a odejít. Ale tím, že odejdeme, vypneme, tím, že si přestaneme všímat, ten hnus, ta špína, ty odporné věci nezmizí. Tím, že vypneme a přestaneme si všímat, nezmizí náš hnus, naše špína, naše odporné věci. Nezmizí vykrádání sebe sama.
2: Nevím, co to tenkrát vělo do mě, jednou takhle nad ránem.
3: Nevím, co to tenkrát vělo do mě, jednou takhle nad ránem. Podívat se potají, co je v tom domě porostlým řečťanem. Trochu jsem se bál, abych nevzbudil psa, když přelejzal jsem přes branku. Ale pes jako starý známej zavrtěl ocasem a pokračoval ve spánku. Šperhákem zámku, otáčím jemně, zkušeně a obezřetně. Pak chvíli stojím na prahu, aby si oči přivykly ve tmě.

0: Chtělo by se vám teď přestat poslouchat, vypnout, odejít, nebýt. Možná právě pro tyhle pocity stojí vetřelec v polovině alba, ne až na konci. A našemu přirozenému přemýšlení je teď vlastní zareagovat úplně jednoznačně. Takže ten hnus proplynul, už se tu objevila chcíplá kočka, špinavý prádlo, láhve od chlastu, spousta dalších hrůz. Teď přece musí přijít katarze, teď přece musí následovat očištění. Tak jsme se to učili v dějinách divadla. Expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa, která přináší očištění, vydechnutí. Byť i prostřednictvím něčeho těžkého. A co nabídne Trabant? Jako by to tušil. Skutečně je to tragédie. Co jiného je příběh Romea a Julie? A tady dokonce Romeo a Julie po 10 letech.
1: Ráno se probouzí, jakoby v jiném čase. Kolik je hodin, ptá se, protáhne se v pase, aby se ujistila. Dívá se do zrcadla, ne ještě nevyžila, ne ještě neuvadla.

Zatím tajněji pozoruji, jak mluví sama k sobě, jak chodí po pokoji, chystá si snídani, rozlije hrnek mléka.

0: Skoro dokonce se chtělo věřit, že to dopadne dobře. Že ta krásná slova jsou pravdivá. Jarda Svoboda říká, že nové album Trabandu je poctou rádiu. Že rádio velmi rád poslouchá, že vzbuzuje jeho fantazii. A otázka je, proč to vlastně děláme? Proč vlastně rádio posloucháme?
1: Teď už jste na vysílání a máte slovo, posloucháme.
2: Dobré odpoledne, posluchač Prahy. Já

0: expertize.
1: V desce Trabandu nazvané Neslýchané by se dala objevit mnohá zákoutí. Dlouhou dobu bychom mohli přemýšlet o tom, jak jsou skladby řazeny a proč, co vyprávějí. Tohle nejsou jednotlivé povídky, to je román, od začátku až do konce. A my se prokousáváme jeho posledními stránkami. Jednu kapitolu nazvanou Deja vu, tentokrát už psáno česky, přeskočíme. Zdá se, že k celému příběhu mnoho neříká, je to jakési intermezzo. Za to ta následující, která svým názvem odkazuje ke slavné novele Francouze Jeana Giona, je velmi podstatná. Muž, který sázel stromy.

0: Byl to jen sen nebo skutečnost? Ten muž, který přišel z práce po náročném dni, měl ten zvláštní sen, že byl na haličské frontě, granát mu utrhnul ruce a on se od té doby přestal modlit. A když pak ráno vstal a nachystal si všechny věci, aby šel do práce, co bylo jinak? Přestal se modlit, protože už neměl ruce, které by spínal k nebi, ty vevnitř, v srdci? Procházel dál všední rutinou a nemyslel na ty nepodstatnosti, které ho odváděly od všedních věcí. A co uděláme my? Kde jsou naše haličské fronty, které nám trhají ruce? Co do našeho života zasahuje natolik, že ho zcela vychýlí ze zvolené trasy? Stojíme u úplného závěru alba Neslýchané. Tečku obstarává píseň, u které se asi ještě více budeme ptát potom, zda jde o výpověď Jardy Svobody, kapelníka Trabandu a autora všech písní na albu. A ono je to vlastně jedno. Tohle je jen povrchní otázka a tady se sluší jít do hloubky. Tahle písnička volá po odstranění kamene, co tlačí v botě a říká: vzpomněl jsi, že ti bude přes 40 a že ti každej může políbit. Jenže stačí to?
1: Je 3:30 ráno v jednom městě. Jsi poslední opilec, který ruší noční klid. Potácíš se na rohu, po kapsách hledáš klíče, ale nevíš ani, kde leží tvůj byt. Naproti v okně se rozsvítilo, ženskou siluetu si tam snažíš představit.

Půl pátý ráno v jednom městě, za chvíli se musí rozednít. Vítr tě žene prázdnou ulicí,

0: Dobré odpoledne. Já jsem jenom chtěla říct, já jsem člověk, který si myslí, že každý člověk má právo na pěkný život. Děkuji mnohokrát, na shledanou.
1: U všech katastrof, těch velkých, celosvětových i těch obyčejných, malých, lidských, které se dotýkají života jednotlivce, se dříve nebo později objeví otázka proč. Rádi bychom ten kámen z boty zahodili, ale ono to nejde. V mnoha případech to není možné udělat to jenom tak. A tak se s otázkou proč obracíme na nejrůznější místa. A dříve nebo později s ní zamíříme k nebi. A to první proč se ptá po boží existenci. Toužíme po odpovědi. Ale dost možná, že toužíme po té naší odpovědi. Po takové, které budeme rozumět, která bude srozumitelná, ale která pro nás bude zároveň i přijatelná, pro nás samotné dostatečná a uspokojivá. Ovšem, je-li Bůh skutečně Bůh, svrchovaný, pán nad zemí i nebem, stvořitel, pak je dost možné, že dostaneme odpověď, která nám úplně nepůjde do krámu, které nebudeme úplně rozumět. A otázkou zůstává, zda máme chtít ty odpovědi, které nám dostačují, anebo ty, které jsou skutečně pravdivé a úplné, byť dá práci se s nimi vyrovnat, přijmout je. Často máme pocit, že každý člověk má právo na šťastný život. Ale co to je ten šťastný život? A jak by právo na něj přesně mělo vypadat? Je tohle právo na šťastný život nějak omezeno tím, že i druhý člověk vedle mě má stejné právo na šťastný život, anebo je neomezené? A je šťastný život jednoho stejný jako šťastný život druhého, anebo má různé modifikace, ale všichni můžeme žádat naplnění té naší touhy po šťastném životě? A jakým právem? Právem silnějšího? Právem člověka jako vrcholu lidstva? Nebo prostě jenom proto, že jsme si to tak vymysleli? Posluchač z Prahy, o kterém se tu dnes taky zpívalo, poslouchal rádio proto, aby mu někdo pověděl, jak to je. Naše rádio takové nechce být, a tak já vás dnes se všemi těmi otazníky nechám o samotě. Ale nemusíte na ně být sami, protože i ten, co celý život pálil mosty za sebou, se taky jednou musí otočit. Ať už se budete otáčet dozadu, nebo se dívat před sebe či vzhůru, přeju neskalený pohled. Naslyšenou příště se těší Lucie Endlicherová.

O tvorbě Trabandu je možné říkat spoustu věcí, mimo jiné například i to, že její desky se střídaly jako vlna za vlnou. Po nadějnější vždycky přišla bolavější. Na nadějnou strunu tedy zahrajeme příští týden. Nenechte si ujít interval věnované desce Vlnobít. Je krátce po 14:00 a ladíte noční vysílání Rádia 7. V následující hodině se na vás těší pořad Hláska. Mezitím taky několik písní, jako například tahle Tobě králi toužím.